0: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
1: Děkuji ti, pane, za to, že znám tebe, i když přesně nevím, kde máš to své nebe. Děkuji ti, pane, za to, že ty znáš mě a že když jsem na dně, že ty pozvedáš mě. Děkuji ti, pane, děkuji.

že je víra, rodičů posvětí, děkuji ti, pane, děkuji. Děkuji ti, Bože, za to povzbuzení, když někdo mou práci upřímně ocení. Děkuji ti, Bože, za laskavá slova, ta bych si poslechnul klidně ještě znova. Děkuji ti, Bože, děkuji. Děkuji ti, Bože, že se zázrak stane, když si přečtu Bibli a zaslechnu tě, pane. Děkuji ti, Bože, že už jsem pochopil, že se mohu stišit,

které kdybych zbořil, platil bych pak draze. Děkuji ti, Bože, že mi zavřeš ústa, když chtějí říct dívce, ty jsi ale tlustá. Děkuji ti, Bože, děkuji. Děkuji ti, Bože, za mé kamarády, že mě mají rádi, že mě mají rádi. Děkuji ti, Bože, i za hezké holky, co se rodí na svět, pak jdou domů.

0: košem, jinak bych už asi žil na šikmé ploše. Děkuji ti, Bože, dávno bych byl v hrobě, já bych život zkazil, asi nejen sobě. Děkuji ti, Bože, děkuji. Děkuji ti, Bože, že odpouštíš vinu, že ti říkám otče, ty mi říkáš synu. Děkuji ti, Bože, že ti mohu tykat a nemusel jsem si na to dlouho zvykat. Děkuji ti, Bože, děkuji.
1: Jak se blíží závěr čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice Boží, završují se pomalu také životní osudy této ženy, matky zakladatelů metodismu. V minulém díle jsme sledovali, jak děti rostly. Než se Suzana nadála dceři Emílii, bylo 20 let. Byli víc než matka s dcerou, byli učitelka s žákyní a přítelkyně. Emília byla smutná, že byl otec stále pryč, že schání peníze za své básně, které nikdo nechce, a že chybí jako otec svým dětem. Suzana jí jako vzdělané mladé dívce chtěla najít dobré místo a manžela. Také se rozhodla, že každý den večer se bude jednu hodinu věnovat jednomu svému dítěti. Chtěla svým dětem předat co nejvíce ze svých zkušeností. Nejstarší Sam pobýval v Londýně. Jeho básně byly lépe přijímány než otcovi, a tak mohl domů posílat i nějaké peníze. Mladší bratr Jackie šel také studovat. Dcera Siuky se vdala za nevychovance a Emília si otevřela vlastní školu. I Nancy si našla manžela. Rodina se zmenšovala. Suzana se po 30 letech vypravila do Londýna, kam se měl vrátit z cest její bratr. Kapitán na lodí prozradil, že bratr po cestě těžce onemocněl a přál si vysadit po cestě. Suzana byla zoufalá. Ani bratr, ani údajné bohatství, které vezl domů, se nikdy nenašly.
2: V Lincolnshire bylo obvykle zataženo těžkými mraky a déšť býval jen chvílemi vystřídán sluncem. Sluneční svit potěšil lidská srdce i keř rozmaríny u zahradní zítky. Časté přepršky naopak prospívaly květinám a jiným rostlinám. Běh Suzanina života se hodně podobal takovému počasí. Jejím sluncem byl Jackie, který ve věku 23 let dostal roku 1726 stipendium v Lincolnské koleji. Susan byla hrdá na to, že její syn je tak snaživý ve studiu a ve službě Bohu, i když jeho cesta byla poseta mnohými těžkostmi. Také Sam byl hrdý, že jeho syn dosáhl tak významného postavení. Ale jinak byly v životě Susan samé mraky, a to nejen proto, že se její bratr tak záhadným způsobem ztratil. Ve věku 15 let odešla Kezi do školy paní Taylorové, což samo o sobě bylo dobré. Susan by teď konečně mohla mít čas na čtení a na studium, neměla však peníze na knihy. Marně prosila Sema, aby jí nějaké opatřil. Petty se odstěhovala do Londýna a bydlela u svého strýce lékaře Matthewa. Tam se setkala se studentem teologie Wesleyem Hallem. Sam ve svém optimismu předpokládal, že jejich vztah je stejný, jako býval mezi ním a Susan před mnoha lety. Susan realistka si byla jista, že nikoli. Potom jsem přijal k Epworthu ještě místo ve Vrútu, malé vesnici vzdálené 5 mil přes močál. Avšak obě místa vynášela jen polovinu toho, co jsem vydělával před 20 lety v samotném Epworthu, a tak teplý, zděný dům pronajal. Rodina se musela přestěhovat do vlhké chatrče na pokraji osady, ještě menší a schátralejší, než byla v South Ormsby. Z tohoto nového domova obsluhoval malý sbor ve Vrútu. Když byla cesta pro špatné počasí neprůjezdná, musel se každý týden přeplavit na malé loďce přes bažiny, aby vysluhoval svatou večeři páně a konal bohoslužby v Epworthu. Hetty konečně našla muže svých snů, jak se vyjádřila. Susan ho nazývala mužem těžkých snů. Ona a Sam, kteří jinak spolu málo kdy souhlasili, tohoto mizeru prokoukli. jak to, že jejich dcera neviděla, že to byl úlisný sukničkář. Sam byl šokován a Susan hluboce zklamána, když Hetty nakonec se svým právnickým rytířem utekla a počase se zase vrátila, protože se s ní zdráhal oženit.

Je velice smutné a pro naši rodinu typické, napsala Susan v té době Jackiemu, že tvůj otec a já máme zřídka kdy stejný názor. V tomto případě však byli zajedno. Když se ukázalo, že Hetty je těhotná, Sam ji provdal za prvního muže, který se naskytl. Opuštěná žena očekávající dítě se tak stala paní Wrightovou, nevěstou klempířského tovaryše z Lincolnu. Sam už nechtěl o své dceři ani slyšet. Susan to prožívala ještě hůř. Cítila to jako zradu. Byla zrazena děvčetem, které se usilovně snažila vychovávat a vést ve víře. Susan se dokonce cítila zrazena samotným Bohem. Žila přece svůj život podle jeho přikázání. Kdysi napsala v dopise svým synům. Které rozumné stvoření pod nebem by mohlo neuznávat Boha a nežít ve službách toho, od něhož přijalo své bytí? Vychovávala své děti tak, aby poznali Boha a žili před ním v bázni. A teď tohle. Jak mohl Bůh něco takového dopustit, když Susan tak věrně zachovávala všechna pravidla hry? Život doma byl stále nesnesitelnější. Podobně jako při všech Semových pokusech o získání peněz, nájem Epworthské farie stál víc, než kolik jim to vynášelo. Rodina se nakonec zase nastěhovala zpět do Epworthu. Tam začal Sam se svým velkým dílem, s disertací na téma knihy Job, a to v latině. Každé dítě, které bylo doma nebo přišlo domů na návštěvu, skončilo v pracovně, kde muselo pomáhat při sestavování poznámek. Když se děti nakonec vzepřeli, zaměstnal Sam nadějného muže ze sousedství, jakéhosi Johna Whitelamba. Molino přání vdát se jako ostatní děvčata se konečně splnilo. John Whitelamb ji miloval tak vroucně, že mu její postižení nijak nepřekáželo. Paprsek světla v Susanině životě, malý proužek modři na zamračené obloze, vydržel méně než rok. Šťastně vdaná Molly zemřela při porodu prvního dítěte. Také miminko zemřelo.

V listopadu roku 1731 Sjuki skoro zemřela při porodu. Sjuzena ji navštívila, přitom dostala zánět pohrudnice a sama málem zemřela. Znovu na ní dolehlo trápení ubohé Hety. K tomu přišla krutá smrt Moly, Semova zraňující lhostejnost, roky zadlužení, které se ani o groš neumenšilo, Sjukijino nešťastné manželství. To vše dohromady přivedlo Sjuzena až na pokraj zoufalství. Ještě v únoru byla upoutána na lůžko a všechno jí bylo naprosto jedno. Více než 30 let se snažila a teď tu ležela bez prostředků. Kdyby se tak Bohu zlíbilo nasytit ji, ošatit a zbavit dluhů té strašné zátěže. Slibovala absolutní oddanost, ale už když formulovala svůj slib, měla malou naději, že ji Bůh vyslyší. Filantrop jménem James Oglethorpe v tu dobu navrhl, aby se v Novém světě zřídila kolonie pro vězněné dlužníky. Komu bude poskytnuta šance nového začátku bez břemene dluhů, uvažoval tento muž, z toho se může stát užitečný, úspěšný občan. Sem se přihlásil. Pokud někdo splňoval předpoklady jako dlužník, pak to byl on. Sjuzen se mu to nesnažila vymluvit, stejně by to nemělo cenu. Byla přesvědčená, že Sem i v Novém světě bude mít vždycky dluhy, i když tam bude mít méně příležitostí utrácet peníze. Nakonec Sem uznal, že je příliš starý a svou žádost stáhl.

musel vzdát farářského místa ve Vrútu. Jednoho dne spadl při jízdě z vozu. Zdálo se, že je mrtvý, potom se však k údivu všech zase zvedl a o dva dny později, v neděli, dokonce vysluhoval večeři Páně. Jeho pravá ruka však zůstala ochrnuta, takže se musel naučit psát levou. Wesley Hall a Petty trávili zimu roku 1733 v Epworthu. Wes opustil Petty kvůli Kezi, která ve svých 23 letech byla nejkrásnější ze 7 Wesleyových dcer. Jak vypadaly vztahy v tomto trojúhelníku, to Susan nikdy nepochopila. Wes se vrátil k Petty, oženil se s ní, vzal ji do Londýna a pozval Kezi, aby se k ním nastěhovala. Jak Kezi mohla na takovou nabídku přistoupit, to zůstalo pro Susan hádankou. Zdá se, že nic, co děvčata udělala, ji už nemohlo šokovat. Byla to prostě špatná rozhodnutí, která se mstila. Její chyba, že dcery dostatečně nepřipravila na drsný život ve světě. Emília našla ve věku 44 let jakž takž slušného muže a spokojila se s ním. Byla unavena prací a starostmi ochod školy. Hledala muže, který by jí umožnil být ženou v domácnosti a matkou. Avšak Robert Harper, kterého sotva znala, byl také unaven prací a omrzel ho existenční zápas. Hledal úspěšnou ženu, která by mu poskytla život bez práce. Nakonec sebral její úspory, ztratil se a zanechal ji s dítětem, které brzy zemřelo, a se svými dluhy. A pak na ní začalo doléhat to, čeho se nejvíc obávala, a změnilo to její zamračené dny v temnou noc. Sem byl den ze dne slabší. Napřed už nemohl vůbec psát. Potom měl takové potíže s koordinací svých pohybů, že mu dělalo potíže vysluhovat večeři Páně. Jeho duševní schopnosti ubývaly. Roku 1735 už nemohl opustit postel.

jsem si v životě přál už jenom tři věci. Být bez dluhů, vidět komentář ke knize Job vytištěn a zemřít v přítomnosti svého syna Sema. Ani jedno ze tří přání se mu nesplnilo. A pro Susana život ztratil smysl. V službě Bohu musí vidět svou jedinou odměnu. Vždy, když vstupovala do Semova nemocničního pokoje, měla strach, že se zhroutí. Po léta věděla, že k tomu musí dojít. Teď však, když nastal Semův čas, měla dojem, že to neunese. Pravda, měl mnoho chyb. Byl však mužem, kterého milovala. Jako na počátku, tak i nyní, 46 let po jejich sňatku, byl Susanin smysl pro realitu vyvažován Semovým optimismem. Susan viděla stát smrt u Semova lůžka, zatímco Sem až do konce viděl přicházející probuzení v Epworthu. Semi se nemohl vzdálit od svých povinností, ale Jackie a Charles dorazili. Když otec umíral, drželi ho za ruce.

0: V prvním týdnu se Susan zdál život trochu snesitelnějším než týdny předtím. Věděla alespoň, jak vše dopadlo. Sam byl u pána a ona sestavovala nápis na hrob. Sama se divila, že jeho smrt překonala lépe, než čekala. Synové prodali rezavé nářadí, krávy, slepice a prase. Až na několik drobností byla celá fara vyklizena. Nový farář si ji zařídí po svém. Susan se odstěhovala k Emílii do Gainsborough. Dvě ze Samových přání se nakonec přece jen splnila. Dluhy, které tížily Susan po celý život, byly konečně zaplaceny a latinský komentář ke knize Job byl vytištěn. I po smrti se Samova sebedůvěra zase jednou ukázala jako přehnaná. Očekával, že jeho práce bude vrcholem jeho životního díla, které celý svět uvítá s obdivem. Doufal, že tato kniha zbaví rodinu všech dluhů a zajistí mu místo mezi největšími učenci v zemi. Prodalo se však méně než 500 výtisků. Podle jeho přání odevzdala rodina jeden exemplář královně Caroline, v naději, že jim královna dá velkorysý honorář jako ocenění hodnoty díla. Královně se líbila vazba.
1: Z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Její závěrečnou část otevřeme na Rádiu 7 dnes 15 minut popoledni.

se vším, co jsem, bez ničeho, co bych držela, vydávám svůj život k následování tebe, dospívala na Rádiu 7 Lucy Grimble. Dnes si připomínáme narození Otto Gutfreunda, českého sochaře. Ten se narodil právě 3. srpna v roce 1889. Jeho nejznámějším dílem je bezesporu Sousoší babičky v Babiččině údolí u Ratibořic. Zajímalo by mě, jestli jste je někdy navštívili a toto pozoruhodné sousoší viděli na vlastní oči. Pokud ne a hledáte nějaké místo na hezký výlet, určitě se tam vydejte, stojí to za to. Je tam toho k vidění rozhodně více a právě letní měsíce jsou na takovou výpravu jako stvořené. Pokud tam vyrazíte, dejte nám do rádia vědět, jak se vám tam líbilo a co jste tam zažili. Budeme rádi. Teď už písničky Náhodná setkání a Petr Votava a taky Jamie Kimmett.

Dozněla písnička Burdens břemena Jamieho Kimmeta, ve které zpíval Přijď a slož svá břemena na místo, kde najdeš svobodu, k nohám Ježíše. Na dohled už je třetí hodina, po které se na Rádiu 7 rozvoní Rozmarína, relace, která se věnuje vztahům, a dnes bude řeč o tom, jak v každodenním kolotoči dávat i nalézat podporu, která udrží manželský vztah pevný. Tak budeme rádi, když zůstanete s námi a třeba najdete i nějaké odpovědi nebo inspiraci pro váš osobní život.

Na naší noční plavbě jsme dorazili ke 3. hodině 1. srpnového pondělku nesoucího datum 3.8. Ve vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš, nyní dostane prostor pořada Rozmarína, ve kterém si Lída Pohanková povídá s pastorským párem Jiřím a Dášou Pospíšilovými o tom, že manželství potřebuje podporu. Přeji vám inspirující poslech.

0: v Rozmaríně vás dnes vítám s jedním manželským párem. My se známe už docela dlouho, takže o nich vím především to, že nepovažují manželství za něco, co vám spadne jenom tak do klína bez práce, ale moc dobře ví, a to ze zkušeností vlastních, ale i těch dalších párů kolem nich, že manželství vyžaduje docela dost úsilí a také podpory. A právě o tom bude i ta dnešní Rozmarína, ve které tady vítám Dášu a Jirku Pospíšilovi.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak jsem ráda, že jste přijali moje pozvání. A možná dřív, než se dostaneme víc k tomu tématu o té podpoře manželství a rodiny, tak já se vás zeptám, jak dlouho jste vlastně spolu? A jak to vaše manželství, jaká období jste v tom manželství vlastně už prošli? Tak možná Dáša může začít.
1: Tak letos to bude 31 let, takže loni jsme měli takové hezké kulaté výročí. Právě nedávno jsem se s někým bavila a říkala jsem, že mám pocit, že jsme se brali předevčírem, jako jo, že čím déle jsme spolu, tím rychleji to nějak letí. Takže jaká jsme měli období? Měli jsme zajímavá období určitě, některé z nich tady zmíníme víc, některé míní. Prvních 12 let života jsme byli jenom spolu, což může být velmi pozitivní, ale může to být taky vyzývající, protože jsme 12 let neměli děti. Pak to bylo období, které nás totálně rozhodilo, když přišly děti do rodiny a potom teď prožíváme období puberty svých dětí. Takže já bych to zatím tak jakože roztřetila, že to tak asi nějak těch 30 let rozdělených.
0: Jak to vidíš ty, Jirka?
2: Pamatuju, když jsme vstupovali do manželství, si pamatuju na setkání s jedním manželským párem, kteří byli už ve věku důchodovém. Drželi se za ruku, se tam si dali pusinku a říkali, že to je čím dál tím krásnější a lepší. A tak jsem si říkal, že to je téměř nemožné. A během možná prvních 5 let jsme byli do sebe takový zaláskování, zamilování, všechno vycházelo, ale přesto jsme měli nějaké spory a jsme museli něco řešit. A tak jsem si říkal, jestli někdy se dožijeme toho, že řekneme, že to je čím dál tím lepší a lepší. A buď už zapomínám, a nebo mně připadá, že už jsme v tom období, kdy mohu říct, že jsme tak vzájemně provázaní, že to je čím dál tím lepší, lepší a lepší. A chtěl bych tady říct, že to je možné. Že před těma 31 lety jsem si to neuměl představit a dneska díky Pánu Bohu, ale i díky Dáše a díky všemu, co jsme mohli spolu zažít, mohu vidět, že opravdu manželství může fungovat velice dobře i těch 30, 40, 50 let.
0: Já jsem v tom úvodu zmínila, že vy ale dobře víte, že vám to nespadne do klína jenom tak bez práce. Kdy jste měli nějaké takové období, kdy jste zjistili třeba právě možná po tom prvním období takové té zamilovanosti, že vlastně to bude vyžadovat úsilí, nebo dostali jste se do nějaké situace, kdy jste zjistili, že možná spolu víc bojujete, než budujete?
1: Jirka to tak řekl hezky, jako že jsme prvních několik let byli zaláskovaní, ale já si myslím, že už i v těch prvních letech jsme právě naráželi na věci, které jsme si přinesli ze svých původních rodin. Jo. My vždycky, a myslím, že asi s každým manželským párem, kterému sloužíme, nebo třeba pak připravujeme na manželství, tak zmiňujeme historku o dělání volských ok, nebo tedy vajíček, které buď mají to oko píchnuté nebo nepíchnuté. A v rámci toho, že jsme si chtěli projevovat tu lásku a Jirka mi chtěl připravit ta volská oka, které mi píchnul, a já jsem s ním potom chvíli nemluvila, protože jsem byla totálně naštvaná. Takže jsme vlastně zjistili, že každý jsme nějak nastavení, že máme tak zaběhnuté nějaké vzorce chování a že pokud chceme být spolu, tak buď se budeme respektovat, nebo přijmeme vzorec toho druhého, nebo prostě najdeme nějakou schodu. Takže já bych řekla, že záhy jsme přišli na to, že na tom musíme pracovat a že jsou věci, které se dají překročit. Myslím, že prvních 10 let manželství jsem nebyla schopná překračovat ponožky svého manžela, které ležely všude. A potom nastala taková změna, že jsem s láskou sbírala ty ponožky, odnášela jsem do nějakého koše a už jsem je nekomentovala. A teď už se vlastně o ponožkách vůbec nebavíme. Jo? Takže ta změna, nebo ten vývoj a ta práce na tom vztahu je možná.
2: Myslím, že jsme asi hodně pochopili takový ten vzájemný respekt, respekt jeden k druhému, ale též respekt k té odlišnosti, ať už, že já jsem muž, Dáša je žena a už i to, že vycházíme z jiných rodin, ale taky tím, že působíme jako pastorský pár, tak samozřejmě do toho přichází nějaké sebevzdělání. To znamená, že jsme si taky něco mohli přečíst o manželství, o vztazích, o psychologii. A bylo to někdy velice zajímavé. Vzpomínám, že možná pro mě i pro Dášu, to bylo možná po 15 letech manželství, bylo strašně takové klíčové, že si pamatuju, jak jsme se jednou možná hádali. Dáša mi říkala, že mi něco řekla, já jsem říkala, že si to nepamatuju. A pak mi napadla taková zajímavá myšlenka. Jsem se ptala Dáši, proč si myslíš, že se jí na to ptám? A řekl, tak asi, že nevíš. A já jsem řekl, no a co mám jiného dělat, když nevím, tak se tě na to zeptám a můžeš mi na to odpovědět, než mi říkat, že jsme to říkala už 10krát nebo 100krát. Já prostě, když nevím, tak se zeptám a to, že nevím, za to vlastně možná mohu, ale tam se ne, protože jsi mi to ty říkala, ale tam se protože nevím. A tohle si myslím, že bylo taky klíčové pro Dášu, že to zakceptovala. A myslím, že to je třeba takový častý spor v manželství, že žena říká něco, mužu nevnímá nebo přeslechne, ale když se muž ptá, a to je možná taková dobrá rada pro ženy, když se muž vás na něco ptá, on fakt neví, a chce odpověď, nechce zjistit, proč neví, prostě on se ptá na něco a jestli ho máte rádi, tak mu na to odpovězte.
1: Takže to jsou určitě věci, ve kterých se dá bojovat a dá se v nich bojovat asi celý život, pokud nepřijde k nějakému takovému prohlédnutí, že se s tím dá vlastně zacházet i jinak. A máte ještě nějaké takové tipy, kde jste spolu bojovali a pak jste přišli na to, že se s tím dá zacházet i jinak?
3: Tak určitě, když spolu mluvíme o věcech. Jo? Vím, že mě hrozně pomohlo, jednou jsme probírali takovou situaci a já jsem věděla, že asi nezměním Jirkův názor, ale já jsem mu řekla, že se s ním nechci hádat, ale že já potřebuju vyjádřit ten svůj pocit. Že potřebuje vyjádřit, jak se v tom cítím, že mu prostě musím říct, jak já to vidím, jak bych to chtěla a pak jsem schopná přijmout, že on to udělá jinak. Ale že prostě o těch věcech musím mluvit. Jo, takže často se mi stávalo, že jsem se s ním dohadovala, nechtěla jsem ho poslechnout nebo nechtěla jsem přistoupit na ten jeho názor, ale pak jsem si uvědomila, že mě vlastně stačí, když řeknu, jak se cítím a potom se poddám a přenechám to Pánu Bohu. A vím, že jsme řešili, možná jsem tu situaci už někdy líčila, takovou situaci, vždycky říkám, vzpomínám si na bagry, jo? To je taková historka, kdy jsme stavěli dům a kolem domu byla spousta hromad a já jsem pořád říkala, já bych chtěla to mít tak uklizený a už prostě jako něco s tím udělat a furt jsem to Jirkovi vyčítala, že se nestará. A pak mi Pán Bůh říká, jako řekla jsem to moc krát, tak mi to prostě dej a počítej s tím, že já můžu něco udělat. A tak jsem říkala, jo, Pane Bože, ty máš moc, ty můžeš odklidit i ty hromady, když já si to nedokážu představit, když s tím můj muž nic neudělá. A bylo jedno sobotní dopoledne a vedle nás se stavěl další dům a byl tam bagr. A on překopnul náš elektrický kabel. Pán zazvonil, přišel se nám omluvit a že to teda spraví a že s tím něco udělají a jestli by pro nás něco mohlo udělat. A já jsem se tak nadechla, říkám, no, kdybyste nám srovnal ty hromady. Takže myslím si, že když je chvíle, která je jakoby nějakým zdrojem konfliktu, tak z toho božího pohledu je asi nejlepší pro manželku, nebo teda já to tak mám nastavený, že se přestanu hádat, přestanu škemrát a začnu se modlit. A mám toho nejlepšího přímluvce a Pán Bůh se prostě postará. Ale ne s tím, že jsou naštvaná, že to prostě pustím a Bohu důvěřuju. Takže možná taková rada, když zápasíte, přestaňte bojovat a přenechte to Pánu Bohu, protože on vidí ty potřeby.
1: Tak já myslím, že to je docela hezkých pár rad na úvod v tom, že boje v manželství asi jsou normální věc, ale dá se k tomu postavit způsobem buď to opravdu tvořivým nějakým, ve kterém zažijeme, že se to posouvá a buduje, anebo se k tomu dá postavit způsobem destruktivním, kdy od věcí utečeme, rezignujeme a nebo si to vyčítáme a omlacujeme o hlavu. Tak já myslím, že pro úvod by to stačilo a o té podpoře si řekneme zase za chvilku.

0: Povídáme si s Jirkou a Dášou Pospíšilovými o tom, že manželství v podstatě potřebuje podporu a prožívá různá období. A já o vás vím nejenom to, že vy sami pracujete na svém manželství, ale že jste podporou i pro mnohá manželství kolem sebe, připravujete lidi jako pastorský pár i právě na vstup do manželství. Takže to můžete trošku vnímat, jak je to důležité vlastně, aby manželství mělo nějakou podporu. Tak já nejdřív se zeptám, jestli vy sami jste měli nějakou podporu v tom začátku, a nebo jste si ty svoje boje museli vybojovávat sami?
1: Já si vzpomínám na jednu situaci, když jsme v podstatě začali sloužit s manželem jako pastorský pár, tak jsme měli ještě rodinu druhého pastora, za kterého jsme byli hrozně vděční, protože měli jsme takový jeden konflikt, já už si nepamatuju, o co šlo, ale já jsem to nějak viděla, ten muž to nějak viděl, ten druhý, jeho manželka to nějak viděli a můj muž to viděl úplně nějak jinak, jo. A v té chvíli jsme si uvědomili, že je strašně dobrý nechat někomu nahlídnout do našeho vztahu, protože někdy my sami můžeme být přesvědčeni o tom, že ty věci děláme dobře a že se ten druhý mýlí. Ale když dáme druhým lidem prostor, aby se podívali na ten náš vztah zvenčí, tak najednou to může být pozbuzující pro jednoho z toho páru, že se postaví na jeho stranu, anebo někdy taky proti němu. A pak to člověka přivede k přemýšlení. A když už tři lidi to vidí takhle, tak možná já jsem ten, kdo to vidí špatně a začne o tom přemýšlet. Takže my jsme byli za tu podporu toho pastorského páru hrozně vděční. Já si úplně vybavuju tu situaci, jeli jsme na chatu rodičů mého muže a seděli jsme tam, pak na zemi, pak jsme se večer modlili a prostě bylo to, prožili jsme takovou nějakou zvláštní duchovní přítomnost, když jsem věděla, že se věci lámou a že je to něco, že budeme muset se učit, že budeme muset zápasit o ten vztah a že je moc fajn, když na to nebudeme sami. Takže tenkrát jsem prožila takovou jakoby vděčnost a teď si uvědomuju, že vlastně podobnou podporu můžeme nabízet mnohým lidem, kteří jsou na začátku té cesty. Když někdo přijde a jsou spolu třeba 5 nebo 7 let a prožívají nějakou krizi, tak já se jakoby v myšlenkách vrátím do toho období a říkám, jo, tam jsme taky byli, jako jo. A já říkám, ale fakt je možný to změnit, jako jo, protože jednak už máme těch 30 let zkušeností. Ale taky jsme měli vedle sebe lidi, kteří nás pozbuzovali. Myslím si, že Jirka by mohl říct určitě takové nějaké oblasti, ve kterých je dobrý těm lidem sloužit, protože i připravujeme, nebo on víc, já se vždycky tak nějak přidružím, připravím manželské páry nebo snoubenecké páry na manželství. Takže možná ty oblasti, na kterých je dobré pracovat, bychom mohli zmínit.
2: Já jsem chtěl říct něco jiného, ale...
0: Můžeš klidně říct i to, tak, co jsi chtěl.
2: Tak to není manželství. Aby to nevyznělo, že byli vždycky 3 proti 1, jako, nebo proti mně.
0: Ano, mě do toho ještě napadalo právě, jestli právě potom třeba ten muž nemá větší zábrany do toho někoho pustit. Právě kvůli tomu, aby se nepřišlo na to, že třeba jako on to možná nevidí úplně tak dobře. Že mi trošku přijde, že ženy jsou otevřenější nebo ochotnější o těch věcech mluvit. Nevím, jestli je to proto, že si myslí, že mají vždycky pravdu, tomu to nevím, ale jak to vnímá muž, že mu najednou někdo vidí do něčeho a navíc se může přijít, že třeba i to nevidí úplně dobře?
2: Jako určitě muž ty věci vnímá trošičku hůř, když má odkryt nějaký problém. Když už opravdu s někým pracujeme, kdo už na tom tak špatně, že potřebuje nějaké poradenství, nějakou terapii, tak žena je ochotná velice rychle jít pro pomoc, ale dotlačit muže, aby byl v nějaké terapii, v nějakém programu, kde se bude mluvit i o jeho chybách, tak si myslím, že to muži moc nechtějí. Ale přesto já bych možná jenom chtěl tak nějak říct, že žijeme v takové těžké době, kde se lidi uzavírají do sebe. Já to vnímám i teďka po covidu, si myslím, že to je velikánský problém. A tady bych chtěl možná vyzvat lidi, zvlášť křesťany, ale není to jen věc křesťanů, abychom se nebáli společenství. Slovo církev, eklesia, vlastně dává důraz na to být spolu. A myslím si, že před 30 lety, jo, si pamatuju, jedu vlakem v kupé a je tam 5 lidí a 5 lidí se spolu začne bavit. Dneska sednete do kupé a 5 lidí na sebe, no ani zírají spíš na mobil, ale se lidi nebaví. My jsme teďka byli na horách a tam byla dvojsedačka a někdy se mi stalo, že jsem s někým jel jiným než s mým známým, tak jsem si říkal, musím hned tím, jak se posadíme, otevřít pusu a něco říct, abychom spolu konverzovali, ale kdybych to neudělal já, tak si myslím, že se mnou nikdo nebude mluvit na té sedačce. A tak si myslím, že nám odchází ze společnosti takové obyčejné sdílení. A možná vidím velikánský rozpor v tom obyčejném sdílení, nebo prostě být spolu, ale jenom se bavit a v nějaké terapii, nebo naštívit psychologa. A mně tam připadá ta propast strašně velká a myslím si, že většina věcí by se vyřešila opravdu díky normálnímu setkávání s kamarády, s lidma, kteří prochází taky různýma problémama a ani nemusíme se setkat, abychom něco řešili. Být jenom spolu a spousta věcí se úplně přirozeně jako ukáže. A já bych chtěl pozbudit, a my to děláme, když připravujeme mladé lidi na svatbu, tak je pozbuzujeme. Mějte k sobě kamarády, jděte spolu na hory, pozvěte je na oběd. Nemusíte vůbec otvírat váš problém, tedy řešíte, jenom buďte s někým a ono to tak se někdy přirozeně otevře a je to normální mluvit o věcech, které jsou jako jinačí. Takže myslím si, že jako jsme opravdu v těžké době a myslím, že velikánský útok na manželství právě v tom, že se manželství uzavírají do sebe, nemají k sobě přátelé a neřeší normální věci a myslím, že kdyby se tohle podařilo posunout a chci vyzvat všechny posluchače, jestli máte nějaký manželský pár, ani ne, který má problémy, ale buďte otevření pozvat na oběd, buďte otevření s těma zajet na hory, buďte otevření být v nějakém opravdu tom společenství, to je o hodně víc, než přemýšlet o nějaké terapii, protože myslím, že terapie je až opravdu nějaký velký problém.
1: Já mě u toho napadla jedna situace, jak ty jsi říkala, že možná chlapi hůř přijímají tu kritiku. Já jsem to nemyslela tak, že by vždycky Jirka byl ten, kdo se musí nějakým způsobem měnit, protože si myslím, a vždycky to říkám, jsem vděčná za to, že jsem si vzala životního optimistu, protože jsem vstupovala do manželství možná trochu pesimisticky. Moje nastavení bylo vždycky takové, že jsem ve všem viděla problém a můj muž v ničem problém neviděl. A mě to na začátku strašně točilo. Ale teď můžu říct po těch 30 letech, že se mu podařilo fakt mě posunout, dívat se na věci s vírou, s nadějí i tím, že jsme křesťané. Ale myslím, že mezi křesťany je spousta těch, kteří jsou takový nějaký zapšklí. A to, jak teďka Jirka mluvil o tom, jednoduše pozvěte lidi na oběd. Nám se často stane, když k nám lidi přijdou na návštěvu, můj muž to má tak přirozeně nastavený, že já vařím a on potom stane a uklidí kuchyň. A často, když je u nás návštěva a on se potom obědě sebere a jde naskládat nádobí do myčky, myje ty velké hrnce, tak ta manželka se na mě tak dívá zoufale. Někdy manžel položí otázku, říká, to on tak dělá normálně, nebo když tu máte návštěvu? Říkám, no, to je u nás normální. A spousta žen je překvapená, protože jejich manžel třeba vůbec nepomáhá v domácnosti a možná spousta chlapů může být zahanbená, právě když vidí toho pastora, který vyběhne a jde uklízet, jo? Nebo když odcházíme z církve, tak lidi vidí, že Jirka doma je nádobí, do uklízí, podívá se, jestli je rozsvíceno, někdy jde umýt záchod. Prostě, když jsme s lidma, tak jak říkal Jirka, nemusí chodit lidi do nějaké poradny, ale jednoduše vidí náš život, tak to, co my žijeme, pro ně může být možná takovou ochutnávkou toho, že je to možné, že jejich manželství může být dobré, že můžou věci měnit a že na nich můžou pracovat.
2: Přesto můj takový životní postoj je jakoby transparentní. Asi je to asi věc doby, že se snažíme skrývat věci. Mně se moc líbí Teen Challenge, to je organizace, která pracuje se závislýma, hodně staví svoji praxi na jednom verši z přísloví, kde je napsáno, že kdo své viny otvírá, tak tomu se dobře povede. A já si myslím, že tohle je někdy opravdu opíše člověka, že se snažíme skrývat své chyby, ale když je skrýváme, tak potom žijeme v nesvobodě, protože se bojíme, že to někdo odhalí. Já mám velice rád příběh jednoho mýho známého, který byl mírně naplešlý a když šel kdykoliv ven, tak si pořád hlídal hlavu, aby mu ty vlasy, které tu plešku přikrývají, tu plešku neodkryly. A on říkal, že vždycky šel ven a bál se, že se mu tím větrem to odkryje a lidi uvidí, že je plešatý. A on řekl, že to vyřešil jednoduchou věcí, že si vzal nožky a ostříhal si vlasy dohola a vlastně přiznal tu svoji plešatost. On říkal, já jsem vyšel ven, Já jsem byl tak svobodný. A myslím, že to je, pokud jste křesťané, tak mě můžete teďka možná rozumět, pokud jste nevěřící, tak zkuste to jenom tak přijmout. Ale věřím tomu, že to je jedna z největších zbraní satana, abychom věci skovávali, abychom se přetvařovali. Já někdy říkám v církvi, že církev je nejvíc pokrytecká organizace na světě, protože my k tomu téměř vedeme, abychom zakrývali naše špatnosti, protože jsme přece v církvi, kde jsou všichni krásní. A já prostě úplně nesnáším, když někdo přijde nový do církve, uvidí tu takzvanou svatost a má dvě možnosti, buď no, tři. Buď přizná, že on takový není, nebo začne být taky v přetvářce, anebo už tam vždycky nepřijde. A tady si myslím, že jako církev děláme často veliké chyby, že tu přetvářku a i ohledně manželství prostě všem ukazujeme a není to pravda. A myslím si, že pokud jakýkoliv pár přizná, že má v něčím problém, tak tím jenom získává body pro to, aby se jich někdo další zeptal, jak se to vyřešili. A jak si Lido říkal, manželství je boj, je to práce, ale není to tak těžké, pokud jsme otevření. Ale pokud nejsme otevření, pokud věci skrýváme a jsme přetvářce, tak je to strašná dřina, nemá to žádný elán, je to bez radosti, protože pořád se bojíme, hlavně, aby někdo na to nepřišel, hlavně, aby se nás na to nezeptal, hlavně, aby nebylo vidět, že já jsem ten, který něco špatného udělal. A v tom jsem strašně vděčný, že jsem křesťan, protože jako křesťan vím, že mohu se lahávat a přesně mě Pán Bůh má rád. A věřím, že i má žena mě má ráda, i když vidí to mé selhání, protože jsme křesťané. A v tomhle je velikánský benefit být křesťanem, že se nemusíme bát selhání, protože vždycky můžeme povstat. A Pán Bůh to miluje, když člověk povstane. A Pán Bůh nemá radost se rejpat v těch pádech, ale spíš v těch postavení se.
0: Já právě to jsem chtěla se ještě taky zeptat tím, jako, jak jste pastorský pár, že může být právě někdy problém v tom, že ty pastorské páry nenajdou tak lehce oporu někoho kolem sebe, pokud mají pocit, že všichni, kdo jsou kolem nich, tak oni by jim měli sloužit, ale někdy můžou mít problémy a řeknou si prostě, nemůžu to říkat tady těmhle lidem, abych je nějakým způsobem nezatížil svými problémy. To znamená, co byste jim poradili, protože zároveň právě, jak říkáš, o to větší nebezpečí potom na ten pastorský pár čeká, že oni sami selžou.
2: Tady možná teda si vezmu mikrofon. Já si myslím, že tohle je strašná lež pro pastory. A když jsem mluvil o té přetvářce, tak já si myslím, že mnohdy pastoři jsme právě tím zdrojem ještě větší přetvářky, protože nechceme, aby lidi viděli, že my selháváme. A já tohle právě úplně v církvi nesnáším. Prostě, když se řekne, že pastor prostě musí být ten, který žádnou chybu neudělá. Potom jsme někde prostě na nějakým představení a lidi nás prostě uctívají. Ale je to všechno o lži, jako. A já právě si myslím, že je krásné, když ten pastorský pár odkryje. Teďka nemyslím úplně nějaký velikánský hříchy, ale je transparentní a já prostě s tím absolutně nesouhlasím, že pastorský pár nesmí ukázat svoji chybu. Naopak bychom v tom měli být příkladem a spíš lidi pozbuzovat, jako nebojte se odkryt své chyby, já je taky odkryvám. Mně se stalo tolikrát po mém kázání, že za mnou přišli lidé a říkali, Jirko, my jsme tak vděční, že jsi normální. Že prostě taky padáš. A já jsem říkal, to je normálně, že padám. Já nejsem nic víc než kdokoliv jiný a tohle si myslím, že tak nějak se pořád jako mele. Jo? Já to vidím i v jiných církvích, že prostě ta představa o tom duchovním je, že on musí být dokonalý. A zase, oni to začnou skrývat a spadnou ještě do větších prostě hříchů a problémů a potom je tolik skandálů s vedoucíma, protože pořád se očekává, že oni jsou dokonalí. Nejsou dokonalí, jsme normální lidi, jenom jsme pastoři.
1: Já bych tomu řekla teda jednu věc, určitě ta pomoc je potřebná, ale myslím si, že, nebo aspoň u nás to tak je, a když si vzpomínám třeba na našeho bývalého bratra biskupa, jeho manželku, oni to měli asi taky tak podobně, Často se mluví o tom, že manželé se musí spolu modlit, musí spolu duchovně zápasit a já jsem se kdysi na to zeptala Rudka, Bubíka, Marušky, oni říkají, no my tak se zavřeme a děláme to každý sám. A já jsem si je představovala, protože pro mě byli vzorem bojovníků, znalců písma, nevím čeho všeho, jo, že musí spolu hodiny trávit na modlitbách a Maruška říkala, já si to radši tak jako řeším sama. Tak. Takže jsem se, mě to tak jakoby osvobodilo a v podstatě jsem si našla, nebo Pán Bůh mi poslal opravdu věrnou přítelkyni, se kterou ty věci sdílím, ve kterých já zápasím. Vím, že se za mě modlí. Řekla bych, že možná ví spoustu věcí o mém muži a přes toho pořád má ráda, když tam přijde na návštěvu. Ale věřím tomu, že ta podpora je nutná, protože Pán Bůh nás stvořil jako lidi a nemůžeme žít jakoby sami fungovat, ale potřebujeme společenství a potřebujeme toho, já jsem jednou kázala modlitebního partnera, jako jo, mít prostě někoho, kdo nás drží, kdo nás vede, kdo nás nese. A ještě mi napadla jedna věc, Jirka mluvil, ne všechny problémy se musí vyřešit. My jsme to tady, myslím, povídali o přestávce, když nás nebylo slyšet. Ale za ty roky, co jsme spolu s Jirkou, jsme zjistili, že jsou věci, ve kterých se neposuneme. Ve kterých se prostě nezměníme. Ve kterých máme to svoje chování nebo vnímání. Ale že už jsou to věci, které nás absolutně nerozhazují. Prostě se na sebe tak jenom podíváme, nadechneme si, tak jo, a jdeme dál. A myslím, že naučit se žít s těma odlišnostma je taky jakoby obrovský kus jakoby vítězství, protože ne všecko změníme a žít s tou představou, že prostě toho druhého nebo sebe změníme, je někdy možná naivní, jo? Ale můžeme se respektovat.
0: Takže určitě je to právě o tom, že nejde jenom o tom přiznávat své chyby, ale taky si říct, prostě jsme na cestě. Ne, všechno se vyřeší teď, ale víc jde o ten postoj, který k tomu zaujímáme, než o ten fakt, jak jsme už zvítězili nebo nezvítězili. A o těch oblastech, které jsi zmiňovala, tak to si řekneme zase asi po písničce. Dobře.

0: Já jsem ráda, že v dnešní Rozmaríně, která se točí kolem manželství a o tom, jak manželství potřebuje i podporu zvenčí, zaznělo právě to, že nikdo z nás, ani když jsme pastorský pár, tak nejsme dokonalí a že je důležité o věcech mluvit a být otevření i vůči druhým. Vlastně Dáša zmínila i něco o tom, že vy sloužíte manželským párům, připravujete je na manželství a věřím, že s některými z nich jdete i určitou část cesty, právě třeba i v některých krizích. Takže ty jsi zmiňovala, že jsou některé oblasti, které právě jsou důležité s těmi manželi projít a že by o nich mohl říct něco Jirka. Tak mu zkusíme dát teď prostor.
1: Možná jenom trochu odkryj karty, jako jakým způsobem děláme poradenství. Nás oslovil jeden bratr z Polska, jmenuje se Ropienko, napsal knížku o manželském poradenství a na konci knížky je test, asi 100 otázek. Takže když k nám přijdou lidé, ať už je to poradenství předmanželské nebo vůbec o manželství, tak se snažím jim dát těch 150 otázek, nebo 100 otázek a oni odpovídají takovým krásným způsobem. Odpovídá muž, co si on myslí a buduje svoji odpověď 1 až 5 a odpovídá, co si myslí, že napíše jeho partnerka. A ta partnerka odpovídá, co si ona myslí a co si myslí, že odpoví její partner nebo manžel. A já potom vezmu ty jejich výsledky a dívám se, kde se různí. Vždycky oni mají strach, že to je test, a kdo vyhraje, kdo to kdo líp odpoví. Já říkám, žádná odpověď není správná, mě jde jenom o tom vidět ty rozpory ve vašem přemýšlení v té či oné oblasti. Já dám příklad. Jednou jsem se bavil s jedním párem ohledně přípravy na manželství a přišla otázka, jak často budou navštěvovat svoje rodiče. Muž odpověděl jednou za půl roku, žena odpověděla 3x týdně. Jsem řekl, máte problém a musíme to teďka otevřít. Není ani A, ani B, no spíš to B je špatně, nebo to A vidět se jednou za půl roku z rodiče, to asi není úplně ideální, ale nemusíme znát veškeré jakoby, okolnosti, ale jsem řekl, musíte o tom mluvit, protože pokud ta žena bude chtít tak často mít vztah se svojí rodinou, jak ten muž to bude vnímat, bude on s ní chodit, nebude s ní chodit, bude jí závidět, bude žárlit, jak bude řešit další věci. A tohle si myslím, že je moc krásné vidět ty rozdíly a umět o nich mluvit. Když se ptáte na ty oblasti, které jsme tak nějak během těch 30 let poradenství tak rozpoznali, tak máme takových 5 oblastí, které otvíráme s každým párem. První oblast je, já teda teďka trochu možná vystřeluju, protože mám v neděli kázání v Apoštolské církvi v Břeclavi a budu o tomto mluvit, takže pokud tam někdo budete, tak teďka si uši zacpěte, protože to budu trochu opakovat. Ale první oblast je oblast vůbec postoje muže a ženy v rodině. Máme nějaké tradiční nastavení v církvi, tradiční nastavení jako Češi, co dělá muž, co dělá žena. A já si myslím, že to někdy může být úplně špatně. Pamatuji si, že já vůbec neumím pracovat s penězma. Pamatuji si, jak jeden pastor, Pavel Dolejší, prostě řekl, že on se v penězech nevyzná a že to dělá jeho manželka. To řekl před 30 lety. A to bylo tak revoluční v té době, že jsem si myslel, že ho možná někdo vyhodí z církve, ale mi to tak rezonovalo v srdci, že jsem byl nadšený, že nemusím se starat já o peníze. Nebo já, když jsem se stal křesťanem, tak jsem hodně koktal a možná budete překvapení, že my, když jdeme s Dášou do restaurace a já ji pozvu, tak platí Dáša. Ne proto, že bych já neměl peníze, protože mám peníze, ale protože mám problém mluvit s cizím člověkem a koktám a je mi to nepříjemné koktat před číšnicí nebo číšníkem. A když tohle někomu řekneme, tak říkají, to je strašný, jak přece muž musí zaplatit. A my to máme nastavené a já jsem to cítím strašně dobře a Dáša taky. Nebo otázka rozhodování, jak to dělat. Takže první oblast je, kde je v tom manželství muž, kde je v tom manželství žena. Třeba Dáša řekla, že já umývám nádoby, zvlášť velké hrance, protože vím, že to pro ní je těžké. A mě to nebaví. Já naopak jako muž jsem nadšený, že když umiju hrnec, tak je to strašně rychle a je to velká práce, protože velký hrnec vypadá...
0: Je to prostě vidět.
1: Je to vidět a já jsem nadšený, nebo já, mě třeba nebaví, nebo mě třeba baví krájet brambory, zvláště velký, že prostě během 10 minut mám všechno udělaný a se cítím jako geroj, že jsem prostě něco zvládnul a Dáše hodně pomohu a máme to takhle domluvený. Třeba nesnáším obalovat květák. Miluju květák a jsem nadšený, že Dáša to taky nesnáší, ale udělá to. A máme to takhle prostě rozdělený. Takže postoj muže, ženy v rodině. A další oblast, bavíme se o sexualitě, protože věříme tomu, že sex je důležitá věc pro každé manželství. A tam taky někdy vidím, že Češi mají tabu, že se bojí o těch věcech mluvit. A takže se o tom bavíme s tím párem. Další oblast jsou peníze. Jak vlastně vůbec pracujeme s penězma. Nechci to úplně rozvádět, ale pro mě je šílené, že mnohé manželství, zvlášť nevěřící, mají peníze oddělené. Že muž má svůj účet, žena má svůj účet, žena neví, kolik vydělává muž neví, kolik vydělává žena, nebaví se o tom, kam peníze investovat, takže tohle otvíráme a já ani nemám úplnou přesnou představu, jak to má být, ale jenom otvírám ten rozhovor, aby oni spolu o tom mluvili. No, další oblast, kterou otvíráme, jsou koníčky, protože věřím tomu, že každý má právo na svůj koníček a někdy to může být taky velikánský rozpor v partnerství, v manželství, když ten muž chce koníček, žena chce koníček. Pamatuju si, jsme dělali jedno poradenství před svatbou a to byl absolutně ideální pár. Já bych prostě řekl, že oni jsou tak propojení, že jsou úplně, až jsem jim záviděl, jak byli na tom krásně spolu, dokud se neotevřel slovo motorka. A při slově motorka jsem myslel, že ta žena vyskočí a vyškrábe oči tomu budoucímu manželovi. My jsme zase zůstali absolutně konsternováni, protože jsme to absolutně nečekali, ale bylo to téma, které prostě pokud by oni neotevřeli před manželstvím, tak nevím, kde by prostě skončili. Čistě prakticky jenom ona měla zkušenost, že nějaký její známý se na motorce vyboural, zemřel a měla strach od toho partnera, měla strach, že by zůstala s dětma sama. Byl to velice zajímavý rozhovor. Takže postavení muže ženy v rodině, sex, peníze, koníčky a poslední téma, které otvíráme, je jak se hádat. Protože myslím, že hádání je krásná věc v každém manželství a pokud to dva lidi umí, tak je to krásné se pěkně pohádat a mít z toho dobrý pocit. A ten dobrý pocit není v tom, že vyhrají. To je třeba věc, kterou Daša možná zmínila. Mě trvalo 15 let v hádání se s mojí ženou, že já jsem vždycky chtěl vyhrát. A já jsem potom pochopil po 15 letech, že když vyhrají spor já a Daša a nikdo kolem nás to nevidí, jako co to je za vítězství, jenom...
0: To není uspokojující.
1: Jakože není tam, že by mě někdo tleskal a jsem řekl, to je tak strašně jako... jako bezcenné vítězství, že jsem asi pochopil, že jakoby vyhrát nad manželkou jakoby argumentačně vlastně nic nepřináší, ale když se někam posuneme, tak to je velikánský přínos. A zase mám případy lidí, kteří někdo potřebuje čas, než určitou věc si prožije. Někdo potřebuje se jít projít, někdo potřebuje okamžitě ty věci řešit a narážíme na to, to je možná téma asi pro mě nejdůležitější, jak se hádat, že prostě, nebo to je de facto o tom, jak spolu komunikovat.

0: Jeli, procházíme ty oblasti, tak si připomínáme ty svoje věci a nutí nás to znovu se nad tím zamýšlet. Stalo se nám několikrát, že úplně jsme vnímali, nevím, jestli to vždycky ti snoubenci poznali, že zrovna jsme narazili na něco, co nemáme úplně vyřešený a pak jsme to museli dořešit. Takže ona je to taková terapie i pro nás, protože nám to pořád jakoby připomíná zůstat v těch hranicích, jo, který jsme si vymezili, který jsme si položili. A někdy se říká, že lidem můžete předat jenom to, co sami máte. A jestli my sami nemáme, tak prostě nemůžeme dát, jo. Chtěla jsem zmínit jenom takovou historku a teď mi teda vypadla, jako to byla taková hodně veselá u toho.
1: Když se na ní vzpomeneš, já jenom ještě dám jeden takový princip, který jsme se naučili. Zase, možná to tak jako vyznívá, že vás chci pozbudit ke křesťanství, ale chci, protože věřím tomu, že Bible je úžasná kniha a přináší spoustu principů. Když budete číst Bibli a budete ty principy akceptovat, tak vás to posune strašně dopředu. Já vždycky říkám lidem, protože dělám svatby i pro nevěřící a vlastně s těmi procházím biblické principy a oni jsou z toho strašně překvapení, jak ta Bible je velice moudrá ohledně principů. Tady vidím tu dnešní dobu celá ta otázka genderu, která prostě říká, že prostě není rozdíl mezi mužem a ženou. Já to úplně jako chci protestovat, protože muž je jinačí a žena je jinačí. A jeden z principů, který je pro mě velice důležitý, je, že jsme se jako rozhodli, Bible říká, nezapadej slunce nad vaší hněvivostí. A to je princip strašně důležitý. Umět, než jdete spát, si ty věci jakoby vyříkat. A to jsme se naučili, že prostě nejdeme spát po hádání. Já si nemůžu představit, že bychom třeba spolu 2-3 dny nemluvili. A to je věc, kterou častokrát slyším.
2: A dáme teďka další prostor, aby si vzpomněla na historku a třeba po písničce se ji dozvíme.

0: Dostáváme se k závěru dnešní Rozmaríny. Nejdřív dám prostor Dáši, protože ona si už asi vzpomněla na tu historku, kterou chtěla zmínit.
1: Není to úplně historka, která jakože v té situaci se mi vybavila, ale spojila se mi s něčím, o čem určitě taky chceme mluvit, jako možná o dalším bodu nebo možná o možnosti podpory manželství jako takového. Je to program, který se jmenuje Manželský refresh. My ho teďka máme čerstvě za sebou s manželem, absolvovali jsme ho už dvakrát. Jenom abych přiblížila, Jirka mluvil vlastně o tom, že je dobré mluvit o těch svých koníčcích a vzájemně se podpírat, podporovat, vycházet si vstříc. Já mám takovou jednu zálibu, moc ráda se chodím procházet. Jednak si tam čistím hlavu, myšlenky a nevím co všechno. Dělá mi to dobře i fyzicky samozřejmě. A v rámci toho manželského refreshe, což je program, který má nějak povzbudit manželství, dodat do ně vitamíny, tam byla jedna taková aktivita, že máme pro sebe něco vzájemně udělat a povzbudit se a tak. A my jsme seděli, nevím, jestli to bylo u oběda nebo u večeře, a asi u oběda, protože bylo ještě hezky. A Jirka říká, nepůjdeme se spolu po obědě projít? A já jsem byla totálně konsternovaná, protože kdykoliv ho poprosím, aby se mnou šel na procházku, tak se mu samozřejmě nechce, protože to není aktivita, která by mu něco dávala. Ale v rámci toho manželského refreshe, kdy nás někdo vyzval, povzbudil, aby jsme udělali něco pro toho druhého, tak prostě mě oslovil. A mě to tak povzbudilo. A potom říká, a dáš mi za to fazoli do skleničky? A začali jsme se strašně smát. To je takový princip, že když někdo pro toho druhého něco udělá, že máme takovou láhev ocenění a dáváme tam, buď to můžou být korálky, fazole, bombóny, a když si všimneme, že ten druhý nás povzbudí, tak mu tam tu fazoli dáme a řekneme děkuji, to mě povzbudilo, jsem si toho všimla. Jo. Takže když on mě vlastně pozval na tu procházku a pak si řekl o tu fazoli, tak jsem nevěděla, jestli ho mám zabít nebo se si mám smát. Takže je to taková terapie, která povzbuzuje, která uvolňuje, která ale svým způsobem pořád vám ukazuje, že máte vedle sebe toho muže, kterého znáte a kterého svým způsobem za to i milujete, protože on je takový, jaký je. Takže můj muž dokáže naprosto geniálně využívat situaci, aby mě napůl naštval, ale vždycky rozesmál.
0: Tak to je hezké a určitě jsem ráda, že to zmiňuješ, právě i ten program Refresh, protože někdy si mohou ty manželské páry říkat, rozhlednou se kolem a řeknou si, teď nevím, koho bych pozval do toho našeho manželství, ale oni jsou i právě programy, které jsou třeba vzdálené a v dnešní době, kdy máme rozvinutou techniku, je možné se do něčeho zapojit i vlastně takhle vzdáleně, že jo? Takže co ty bys k tomu, Jirku, ještě přidal právě pro takové ty, kteří si řeknou, kde tu podporu máme hledat?
2: Já úplně nevím, jestli mluvíme jenom ke křesťanům, ale v rámci křesťanství opravdu ten manželský refresh, který vlastně pořádají naši přátelé na Slovensku, pro mě je excelentní. Je to program na jeden měsíc, člověk si tak trochu projde vlastně vůbec, jak to manželství vypadá, zapracuje na tom, nějaké věci zjistí, v jakém stavu to manželství je. Potom určitě jsou manželské večery, to je další aktivita, kterou velice doporučuju. A osobně si myslím, že je dobré, aby v každé církvi jednou, dvakrát do roka proběhl takový nějaký kurz. My třeba v rámci toho manželského refreshe jsme měli úkol dívat se každý týden na nějakou přednášku společně, takže jsme si museli pustit půlhodinovou, hodinovou přednášku a za mě bylo skoro úplně jedno o čem, ale aby to bylo směřováno k manželství a pak jsme se o tom chvilku bavili a my jsme se třeba v určitých věcech hodně utvrdili, že v tom stojíme dobře, ale třeba určité věci byly pro nás inspirací a myslím si, že velký problém manželství je všednost, že si určité věci už bereme, že jsou normální. Třeba jenom se ocenit, pozbudit, dát si pusu. Třeba my jsme teďka v tom druhém refreshi jsme neměli úkol, který byl v tom prvním. A v tom prvním refreshi byl úkol před spaním se obejmout a políbit. V tom druhém to nebylo a na to nám strašně chybělo. A teď se snažíme, už jsme mimo ten program, to dělat každý den. Nebo první ten refresh jsme měli to oceňování, ale měli jsme takový malinkatý fazolky, takže jste mohli udělat 100 věcí a to nebylo vidět v té misce. Teďka jsme dostali vánoční dárek od jedného páru, že nám dali velký fazole, abychom je mohli použít refresh, ale udělali jednu chybu, no, nevím, jestli to je chyba, ale dali nám fazole ve dvou barvách. To znamená, že já jsem používal černý a Dáša bílý, což nebylo úplně ideální, protože...
0: A pak jste se srovnávali.
2: Já, no, Dáša se nesrovnávala, ale mně se zdálo, že těch mych tam je o hodně méně. A tady trošičku sebereflexe, myslím si, že častokrát, když tohle projde manželstvím, tak je pravda, že si muž možná uvědomí, že ta žena toho dělá častokrát víc než ten manžel. A pro mě každý refresh, který jsem prošel, vlastně mě vedl k takovému pokání, že jsem vděčný za tu ženu, kterou mám vedle sebe, že jsem si všiml, kolik toho ona dělá, jak mě oceňuje, a já jsem to nedělal. A takže jsem chtěla víc fazolí.
0: Jestli můžu, tak my v posledních minutkách tady ještě máme jeden dotaz. Zkusme. Dobrý den, zdravím Pospíšilovi, moc děkuji za toto téma a za to, že se s námi dělíte o své zkušenosti. Měla bych otázku. Měli jste někdy chuť z manželství utéct? Myslím, že ten pocit může mít hodně lidí v manželství, ale důležité je, jak se k tomu postaví obě strany, že strašně důležité je o těch věcech mluvit otevřeně a s úctou vůči druhému, přestože se jeden z nich v tom vztahu v tu chvíli vůbec necítí dobře. Tak na to máte poslední dvě minutky.
1: A tak povídejte. Já rychle první historku, kdy jsme byli manželé asi necelý rok a mě něco tak, ale tak vytočilo, že jsem normálně zbalila tašku a odjela jsem k mamince. Jo. Ta cesta tím vlakem byla šílená, pobyt u ní byl ještě šílenější, takže jsem se těšila, že se vracím domů. A věděla jsem, že to není způsob, jak řešit konflikty. Možná, že to nastartovalo takový nějaký jakoby restart v mé hlavě, že musím věci dělat jinak. A potom ještě jeden taková vtipná událost, kdy se ptali taky manželky pastora, jako jestli někdy se s ním chtěla rozvést a odejít od něho. A ona říkala, nikdy, ale zabít jsem ho chtěla moc krát.
2: Já jsem ten pocit nikdy neměl.
0: Tak to byla hezká, krátká odpověď. To bude možná tím nastavením, jak už jste říkali, že ty si viděla věci pesimisticky a on je viděl vždycky optimisticky.
2: Ale řeknu, že jenom po mě ho dělá celý talíř. Jako.
0: Je dobré takové hezké zakončení, kdy vidíme, že i v pastorských párech se takové věci dějí. A neznamená to konec, ale naopak znamená to, že můžeme jít spolu dál. A já myslím, že tohle už bude takové pěkné zakončení toho dnešního povídání s Jirkou a Dášou Pospíšilovými. Dnes se s vámi z Rozmaríny loučí Lída Pohanková a také moji hosté. Mějte se hezky.
2: Naschledanou.

V dalším vydání Rozmarín, které premiérově naladíte ve čtvrtek dopoledne od 10 hodin, bude hostem moderátorky Kateřiny Vávrové Kateřina Hotová, která se věnuje pěstounské péči na přechodnou dobu. Řeč bude o tom, jak náročné, ale nesmírně naplňující je učit děti znovu věřit světu. Na Rádiu 7 je před námi písnička a také čtvrtá hodina.

Z pondělí 3. srpna jsme odstřihli i 4. hodinový dílek. I nadále proplouváte nocí s Rádiem 7 a Milanem Remešem za mikrofonem. Ve 4:15 nás čeká relace Štafeta, která se v dalším díle cyklu Za hranice všedních dní zabývá tématem, jak zorganizovat tábor, což je s ohledem na právě probíhající prázdninové měsíce téma opravdu aktuální. Předtím ještě za vámi posíláme písničky kapely Blázny pro tebe a Meta Redmana.

Dozněla písnička Matta Redmana 10 tisíc důvodů. 10 tisíc důvodů, proč chválit Boha. Štafeta, ve které si bude Ondra Malý povídat se zkušeným vedoucím Jakubem Mrázkem o tom, jak zorganizovat tábor, nás čeká již po následující písničce, tak zůstaňte s námi.

0: Jak připravit tábor? Moje jméno je Ondřej Malý a touto nelehkou otázkou se v dnešním díle, který je součástí minisérie Výpravy za hranice všedních dní, budeme zabývat společně s mým dnešním hostem Jakubem Mrázkem. Jakub je kazatel ve společenství Církve bratrské Ostrava Trojka a také milovník přírody. Zajímá mě, Jakube, v kolika letech jsi byl na táboře vůbec poprvé? Jestli si na to ještě vůbec pamatuješ, nebo jestli si vzpomeneš, jaké to bylo?
1: Díky, Ondro, to je pěkná otázka. Já si uvědomuji, že když mi tuhle otázku dáváš, že první mě vyskočí, no já jsem byl na stanovém táboře jako dítě jenom dvakrát. Někdy v teenagerovském věku. Protože předtím jsme jezdívali jenom na chalupy, bylo to ještě v době, kdy tábor křesťanský dělat nebylo legální, ale teď si vlastně uvědomuju, že jsem byl dvakrát na táboře v první a druhé třídě stanovém a trošku jsem to vytěsnil, protože to pro mě nebyl příjemný zážitek. My jsme tam měli všechno, co jsme potřebovali pro naše fungování, jako jídlo, teplo, kde spát. Měli jsme program, ale to bylo všechno. Nikdo nepřemýšlel o tom, co ty děti prožívají a jakým způsobem je může i takový tábor ovlivňovat jejich vývoj a formování. A protože to bylo někde na okraji zájmu těch vedoucích, tak já jsem se tam teda rozhodně necítil dobře jako prvňáček. Mm-hmm.
0: A kdy jsi jel poprvé na tábor jako vedoucí?
1: Jako vedoucí jsem jel poprvé ve svých 16 nebo 17 letech, asi čerstvých 17 letech. A od té doby jsem těch táborů jako vedoucí absolvoval 20, takže spíš než jako dítě si užívám ty tábory jako dospělý, tak je to super jako dělat vedoucího a jezdit na tábory každý rok a užívat si to, co jste v dětství nestihli.
0: Mnoho vedoucích s tebou tuhle zkušenost nezdílí. Přijde mi, že často tábor je zdroj stresu v průběhu celého klubového roku, protože je to organizačně hodně náročný projekt. Kde začít, když člověk takový tábor chce připravit?
1: Máš pravdu, že té práce je hodně, ale myslím si, že když se dobře rozvrhne, takže je dobře začít včas a dobře rozdělí, tak vlastně se nemáme čeho bát a opravdu si člověk i ten vedoucí může ten tábor jako užít. Myslím, že jako pro mě, asi 10krát jsem dělal hlavního vedoucího tábora, je to prakticky jako celoroční činnost. Že tábor se to vás končí, tak už řešíme termín dalšího tábora, musí se domluvit základna, což v podstatě probíhá jako rok předem. A většinou někdy kolem Vánoc už začínám přemýšlet a během ledna sestavujeme jako vlastně takový jádrový tým, což je pár lidí, bez kterých tábor jako neuděláš. A od února, kdy musíš už rodičům dát také přihlášky, znát rozpočet, tak tam pak už běží ty přípravy na plným proudem.
0: Vezmeme to postupně. Zmínil jsi tým, jádrový tým. Kdo v takovém jádrovém týmu je?
1: Tak musí být hlavní vedoucí, a měl být svého zástupce, potřebuje zdravotníka. To je někdy nejkritičtější věc, protože bez zdravotníka, pokud je ten tábor dětskou zotavovací akci podle zákona, to znamená trvá déle než 4 noci a je tam více než 30 dětí, tak musíš mít zajištěného zdravotníka, který má k tomu platný kurz a potřebuješ mít zajištěnou kuchyň. Já tak vždycky vnímám, že ono se kolem toho tábora obvykle nakonec vytvoří nějaký tým lidí, kteří dokážou v zásadě vymyslet všechno, na nich to stojí a padá, takže ještě určitě potřebuješ pár dalších vedoucích, potřebuješ nějaké rádce, ale nakonec vlastně ten tým se skládá jako z lidí, kteří jsou třeba více či méně vytížení, ale každý je tam nějakým způsobem jako důležitý. A potřebuješ to jádro mít už jako někdy v lednu vědět, že teď jsme schopni v téhle kapacitě ten tábor udělat, aniž bychom se utavili.
0: Musí to být nutně jenom lidé, kteří se celoročně podílí na vedení klubu?
1: No to jádro většinou bývá, nakonec těch, co to dělají celoročně, ale je skvělé, že s náma jezdí i lidi, kteří třeba jezdí jenom na tábory, protože oni dodají to, co nám třeba chybí, je to zpestření. I pro děti je zajímavé, když tam je nějaký vedoucí, kterého nevidí každý týden. A těch pomocníků jako je poměrně dost dobré na tom táboře mít. A někdy i vlastně to i příležitost pro tyhle lidi třeba zůstat v kontaktu s touhle prací a s tou komunitou a třeba jednou z nich vyrostou ti pravidelní celoroční vedoucí. Tak i na ně je dobré myslet.
0: Zmínil jsi, že máš hodně zkušeností s tím být hlavní vedoucí tábora. Kdo to může dělat?
1: Tak hlavně vedoucí tábora musí být dospělý člověk, to znamená 18+. Já bych skoro řekl, že důležitou kvalifikaci, že na to musí být i nějak zralý, nějakým způsobem tomu došel, dozrál v životě, aby tu zodpovědnost dokázal nést, tedy mít pro to srdce, nadšení a taky jako autoritu u toho týmu a odolnost vůči stresu, schopnost jako pracovat s týmem. Tak to jsou takové, jako bych řekl, jako lidské charakteristiky. Děláme tábory křesťanské, tak to musí být člověk, který hoří pro Pána Boha a pro službu dětem. Ale je velmi dobré, když má, nebo skoro bych řekl, očekáváme, že takový člověk bude mít kurz škola hlavních vedoucích táborů, který toho člověka vybaví znalostmi, informacemi, které potřebuje k tomu, aby ten tábor mohl být udělaný legislativně správně, aby mohl být bezpečný, aby mohl být v podstatě jako na pohodu, to znamená, že si umí potom pohlídat těch pár klíčových věcí pro to, aby se tam všichni cítili dobře.
0: To označení hlavní vedoucí nějakým způsobem naznačuje, že není sám a že by neměl dělat všechno sám. Zároveň předpokládám, že by se měl o všechno nějakým způsobem starat, všechno vést. Není to protimluv?
1: Určitě ne. Naopak, ono to dává jako smysl. Pokud se mám o všechno postarat, pak to nemůžu dělat sám, protože sám to ten vedoucí nezvládne. Potřebuje moudře delegovat, to znamená vidět lidi, který kdo se hodí na jakou část jako práce, kterou může za ní převzít zodpovědnost a to deleguje. My hodně jako pracujeme v týmech, takže máme třeba tým, který připravuje celotáborovou jako hru. Jo. Já už jsem trošku starší, takže já už jako nemám potřebu vymýšlet ty hry, což je většinou to, co jako mladé vedoucí třeba strašně baví dělat jako ty hry. A vím, že oni jsou na to výborní, jo? Takže prostě to jsou mladí vedoucí celotáborovka, 3-4 lidi, kteří vymyslí téma, příběh, hry a jako fakt ty děcka to potom jako baví a já často ani nikdy nerozumím, o čem to je, jako rozumím, ale mě stačí no takový jako ten nadhled. Máme tým, který připravuje třeba duchovní program, máme tým, který se stará o programy u táboráků, písničky, pokřiky, nějaké slovo u táboráků. Takže ten hlavní vedoucí, ten je zodpovědný za to, aby lidi dělali to, co umí dělat nejlépe, aby všichni dělali něco, aby to bylo všechno delegováno, zajištěno. A ideální hlavní vedoucí pak už na táboře nedělá skoro nic. A v podstatě drží ten velký obraz, má ten nadhled, vidí, kde je potřeba koho pochválit, ocenit, pozbudit nebo trošku nakopnout, ať nezapomíná na svoji roli a dbá o to, aby ten tábor vlastně šlapal. Vytváří v podstatě jako bezpečné podmínky pro to, aby všichni mohli dělat to, co mají dělat rádi a k dobrému výsledku a spokojenosti všech.
0: Jak může v této náročné roli podpořit hlavního vedoucího zástupce hlavního vedoucího?
1: Zástupce je důležitá osoba, protože nikdo z nás není stoprocentně jistý, jestli tady bude zítra, takže zástupce v prvé řadě je někdo, kdo by měl být připraven kdykoliv zaskočit za hlavního vedoucího, pokud je nějakým způsobem indisponován nebo musí třeba řešit nějaké jiné věci na táboře, nějaké třeba nenadále věci. A proto by zástupce hlavního vedoucího měl taky být dospělý člověk 18+, měl by vlastně stejně tak jako hlavní vedoucí mít přehled o celém táboře, o tom, co se kde děje. A taky si myslím, že to je vždycky jako dvojice, která spolu úzce spolupracuje a může si dávat tak nějakou zpětnou vazbu. Obvykle to bývá někdo, kdo se jako de facto připravuje na tu rolu hlavního vedoucího, nebo kdo ji je schopen jako potom v budoucnu zastávat, až třeba hlavní vedoucí si dá pauzu.
0: Tábor je mimo jiné charakteristický i velkou mírou dobrodružství, které je ale spojené i s jistým nebezpečím. Kdo má zodpovědnost za bezpečnost na táboře a jak se s tímhle nebezpečím, které je na táboře přítomné, dobře vypořádat organizačně?
1: No je to podobné jako se vším. No zodpovědný je hlavní vedoucí. Ale ten hlavní vedoucí může vlastně tu zodpovědnost delegovat na další. Podle míry toho, co jsou schopni nést za zodpovědnost. Takže samozřejmě dospělí vedoucí 18+, jsou schopni nést velkou část jako zodpovědnosti i v otázce bezpečnosti a delegujeme ji tím, že vlastně je proškolíme. Takže máme před táborem i třeba na táboru na začátku školení BOZP, kde si vlastně připomínáme a učíme se vlastně, jaké jsou ty největší rizika, která hrozí, jak v nich reagovat, jak je minimalizovat. A tím, když vlastně máme potom zápis o takovém školení, tak vlastně můžeme i prokázat, že my jsme tu svoji zodpovědnost přenesli nebo sdílíme s těmi dalšími vedoucími a oni mají podmínky pro to, aby ji taky dodržovali. Samozřejmě i vedoucí mladší 18 let jsou schopni nést nějakou zodpovědnost, takže školíme v rámci toho BOZP i rádce a taky děti jsou schopné nést část zodpovědnosti. Takže my třeba na začátku tábora vždycky dětem taky vlastně dáváme takové malé školení o tom, jak se chovat na táboře, jak pracovat s nářadím, co dělat, když se jde na výlet, když se jde po silnici, když se jde v horách, když se ztratíš, že bouřka. A pokud já prokážu, že vlastně všichni věděli, co měli dělat a i dítě je schopné nějakou zodpovědnost nést, tak pokud by se, nedej bože, stalo něco vážného, tak i potom v tom případném řešení toho případu se bude vlastně řešit, jestli každý nesl ten svůj díl zodpovědnosti, který může nést a jestli byl na něj připraven. Takže tím, že vlastně děláme školení, že o tom mluvíme, tak my vlastně nejenom, že skutečně děláme kroky k tomu, abychom minimalizovali rizika, ale taky prokazujeme tím, že ta zodpovědnost každý ví, co má dělat. A když někdo něco nedělá, přestože mu to bylo řečeno a je to mentálně zdravý člověk, dítě, které jako ví, chápe, že opravdu nemáme skákat do vody nebo opustit tábor bez vedoucího a tak podobně, tak prostě nemůžu všemu zabránit, že nikdo neposlechne, ale můžu prokázat, že jsem udělal všechno pro to, aby bezpečí bylo zajištěno.
0: Mně připadají z hlediska bezpečnosti vždycky nejděsivější noční hry a potom koupání nebo čas ve vodě. Je to oprávněná obava a jak na to být připraven?
1: No určitě je třeba na tyhle dvě věci myslet. Jako každá hra má svá rizika. Takže vždycky vysvětlíme pravidla, co se bude dít a rizika ošetříme. Například, když je hra na velkém prostoru, tak nějak ohraničen, aby se děti neztratily. A pro ty noční hry, já osobně velmi silně doporučuji hrát noční hry v prostředí, které děti znají z té denní části tábora. To znamená, neostnou se uprostřed noci v prostředí, které jako neznají, protože tím to riziko ohromně roste. Takže to je jedna věc. Většinou bude to bezpečné prostředí třeba louka, asi ne jako hustý les. To si každopádně může každý vedoucí zkusit, tak je to odstnout se v lese bez jakéhokoliv světla. Když nepere měsíc na plný pecky, tak neuděláš ani 2 metry. Taky si myslím, že noční hry jsou krásné, úžasné, kdy můžeš právě využívat spíše prvky, jako je právě hra se světlem, s ohněm, kdy to získá nějakou pěknou atmosféru, anebo prostou hru, kdy je to jenom pobyt v přírodě, nemusíme nikoho děsit, strašit a tím zase zvyšovat nějaká jako rizika. Takže pokud ta hra je dobře nastavená, bude bezpečná i v noci. A co se týče vody a koupání, tak my jsme kdysi jezdívali ke Slezské Hartě a já jsem z toho byl vždycky jako velmi nervózní. Průšvih je ten, že pokud by se něco stalo, třeba došlo k utonutí, tak zase jsme povinni nějakým způsobem prokázat, že jsme udělali všechno, abychom ty rizika minimalizovali. Takže ohraničená zóna pro koupání, zóna pro plavce, pro neplavce, dozor, spočítané děti. My jsme třeba používali barevné šátky, takže byly červení, modří, teď jdou modří do vody, pak červení, tak aby těch počet dětí byl takový, že ohlídám. Jeden vedoucí hlídá ve vodě, jeden na souši. Ale vždycky třeba u koupání jako v hluboké vodě jednoznačně by měl být člověk, který je schopen prokázat, že dokáže tonoucího v případě, že se topí, zachránit, což lze jedině kurzem vodního záchranáře. Protože my takového člověka v týmu nemáme.
0: Je to tak. A málo kdo takového člověka má.
1: Tak jsem z toho vždycky byl samozřejmě nervózní. Pokud se nic nestane, tak se nic neděje. Ale je pak velmi těžké prokázat to, že ta zodpovědnost byla zajištěna. Takže doporučuji u táboru, u přehrad, u hluboké vody mít vždycky někoho, tak si udělejte někdo kurz vodního záchranáře a pak jako tam můžete jezdit s bezpečím, uděláte pro děti maximum, kdyby se něco stalo, budete si s tím vidět rady.
0: A i v malém potoce se dá koupat skvěle a člověk nepotřebuje záchranáře.
1: Dá, a taky tam mnohem snaží někoho zachránit, když by se náhodou topil.
0: Na začátku si zmínil zdravotníka jako nedílnou součást týmu. Jakou roli má zdravotník v tom všem?
1: Tak zdravotník v prvé řadě má pečovat o zdraví dětí. To zajišťuje řadou činností, které během toho tábora dělá. Už při nástupu na táboru je to zdravotník, kdo si přibírá děti a dokumentaci zdravotních od rodičů, tedy nástupní list, případně léky, a taky ti rodiče mají možnost tomu zdravotníkovi říct, upozornit ho na nějaké specifické potíže, které ty děti mají. Tak to je první, že zdravotník vlastně ví o zdravotním stavu těch dětí a jako jsou tam rizika a věci, na které dát pozor. To, co je závažné, potom i informuje vlastně ten celý tým, aby rádce, vedoucí, který má v oddíle dítě třeba s alergií na bodnutí včelou, věděl, že takové dítě tam je, a taky věděl třeba, co v případě, že jsou někde na výletě, dělat, když se to stane. Jo? Takže to je první takový úkol. Druhý úkol potom léky, pokud děti berou, tak je to zdravotník, kdo jim je dává. V případě teda, že jsou nějaké zdravotní problémy během tábora, tak děti chodí za zdravotníkem a zdravotník to řeší. Zdravotník taky kontroluje jídelníček. Měl by zdravotník schválit jídelníček, že je vhodně nastavený tak, aby tam nebyly potraviny, které nejsou přípustné na táboře, máme takové potraviny, a nesmí být na táboře konzumované například houby anebo potraviny bez prokázaného původu. Takže například točená zmrzlina, kde nemůžu prokázat, odkud je, nebo domácí vajíčka, opravdu jako na tábor nepatří. Taky zajišťuje čistotu na záchodech a hygienickou, tak aby jsme věděli, že ty záchody jsou pro děti bezpečné, a měl by být přítomen vlastně v táboře 24/7. No, takže pokud to není jako kriticky nutné, tak by neměl z tábora odjíždět. Někdy je potřeba jít k lékaři, tak v situaci, kdy to dítě potřebuje toho zdravotníka na cestu, tak ho musím poslat na tu cestu k lékaři, ale pokud to není nutné, může to dítě k lékaři doprovodit někdo i jiný z týmu. Ideální je, když na tom táboře jsou aspoň dva lidé, kteří mají kurz pro zdravotníka v dětských zotavovacích akcích. Ideálně by to měl být i hlavní vedoucí, anebo mít ty zdravotníky dva. Pak je to v klidu.
0: Díky moc za odpovědi.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
0: Vítejte zpět u rozhovoru na téma Jak připravit tábor. Mým hostem je Jakub Mrázek, kazatel ze sboru Církve bratrské Ostrava Trojka. Jakube, kde udělat takový tábor? Protože doma to asi nepůjde.
1: Možná by to šlo i doma udělat tábor, nevím. Záleží, jak kdo kde bydlí, ale myslím, že je fajn, když děti vyrazí někde mimo prostředí, ve kterém se běžně pohybují, tedy třeba vypadnou z města nebo z vesnice někde do divoké přírody. Takže to prostředí by mělo být pěkné, zdravé, čisté, estetické, krásné. A v zásadě můžeme udělat tábor v budově, v nějaké chalupě. Letos třeba my jedeme s menšími dětmi do Dřevěnice bez elektřiny, tak to je skvělé místo na tábor. Nebo můžeme si pronajmout nějakou táborovou základnu, kde už třeba spousta věcí je připravená od majitele nebo provozovatele té základny. A nebo taková nejvyšší meta, vyrazit na zelenou louku a tábor si od nuly postavit.
0: Podle čeho vybíráš, kam pojedete na tábor? Je faktorem třeba složení týmu? Nebo jenom finanční stránka, nebo prostě nálada?
1: Já bych řekl, že jako hlavním faktorem je tým, zkušenost toho týmu, jeho velikost, ale taky i zkušenost a počet dětí. Pokud mám třeba děti, které jezdí jenom každý rok na tábor a během roku s nimi nepracuju každý týden, tak bych si třeba netroufl jet na zelenou louku. Ale možná, že někdo vede oddíl, který vlastně je sebou každý týden, jezdí každý měsíc na výpravy, děti přesně vědí, jak ten oddíl funguje, jaké jsou pravidla, umí se v přírodě pohybovat, umí si spoustu věcí udělat sami, takže zvládnou třeba postavit přístřešek, zvládnou postavit i stán, tak pak je možné se odvážit i na tábor na zelené louce. Pokud si na to trofnou ti vedoucí, tak si myslím, že oká se staršími dětmi, jo, ale tam je právě třeba zvážit potom ten poměr toho, té náročnosti toho tábora a toho, jak jsou ty děti a ti vedoucí zkušení a zdatní.
0: Když nejsem zkušený a tábor jsem nikdy nedělal, ale chtěl bych to zkusit, a právě ta náročnost mě znervózňuje. jaká varianta ti připadá nejlepší pro začátečníka?
1: Já bych se asi nebál jet rovnou na stanový tábor, pokud ty děti znám, pokud jsou to děti třeba druhý stupeň základní školy, tak jsme v pohodě úplně. Třeba s malýma dětma, pokud někdo třeba začíná s oddílem, kde jsou prvňáčci, druháčci, tak možná bych raději volil nějakou budovu nebo třeba základnu, kde je i nějaká část, jako pevná budova, nějaké stany. A postupně ty děti jako otužoval a zvykal a vedl k tomu, aby se naučili jako do budoucna fungovat bez všech těch jako vymožeností a komfortu, na který jsme zvykli z běžných dní.
0: Jedna z táborových výzev, o které už jsi se okrajově zmínil, je jídlo. Jak je to s vařením? Kdo ho zajišťuje?
1: Vaření je skvělá zábava. Takže kdo ho zajišťuje, no tak to záleží, jak zase bude záležet na tom složení toho tábora. Určitě existuje a je naprosto jako, může být patřičné to, že na tábor jde tým kuchaře, které jako všechno zajistí, když to budou jako hodně malé děti neskušené a tak podobně, ale na druhou stranu je fajn ty děti postupně člena tím víc zapojovat do toho, aby se na té přípravě jídla spolu podíleli. Oni toho hodně zvládnou a oni potom mají z toho radost, že to jídlo taky vzniklo jejich přičiněním, chutná jim více, jídlo nemusí být složité, může být velmi jednoduché, hlad je nejlepší kuchař. A to si myslím, že těm dětem dává jako ještě jako jiný prožitek z toho stravování, než když jenom přijdou jako k hotovému a zpapkají to a třeba zapomenou poděkovat, protože si neuvědomují, kolik je zatím jako tvůrčí práce.
0: Tohle je zajímavé. Často zažitá představa je, že když jedu na tábor jako účastník, tak jsem účastník. A když jedu jako organizátor, tak tábor připravuju pro ty účastníky. A tady to skoro zní, že děti se aktivně podílí na organizaci toho tábora. Mm-hmm. Je to tak? Do jaké míry bys je zapojil? Nebo skutečně by měli jenom přijet a konzumovat to, co vedoucí připraví?
1: Vlastně to je žádoucí, aby byli zapojeni, aby se zapojovali co nejvíc, protože my s ní chceme vychovat lidi, kteří třeba jenom takový tábor budou dělat. Tak těžko se překlopí z konzumenta na pořadatel tábora jako z 0 na 100, jo? Takže postupně musí k tomu vyrůst. Je to skvělé, když potom jako starší děti jsou schopné. My třeba míváme na táboře blok takových klasických her, takových těch oblíbených her, které nejsou vázané na legendu, si děti je rády hrají a ti starší, kteří mají 12, 13, 14 let, oni jsou schopni to pro ty 8, 9 leté jako zorganizovat. A to je paráda, když to jako vidím, když vedoucí jako se dívají, oni hrajou přehazku nebo hutututu a hrajou to podle pravidel a je tam disciplína, protože prostě oni si to umí obstarat, protože to viděli na nás, jak to děláme a vlastně nás napodobují a učí se to a jenom z nich budou skvělí rádci a vedoucí.
0: Tak tím bychom měli vyřešený tým. Zároveň jsme se bavili o umístění tábora, bavili jsme se o tom, jaké má kdo role v rámci těch organizátorů tábora. Další složkou organizace tábora jsou finance. Mm-hmm. Předpokládám, že se nějakým způsobem liší finanční plánování tábora oproti třeba jenom víkendové akci.
1: Já myslím, že dobré mít rozpočet i na víkendovou akci a vlastně rozpočet si udělat je technikálie, kde jenom na tom táboře mám možná víc položek a budou to asi větší částky, protože to je jako na díl. Ale rozpočet je jako první krok, který je potřeba si udělat. A jestliže někdy v únoru komunikujeme rodičům nabídku tábora, tak potřebujeme komunikovat taky cenu. Takže rozpočet nejpozději jako v tom lednu únoru musím stejně mít. Hodí se k tomu samozřejmě vedení účetnictví pečlivé je důležité, nejenom protože se sluší a patří být vykazatelní v tom, jak nakládáme s penězi. A taky vlastně díky tomu mám dobrý přehled o tom, kolik mě co stálo na táboře minulý rok. Že sestavit rozpočet na další rok je potom vlastně už jenom otázka excelovské tabulky a nějakých vzorečků a zjistit si třeba, o kolik nám zdráhly potraviny, nebo jestli se změnila cena za jízdné, protože jedeme třeba dál a tak podobně. Jo, takže rozpočet je dobré mít. A výhoda je, že když jedeme na tábor, tak tábor je velmi levný, co se týče ubytování, takže cena tábora pak nemusí být jako přemrštěná, nějaká neuvěřitelně vysoká a dá se to jako ekonomicky zvládnout poměrně jako elegantně. Existují i možnosti žádat o dotace, takže pokud potřebují ten tábor slevnit, takže můžu zkusit podporu buď u Dorostové unie, nebo třeba i u krajského úřadu nebo jiných poskytovatelů dotací.
0: Napadá ti ještě nějaký tip z hlediska praktického plánování tábora?
1: No, ještě bych možná k těm financím je taky dobré si říct nebo si nastavit týmu, jak to mají vedoucí a rádci. Jestli platí plnou cenu za tábor, nebo jestli platí jenom část nákladů, nebo jestli dostanou mzdu, tak existují komerční tábory, kdy to lidi dělají pro peníze. Tak když to člověk dělá jako amatér, tak to dělá z lásky, tak to je nejlepší. U nás třeba vedoucí nesou část nákladů na stravování, protože by doma stejně taky jedli. Ale to může mít jako výrazný potom dopad jako na tu cenu.
0: Díky moc za všechny tvoje příspěvky. Mluvili jsme dnes o plánování tábora z praktického hlediska. Zmínili jsme roli hlavního vedoucího, jeho zástupce, zdravotníka, jak je vyřešená kuchyně, jak je vyřešené ubytování a jak je vyřešené financování. Kdybys měl závěrem dát posluchačům jednu otázku, nad kterou by se mohli zamyslet v souvislosti s plánováním tábora. Nad čím by se mohli zamyslet třeba už dnes tábor v nedohlednu?
1: Já si myslím, že nejlepší je se zasnít a říct si, jaký bych chtěl vidět dopad tábora, který jednou uděláme na děti, které máme v našem oddíle nebo které jsou kolem mě. Jak to může změnit, proměnit, posílit, pozbudit jejich život.
0: Díky moc. Ten dopad, který tábor může mít, je většinou zprostředkovaný spíše než tou organizační stránkou věci, tím programem, který na táboře připravíme. A o tom se budeme bavit v příštím díle. Prozatím se od mikrofonu loučím Jakub Mrázek i moderátor Ondřej Malý.
1: Děkuji moc, Ondro.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských oddílů a klubů. V příštím vydání štafety navážeme na dnešní téma povídáním o tom, jak si na tábor připravit program. Naladit si je můžete ve čtvrtek dopoledne od 11.15. Teď už Sima Magušinová a Láska vyháňá strach.

Když se bojím, že moje víra selže, Kristus mě bude pevně držet, protože mě můj Spasitel tak miluje, bude mě pevně držet. Zpívali ve své písni He Will Hold Me Fast Keith a Kristin Getty. Na Rádiu 7 se blížíme k 5. hodině, po které vám nabídneme relaci Nejen chlebem, ve které nás čeká 5. a poslední zastavení v Ježíšově škole, kde nám kazatel Jaroslav Pokorný připomene důležitost vzájemné služby. Tak zůstaňte s námi.

Noční plavba na Rádiu 7 dospěla k 5. hodině. Je pondělí 3. srpna 2026. Možná právě vstáváte a připravujete si snídani. Nejen chlebem živě člověk, dočteme se v Bibli, nýbrž každým slovem, které vychází z Božích úst. Před námi je pořad Nejen chlebem, ve kterém nás čeká poslední zastavení v Ježíšově škole s kazatelem Jaroslavem Pokorným, který nám připomene, jak důležitá je vzájemná služba. Chutný a sytící poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.

Dnes naposledy se podíváme do Ježíšovy školy. Každý z nás, kdo uvěřil v Ježíše jako svého zachránce a pána a vydal se na cestu jeho následování, je v této škole žákem, protože jsme povoláni být jeho učedníky. Otázkou, kterou si nyní chceme položit, je, v čem nejvíce by se mělo projevit, že jsme Kristovými učedníky. Nebo jinými slovy, k čemu učednictví vede, co je jeho určitým vrcholem, kde by mělo být nejvýrazněji vidět, že opravdu rosteme v Kristu. Možná bychom mohli zaslechnout takovéto odpovědi, v tom, že dobře známe Bibli, nebo že na sobě stále pracujeme, že jsme poslušní Bohu i svým vedoucím, či že jsme plní Ducha Svatého. Zdá se mi, že biblickou odpověď na tuto otázku najdeme v Janově evangeliu, konkrétně ve 13. kapitole, verších 1 až 17. Před velikonočními svátky už Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce. Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že ho má zradit. Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Teď ještě nechápeš, co dělám, odpověděl mu Ježíš, ale později porozumíš. Ty mi přece nemůžeš mít nohy, namítal Petr. Když tě neumí, nebudeš mít se mnou nic společného, odpověděl Ježíš. Pane, zvolal Šimon Petr, nemý mi jen nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim, chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Amen, amen, říkám vám, služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte, blaze vám, když se tím budete řídit. Milí posluchači, našli jste v právě přečteném biblickém textu onu odpověď na otázku, v čem nejvíce by se mělo projevit, že jsme Kristovými učedníky? Ano, tou odpovědí je služba. Jako Ježíšovi učedníci máme růst v připodobňování se jemu, a to se zvláště intenzivně děje ve službě, přesněji řečeno v Kristově službě. Význam služby zdůrazňuje i současný známý autor knih o vedení Simon Sinek, který napsal: Lidstvo pohání služba druhým, nikoli zisk, poznání, pohodlí či podobné věci. A tak se nejdříve podívejme na službu Ježíše Krista. Co ji charakterizovalo? Na základě dnešního textu z 13. kapitoly Janova evangelia můžeme rozpoznat některé znaky Ježíšovy služby. V první řadě jeho služba vychází z lásky. V prvním verši se píše: miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce. Můžeme obrazně říci, že motorem Ježíšovy služby byla láska. Ta ho přivedla na tento svět a motivovala jej ke všemu, co zde na zemi dělal a říkal. Dále jeho služba vychází i z poznání vlastní identity. Třetí verš uvádí: Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu. Zdrojem Ježíšovy služby bylo poznání, kým je, kdo a s jakým záměrem jej vyslal
a před kým a kvůli komu svou službu dělá. Dalším jejím znakem je pokora. Ve 4. a 5. verši čteme: Ježíš vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem, nalil vodu do umývadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Tady jsme u podstaty Kristovy služby. Jeho pokora převracela obvyklý sociální status. Ježíš, vážený rabi, učitel a ještě někdo mnohem víc, Boží syn, odkládá svůj plášť, své společenské postavení a bere na sebe roli otroka, který umývá nohy svým učedníkům. Odkládá to své, aby mohl sloužit. Nesklání se k lidským ubožákům z obrovské výše svého božství a své dokonalosti, nýbrž se snižuje pod jejich úroveň, k jejich zaprášeným nohám. Ježíšova služba také měla a má hluboký smysl. Uprostřed dialogu Petra s Ježíšem nacházíme v 8. verši tato slova. Ty mi přece nemůžeš mít nohy, namítal Petr. Když tě neumí, nebudeš mít se mnou nic společného, odpověděl Ježíš. Tato Ježíšova odpověď Petrovi je i hlubokým vyjádřením smyslu jeho služby nám lidem. Očistit nás a pozvat do vztahu s Bohem. Vidíme tedy, že onen text z Janova evangelia nám ukazuje několik znaků Ježíšovy služby, ale tím to zdaleka nekončí. On se obrací i na nás, jeho čtenáře a posluchače ve 21. století, stejně jako se obracel na apoštoly, sledující tehdy svého mistra a učitele, a jako se obracel na všechny, kdo se rozhodli Ježíše následovat ve všech dobách. Ve 14. verši jsou zaznamenána Ježíšova slova k jeho žákům. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Jako Ježíšovi učedníci máme v první řadě přijímat Ježíšovu službu vůči nám samým, tak jako Petr si nejdříve musel nechat umýt nohy Ježíšem a pak si sloužit navzájem. Tak to má fungovat v Ježíšově škole. Nechat si sloužit Kristem a na základě toho si jako sourozenci v církvi spolu učedníci Kristovi sloužit jeden druhému. Ježíš pak v 15. verši pokračuje. Dále jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Nejenom si máme sloužit navzájem, ale máme to dělat podle Ježíšova příkladu, podle jeho vzoru. Tedy to, o čem jsme před chvíli mluvili v souvislosti se znaky Ježíšovy služby, má být inspirací a ideálem pro naši vlastní službu. To znamená, že i ona má vycházet z lásky. Jinými slovy, jejím motorem by měla být Boží láska, kterou přijímám a dávám skrze ní dál. Naše služba by také měla vycházet z poznání naší identity. Její zdroj a hodnota je v Bohu, ne v tom, jestli a jak mne za ní ocení a ohodnotí lidé. Naše služba se má vyznačovat opravdovou pokorou. Odkládáme při ní naše předsudky, pýchu a pohodlí, abychom tu byli pro druhé. Naše služba by také měla pomáhat druhým hledat Boha a růst ve vztahu s ním. Nejde o to, abych jejím prostřednictvím fixoval druhého člověka na sebe, ale směřoval jej na Krista. Dnešní úryvek z Bible končí Ježíšovou výzvou v 17. verši. Teď to víte, blaze vám, když se tím budete řídit. Nebo doslovně ji přeloženo, budete-li to činit. Naše služba se nemá projevovat především v krásných slovech a důmyslných kázáních, ale ve skutcích, konkrétních činech. A tak činy Kristových učedníků mají ukazovat na Boha, jak to řekl Ježíš a zaznamenal evangelista Matouš v 5. kapitole 16. verši, tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Kdybychom měli shrnout dnešní přemýšlení do jedné věty, mohla by znít takto. Vzájemná služba podle Ježíšova vzoru je vrcholným projevem toho,
co znamená být Kristovým učedníkem. Výstižně to ilustruje sen, který údajně měl jeden spisovatel. V tom snu stanul jakýsi člověk před Božím trůnem a říkal Bohu: Pane, zachovával jsem tvůj zákon, nedělal nic nepoctivého, zlého, bezbožného, moje ruce jsou čisté. A Bůh odpověděl: Zajisté, ale jsou prázdné. Nemůžu růst jako Kristův učedník, když nesloužím lidem. Ježíš nás vyzývá být posly Boží lásky v praktických věcech, pomáhat druhým přibližovat se k Bohu. Milí přátelé, v závěru našeho společného času se můžeme každý podívat na svou vlastní službu druhým, a to skrze několik otázek. Čím nejčastěji druhým sloužím? Komu a jakým typem služby? Možná nás odpověď povede k radosti, že jsme mnohým či aspoň někomu užiteční, a možná si naopak uvědomíme, že žijeme hodně jen pro sebe a že v tom potřebujeme změnu. Druhá otázka: je Boží láska motivem mé služby? A pokud nejste věřící, můžete se zeptat trochu jinak: co je motivem mé služby? Tyto dvě otázky se snaží reflektovat naši současnou realitu, ale můžeme také přemýšlet nad svým obdarováním a nad tím, čím bych právě já na základě svých darů, schopností či příležitostí, které mám, mohl druhým sloužit v blízké budoucnosti. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

Pokračování pořadu Nejen chlebem se bude kazatel Jaroslav Pokorný zabývat tématem velkého poslání získávat učedníky. Naladíte je ve čtvrtek od 8.30. Před námi jsou na rádiu 7 písničky a o 17:30 relace Séla. Jsme rádi, že s vámi můžeme být u vašeho vstávání, bdění i dospávání.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: kdo ti napoví.
1: Po písničce Jsi víc než vím kapely Nad čarou už vás pozveme k poslechu relace Séla, kterou nás provázejí manželé Petr a Markéta Šanderovi.

0: Posloucháte sélu, rozhovor o nedělních čteních podle ekumenického lekcionáře.
1: Dobrý den, pokoj vám, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
0: Dobrý den, pěkně vítejte.
1: Z pracovny husitské fary v Kuřimi vás zdraví Markéta a Petr Šanderovi.
0: To by tedy byly úvodní formality a teď nějaké to tlachání, jak jsi říkal posledně.
1: To jsem říkal, ale teď mi to zní, víš, to tlachání, tak nějak divně, ale už to jednou bylo vypuštěno.
0: Přesně. Tak povídej, jak je?
1: No, není to úplně ono.
0: Prosím tě, ty jsi ale nějak náročný.
1: Nějak mi dochází inspirace. Na dnešek jsem měl ku příkladu sen, že jsem měl připravit nějaký pořad do rádia. Myslím, že to bylo o ekologii.
0: A?
1: No znáš to. A já ne a ne nic vymyslet. Strašný pocit.
0: Chápu. Takže nic moc. Zase jeden takový zoufalý sen o povolání. Snad to bude s tím natáčením lepší. Ale počkej, říkal jsi o ekologii?
1: Ano, o ekologii.
0: Napadlo mě, jestli to nesouvisí s tím tvým nepříliš zdařilým příspěvkem do toho teologicko-ekologického sborníku. Víš, jak ses kvůli tomu tudlevá tak zlobila?
1: Souvisí, nesouvisí, vždyť víš, jak to s těmi sny bývá. A zase tak úplně nezdařilý snad taky nebyl.
0: Nic. Necháme zbytečných řečí a pustíme se do pořádné práce.
1: Prosím, prosím, jak je libo?
0: Neděli máme
1: 18. během roku, 9. po trojici. Trojice letos byla 31. května, tak snad jsem to dobře spočítal.
0: Netrap se tím, zas tak důležité to není.
1: Já vím.
0: Séla je to v pořadí
1: 258. Mám na to takovou pomůcku, ale tím tě teď nebudu zdržovat a pak po natáčení ti možná prozradím.
0: Dobře. Minule jsme dočetli podobenství ze 13. kapitoly Matouše a dnes nás čeká zázračné sycení zástupu.
1: A ze Starého zákona v rámci semikontinuální řady Jákobův zápas u jablku.
0: Máme se tedy na co těšit.
1: No a teď se na to připravíme jako obvykle.
0: Mezi mnoha slovy chvilku báječného ticha.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison. Modleme se.
0: Bože, štědrý dárce milosti, stvořil jsi nás a zachováváš nás při životě. Jsi stále s námi. Prosíme tě, obnovuj v nás a uchovávej svou milost. Pomáhej nám, abychom ji od tebe dokázali stále přijímat. Skrze tvého syna, našeho pána, Ježíše Krista.
1: Amen. A dáme se do čtení.
0: Nejprve Starý zákon, semikontinuální řada.
1: Tak, čtení z knihy Genesis, 32. kapitoly. Jákob zápasí s neznámým při brodu přes jablk.
0: A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes jablok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pust mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ. Odpověděl, Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. A Jákob ho požádal, pověs mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý.
1: Amen.
0: teď řada komplementární.
1: Čtení z knihy Izajáš, 55. kapitola, verše 1. až 5. Hospodin sytí každého, pojďme k němu, nakloňme ucho a budeme živi.
0: Vzhůru, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí. Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi. Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství, věrně Davidovi prokázaná. Hle, dal jsem ho za svědka národům, národům za vévodu a zákonodárce. Hle, povoláš pro národ, který neznáš, pro národ, který tě nezná, přiběhne k tobě kvůli Hospodinu, tvému Bohu, za svatým Izraele, který tě oslavil. Amen.
1: Nyní se modlíme část žalmu 145.
0: Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný.
1: Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.
0: Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje.
1: Oči všech z nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm.
0: Otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.
1: Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.
0: Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.
1: Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc a zachrání je.
0: Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny své volníky vyhlazuje.
1: Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo na věky a navždy.
0: Amen.
1: Čtení z listu svatého Pavla Římanům z kapitoly 9. Apoštol píše o své touze, aby izraelský lid, z něhož sám pochází, poznal v Ježíši svého mesiáše.
0: Možná spíš o svém vztahu k izraelskému lidu, z něhož pochází.
1: Pravda, to je přesnější. Tak tedy Římanům 9, 1 až 5.
0: Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva, i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky. Amen.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Evangelium podle Matouše ze 14. kapitoly od 13. verše. Ježíš nasytí mnoha tisícový dav 5 chlebovými plackami a 2 rybami.
0: Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravovali jich nemocné. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli, toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo. Ale Ježíš jim řekl, nemusí odcházet, dejte vy jim jíst. Oni odpověděli, máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby. On však řekl, přineste mi je sem. Poručil, aby se zástupy rozsadili po trávě. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, zhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se. A sebrali nalámaných chlebů, které zbyly 12 plných košů. A jedlo tam na 5000 mužů, kromě žen a dětí.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Tvůj dojem, první dojem z dnešních čtení, co bys řekla?
0: Že jsou poněkud krátká.
1: Dobře, někdy to tak prostě vyjde. Záměr v tom určitě nebude, myslím v té krátkosti.
0: A ještě, že nějak přímo spolu nesouvisejí. Až starozákonní čtení, komplementární řady a evangelium. Takže máme několik témat.
1: Přesně. Je tam jednak ten Jákob.
0: Pak ta hostina. Ježíš zve k hostině a předtím v Izajášovi 55 zve Bůh toho, kdo slyší, k tučné hostině.
1: Ovšemže. A zbývá nám ten Pavel.
0: Ten Pavel. Tentokrát zase velmi osobní.
1: Naprosto.
0: Hostiny máme my, tělesní tvorové, docela rádi, že?
1: No jej, dobrá mňamka přátelské společnosti v pohodě.
0: To bude jedna z těch nejvěcí, že?
1: Přesně tak. Nemusíme v tom vidět nic nízkého, materialistického a přízemního. V Biblii bývá jídlo vždycky něco posvátného, svátečního, a také společenského až intimního.
0: To jsi nabídl zvláštní směsici. Posvátné, sváteční, společenské až intimní. To bych chtělo trochu vysvětlit.
1: Mile rád. První dvě, řekněme, spolu souvisejí. Když se tak sejdeme a společně jíme dobré věci a trávíme čas, povídáme si, máme šanci si uvědomit, že toto všechno dobré a krásné a vůbec všechno je nesamozřejmé. Přijímáme to pak jako projev Boží přízně, jako dar. Zároveň za to děkujeme a tím dáváme najevo, že si uvědomujeme, že to je dar. No a Tomáš to posvátné i sváteční. Ve starém zákoně prý byla nejčastější podobou oběti, byl takzvaný obětní hod. Část obětovaného zvířete se spálil na oltáři a zbytek se rozdělil mezi obětníky, což znamená, Bůh se s námi dělí. Hodujeme s Bohem a on s námi. A to mezi námi hodovníky vytváří obzvláštní pouto.
0: Zajímavé. Smím vědět, odkud čerpáš?
1: Ovšem, že smíš. Asi nejvíc to bude od Jindřicha Mánka, což byl novozákonník na Husově fakultě a nějakou dobu byl, myslím, také spirituál bohoslovecké koleje. Já ho teda nezažil, ale vím, že si ho starší kolegové, které učil, moc vážili. A jeho knížky mi připadly vždycky velmi dobré.
0: Jestli ses zase krapet nezapomněl.
1: I zapomněl, to víš, hrůza hrůzoucí. Ale ta knížečka, kterou mám na mysli, ještě bych řekl, ta se jmenuje Stolování s pánem. Jo, podívejte se třeba na faře, mohla by tam být někde v knihovně. Stojí to za to. Ale zpátky ještě. Jedí spolu ti, co jsou si nějak blízcí, co si důvěřují. Prostě nesednete si jen tak ke stolu s někým, koho neznáte. Teda.
0: Co teda?
1: No, jenom, že to původně byl spíš šulchán, což je prostě nějaká kůže nebo plachta na zemi ve stanu nebo u stanu. Na tu plachtu se dávalo jídlo. Víš, jako u těch kočovných pastevců, ovcí a koz. Ona se nám tedy ta podoba stolu různě měnila podle životních způsobů, techniky, možností vybavení a tak dále, ale do toho se nebudeme pouštět, neboť to není důležité, ale tedy ne, že by to nebylo zajímavé, ale kde jsem to skončil?
0: No, že si nesedneme jen tak ke stolu s někým, koho neznáme.
1: Správně. A proti tomu, s kým jsme jedli, se taky jen tak neobrátíte v nepřátelství, vždyť jste s ním jedli.
0: Doopravdy?
1: Ano, tedy ne vždy, pochopitelně. I tehdy se našli lidé, co dokázali takováto pravidla porušovat. Avšak pokud se stalo, byla to známka mravního úpadku, tedy bylo to něco nenormálního. Ale teď zpátky k té hlavní linii.
0: No, nikdo ti v tom nebrání.
1: To je dobře.
0: Prosím?
1: No, jenom říkám, že to je dobře. Společné jídlo se stalo jádrem také křesťanské bohoslužby, jako večeře páně, eucharistie, lámání chleba. I my na památku Ježíšovy lásky společně jíme kousek chleba a pijeme, nebo aspoň namočíme v poháru vína. No a v tom máš všechna ta stolování za Ježíšova pozemského života.
0: S těmi celníky a hříšníky.
1: A taky se zákonníky a farizeji.
0: A se všemi těmi lidmi u Genezareckého jezera v Galileji. Viz dnešní evangelní příběh.
1: No a pak s učedníky naposled před ukřižováním.
0: A pak taky po vzkříšení v Jeruzalém.

0: Jídlo, to je hlavně událost mezi lidmi. To jsou vztahy, které ty lidi pojí. Jídlo, to je především společenství.
1: A intimní?
0: No, to je důvěrnost, blízkost, do které nepustíš jen tak každého. I to k tomu jídlu patří.
1: Jakože někdo mlaská, někdo srká, někdo si pokape oblečení.
0: No, to taky, ale nejenom. Konec konců někdo třeba za určitých okolností psychicky nezvládne jíst s druhým, protože má nějaký handicap a tak. Prostě společné jídlo vyžaduje důvěru, takové důvěrné, bezpečné prostředí, v kterém člověk může být skutečně sám sebou.
1: No, jsme konečně v Galileji, schyluje se k večeru, jsme nad jezerem.
0: A je nás docela dost. Celý den jsme poslouchali Ježíšovo učení. V mysli nám to všechno pracuje a kolotá.
1: To je panečku hukot.
0: A máme už hlad. Čas večeře je tady. Co teď? Proč jsme si toho jídla nevzali víc?
1: Asi nikdo nečekal, že to bude tak dlouho. Byla to chyba?
0: Asi ne. Učeníci na to pravda mysleli.
1: Ale Ježíš je zase jednou šokoval.
0: Řekl, dejte jim najíst. Vy.
1: To jako vážně? Sami toho moc nemáme.
0: Dvě ryby a pět chlebových placek. Jak směšné.
1: Ovšem, ale jen do té doby...
0: Než Ježíš řekne brachu nad chleby a rybami.
1: Cože řekne?
0: Brachu, požehnání nebo díkůzdání nad chlebem. Baruch ata Adonai melech haolam hamaocí lechem minha arec. Tak to Židé dělají i dnes.
1: Co to znamená, to divné, co jsi říkal?
0: Co jsou slova? Požehnaný jsi, Hospodine, králi světa, jenž dáváš chlebu vyrůst ze země. Tak Ježíš poděkoval a lámal a lámal a učedníci běhali a on pořád lámal a oni pořád běhali, až zmála podělil tisíce lidí.
1: A oni se najedli fakt pořádně.
0: Páter Reinsberg blahé paměti říkával, že najíst se dosyta znamenalo v minulosti být tak najezený, že ani nemůžeš vstát od stolu.
1: Jako ty tenkrát na dovolené v té restauraci, jak si jedl ty rybičky. Vzpomínáš, jak tam byl ten přísný číšník?
0: No, nechci o tom mluvit, ale máš pravdu, tak nějak to asi bylo. Ale ty si spíš zkus představit, na co všechno ty lidi pak, anebo při té hostině museli myslet. A taky ty učedníky. Jo. Co to je, když takové množství lidí nasytíš? Pravda, skromnou krmí, ale to není to podstatné. Prostě je takové to, co to znamená. Co to vypovídá o tom Ježíšovi, jaké poučení si z toho vlastně máme vzít.
1: A k tomu ještě navíc ty koše přebytku, že?
0: Přesně tak. To k tomu taky patří. Nejenom, že nasytil všechny, ale fůra toho ještě zbyla. Lámal víc, než bylo třeba. Velkoryse, štědře, až rozhazovačně. Není žádný troškař, žádný skrblík, ale je skutečný grant, a to ve všem. Nejenom v jídle, ale ve všem.
1: Trochu mě tam matou ta čísla.
0: Tebe taky?
1: Jo. 5 a 2 a 12 a víc než 5000.
0: Jestli to spolu nějak souvisí, že? Myslím, že souvisí, ale nikoliv matematicky. Prostě na jedné straně máš dost málo a na druhé víc než dost hodně. Nemýlím-li se, svatá Terezie Ježíšova, to je ta z Ávily, říkala něco v tom smyslu, že Bůh dává v poměru stoku jedné, jestli jsem to teď neobrátil. Prostě ty dáš jednu a Bůh tomu přidá 100 navíc. Ale ani to není matematika. Je to spíš podobenství. Prostě my dáme trošku a Pán Bůh dá obrovskou hromadu. To je Bůh, takový je Bůh.
1: Tady bude asi důležité to správné porozumění. Co z toho vyvodíš v průběhu života?
0: Přesně tak, vždycky. Nejenom u této hostiny v trávě, ale vždycky.
1: A co?
0: No, řekněme, že existuje... Existují ještě jiné roviny nebo dimenze. Ty máš vlastně

0: ráda dimenze, viď?
1: No, zvlášť, když se štěpí. I když tady se asi nic štěpit nebude, že? No, nevadí. I tak.
0: Tedy, že náš život má ještě další dimenze. Nejenom napapat se, napít a tak dále, čímž to nechci zlehčovat, je to jistě důležité. My tedy máme navíc to štěstí, nebo co to je, ale jinde lidé bohužel hladovějí. No, je důležité mít co jíst, ale myslím také na takové to život sám je víc než pokrm.
1: Ježíš nám otvírá a ukazuje toto víc, ale my stejně máme problém si to nějak v sobě porovnat.
0: Neboť naše hlava to celé ne a ne pobrat, protože žijeme na pomezí stínu a světla,
1: které nedokážeme ani popsat, natož pochopit. A teď z jiného soudku. Dovedeš si představit Pavlova slova? Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím?
0: Nedovedu. Nemám takovou lásku, jsem sobec. Pavel poznal Ježíše a toho naplnilo. Tak moc bych chtěl, aby to poznali i jeho židovští bratři a sestry. A kdyby to pomohlo, vzdal by se pro ně i Krista. Kdyby to pomohlo. Jo. A to jsou obrovská a silná slova. Pavel by pochopitelně Krista nedal za nic, ale stejně tak.
1: Možná ještě víc.
0: Tak, možná ještě víc by dal za to, aby i oni mohli poznat Ježíše jako svého mesiáše. Pavel má obrovskou vášeň, jiné slovo mě nenapadá, vášeň pro Izrael, vášeň pro Židy a pro celý ten boží záměr se světem, kde Izrael má tu ústřední úlohu. Protože toto všecko kolem toho Izraele, to je pravda a platí to pořád.
1: Co?
0: Pavel to uvádí vlastně, poslouchej, říká synovství i sláva, i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon, i bohoslužba, i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Tam všude jsou Židé doma, oni nejvíc.
1: A přece Kristus pro ně není Kristus.
0: A to je právě to smutné. Pavel to píše křesťanům do Říma. Ti byli asi spíš pohanského původu, Římané, Řekové a další národy. A jim tady Pavel zvláštním způsobem otvírá své srdce. Jakoby říkal, miluji Krista, ale miluji také své židovské bratry a sestry. A chci, abyste to věděli.
1: Asi je potřeba vědět, že to je začátek.
0: Určitě. Těmito slovy Pavel začíná nový oddíl dopisu, kapitoly 9 až 11. Všem těm kapitolám máme věnovat svou pozornost, protože před námi otvírají veliké tajemství.
1: Jak to tedy s Židy je?
0: No, Bůh je neopustil, nepřestal je mít rád, nezrušil své smlouvy a svá zaslíbení. Naopak, připravuje něco velikého i pro ně, co si opravdu nedokážeme představit. S nimi, stejně jako s námi, Bůh pracuje a výsledek, to bude něco, co tu opravdu ještě nebylo.
1: Něco velikého a nádherného, nad každé pomyšlení.
0: Tak staň se, amen.
1: Amen.
0: A ještě se pomodlíme Otčenáš. Otčenáš,
1: který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
0: A to bylo z dnešní sérii všechno.
1: Mějte se dobře, milé posluchačky, milí posluchači.
0: Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.
1: Pokojnou neděli.
0: Pokojný týden.
1: A za týden snad zase
0: naslyšenou.

S manželi Petrem a Markétou Šanderovými z husitské fary v Kuřimi se v pořadu Séla setkáme opět v neděli od 16 hodin. Na Rádiu 7 jsme na dohled 6. hodiny raní, se kterou noční vysílání končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Milan Remeš. Jak už jsem zmínil, dnes si připomínáme vyplutí Krištofa Kolumba od španělských břehů směrem k tehdy neznámé Americe. A já vám přeji objevnou a dobrodružnou plavbu celým dnešním dnem a hlavně během ní zůstávejme s Bohem.

Minula 6. hodina. V pondělním ránu s datem 3. srpna 2026 vás od mikrofonu Rádia 7 vítá Kuba Lofítek. Přáním a modlitbou týmu Rádia 7 je, aby se zpráva o Ježíši Kristu nesla i dnes českým národem, a to různými způsoby, včetně rozhlasových vln. A aby tato zpráva o naději prozařovala naše životy a dávala nám sílu jít dál. Co je před námi v následujících hodinách, to přiblíží přehled pořadů.

Tichý čas na Rádiu 7 nám otevírá vysílání ve čtvrt na 7 s modlitbou a biblickým textem. O tom, že je třeba zamést si před vlastním prahem, nebo o tom, že otcovo zastání má nesmírný význam. I o tom bude řeč během dalšího zastavení v příběhu Gedeona, ke kterému zve Saša Štěpánovský v 6:45. Dochází vám inspirace, na jaký film se podívat během dlouhých letních večerů? Jan Peroud ze streamovací platformy Filmana vám rád poradí. Poslouchejte ranní telefonát v 7:30. Jediný způsob, jak žít s Bohem, je si ho zvolit. Více nabízí k poslechu další část pořadu Bible Guide, který naladíte po 8. hodině. Muzice propadl Pavel Dyrda už jako malý kluk a dlouhé roky se jí pak živil profesionálně. Jenomže zároveň s tím se ocitl ve světě drog a alkoholu. Co se stalo, když došel na konec svých fyzických sil? A jak změnila jeho život Boží milost? Poslouchejte v relaci Stopy po 8:30. Víme, že schopnost odpustit otevírá cestu nové budoucnosti. Ale na druhé straně to vůbec není lehké. Kde vzít sílu k takovému kroku? Jak se přenést přes bolest a zklamání? Inspiraci přináší závěr životního příběhu starozákonního Josefa v pořadu Překročit hranice. Poslouchejte od 9:30. Dvě přikázání, která Bůh dal lidem, jsou nazvána největší. Víte, která to jsou? Milovat Boha a lidi. Ježíš řekl, že to stačí. Jak to ale v životě uvést do praxe? To jsou otázky pro dalšího hosta fortepiána Jiřího Němce, který nám dá po 10. hodině nahlédnout do svého života, nejen jako pastora. Tolik programový přehled. Přeji příjemné ráno a dobré poslouchání.

Ještě jedna píseň a poté už dostane prostor Tichý čas, ve kterém dnes budeme otevírat první Petrův list, první kapitolu.

Otevírám Bibli, Nový zákon, 1. Petrův list, 1. kapitolu, budu číst od 13. verše.

Apoštol Petr zapsal tato slova. S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista. Poslouchejte Boha jako jeho děti. Nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý. Právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích. Nebylo to pomývými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou. Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny, předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci času byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu.

Pane Ježíši Kriste, ty sám jsi důvodem naší víry a důvodem toho, že naše víra a naděje může směřovat k Bohu. Ty jsi se stal obětí za náš lidský hřích a tak nabízíš každému člověku tu možnost volat k tobě s prosbou o odpuštění. Tu možnost vírou se chopit té skutečnosti, že za naše hříchy bylo zaplaceno, že ten dluh našich vin byl splacen. A to jen díky tobě, díky tvé vzácné prolité krvi. Tou jsme byli vykoupeni z toho svého marného životního způsobu. A každého, kdo toto vírou přijal, zveš, aby žil život v úctě před tebou. Život, který je svatý, který je odrazem toho tvého života. A tak nám prosím dej poznat, co to znamená pro ten dnešní den. Být svatý, být oddělený pro tebe. Dej nám prosím sílu k poslušnosti, abychom se učili být tobě poslušní jako tvé děti a nepoddávat se tomu, co nás ovládalo v době, kdy jsme tě ještě neznali a nepřijali. Uč nás, co to znamená s tou odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se spolehnout na milost, kterou nám přinese tvé zjevení, až se znovu vrátíš. Děkuji za to, že ty jsi, Pane Ježíši, základem víry, základem toho, že člověk může být smířen s Bohem a může být s Bohem za dobře. Díky tobě.

Na píseň Petra Křemena mě si sám naváže kapela Jet Trouble se skladbou I Need You. Je to píseň, jejíž text byl napsán ve velké bolesti a v utrpení. Život je těžký. Bože, pomož mi připomenout, že jsi tady. Potřebuji tě.

0: našu krásnou zem.
1: S 6:45 se o slovo přihlásí biblická úvaha Saši Štěpánovského. Do té doby ještě dvě písničky, tou první bude skladba Vysoko v horách kapely Good Work.

Další setkání s Gedeonem přinese v následujících minutách pastor Saša Štěpánovský. Gedeona se zastává otec a boží boj nabírá na síle.

ta první věc v našich životech, abychom měli pokoj s Bohem, skrze Ježíše Krista, byli smířeni s Bohem a také s lidmi. Tím, že poprosíme za odpuštění našich hříchů, ale také, že odpustíme druhým, tak jak nás Ježíš učil modlit se, odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A když sledujeme dál ten příběh Gedeona, tak v noci mu Bůh říká, je to Soudců 6. kapitola od 25. verše, aby jim vzal píčka, který patří jeho tátovi, a aby zboural Bálův oltář, který patří tvému otci, a pokácíš posvátný kůl, který je u něj. Oni totiž, Izraelci, ze strachu z těch národů, které uctívali různé modly mimo jiné toho Bála, tak oni ty modly taky uctívali. Mysleli si, že tím získají jejich přízeň, že si jim bude lépe dařit. A Bůh mu říká jako první věc, běž domů a pokácej, znič ten oltář toho Bála, který má tvůj táta, ten posvátný kůl. A jestli toužíme potom Pánu Bohu sloužit a patřit mu a následovat ho, to je velice důležitá věc, abychom ve své rodině se vypořádali, obrazně řečeno, se všemi modlami. Abychom, tak toto řeknu, pokud chceme bojovat se zlem, měli bychom, tak jak se říká, nejdřív si zamestit před vlastním prahem, aby nebylo nic, co bychom v životě měli tak, aby nás to zotračovalo. Myslím ty zlé věci. Bůh mu prostě tohle dal na srdce, aby skácel tu modlu, kde on vzal 10 mužů ze svých služebníků a udělal, co mu Bůh řekl. Učí se poslušnosti. Jenomže víte co? On se bál sousedů, bál se mužů toho města, a tak to neudělal ve dne, a udělal to v noci. To je zvláštní, vidíte. On se bál a přesto to udělal. Víte proč? Protože víc se bál Boha. Měl, tomu se říká boží bázeň. Ne, že by měl z Pána Boha strach, ale měl k němu takovou úctu a takovou touhu Boha poslechnout, že to bylo větší než ten strach z lidí, který měl ve svém srdci. Zboural tu modlu, muži se ráno v tom městě probudili a koukají, Bálův oltář stržený, posvátný kůl skácený, tam je bíček obětovaný na oltáři, to byl postavený oltář Hospodinu, a teď říkali, kdo to byl, kdo to udělal. Hledali Gedeon, to proved Gedeon, syn Joášův. Tak šli za Joášem a říkají, vyveď svýho kluka, zemře, protože on si dovolil strhnout Bálův oltář a pokácel posvátný kůl, který byl u něj. A to je zajímavá reakce toho táty. Joáš všem odpověděl, kteří se proti němu postavili. Což pak vy povedete při za Bála? Vy ho snad budete zachraňovat? Kdo za něho povede při, bude do rána usmrcen. Jestliže on je Bůh, jako ten Bál, tak ať hájí sám sebe, strhnul přece jeho oltář. A nazval jej v onen den Jerubálem, to znamená odpůrcem Bálovým, se slovy, ať s ním vede při Bál, vždyť mu strhnul oltář. A já tomu rozumím tak, že táta dal svému synovi nové jméno, Jerubál, ten, kdo odporuje Bálovi a kdo prostě s ním bojuje. A i kdybych to teď špatně pochopil, co jsem teď řekl, tak rozhodně si stojím za tím, co teď vyslovím, že Bůh nám dává nové jméno. Čteme o tom v písmu, baví se s Šimonem Petrem, říká Šimone, synu Jonášův, ty se budeš jmenovat Petr. Ty jsi skála a na té skále vybuduji církev. Jakubovi a Janovi Zebedovým říkal synové Hromu Boanerges. A Bible říká ve Zjevení, že ti, kdo zvítězí, ti, kdo zachovají víru v Krista až do konce, jednou dostanou bílý kamének a na tom bude napsáno jeho nové jméno, které nezná nikdo jiný než ten, kdo ho dostává. Jsou na to různé výklady a jeden z nich je ten, že tam nám Bůh jednou řekne, jak nás opravdu vidí a dá nám to nové jméno. Tady v tom příběhu otec se zastává svého syna, toho Gedeona. Nedovolí, aby ho usmrtili. Zastává se ho a vyslovuje to jméno Jerubál, odpůrce Bála. A víte, já bych chtěl jen tím připomenout, že role otce, toho fyzického, je velice důležitá. Ne, že by role maminky byla méně

důležitá. Ale otec je ten, kdo zvláště synům dává to potvrzení, říká, ty seš chlap, ty jsi muž. A otec je ten, kdo má od Boha ten úkol povzbuzovat své syny a také své dcery, který té dceři říká, ty seš hezká holka, budeš dobrou maminkou, budeš dobrou ženou a který ti dává tu hodnotu. Ty maminky mají také velice důležitý úkol, ale otec je důležitý. A já jsem jednou tady v rádiu vyprávěl, jak když jsem byl malý, ještě jsem nechodil do školy, někdo mě křivě obvinil, že jsem něco ukradl. A ta maminka tehdy toho okradeného chlapce mě dovedla do bytu, kde jsme bydleli tehdy v paneláku, byl doma táta, ona mu to řekla, co jsem provedl. Já jsem to neudělal, ale prostě já jsem jenom tekl slzy, protože já jsem se neuměl bránit, byl jsem hodně malý. A táta, můj táta tehdy řekl větu, kterou si pamatuju dodnes. To on by nikdy neudělal. Zastal se mě. A otec je ten, kdo se zastává. A náš nebeský otec je ten, kdo se nás zastává. Ježíš, když odešel z této země po svém vzkříšení, poslal na svět zastánce, přímluvce Ducha pravdy, Ducha svatého. To je náš zastánce. A ten nás uvádí do veškeré pravdy. Když čteme dál příběh o Gedeonovi, tak tam čteme, že co Gedeon udělal, že skácel tu modlu, tak to vyprovokovalo Midiánce a Amálekovce a syny z východu a oni vytáhli proti Izraelcům. A tam čteme. A duch Hospodinův vyzbrojil Gedeona, ten zatroubil na beraní roh a aby Ezerovci se za ním shromáždili, poslal posly po celém Manasesovi, on se také shromáždil, ten kán Manases, a poslal posly k Ašerovi, Zabulónovi, Neftalí a vyšli mu naproti, vyšli Gedeonovi naproti. Vidíte, přátelé, Gedeon skácel modlu ve svém domě, táta se ho zastal a Hospodin Gedeona vyzbrojil Duchem svatým. To je důležitá věc v tom našem duchovním životě. Když jsme ochotní jít tou cestou, Bible to nazývá posvěcení. Když jsme ochotní dát Bohu to, co jemu se nelíbí v našich životech, dát to pryč a následovat ho v tom, čemu se říká posvěcení nebo svatost, tak Bůh naplňuje takového člověka Duchem svatým, který je přímluvce, zastánce, utěšitel. Nechci, abyste tomu rozuměli tak, že to záleží na našich skutcích, protože spasení je z milosti. A tam, kde člověk je ochotný vyčistit svoje srdce od zlého, od modlu, od nepravosti, od hříchu, tak tam v tom srdci je potom místo, aby tam přišel Boží duch, který vyzbruje člověka k tomu, aby dělal ty boží věci a nesl ovoce Ducha svatého. Láska, radost, pokoj, dobrota, laskavost a tak dále. Věrnost, ticho, sebeovládání. A ta poslední věc na závěr dnes, všimněte si, další parťáci z dalších kmenů vyšli Gedeonovi naproti. To je o jednotě, o spolupráci. A o tom je také církev. Když Pavel viděl bratry, kteří mu šli 50 kiláků z Říma naproti, tak vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. O tom je také církev. A tohle vám přeju. Zdař Bůh.

Úvahu Saši Štěpánovského si můžete vyslechnout ještě odpoledne v 15 hodin a 15 minut. Zítra v 6.45 bude ve svém seriálu o Gedeonovi pokračovat.

Aktuální 60-minutovku jsme překročili bez znělky, protože kolem 7. hodiny jsme měli drobné technické komplikace. Každopádně posloucháte pondělní ranní vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Připomenu, že na 7. hodinu 30. minutu je připraven ranní telefonát zaměřený na letní filmové tipy. Teď už posílám Michaelu Kadlecovou a skladbu U nohou tvých.

Ve spolupráci s Josefem Kohoutkem vznikla aplikace Rádia 7. Ta umožní přístup k našemu vysílání kdykoliv a kdekoliv. Můžete ladit živé vysílání nebo si vyhledat pořad v audioarchivu. Ti, kteří využívali web m.radio7.cz, už mnohé znají, ale jednou z výhod je, že vysílání běží i na vypnuté obrazovce. Aplikaci můžete stahovat na Google Play i App Store. QR kódy ke stažení najdete například na našich webových stránkách www.radio7.cz.

Hledejte a naleznete. Třeba i s Rádiem 7.

Zhudebněnou verzi 46. žalmu jsme mohli slyšet v podání polské kapely Ovca. Teď je před námi skladba Again and Again kapely Land of Color, ve které se zpívá Znovu mě nacházíš, znovu mě tvá milost táhne k tobě blíž. Kdybych měl oči otevřené, viděl bych tě všude. A po písni už dostane prostor ranní telefonát.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
0: Ranní telefonát Rádia 7.
2: Léto přeje dlouhým večerům a dobrým filmům. Streamovací platforma Filmana i letos připravila tipy na hodnotné i oddechové snímky. Které z nich by neměly uniknout vaší pozornosti? Na to se zeptáme dnešního hosta, Jana Perouta, jednoho z otců myšlenky Filmany a předsedy správní rady nadačního fondu Filmana. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
3: Dobré ráno, díky moc za pozvání.
2: O streamovací platformě Filmana nemluvíme na Rádiu 7 poprvé, přesto vás v úvodu poprosím o stručné přiblížení. Co je to za platformu, kdy vznikla, nějaké malé okénko do historie?
3: Děkuji, moc rád. Filmana je vlastně takové místo pro dobré, hodnotné filmy, které, jak říkáme, můžou nasytit duši na internetu. My jsme vlastně před letos na podzim, to budou 3 roky, kdy jsme Filmanu založili nebo rozjeli z Vína. A zešla z myšlenky, že vlastně je tady spousta dobrých a hodnotných filmů, které, když skončí, tak by vás můžou něco zanechat, nějak vás posunout, duchovně obohatit nebo jak vám pomoct třeba na cestě, ať už k víře nebo na cestě k prohlubení víry, anebo prostě film, který vás jen nezanechá prázdno. A že takové filmy tady jsou, ale vlastně není se na někde dívat. Protože to jsou často filmy, které stojí trošku na okraji zájmu klasických komerčních služeb nebo velkých televizí. A já, protože jsem z generace, která se na filmy ráda dívá už vlastně přes internet, přes ať už televizi nebo počítač, ale vlastně jako ne přes klasické televizní vysílání, tak jsem vlastně hledal, kde by se takové filmy daly sehnat. A v té době byla jedinou z možných cest nějak ty filmy vlastně jako ukrást, čili nelegálně stáhovat. Což přišlo, že pro nás věřící lidi není úplně jako optimální cesta. Takže jsme hledali a našli jsme, že vlastně v zahraničí se podobné typy platform prosazují, že fungují. A tak jsme se rozhodli, že do toho půjdeme taky, protože my jsme vlastně od začátku filmaři a leží nám na srdci. Takhle přijde nám, že předávat vlastně evangelium, předávat dobrou zprávu prostřednictvím filmu je taky velmi přirozené a vlastně dobré, protože oni filmy jsou příběhy a jak známo v Biblii je spousta příběhů a i sám Ježíš používal vlastně jako téměř výhradně podobenství a vlastně troufáme si říct, že filmy jsou taková jako novodobá podobenství, pokud samozřejmě ty správné filmy nebo ty filmy, které jako nesou tu danou myšlenku. Takže jsme to rozjeli a vlastně principem toho je, že když si dáte Filmanu třeba do Google, tak máme jedna stránka, kde se můžete zaregistrovat a jsou tam filmy. Buď to proregistrované zadarmo, anebo potom, když nás někdo chce podpořit a podívat se na všechny filmy v nabídce, tak si může pořídit předplatné. A ty filmy jde potom sledovat, ať už v mobilní aplikaci, nebo v aplikaci pro chytré televize, anebo prostě na počítači. A vlastně si vyberete, na co se chcete dívat a kdy se chcete dívat. Jo, oproti klasické televizi, kdy si pustíte, musíte začít sledovat, co zrovna tam dávají. Takže to je asi ve zkratce. Celá myšlenka Filmany je zastřešena nadačním fondem, který má za cíl právě podporovat ať už šíření, tak i vznik vlastně dobrých filmů, hodnotných filmů. Takže celá ta naše mise je nezisková, ale zároveň jsem moc rádi, když se zapojí diváci tím, že tu platformu podpoří svým předplatným, protože tak nějak společně můžeme budovat věc. Ony ty filmy totiž nejsou vůbec jako levné a celý ten projekt jako stojí spoustu milionů, ale vlastně, když se všichni složíme po malých částkách, tak můžeme vlastně stvořit něco zajímavého a dobrého.
2: Díky za ta úvodní slova. Můžete nám poradit, které filmy stojí za pozornost právě v tomto letním období a které, jak jste zmínil, možná stojí na okraji zájmu nějakých velkých komerčních společností?
3: Tak na úvod bych asi jmenoval tři filmy, které vybral tři filmy z těch, které teďka v letě premiérujeme, to znamená, jsou u nás jako poprvé. A snažíme se vždycky vybírat ty filmy tak, aby byly co nejvíc pestré, ať už žánrově, ať už za cílením, aby tam opravdu každý našel svoje. Neděláme si úplně iluze o tom, že se člověk bude každý den dívat na nějak duchovně laděný snímek, to zase jsme v realitě. Ale jednou za týden, jednou za 14 dní se podívat na opravdu něco, co člověka může takhle posílit, může být fajn. Spojovacím prvkem tady těch tří filmů, které teďka vychází v létě, mimo jiné je to, že vlastně nejsou úplně primárně duchovní, že to není tak, že by tam z toho to křesťanství nebo ta víra byla jako stříkala na první dojem, ale o to možná jsou hodnotnější, protože správný film vlastně by neměl plně klást otázky, ale spíš vám dávat neměl by klást odpovědi, ale měl by vám spíš dávat otázky, aby byste sami nad tím jako na konci filmu přemýšleli. A tím filmem, kde budete vlastně asi nejvíc přemýšlet, je německý film Hra na Boha, který je o vlastně takovou rozpravou, jakou disputací o eutanázii, což je téma, které vlastně ve společnosti se vyskytuje vždycky jednou za čas vyběhne v různých zemích, každá země k tomu přistupuje trošku jinak. A tady je to vlastně jako celý film, co odehrává před německou etickou komisí, kam si nějaký starší architekt, pán, který je muž zemřela manželka, který ztratil smysl života, vlastně by chtěl z toho světa odejít, ale nebylo mu to umožněno, tak vlastně se sešla etická komise a diskutuje o tom, co vlastně zatím stojí a co je možné a není možné z různých hledisek, ať už morálních, etických, církevních nebo křesťanských a podobně. Není to takhle možná trošku jako nuda, ale vlastně ten film je na to, že se odehrává de facto na jednom místě, tak je velmi strhující a velmi, myslím si, že vás nenechá jako chvilku odechnout nebo odpočinout si od toho tématu, nebo že byste to chtěli vypnout. Je to opravdu poměrně zajímavé a myslím si, že pořád aktuální téma. Naopak další z filmů, který měl před dvěma týdny premiéru, je Výlet do Říma, což je takový možná nenápadný rodinný film o tom, že se malá rodinka vydává na výlet, na vysněný výlet do Říma, kde dvě malé děti vlastně chtějí se tam podívat, chtějí vlastně jako nasát tu atmosféru jednak Říma, druhá jako památek Sixtinské kaple a podobně. A v jednu chvíli musí nečekaně odjet z toho města kvůli nějakým rodinným záležitostem, což se tím dětem pochopitelně nelíbí, protože se na ten výlet těšili možná rok. A tak se rozhodnou, že vlastně té mámě utečou a absolvují ten výlet sami, nebo zůstanou v tom Římě. Takže se rozjede takové paralelní pátrání, rodiče jsou zděšení a snaží se teda pomocí všech možných prostředků ty děti najít. A ty děti vlastně jako prochází tím městem tak nějak jako trošku bezstarostně a vlastně bez předsudků potkávají různé postavy v tom městě a nabízí vlastně, nebo prožívají s nimi ty jejich vlastně příběhy, těch jednotlivých postav, těch Italů, těch dětí, co tam jsou. Je to až takové jako poetické a myslím, jako vlastně velmi zajímavé. Ten Řím tam hraje vlastně jako velkou kulisu, ale není to čistě o tom Římě, je to spíš o těch jakoby příbězích různých lidí, ať už, kteří jsou zejména často na okraji společnosti, ať už staří nebo uprchlíci a podobně. Takže myslím si, že to vlastně jako milý film, ale zároveň jako dost hluboký. A teďka v půlce srpna bude mít premiéru zase film Bez křídel. Je to film z Bulharska, což taky není úplně typická destinace pro filmy, které se tady u nás vyskytují. A jak my to máme rádi, tak je to vlastně film podle skutečné události, kdy jeden muž přijde po zásahu proudem elektrickým o obě ruce a vlastně jako ztratí najednou taky smysl života, ztratí své místo ve světě a neví, co a jak dál. A s pomocí svých přátel, s pomocí ostatních nějak začne teda opravdu bojovat a stane se z ní vlastně velmi úspěšný paralympionik, který se stane několikanásobným mistrem světa ve skoku dalekém a postupně s tou vnitřní proměnou se dochází k té vnější proměně a promění si tyho vztahy a vlastně pak chce i pomáhat těm jako lidem podobně, kteří jsou o tom podobně jako on. že tohle to není téměř vůbec vlastně jako duchovní film, což ale do určité míry máme rádi, protože takové ty a priori duchovní filmy člověku sice vysvětlí všechno od A do Z, ale nenechají tam úplně tolik prostor pro přemýšlení a pro třeba vlastní interpretaci svého příběhu do toho příběhu toho filmového hrdiny. Takže to je si určitě fajn věc, jak se dívat na život z jiné perspektivy, když člověk musí bojovat za opravdu neideálních podmínek a zároveň nějakým způsobem přijmout tu boží vůli a najít si tu novou cestu v životě. To byly jakoby ty premiéry a pak možná asi krátce zhrnu jenom filmy, které jsme vybrali právě na léto z naší jako stávající nabídky.
2: Pojďme na to.
3: Ty jsou trošku jako vlastně zase jiné, protože třeba teďka pro ty horké dny, které zrovna zase nastávají, může být zajímavým typem film Výheň. Což je zase drama z Ameriky, které vychází z prostředí běhu a odehrává se ve velké části právě v Africe, při taky jednom ultramaratonu, ve kterém ta hlavní hrdinka Mary, která si prožila velkou ztrátu manžela, tak tam vlastně jako znovu nachází sebe sama, nachází tam Boha a nachází tam zase nový smysl života a nějakou novou energii. Zase není to nějaká jako plná pohádka o jednoduchém vítězství, ale spíš o tom, že teda uprostřed těch hlubokých věcí a těžkých věcí k nám může ten Bůh promlouvat a nějak nás jako nasměřovat novým směrem. Zase možná pro mladší diváky, no, o něco mladší, třeba teenagerského věku je film Úžasná láska, který vypráví třeba pro mě osobně neúplně známý příběh Ozeáše, proroka, ale vlastně vypráví ho přes partičku mladých lidí, která si vlastně v létě vyjede někam kempovat. A to je vlastně příběh lásky, která sice není naivní, ale je vlastně jako extrémně věrná. A myslím si, že ten film může říct, že ta boží láska není jenom odměna pro jako dokonalé lidi, ale hlavně dar pro nás, pro ty, kteří se chtou nechat najít tou boží láskou. A nebo potom úplně jako vlastně lehký rodinný film vlastně taky ze sportovního prostředí Vždy vítězem. Je to opravdu takový oddechový americký film o z prostředí křesťanské školy a golfu v Americe. Tak je vlastně pro nás trošku jako netypický i sport, i prostředí. A možná poslední tip, který je naopak vlastně jako zase náročnější, je to norské drama Až na věky. Vidíte, že vlastně skáčeme takhle skoro po celém světě, nebo z různých částech světa. To je vlastně oceňovaný film i ekumenickou porotou vlastně na filmových festivalech, který je o tom, když vztahy přestanou jakoby držet pohromadě, přestanou jakoby být kompatibilní a odhalují tam otázky nějakých vnitřních krizí, zranění, které třeba navenek se dlouhou dobu neprojevují, ale potom v jednu chvíli se jako dostanou ven. Vlastně pro toho křesťanského diváka, byť to zase není úplně a priori duchovní film, tak může být zajímavý tím, že neuhýbá před nějakou bolestí vztahu a hodně zvek přemýšlení o nějaké odpuštění, odpovědnosti a o tom, co je ve skutečnosti jako důležité. Takže pokud člověk v životě řeší nějaké vztahové problémy nebo věci, tak myslím si, že tohle to může být určitě jako zajímavá jako reflexe. A i pro mě, já mám naštěstí pánbůh zaplatit vztahy snad jako dobré, třeba v rodině nebo s manželkou, tak určitě to byla jako hodně silná věc. Člověk si potom opravdu mnohem víc váží toho, co má a jaký milosti dostává.
2: Tak to byla opravdu pestrá nabídka filmu, věřím, nejen pro letní období. Byly tam filmy z různých koutů světa. Bylo to pestré i žánrově a to jste i dříve zmínil, že je také vaší snahou, aby to bylo žánrově pestré. Máte mezi těmi zmíněnými filmy nějakého vašeho osobního favorita, který byl pro vás takovým milým překvapením?
3: No, já bych vytáhl ještě film, teda, který jsem nezmínil. To je film Wishman. Mm-hmm. My jsme ho teda nepřeložili, on se tak jmenuje v originálu, a my jsme ho tak vlastně nechali. A to je taky to příběh podle skutečné události jednoho motocyklového policisty z Ameriky, který po té, co si prožil nějaký jako vlastně poměrně složitý životní příběh, tak založil nadaci Make a Wish, která vlastně pomáhá dneska už celosvětově dětem, nemocným dětem splnit vlastně jejich možná poslední přání nebo jejich jako největší přání, které v těch těžkých nemocech mají. A je to taky příběh o velké proměně obyčejného člověka, do kterého by člověk nic neřekl, že může něco velkého spustit, navíc ten charakter jeho byl takový jako pošramocený a zažil tam obrovskou proměnu v tom životě. A pro mě hrozně důležité, aby ten film jak obsahově, tak i formálně byl dobrý. A ten film je opravdu jako hrozně dobře natočený. A tím, jak je podle skutečné události a je filmařsky opravdu velmi příjemně udělaný, tak myslím si, že můžeme mít velkou sílu a myslím si, že mě v poslední době bavil hodně a myslím si, že není rád.

0: filmana.cz, kde po jednoduché registraci máte možnost hlednout ať už několik desítek filmů vyloženě zadarmo, anebo potom celou naši knihovnu po uhrazení příspěvku předplatného, díky kterému můžeme vlastně ty filmy nakupovat, překládat a dávat k dispozici. Budeme moc rádi, když se za náma podíváte, když nakouknete, co máme pro vás nachystaného, a snažíme se vlastně každý týden, teďka v létě, myslím, co dva týdny, vlastně uvádět úplně nový film a k tomu ještě samozřejmě další obsah, který třeba hledáme na internetu, aby bylo co nejvíc dobrého obsahu na jednom místě.
1: Hostem ranního telefonátu byl předseda správní rady nadačního fondu Filmana Jan Peroud. Díky za váš čas i za přiblížení tipů nejen pro letní období.
0: Moc děkuji a přeji klidný a pokud možno požehnaný den všem.

Toto byla Jana Zubajová s písní Fénix ze stejnojmenného alba. Před námi je píseň Odčítá kapely Azimut, společně se kterou překročíme hranici 8 hodiny.

0: Je krátce po 8 hodině. Z brněnského studia Rádia 7 vám přeje příjemné pondělní ráno s datem 3. srpna Kuba Lofítek. Zaposlouchejme se nyní do poselství Bible. Slovo předávám pastoru církve ICF Brno Jiřímu Zdráhalovi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 28. kapitola A. V této kapitole pokračuje popis odsouzení bezbožného vládce fénického města Týr. Tato předpověď pádu fénického města a jeho vládce pak přechází do textu popisujícího stvoření a pád satana. Spolu s verši ve 14. kapitole Izajáše jsou to místa v Bibli nejpodrobněji popisující ďábla. Naše zvědavost by si přála jistě daleko víc podrobností, ale musíme se spokojit s tím, co v Bibli máme. Příběh o pádu Bohem stvořeného cheruba zasazuje do souvislostí i příběh pádu prvních lidí. Co tedy víme o ďáblu ze stránek Bible? Andělé a nebeské bytosti byly stvořeny ještě před stvořením prvních lidí. V prvním verši Bible čteme: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná. Nebe, místo andělů a také Božího nebeského trůnu, bylo stvořeno první. K pádu satana pak došlo také ještě před stvořením lidí. Když se v zahradě Eden potkala Eva s mluvícím hadem, tak v něm písmo rozpoznává tuto padlou nebeskou bytost. V Genesis o jeho pokoušení prvních lidí čteme. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? A tohoto pokušitele pak v hadovi poznáváme také ve verších ze zjevení. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět, byl svržen. Z textů v knihách Izajáš a Ezechiel pak rozumíme tomu, že ďábel byl kdysi vznešenou nebeskou bytostí, která se rozhodla žít pro sebe místo pro svého stvořitele a tím se stala Božím nepřítelem. Místo pravdy se naplnila lží a chtěla dokonce odstranit Boha a nahradit ho sebou. Tak o něm mluvil Ježíš. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Odstranit Boha a nahradit ho sebou se mu samozřejmě nepodařilo. Bůh ho z nebe vyhnal stejně, jako později vyhnal ze zahrady Eden Adama s Evou. V Izajáši o tom čteme. Jak jen si to spadl z nebe, ty zářný, neboli Lucifere, světlonoši, synu jitřenky. Tento cherub byl nazýván světlonošem, neboli Luciferem. Důvodem jeho pádu byla pýcha, snaha vyvýšit sebe nad Boha, nemuset se klanět Bohu. V Izajáši dále čteme, říkával jsi přece v srdci, vyšplhám se až k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, nahoře setkávání se usadím, vyšplhám se až do oblačných výšin, budu se rovnat s nejvyšším. Andělé jsou, podobně jako lidé, stvořeni se svobodnou vůlí. Svobodná vůle umožňuje volbu. Ten, kdo má svobodnou vůli, určuje svůj osud svou volbou. Jediný způsob, jak žít s Bohem, je si ho zvolit. Bůh nestvořil zlo jako nutný protiklad dobra. Zlo vzniklo důsledkem svobodné vůle. Je důsledkem volby dokonale svobodné bytosti. Takovou bytostí je jak člověk, tak i anděl. Nebeský cherub, světlonož, dal svou volbou vzniknout zlu. Jak řekl Ježíš, stal se otcem lži, původcem zla. Zlo není nic jiného, než přechodný stav, který do Božího stvoření přinesli ti, kteří svou svobodnou vůli použili proti Bohu. Zlá volba rodí zlo. Na to Bůh upozornil jednoho z prvních lidí, Adamova prvorozeného syna Kaina. Hospodin tehdy Kainovi řekl, proč se zlobíš? Proč máš skřivenou tvář? Co pak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat. Člověk po pádu sice není schopen žít bez hříchu, je ale stále schopen svobodné volby. Může se rozhodnout zle a spáchat zločin, tak jako Kain. A nebo se rozhodnout dobře a odmítnout hřích. Jen ten, kdo je schopen volby, může být Bohem souzen. Já a ty nejsme schopni žít bez hříchu. Jsme ale schopni zvolit si směr a způsob svého života. Bůh od nás neočekává dokonalost, čekává od nás ale správnou volbu.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly najdete v sekci Audioarchiv na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.

Prostor aktuální 60-minutovky vyplní ve vysílání Rádia 7 kromě relace Bible Guide také pořad Stopy, ve kterém nahlédneme do života Pavla Dirdy. Poslouchejte v 8.30 a do té doby pohled do kalendáře, no a celé to dohromady bude spojovat hudba. Teď kapela Strings and Heart a skladba Eyes on Him. Píseň je výzvou nenechat se pohltit světem plným rozptýlení a místo toho znovu zaměřit svůj pohled na Krista, protože v něm člověk nachází skutečný pokoj a směr.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

jako člověk si žil mezi námi, snášel z těžkosti strach a taky pády. Matka Maria ti slzy utírá, to nic není. Vždyť každé dítě pláče, když chodit za

Jméno Miluše je připsáno u dnešního dne v kalendáři. Někteří badatelé se domnívají, že se jedná o domáckou formu jména Miloslava, které má základ ve slovech milý a sláva. Jiní tvrdí, že Miluše je obdobou latinského jména Amata či francouzského Aimé. Může ovšem mít také o jméno samostatně vytvořené příponou uše k přídavnému jménu se složkou mil, jako například milý. Ať tak či onak, všem Miluším přeji krásný svátkový den.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.

0: kalendárium.
1: Následující minuty budou patřit událostem a osobnostem spojených se 3. srpnovým dnem. Nejprve 4 události, vztahující se k datu 3. srpna, rok 1492. Krištof Kolumbus vyplul ze Španělska na svou cestu za objevením nové cesty do Indie. Díky níž pro lidstvo objevil nový světadíl, Ameriku. Rok 1903. V Nizozemí byl představen elektrokardiograf, přístroj, který monitoruje činnost srdce. Rok 1914. Německo vyhlásilo válku Francii. Přepadlo bez vyhlášení války neutrální Belgii. Itálie, spojenec Rakouska-Uherska a Německa se odmítla zapojit do války a vyhlásila neutralitu. A rok 1940 a připomínka druhé světové války, sovětská armáda obsadila Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Tyto státy byly prohlášeny za svazové republiky SSSR. Český sochař Otto Gutfreund se narodil 3. srpna 1889. Věnoval se mnoha stylům, které se na přelomu 19. a 20. století střídaly na umělecké scéně. Výrazně prosadil do sochařského umění kubismus. Nejznámějším jeho dílem je bezesporu sousoší Babičky v Babiččině údolí u Ratibořic. Automobilový závodník Louis Chiron se narodil 3. srpna 1899. Mnozí ho znají už jen v přeneseném slova smyslu. Chtějí-li o někom říci, že jezdí opravdu hodně rychle, tedy jede jako Chiron.

Tomáš Pešina, z Čechorodu, kněz, český dějepisec a spisovatel, umírá 3. srpna 1680. Napsal pětisvazkové dílo o Moravě i kroniku Moravské země. Dílo je výrazně vlastenecké. Zajímavé je, že psal česky, což bylo v té době velmi neobvyklé.

3. srpna 2008 umírá Alexander Solženicin, ruský spisovatel a publicista. Sám se v době druhé světové války přihlásil do Rudé armády. Za kritiku Stalina v dopise, který psal příteli, byl zatčen a odeslán do trestného tábora. Na různých místech pak strávil celkem 8 let. Jeho tvorbu silně ovlivnila právě válka a následný pobyt v Gulagu. V roce 1970 obdržel Nobelovu cenu za literaturu. 4 roky na to vychází Na západě. Jeho nejznámější dílo jsou Ostrový Gulag. Solženicin je následně zbaven občanství a vykázán ze země. Do Ruska se vrátil v roce 1994. Kalendárium s datem 3. srpna připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Je 8 hodin 30 minut a to je čas pro další ze našich pořadů.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7, pořadu, který mapuje okamžiky, které změnily životní směřování hostů směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Během srpnových týdnů sáhneme do archivu a připomeneme svědectví lidí, která zazněla ve vysílání již dříve. Dnes uslyšíme příběh hudebníka Pavla Dirdy. Dobrý poslech vám za tým Rádia 7 přeje Milan Remeš. Doptává se Pavel Kohl.
10: Přeju požehnaný den, jmenuji se Pavel Dirda, jsem Rom, mám rodinu, dva kluky, Pavlíka a Denisa, ženu Irenu a ještě z prvního manželství mám dceru Katku. Můj život vlastně, když to vemu pospátku, byl hodně temnota tam byla, protože od malička, když si vzpomínám, tak jsem v 11 rokách už zkusil toulen. Potom jsem to dělal asi 2 roky, ale ne jako každý den, ale občas jsem prostě k tomu vždycky přičichl jako s partou. Ale když mi bylo 13 roku, protože otec byl muzikant, tak mě donesl klavír. A si pamatuju, jak do teďka, protože to mě udělalo velkou změnu v životě, když jsem se dotkl poskory, když nesl klavír z půjčovny, tak když jsem se dotkl té klapky, když jsem bouchl na klapku, tak ve mně se něco změnilo, protože ta klapka mě začala znít a najednou jsem dostal chuť hrát, přestal jsem chodit s kamarádama, jo, a že jsem fakt cvičil doma. Ale když mi bylo 15 roku, tak už jsem vlastně chodil hrát do baru. No a tam, jako ještě za komunistu, začal jsem pomalý pít alkohol. A zase mě to dovedlo k kamarády, začal jsem kouřit trávu. V 18 rokách jsem vlastně začal hrát proficky, jakože jsem to měl povolání. Jo, a tam jsem prostě kouřil a hodně muzikantů prostě je na alkoholu. A když jsem hrál prostě každý den a byla to už taková rutina, tak když je v baru nikdo není, tak jsem si říkal, dám si, abych si udělal trošku náladu. 5-6 roku jsem hrál proficky a potom vlastně přišla revoluce a začal jsem jít tvrdý drogy. Pervitin, setkal jsem se s pervitinem a byl jsem z toho úplně omámen, jako protože když jsem kouřil, tak jsem taky cvičil, ale když jsem si dal pervitin, tak jsem vydržel hrát týden, jo, že jsem týden nespal a ale jsem ani nevěděl, ke komu chodím pro ty drogy, protože to byli satanisti. A pro tu drogu jsem byl schopen udělat cokoliv, jako byl jsem zlý člověk, jako a do toho jsem chlastal, kouřil trávu a píchal jsem si vlastně ten pervitin a ten pervitin jsem vlastně měl 13 roku. A když jsem potkal svoji ženu Irenu, Bohu díky za ňu, tak ona mě od toho hodně pomohla. Moje žena, když se narodil právě Denis, můj syn, kterému je 19, tak vlastně 18 roku už to nejedu, ten pervitin, ale trávu jsem kouřil furt dál. Z toho jsem si vůbec nedělal hlavu, že to je nějak, že mě to může ničit. To jsem si říkal, to je příroda a to je dobré, jako. A alkohol jsem pil taky dál, až do té doby, než mi vlastně umřel tatínek, to je 6 roku to bude, než mi umřel a tam se to nějak začalo všecko lámat. Tam už jsem sice dávno nejel ten první tin, ale trávu jsem kouřil, hodně jsem pil, jsem začal víc pít. A když umřel, tak po pohřbu, asi den po pohřbu, když jsme byli jako v klidu, protože u cigánů, u nás u Romů je zvykem, když někdo umře, tak ten týden, než je pohřeb, takže chodí známí rodina a mluví se o tom zesnulým a pije se. Já jsem vlastně pil celý týden v tahu od večera do rána, protože tam se to mění, prostě ty lidi chodí od rána do večera. A když to všechno skončilo a nějak jsem byl v klidu, jakoby, tak jsem si zapálil trávu a zahoutil jsem se. Jsem si musel zavolat sanitku, jsem myslel, že mám infarkt, jakože odcházím tady z toho světa. Ale ne, bylo to prostě přepracování těla, jako, ale Bůh mě ukázal, protože já věřím, že všecko, Bůh vede všecko. On je v každé situaci, když jsem předtím dělal ty věci, tak spousta mých kamarádů, jako co znám a kamarádek, umřelo na ty drogy. Jako hodně, hodně mladých děcek na to umřelo, ale Bůh prostě mi dával milost, že fakt držel nade mnou ochranou ruku. A než jsem se dostal k Bohu, tak Bůh si použije jakoukoliv situaci. Teď to vím, protože žiju s Bohem, jako. A když mi prostě umřel tatínek, tak do toho já jsem se zhroutil psychicky a 5 roků jsem byl na antidepresivách. Bral jsem Lexaury na další prášky, byl jsem prostě na psychiatrii, ale do toho jsem kouřil a hrál jsem vlastně z guločar ještě, jo, ale měl jsem takový stavy, který jsem nikdy předtím neměl. Prostě měl jsem depresi, strach, to jsem nikdy neznal, jako. Ale přes mého syna vlastně, toho malého Pavla, je mu 14 roku, on začal chodit asi před 2 nebo 3 letmi do takového romského sboru na Kernerku. A on tam začal chodit jako dítě a já, když jsem slyšel, že tam chodí, tak jsem na něho nadával, protože jsem myslel, že to je sekta, jako. Říkám, proč tam chodíš, my máme v srdci Boha, proč ty někam chodíš, jako. No a potom tam začala chodit manželka. A když ona tam chodila, tak mě nechávala doma prostě slovo na každý den. A já, a když jsem byl ožralej, tak jsem si to, když odešla, tak já jsem si to četl. A Boží slovo je opravdu živé a mocné a ostřejší než dvousečný meč a proniká do srdce a mění život. A mě se to dotýkalo. Já jsem ani nevěděl, že to ve mně pracuje, to slovo. A najednou mě řekla moje žena, přijď do sboru. Přijď, je tam nový pastor, vlastně Igor Mamojka. Bůh nám poslal jinýho pastora, je to muzikant. Přijď a uvidíš. Třeba se ti to zalíbí. Říkám, tak já se tam přijdu podívat, jako kam vlastně chodí, jdu se podívat, kam chodí, a tam se mě to slovo dotklo. Ale neudělal jsem ještě modlitbu spasení tam, jako bavil jsem se s Igorem, jako s pastorem, s bratrem, jsem ho pozval k sobě domů a tam vlastně jsme udělali tu modlitbu spasení, ale předtím, než tady toto se odehrálo, jsem měl živej sen. Asi 3 týdny, než tady toto všecko se odehrálo, tak jsem měl prostě živej sen s Bohem. A Bůh zná každého člověka, protože nás stvořil. A ví, že protože tu muziku, že jsem muzikant, tak to je Boží milost a to je dar od Boha, abych to předával dál. A měl jsem prostě sen, že někde hraju a přestali mít klávesy a já v tom snu jsem se modlil. Pane Bože, jestli ty existuješ a jsi živý Bůh, tak to můžeš opravit jedině ty. A jestli ty to opravíš, tak já v tebe uvěřím. A tak se stalo. A ty klávesy skočily. Já, když jsem ráno vstal, ještě jako nevěřící, tak říkám své ženě, Ireno, Bůh je živý a on existuje doopravdy. A to už ve mně prostě začalo působit. A když jsem přišel tam a přišel Igor ke mně domů a udělali jsme tu modlitbu spasení, tak ze mě spadlo fakt, protože mě odevřel oči, protože jsem měl zavřený oči a kamenné srdce, uši jsem měl zavřený. Ze mě spadlo tolik hříchu, že to, jak řekla sestra, když jsem se s ním právě bavil na vrchu, to museli slyšet až v nebi, jak to spadlo ten hřích ze mě. A od té doby vlastně jak se mě dotkl Pán Ježíš a dal mi tu milost a ten jeho boží dotyk. Od té doby se mi mění život každý den víc a víc se mi Bůh otvírá a já se mu otvírám jako. Proto, aby si mě Bůh mohl použít, abych to mohl předat dál tu dobrou zprávu, protože hodně Romů, já cítím, že moje služba je hodně k Romům, protože mezi Romama je hodně tady těch, co jedou na, jsou na drogách a pijí alkohol a jsou hodně svázaní, jo. Já jsem byl taky tak svázán, ani jsem o tom nevěděl, abych svědčil jim, protože Bůh pro ně má přichystané vysvobození a milost. A tak stejně, když jsem uvěřil já, tak uvěřil můj bratr. Fakt, to je taková velká boží milost, protože v mé rodině, když jsem uvěřil, uvěřil druhý bratr, třetí bratr, moje sestra, moje maminka, tchýně, švagrová, jo, a celý jejich rodiny, jako. Fakt, Bůh dal takovou milost, něco úžasného. Já jenom můžu děkovat Bohu a chválit Pana Ježíše Krista a jsem mu vděčný za každou chvilku, protože jsem našel smysl života. Doporučuju každému člověku, protože každý člověk potřebuje Ježíše Krista. To je moje svědectví.
11: Říkal jste, že stačilo tahnout na klávesy a ta hudba něco změnila. Změnilo se něco v té hudbě po tom, co
10: no, hodně
11: se dostal k Bohu?
10: Hodně se změnilo, protože já jsem hrál hodně roky pro svět a teď vlastně hraju jenom pro boží slávu a chci chválím prostě hudbu jenom Boha. Velká změna pro mě jako.
11: Kým pro vás Bůh je teďka?
10: No, Bůh je pro mě vlastně vším. Vzduch, co dýchám, to je od Boha. To je, on je opravdu pro mě vším, protože on mě vyléčil a léčí mě, protože furt mám v sobě věci jako svoje já a jedině on mě z toho může zbavit. Já ho potřebuju, Boha potřebuju, abych mohl vstát, abych mohl jít večer spát, abych mohl něco udělat. Všude potřebuju být s Pánem. Bez něho nemůžu dělat krok. Potřebuju ho a děkuju, že on je tady pro nás.
11: Z začátku jste říkal o temnotě. Jak Bůh se projevil v té temnotě? Ohledně třeba i těch drog, alkoholu a toho dalšího, co
10: no,
11: tady
10: můžu říct, že opravdu, jak říká, když se dotkne někoho Pán Ježíš Kristus, tak je vysvobozen od svých svázaností, tak já nejsem závislý na ničem jiném, než na Pánu Ježíši Kristu. Nekouřím, nepiju, nekouřím trávu, žádný alkohol. Jsem závislý na něm a na Božím slově.
11: Teďka zaznělo to Boží slovo, Bible. Jaký máte vztah k Bibli, k tomu Božímu slovu?
10: No, je to pro mě zrcadlo, jako. Když ho čtu, tak je to pro mě živé slovo, jako, který potřebuju, jako. Protože v tom se mnou Bůh komunikuje, můj Pán. A s každým z nás, kdo věří, kdo ho zná, tak ví, že přes Boží slovo s náma Pán mluví. Mě tvaruje, osekává mě přes to Boží slovo, ukazuje mě prostě, co ještě mám dát pryč a mám toho spousta věcí ještě musím dát pryč ze sebe. Jako. Ale děkuju za ten dar víry, že mohu věřit v živého Boha.
11: Ještě ohledně té modlitby spasení, co to je, nebo jak se mohu modlit v modlitbu spasení?
10: No právě to se mnou udělal bratr Igor. Modlitba spasení, prostě vyznal jsem opravdu svoje hříchy, že jsem hlavně hřešil proti Bohu. A litoval jsem toho a každý den činím to pokání, protože potřebuji to pokání dělat. Protože jsem člověk, jsem v těle, ale když jsem udělal poprvní tu modlitbu, pak tu modlitbu spasení, že jsem vyznal, že hřeším, že jsem hříšník a lituju toho, tak Bůh mě dal milost. Spadlo ze mě moc a moc hříchu jako dolů a cítil jsem, že Bůh mě odpustil. Něco nádherného, úžasného, jaký Bůh milosrdný.
9: Každý člověk potřebuje Ježíše Krista. To je mé svědectví, říká Pavel Dirda a dodává, že byl zlý člověk, ale Bůh mu otevřel oči a od té doby, co se ho dotkl Pán Ježíš a dal mu svou milost, mění jeho život každý den. Pokud byste se chtěli o Ježíši Kristu, o víře dozvědět víc, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešní i předešlým epizodám se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Ty dnešní stopy končí. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš a Pavel Kohl. Naslyšenou.
0: Na zmíněný e-mail můžete psát také v případě, že byste vy sami rádi předali druhým příběh o vaší cestě k Bohu a jeho cestě k vám. Reprízu aktuálního vydání Relace Stopy nabídneme ještě zítra v 19.45. Za týden dostane prostor v tomto pořadu Marcela Hrušková. Další příběhy o životě s Bohem přináší Relace Život víry. V pátek v 11.15 zazní příběh Věry Ovděnkové. Teď už Igor Mamojka, Irena a Pavel Dirdovi a skladba Odpusť nám a naše hříchy.

Kapela Lost and Found zhudebňuje biblické texty, zejména žalmy. Zazní skladba Back to You, která vychází z žalmu 119. Tvého slova se budu držet ve dne i v noci, protože vím, že tvé slovo je pravdivé. Jdu zpět k tobě. Tvé slovo je lampou mým nohám, světlem na mé cestě.

Je-li možno povzbudit v Kristu? Je-li možno posílit láskou? Je-li také společenství ducha? Je-li jaký soucit a slitování? Dovršte mou radost a buďte jedné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše a jednoho smýšlení. Filipským 2. kapitola, 1. a 2. verš.

Bylo 9 hodin. V pondělí 3. srpna ladíte vysílání Rádia 7. Rádia, které vysílá více než 50 programů, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete nás zachytit na internetu a od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Toto rozšíření je jedinečnou příležitostí oslovit velkou část posluchačů, a to nejen v České republice. A my jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci stojí s námi a svými příspěvky vysílání umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. 9:30 bude čas pro relaci Překročit hranice a zakončení seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Josef životní jízda. Do té doby hudba a také několik pozvánek. Příjemné chvíle nejen u poslechu Rádia 7 přeje Kuba Lofítek.

IMCA Familia pořádá letní kurz manželská setkání, a to od 7. do 15. srpna v Kroměříži. Je to 8denní program pro páry, které chtějí pracovat na prohloubení či obnovení svého vztahu, nebo pro ty, kteří v něm touží po novém impulzu. Více se můžete dozvědět na webové stránce www.manželáky.cz. Letní kurz manželská setkání 7. až 15. srpna. Kroměříž.

Od 12. do 16. srpna proběhne v Orlové na farní zahradě setkání pro mladé s názvem SAM, které každoročně rozvíjí tato tři písmena a tvoří z toho název toho daného ročníku. Letošní téma zní samoděj. Samoděj je staročeský výraz pro člověka, který jedná sám za sebe, který mění svět vlastní silou. Jedná na vlastní pěst. Takový člověk nás může děsit, ale z literatury víme, že ne všichni samodějové stojí na straně zla. Tak to je téma letošního ročníku SAMU. Na programu budou semináře, workshopy, bohoslužby, chvály a divadlo. Celou událost zaštiťuje a pořádá zapsaný spolek Benjamín Orlová a mimo jiné hosty budou na této akci také slovenští Alltide a my si pustíme jeden z jejich loňských singlů, skladba Pojď sem, která se tedy objevuje také na albu Všade, kde si doma.

Multižánrový festival Christfest Family proběhne od 12. do 16. srpna, a to ve Slavíkově v konferenčním centru Immanuel. Téma toho letošního ročníku zní Jsem jeho. Jedná se o mezidenominační festival, který má za cíl oslovit, motivovat a propojovat manželské páry a rodiny. Je to prostor pro načerpání fyzických i duchovních sil a získávání společných zážitků. Bližší informace o této akci najdete na webu www.christfest-family.cz. Jedním z vystupujících bude také kapela Heart of Worship a v následujících minutách bude znít jejich skladba Jsi král.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

V pořadu Překročit hranice uzavřeme od 9.30 desetidílnou sérii s názvem Josef životní jízda. Ještě předtím Terezie Štěrc se s písní Teď mám žít.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Vítám vás u závěrečné části cyklu věnovaného Josefovi, velké postavě Starého zákona. Finále jeho životního příběhu opět přiblíží pastor Lukáš Targoš z církve Element v Hradci Králové.
2: Josef vidí, že odpuštění je možné i tam, kde tomu není žádná naděje. A možná tohle probleskuje Josefovi v hlavě, když vidí své bratry, jak pláčou a nabízejí sebe jako otroky místo Benjamína. Možná tohle je přesně, co mu prolétlo hlavou. A možná si vzpomněl na Ezau, jak zareagoval Ezau. A možná si řekl, to je ten moment, kdy můžu udělat přesně to, co by udělal Bůh. Ten motiv se opakuje v Bibli na mnoha dalších místech. Je to motiv toho, jaký Bůh je doopravdy. Ježíš ve svém jednom z nejslavnějších podobenství o marnotratném synu vypráví přesně tenhle ten motiv, že ten syn, který otci prostě řekne, přeju si, aby si zemřel a odejde pryč celým svým dědictvím a se vrací zpátky a chce být pouze otrokem, protože nemá vůbec nic. Tak Ježíš vypráví v evangeliu, že otec ho spatřil už z veliké dálky. A plnu soucitem příběh ho padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Je to furt stejný motiv. Viděl to z dálky. Běží, zahrne ho obětím a polibkami. Tohle je to přijetí. Tohle je tvář Boží. A Josef v této situaci udělá přesně to samé. S pláčem vyhání všechny Egypťany pryč, všechny sluhy pryč. Egypťané si říkají, co se to děje, proč se to děje. A když všechny vyžené pryč a zůstane tam jenom Josef a jeho bratři, tu už se Josef nemohl déle přemáhat. Všichni ven křikl na svůj doprovod a tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dál poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli a donese se to až do faránova paláce. Já jsem Josef, řekl Josef svým bratrům. Žije ještě můj otec? Bratři oni měli hrůzou, jak se ho lekli. Aby taky ne. Kdyby do nich si někdo říznul, nic by neteklo. Krev jim stuhla doslova v žilách. To je drama. Pravda, Mark Twain má pravdu, pravda je fantastičtější než fikce. Všichni stojí úplně v hrůze. Pojďte ke mně blíž, řekl Josef svým bratrům. A když přišli, by řekl, fakt jsem to já. Já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta, kdybyste náhodou zapomněli, řeknu vám celou tu historku. Netrápte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. Ne, Josefe, to nechápeš úplně správně. To nebyl Bůh, to byli tvoji bratři a máš je tady před sebou a můžeš s nima udělat jednou proždy proces. Ne, Bůh byl se mnou celou tu dobu. Bůh mě poslal před vámi, abych zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velkým vysvobozením. Nebyste to vy, kdo mě sem poslal, ale Bůh. Josefova víra tady dosáhne ohromné výše. Je to víra Boha, která prochází údolím stínu smrti. A samozřejmě po staletí se teologové snaží vyřešit tuhletu otázku vztah naší volby a božích plánů. A možná pomůže, že později to Josef řekne trošku jinými slovy. Řekne později, to uvidíme za chvíličku, zamýšleli jste proti mě zlé věci, Bůh však zamýšlel to dobrému jinými slovy. Bůh dokáže vymáčknout dobro z každého zla, které se nám děje, nebo které proti nám někdo osnovuje. Bůh ždíma dobro ze zla. A Josef odolá pokušení pomsty. A to bylo víc než jenom, že jim dá pardon, že teda oká, takže to bude v pohodě. Toho je milost v pravém teologickém slova smyslu. A nakonec mu uvěří, nakonec je pošle pro svého otce, nakonec se celá ta rodina přestěhuje a ten příběh vypadá, že má neuvěřitelný konec. A Josef se takhle sledá nakonec se svým otcem. Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu stříc svému otci Izraelovi. Jakob měl v té době už používal o sobě jméno Izrael. Jakmile se před ním objevil, padl mu kolem krku a dlouho plakal. Je to pořád ten stejný motiv milosti. Dlouho plakal v jeho oběti. Izrael tehdy Josefovi řekl, teď mohu zemřít, vždyť vidím tvou tvář. Ty opravdu žiješ. To je příběh. A Jakub říká, teď už můžu zemřít. Už jako můj život už je jako na konci, už můžu klidně zemřít. Ale neví, že ještě má před sebou 17 let. A je to zajímavé pro nás proto, že Jakub měl s Josefem 17 let, než se Josef ocitl jako otrok v Egyptě. A Jakub má s Josefem ještě 17 let na konci svého života. To, co Jakub si myslel, že navždy, provždy jednou ztratil, že už se to nikdy nevrátí, tak Bůh mu zdvojnásobil na konci jeho života. Přesně mu zdvojnásobil tu délku života, který s Josefem má. Ale po 17 letech Jakub umírá a Josefovi bratři začínají mít strach. Říkají si, možná to všechno pozdržel, tu pomstu, kvůli svýmu tátovi. A možná teď. Kolik je teď všem? Josefov je skoro 60? Jeho bratrům je 70 až 80? Jsou to staří lidi. A možná si říkají, teď nám to vrátí. Teď nám to vrátí. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli. Vzkázali tedy Josefovi, tvůj otec nám před smrti přikázal. Toto řekněte Josefovi, prosím tě, odpust svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti provedli. Prosíme tě tedy, odpust nám, služebníkům Boha tvého otce, naše provinění. Mnoho slov, které říkají, které ve skutečnosti mohli říct do jedné věty. Máme strach, že se nám teď konečně pomstíš. Josef se při těch slovech rozplakal. Josefovi je skoro 60 a znovu se rozplakal. A řekl jim, nebojte se, co pak mě máte za Boha? Já nejsem Bůh. Zamýšleli jste proti mně zlé věci. Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo to, co dnes vidíte. Aby byl zachráněn život mnoha lidí. Už se tedy nebojte. Postarám se o vás i vaše děti. Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Někteří židovští vykládáši si myslí, že Josefa nejvíc rozesmutnilo to, že z něho i po 17 letech mají pořád stále stejné obavy. Když budeme číst příběh Genesis jako celé, tak si všimneme zajímavé věci. Genesis je rámovaný, jako kniha je rámovaná dvěma příběhy odpuštění. Na začátku odpuštění, které Bůh dává Kainovi za zavraždění jeho bratra Abela a na konci odpuštění 10 bratrům, které dává Josef. Josef v tom příběhu nikdy neviděl Boží tvář a neslyšel jeho hlas. A přesto se neustále choval v těch velice temných momentech, těch světlých momentech i těch vyzývavých momentech, jako někdo, kdo ví, že Bůh je s ním. A protože Bůh je laskavý a milosrdný, není divu, že Josef odráží na svém charakteru v těch nejvyhrocenějších momentech moment lásky a odpuštění, protože odpuštění není pro slabé povahy. Odpuštění dokážou pouze ti, kdo najdou odvahu věřit, že Bůh je s nimi i uprostřed toho zlého, co se jim stalo.
1: V dnešní závěrečné části Josefova příběhu si Lukáši řekl, že Bůh ždímá dobro ze zla. Provedl Josefa těžkými zkouškami až na konec jeho života. Nakolik je to i o charakteru člověka? Josef, kolikrát ten příběh mohl zvrátit, zahořknout, zatvrdit se, odmítnout něco? Nakolik je tam ta součinnost Božího dobrého záměru, toho, že ždímá to dobré ze zlého a zároveň toho lidského přitakání?
3: Na konci kázání říkám, že ta kniha Genesis, jak je napsaná, je ramována těmi příběhy odpuštění. A toho, že Bůh odpustil Kainovi a toho, že 10 bratrů se smířilo s Josefem, že jim Josef odpustil. A na tom příběhu vykladači, židovští vykladači se shodují, je nejúžasnější to, že Josef se zachovává správně v těchto momentech navzdory tomu, že Boží tvář nevidí a Boží hlas neslyší, ale chová se, jako by Bůh byl s ním. A to je asi, proč je Josef tak strašně pozitivní postava a proč se s ním dokážeme identifikovat. My dokážeme zažívat těžké věci, máme mnohdy pocit, že Boha neslyšíme, nevnímáme, ale vidíme, že když se chováme, jakože Bůh je s námi, nakonec ten příběh může nabrat úplně jiné zvraty, než jsme čekali. A v tom ten příběh smíření a odpuštění je velice, velice silný.
1: Josefův příběh je dlouhý, je plný zvratů a přesto se v něm ztrácí takové ty roky, kdy se jakoby nic nedělo. Když je Josef v žaláři nebo když je někde jakoby v ústraní a pak jsou ty velké věci, velká rozhodnutí, velká svědectví. Jakou roli vlastně mají v našem životě ty roky, kdy se takzvaně nic neděje?
3: No, ono se tam ale děje, že Josef třeba ve vězení se o tu věznici stará tak dobře, že z něho udělali vlastně jako ze spoluvězně neoficiálního šéfa věznice. To znamená, že on věrně praktikuje svoje dary, které má, takže jako něco dělá a tomu dodá autoritu a důvěryhodnost, aby slyšel sny těch dvou služebníků faraona, toho pekaře a číšníka, což nakonec vedlo k tomu, že tomu dodalo důvěryhodnost, aby byl předvedený před faraona. Takže ty roky vůbec nebyly bezvýznamný, právě protože v nich byl důvěryhodný, věrný, spolehlivý, mu dalo důvěryhodnost těch klíčových momentech, kde se ten příběh láme, aby byl oslovený. Pokud my vnímáme ty naše jakoby tiché roky, že jsou jako zbytečné, že jsou důležité jenom ty zlomy, nechápeme, že ty tiché roky, v nich vytváříme naši důvěryhodnost, aby ve zlomech jsme byli osloveni. A pokud toho nechápeme, tak nebudeme osloveni, bude oslovený ten, kdo to chápal.
1: Tolik tedy závěr série věnované starozákonnímu Josefovi. Celý seriál připravil, odučil a také zde komentoval Lukáš Targoš. Lukáši, děkuju.
3: Rádo se stalo, doufám, že vás ten příběh bavil. Starozákonní příběhy jsou fantastické příběhy k tomu, abychom v nich našli naději, a poučení a instrukce i pro náš život o tisíce let později.
1: Od mikrofonu se také loučí Kateřina Hodecová. Za týden otevřeme nové téma. Mějte se hezky.

Tolik aktuální vydání pořadu Překročit hranice s tímto závěrečným 10. dílem ze seriálu Josef životní jízda. Se můžete ve vysílání Rádia 7 setkat ještě zítra v 16 hodin. A jak už bylo avizováno, od příštího týdne nás čeká nový seriál. V pondělí v 9.30 budete moci slyšet první díl ze čtyřdílného seriálu s názvem Cesta.

Dvě přikázání, která Bůh dal lidem, jsou nazvána největší. Milovat Boha a lidi. Ježíš řekl, že to stačí. Jak to ale v životě uvést do praxe? Otázka pro dalšího hosta fortepiana Jiřího Němce, který nám dá po 10. hodině nahlédnout do svého života nejen jako pastora. Z brněnského studia Rádia 7 se v tuto chvíli loučí Kuba Lofítek. Moderátorskou štafetu převezme Broňa Procházková. Přeji vám boží přízeň a dobré letní dny.

0: Potřeba a schopnost milovat a být milován patří k těm nejzákladnějším, které my lidé máme. Bez lásky se jen těžko žije. Bůh nás tak stvořil a sám nám svou lásku k nám ukázal a stále ukazuje. Dokonce dvě největší přikázání, ve kterých se spojují všechna ta další, se týkají lásky. A o tom si budeme povídat s Jiřím Němcem, který je dnešním hostem v pořadu Fortepiano. Vítej, Jirko.
1: Děkuji mu za pozvání, zdravím všechny.
0: Jirko, ty jsi pastor?
1: Jsem pastor, takový malý, pomocný, druhý.
0: Malý, dvoumetrový. Řekni, odkud jsi přišel, řekni něco o své rodině.
1: Tak, já jsem z Brna a jsem pastorem Církve Slovo života. Druhá nejlepší církev po ACVčku hnedka, že? To jsou takový ty legrásky. Máme nádherný vztahy se všema pastorama, církvema, takže to mě moc těší. Já mám rodinu, nádhernou rodinku, mám 3 děti, 1 manželku celý život a mám 2 dcerky a syna, kteří mi dělali velkou radost.
0: Prosím tě, ty jsi teď pastor, ale co bylo předtím?
1: Na počátku bylo slovo. Předtím jsem dlouhé roky pracoval jako vedoucí provozu v uklidových 2 firmách. Napřed v jedné, potom jsem přešel do druhé. A to byla velmi zajímavá zkušenost. Měl jsem na starost některé objekty, některé autosalony, i léčebnu v Černovicích a desítky lidí jsem měl na zodpovědnost. A to byla moc dobrá zkušenost ve vztahu s lidmi, s kolektivem, kde je desítky ženských. Si dokážeme představit, že to nebylo vždycky jednoduché, ale nádherné. I po té, co jsem odešel, máme nádherný vztahy. Občas se je navštívím, nebo když se vidíme, tak máme dobré vzpomínky. Takže tam jsem zažil tu milost, že jsem mohl být oproti tomu, jak to mám teďka, jsem hodně s věřícími lidmi, tak jsem byl vlastně obklopen lidmi, co Boha neznají nebo hledají a měl jsem možnost jednak s nima komunikovat o Bohu a jednak vidět, co prožívají, jak to řeší, neřeší. Takže to byla výborná zkušenost pro mě i ohledně vlastně vztahu s lidmi, ohledně tohodle a to mě pomáhá i do dneška v té pastoreční práci.
0: Kudy vedla tvoje cesta k Bohu? Kdy ses poprvé setkal s tou boží láskou? Dneska se to bude všechno točit kolem lásky.
1: Boží láska, to je strašně krásný téma. Někdy se může zdát až abstraktní, ale je velmi praktický. Já s boží láskou asi míříš ohledně mého svědectví, jak jsem uvěřil Boha. Protože tam se setkáváme, že po první s boží láskou asi nejvíc. No, u mě to bylo zajímavé, že rodiče mě nevedli k Bohu, protože nemohli, protože nebyli věřící. Jediné, co si pamatuju, že prababička mě někdy vykládala o tom, že byl odvalený kámen, že Ježíš stál z mrtvých, ale to je všechno, co jsem si pamatoval. Kámošům jsem se smál, když chodili do náboženství. Až potom ve třeťáku na průmyslovce, na elektro, tady v Brně, tak kámoš mě vykládal o Bohu, ukázal mě Biblii, něco mě četl a mě to začalo zajímat. A on mě postavil před takovou situaci, kdy říkal, je tady otázka života a smrti, otázka věčnosti, jestli člověk bude žít s Bohem nebo ne. Já jsem si říkal, to bych byl hloupej, kdybych nechtěl být s Bohem jako na lepším místě, tak jsem to chápal. A on mě vedl k tomu, že je potřeba, abych vlastně měl očištěný život. Jo, Ježíšovou krví, tak mě to vysvětlil, podal mě evangelium velmi srozumitelně. A já jsem si říkal, tak do toho chci jít a velmi romanticky na chmelu, jsme ještě jezdili, mě bude 50 letos, jsme ještě jezdili na chmel, tak tam jsem ještě s jedním kamošem, nějakým seníku, po první životě poklekl a modlil se k Bohu. No.
0: Prosím tě, mě by zajímalo, když ty říkáš, když ti ten kamarád řekl, jo, že teda jako můžeš být tam nebo tam, že jsi teda řekl, že budeš na tom lepším místě. To mě docela zajímá, jak takový mladý člověk, teenager, jo, který v Boha nevěří, najednou uvěří, že může být na lepším místě.
1: Hele, já do dneška nechápu, vůbec asi úplně nerozumím té boží milosti ke spasení, co nás vede. Jako, myslím, že se tam byly dvě věci, nebo dali se dohromady. Jednak to byla moje vypočítavost lidská, že chci být na lepším místě. A pak tam byla ta určitá víra, které Bůh dal povstat, že jsem uvěřil tomu poselství o Ježíši, no, o kterém jsem dříve neslyšel. Takže tohle dohromady mě vedlo k tomu, že jsem ten krok udělal, ale vím, že jsem se tehdy modlil, jestli Bůh je teda, tak aby mě dal sebe nějak poznat osobně, abych jenom nevěřil, že mě kámoš něco řekl. No, začal se dít fakt zajímavé věci.
0: Dál se poznat,
1: od té doby jsem začal číst Bibli, začal navštěvovat i církev apoštolskou, že jsem uvěřil, a Bůh mě začal dávat poznat takovým způsobem, že jsem úplně byl v úžasu, jak to, že žiju život podobný, jako žili učedníci s Ježíšem. Strašně zajímavý.
0: Tak to trošku rozveď.
1: No, jako to, že s ním měli vztah, to, že mu naslouchali, to, že zažívali jeho přítomnost, to, že k ním mluvil, jeho moc zažívali, tak já jsem zažíval vlastně po 2000 letech to stejný. A tady bylo zajímavé to, že jsem vlastně, moje rodiče, kteří mě dali úžasnou výchovu a lásku, všechno, tak oni byli jinde najednou, že já jsem, jako oni mě v tom nemohli porozumět, ani vést, ani pomoct, takže to jsme se jako kdyby oddělili trošku ve víře, že jsem byl jinde, ale měl jsem Boha a od té doby s ním žiju a poznávám. To
0: jsou různé život. Důvody, proč se lidé rozhodují žít s Bohem a pro Boha. A
1: no.
0: To je právě, ale to tajemství, co se stane v tom lidském myšlení, v tom srdci, tak to asi se dozvíme možná někdy až v nebi.
1: Já tomu právě úplně nerozumím. Spousta lidí vydává svědectví, že byli na dně, jo, pak začali hledat Boha, nebo hledali Boha ve všech možných alternativách, co jim vlastně nabízí všechna náboženství a všechno. A pak Boha nějak najdou. Já jsem Boha nepotřeboval v tomhle smyslu, že já jsem měl jako kdyby dobrý rodinný zázemí, všechno. A
0: prostě to
1: stejně
0: přišlo.
1: To přišlo, jako jsem to strašně vděčný, že ta tu boží milost, která přišla, že Bůh si nás hledá a nachází.
0: To je právě to, že Bůh hledá člověka, ať je v jakékoliv situaci,
1: je to tak,
0: že?
1: Je to tak.
0: Ať je spokojený, tak, ať je to ten takzvaně slušňák nebo lotr, že?
1: Ano.
0: A co bylo potom dál? Tak jsi byl na střední škole a pak ses rozhodoval, co budeš dělat dál.
1: Pak jsem se rozhodl, z toho slušňáka se stal ještě větší slušňák. Ne, jako fakt, pak jsem pochopil zpětně, když jsem četl písmo, že Bůh nám dává nový srdce, takže vlastně ten základ, co jsem měl dobré výchovy, tak najednou ten boží standard v těch srdce byl ještě daleko vyšší. To jako bylo pro mě osobně největší svědectví tehdy, že Bůh ve mně fakt něco udělal, jo, že jsem měl jeho touhy a tak. No a pak bylo dál, pak jsem měl nějaký krátkodobý zaměstnání a pak v komerční bance, to mě taťka pak vyčítal strašně, že jsem tam odešel, že jsem mohl mít dobrý zázemí, já jsem chtěl zažívat nějaký zajímavosti, jak jsem šel do soukromých firem nějaký něco zkoušet. No a pak dlouhý roky jsem teda pracoval v tom úklidu, jsem měl na starost nějaký objekty a teďka dlouhý rok. Já jsem si to hledal, myslím, od roku 2009 pracuji v církvi, takže
0: a proč?
1: Dlouhá doba.
0: Proč ses takto rozhodl?
1: No, já jsem dostal vlastně nabídku od pastora, abych prakticky to, co jsem dělal jako koníček, to znamená nějaké skupinky, vyučování, pastorační péče, nějakým způsobem tímhle jsem sloužil v církvi, tak abych to dělal naplno, abych mu pomáhal, vlastně aby on se mu mohl věnovat zase jiným věcem. Takže jsem dostal tu příležitost, takže jsem naplánoval svůj odchod z firmy, a během 2 let jsem předal pozici a nastoupil do církve.
0: Nebylo ti to někdy líto, že už nejsi s těmi lidmi?
1: Oni mě lanařili pořád, abych tam zůstal. Ty lidi byli tak nádherní. Jako líto mě to bylo v tom smyslu, že jsem je měl rád a že mě, jako kdyby bylo s nima dobře a dobře to fungovalo. Jo. Na druhou stranu jsem vešel do věcí, které mě naplňovaly. Věřím, že to je boží vůle, takže takový rozporuplný to bylo, ale jsou rád ten krok, určitě jo.
0: Tak dnes máme název toho našeho povídání Stačí milovat Boha a lidi. Stačí to?
1: Stačí to, nebo to, co tím myslíš milovat, no.
0: Já mířím tam, že Pán Bůh, nebo Pán Bůh, Pán Ježíš v Novém zákoně říká 2 největší přikázání. My víme, že ve Starém zákoně Mojžíš dostal těch 10 přikázání a Židé měli těch přikázání strašně moc a bylo to docela náročné to všechno dodržovat, nikdo nebyl schopný to dodržet.
1: Ano.
0: No a v Novém zákoně Pán Ježíš říká, že jenom 2 věci stačí. Já to přečtu, je to v Matoušově evangeliu. Když se farizeové doslechli, že umlčel Saduce, smluvili se a jeden z nich z jejich zákonníků se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání v zákoně je největší? On mu řekl, miluj Boha, Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Takže tyhle dvě věci stačí podle Pána Ježíše. Jenom dvě, to by se mohlo zdát, že to je super, ne? Jenom dvě.
1: Je to krásný. A ještě se mně líbí, že Ježíš upgradoval to druhý. A říkal, že máme milovat jedni druhý, jako on miloval nás, takže to je obrovská věc.
0: Vysoká laťka.
1: Hodně vysoká laťka.
0: No ono by se mohlo takhle zdát, když se to řekne úplně na první dobrou, že jo, to je super, z těch deseti se to smrsklo na dvě, tak to zvládneme.
1: Jako já, abych pravdu řekl, občas přemýšlím, že máme ty chvály, já tě miluju, Pane, Bože můj a takový, tak si někdy říkám, jako jestli to můžu s plným srdcem vyslovit vůbec, jo. Jestli fakt Boha miluju celým srdcem, myslí silou, jako já si myslím, že ne. A jako myslím, že do toho dorůstáme a Bůh to ví, jako že on je v pohodě, když, ho, když mu to říkáme, i když to není úplně pravda, i když jako kdyby v tom našem smyslu, že bychom chtěli víc, chtěli bychom to umět, chtěli bychom jako kdyby tu lásku prokazovat nějak. Takže je to taková veliká věc pro mě.
0: Co to znamená tedy milovat Boha pro tebe? Jak to teď vidíš jako skoro 50-letý muž?
1: No,
0: protože jako možná dá-li Bůh, tak za 20 let třeba zase to uvidíš trošičku jinak. Jak to vidíš teď?
1: No, jako určitě jsem se posunul jako kdyby z toho přemýšlení té platonické zamilovanosti. Stejně jako manželství, že jako na tom nemůžeš stavět celý život. Jako ta zamilovanost je krásná věc, ale zamilovanost sama o sobě, nebo ty pocity, nebo jak to nazveme,
0: tam
1: tak to není všechno.
0: Tam jsou hodně ty emoce.
1: To, ty emoce jako nejsou všechno, jsou krásný a musíme přikládat do ohýnka, aby tam byly. S těm emoce je to suchý, to je špatná věc. Ale není to všechno a přemýšlím o tom, hodně poslední dobou, a jsem trošku v kázání to zmiňoval, že je zajímavý, na jakou rovinu to třeba Ježíš staví, že on říkal, jestli mě milujete a Boha, tak zachováváte přikázání. Jo? To je až takový drsný. Ale na druhou stranu, pokud vlastně jako kdyby jsem s Bohem a chci s ním být, a poznávám ho, tak přirozeně vlastně ta touha, ta jednota s ním vyústí z toho, že vlastně mluvím a jednám jako on víc a víc, takže je to jako kdyby přirozený, ne, že se snažím dělat ty skutky, abych mu ukázal svoji lásku, ale když ho miluju, tak z toho to pramení, jako z toho srdce tak nějak. A Ježíš to hodnotí, že takhle i otec pozná, že ho milujeme, když to nějakým způsobem dokážeme vyjádřit. To je takový zajímavý, že to není jenom o těch emocích, ale je to o nějaké té praxi, o těch skutcích, což zase nemůže být jenom o tom, protože když poštol Pavel, že on krásně popisuje lásku, 1. Korinským ve 13., tak tam říká, i kdybych vlastně vydal svoje tělo ke spálení, lásku bych neměl, než jsem nic. Takže někdy láska není jenom to, co vidíme na povrchu, ale vlastně postoj. Jo? To já jsem o tom přemýšlel. Někdo prostě vydá svůj život za někoho a nemusí to být z lásky. Může to být, aby byl viděn, nebo já nevím. Je to pro mě jako
0: různé motivy.
1: No, ty motivy jsou důležitý pro Boha. Určitě jo.

0: Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, za mikrofonem je jako obvykle Lenka Malinová. Mým dnešním hostem je Jirka Němec, současný to druhý pastor ve Slově života v Brně a povídáme si o tom, že v Novém zákoně máme dvě přikázání, jsou to ta největší přikázání, když bych se někoho zeptala, jestli ví, co jsou ta největší přikázání, tak možná bychom trochu tápali, ale my už jsme si to tady řekli, že milovat Pána Boha, my už to víme, milovat Pána Boha a milovat lidi. Aha. Tak zatím jsme se zastavili u toho prvního, aha, milovat Pána Boha, to je základ toho všeho, kde můžeme čerpat také tu lásku k těm lidem, ale jak milovat někoho, koho nevidíme, to může být někdy problém.
1: No, já myslím, že může být problém milovat někoho, koho vidíme. Tím se potýkáme. Já si myslím, že to jako kdyby až tak veliký problém být nemusí. Že vlastně nemusíme Boha vidět, nebo nevidíme ho. Ale myslím, že nám pomáhá popřemýšlet o tom, co ho třeba těší, co mu udělá radost. Jo? Myslím, že z toho vychází vlastně nějaká láska, nějaký projev lásky, třeba máme jak nádherný knihy, nějaký jazyky lásky, že každému z nás lidí se projevuje láska jiným způsobem, nebo k nám mluví, když se někdo k nám chová nějakým způsobem. A myslím si, že to je i s Bohem a myslím, že to souvisí s tím, jak ho poznáváme, jak ho známe. Jo? Já osobně si myslím, že ho známe každý trošku jinak, mm-hmm, že to je takový jedinečný naše víra. A potom i vlastně naše láska k němu je jedinečná. Protože se odvíjí z toho, jak ho poznáme, co ho těší, jak hluboko jsme ve vztahu s ním, jak ho poznáváme. A potom na základě toho můžeme vlastně tu lásku, možná tu emoční nebo tu vnitřní, z ducha do ducha, ze srdce do srdce, kterou máme, můžeme mu nějak vyjádřit, nějak ho potěšit, nějak udělat něco, co jako se dotkne jeho srdce, něco, co k němu promluví.
0: A víš co, já se teď zeptám, a co to teda je? Co Pana Boha potěší?
1: Mě hodně pomáhá a možná jdu až na nějakou hranu, že vlastně já když vidím jak otce, tak syna, že vlastně otec tak miloval svět, že dal syna. Jo? A Ježíš tak miloval církev, že dala sám sebe za ní. Je to k nevíře, moc to nechápu, že Bůh nás tak miluje jako lidi, se nás stvořil. A myslím, že ho nejvíc těší, když se nám nějakým způsobem daří. Jo. To znamená, že když dokonce se Ježíš tak stotožňuje, až prostě na dřeň kosti, říká, jestliže uděláte něco pro někoho druhého, tak jste to udělali pro mě. Pamatuje si, jak je to v písmu, prostě navštívili jste mě, dali jste mi najíst a tak dále, učeníci byli překvapeni. A kdy? A on říkal, jestli jste to udělali někomu z těchto svých kamošů maličkých, tak prostě jste to udělali pro mě. Takže ho těší, když prokazujeme lásku jeho milovaným dětem, církvi, a myslím si, že se to dotýká hodně jeho srdce. A myslím, že to souvisí i s tím, jestli dokážeme milovat sami sebe a jako i pro sebe něco udělat, i to bohatější, si myslím.
0: Jsou některé texty v Novém zákoně, které nám pomáhají aspoň trošičku pochopit tu boží lásku. Vlastně celá Bible, to je hlavně ten Nový zákon, ale třeba ty Janovy listy, že? Tam se o tom hodně píše. Co to znamená milovat Pána Boha, že? Já jsem tady si našla takový text, někde jsem to četla. Boží láska je až zarážející. Přestože Bůh vidí naše dějiny z hůry, zná minulost i budoucnost se všemi našimi krutostmi, neptá se, zda se mu vyplatíme. Je trpělivý, každý den dává šanci, nekalkuluje, není zemdlený nebo unavený, tiše oslovuje každého z nás a je k nám osobní a férový. Touží, abychom jej poznali, ale nikoho k tomu nenutí. Dal nám svobodnou vůli jako svrchované právo na sebeurčení a respektuje je. Jen svobodné osoby se mohou milovat a důvěřovat. Zajímavé myšlenky.
1: Jako to je strašně zajímavé, že Bůh nám dal svobodnou vůli, že nám dal prostor, aby jsme ho poznali, aby jsme se do něho zamilovali. Myslím, že jednoduchý se zamilovat do Boha, když ho člověk jako pozná, když trošku zakusí jeho přítomnost, jeho lásku, tak je jednoduché se na něho zamilovat a pak vlastně možná už je těžší tu lásku vyjádřit, protože láska je vždycky nějaký skutek a je to nějaká oběť aj.
0: Takže... A kde ho poznáme? Musíme jít kvůli tomu do církve?
1: Ještě, myslím, že to má každý jinak, ale s církví to souvisí taky. Já myslím, že nejde plně Boha poznat bez jeho těla, bez církve. Myslím, že Bůh to tak udělal, protože on přebývá ve svém lidu. Takže pro mě osobně je strašně důležitý, abych s Bohem trávil čas. Myslím, že to je ta nejcennější věc pro mě.
0: Trávil čas, co tím myslíš?
1: Když jsem s ním, já řeknu takový krásný jeden příklad, který mě teda úplně dostal. Já když jsem s manželkou chodil ještě, já jsem bydlel v Bosonhoáku na Břečkovicích, přes celý Brno, jo, bez auta, městskou, tak jsme si dlouho povídali, jak to mají ženy rády, to usínal, vždycky kontrolní otázka, co jsem říkala, jo, tak, taková legrace.
0: To známe.
1: No, známe to. Takže pak jsem rozjezdem většinou jezdil domů a tak jsem... Chci říct, že každý volný čas jsem věnoval tomu být vlastně se svojí milou. Vyhledával jsem to, těšil jsem se tomu, že si budeme povídat, budeme spolu, budeme se mít rádi. No a jednou jsem takhle jel na Konečnou, kde jsem bydlel v autobusu a tam v tom polospánku tak Bůh ke mně promluvil a řekl mi něco v tom smyslu, že tak jako já se těším na Evku, tak on se těší na mě. Takže to bylo pro mě velmi silné a uvědomil jsem si, že pro Boha ten čas, co s ním trávím, je velmi cenný a že to je taky nějakým způsobem skutek mojí lásky, když jsem s ním a on je rád se mnou a povídáme si. Takže to je jedna taková věc, že jsem sám s Bohem a čtu jeho slovo, chválím ho a druhá část je, že jsem s ním v církvi. To znamená v jeho těle, kde on přebývá, kde on jedná, mluví a tak je nám s Bohem tak dobře.
0: Pán Bůh hledá způsoby, jak oslovit člověka. Mm-hmm. Už jsme to tady trošku nakousli na začátku, že on je velmi originální. Mm-hmm. A protože nás zazná, tak ví, jakým způsobem k nám promlouvat, mm-hmm. nebo jakým způsobem k nám přijít. Jaký byl ten způsob u tebe, jak k tobě přišel, nebo co k tobě promlouvá? Já jsem kdysi slyšela takové přirovnání, že jak jsme každý trošku jiný a máme každý trošku jiné vnímání, takže máme takové anténky, kterými se můžeme naladit na tu boží vlnu a že u někoho to funguje hodně v přírodě, u někoho, já nevím, při hudbě, u někoho o samotě, že to máme každý trošku jinak.
1: No, já to mám tak, že až jsem zjistil, že to někoho irituje, kdo to má nastavený jinak, že já třeba se připravu na kázání nebo jsem s Bohem, bo chci, aby ke mně mluvil, chci mi být blízko, tak si dám sluchátka, jako máš ty, a pustím si nějaký chvály a můžu být třeba v kavárně někde, když nemám tu možnost být o samotě a vypnu okolí a jsou takhle s Bohem a rozjímám s ním, takže někdy moje práce, moje příprava se může zdát u kávičky, u sluchátek taková, jako že tím někdo pohrne, ale to je můj způsob, jak se setkávám třeba s Bohem, jak jsem mu blízko.
0: Jaké jsi prožil takové zásadní doteky boží lásky ve svém životě? Tak mluvili jsme tady o tom, kdy jsi poprvé poklekl a poprvé se modlil takovou tu modlitbu vydání, jak my říkáme křesťané, že ses otevřel Pánu Bohu, řekl si mu, jestli existuješ, tak se mi prosím tě dej poznat.
1: Ano.
0: On to slyšel a udělal to, dal se ti poznat.
1: On to udělal, naštěstí jo, mě vyslyšel, takže moje víra není na základě víry mýho spolužáka, ale na základě toho, že jsem Boha začal poznávat. Mně se strašně líbí třeba v písmu, jak myslím Ondřej s Petrem, bráchové, jeden přivedl toho druhého k Ježíši, aby ho poznal. Mm-hmm. Jo, a to si myslím, že máme dělat, takhle můžeme Boha poznat osobně a nebýt jenom závislí na víře někoho druhého. Takže se mě dal poznat a ten dotek boží lásky, já jsem jich zažil spousta, ale takový jeden krásný a nejvíc takový silný byl možná, když jsem byl pochřtěn Duchem Svatým, s tím kámošem, jak jsme uvěřili, tak jsme oba toužili být pokřtění duchem a mluvili v jazycích a tak. A ten kámoš, co nás přivedl k Bohu, ani se před námi nemodlil v jazycích. Jo? Takový, nechtěl nám to ani pořádně ukázat a tehdy se na nás nemodlili ze vzkáraním ruku, ano. Jak to dneska děláme. Takže jsme každý svou cestou hledali Boha, aby nás naplnil. No a jednou kámoš přišel a já jsem naplněný duchem, modlím se vás, a si říkám, bože, jak je to možné, jak to, že já ne, takže jsem trošku říkal, bože, a co já? No a jednou jsem takhle, vždycky jsem večer Boha prosil o to, a jednou jsem takhle jel do školy, úplně si pamatuju, tehdy z Bosonoch jezdil autobus kolem Ronda, tak v té zátočině najednou jsem zjistil, že ty lidi, co tam jsou všude kolem, že je strašně miluji, že se na ně usmívám. Já jsem se cítil jak blázen, říkám, musím se nějak zakryt nebo něco, ať si nemyslím, že jsem se zbláznil. Říkal jsem tomu kamošovi, co nás přivedl k Bohu, a on prej, asi seš pokřtěnej duchem, tak se začne doma modlit v jazyci. Takže jsem čekal, až přijdu dom, začal jsem se modlit k Bohu a najednou i ten dar byl uvolněný a byl to takový první projev té obrovské boží lásky k lidem, že jsem zjistil, že jsem fakt naplněný duchem, přeplněný.
0: A jak jsi to měl předtím? Měl jsi rád už lidi předtím? Víš, jako každý jsme nějaká lidi. Povaha, jo?
1: Jo, já
0: byl
1: jsem...
0: Byl jsi rád s lidma?
1: Já jsem měl rád lidi, už od malička jsem se snažil pomáhat těm slabším a tak. A pak, když jsem uvěřil Boha, tak se to fakt jako kdyby ještě zvětšilo. A pak, jak Bůh proměnil srdce a pak ještě mě naplnil duchem, tak je to
0: a proč
1: krásný.
0: Jsi vůbec chtěl být naplněný duchem? Co jsi od toho očekával?
1: Já nevím, bylo to takový fascinující vidět, jak to proměnilo učedníky. Jsem to četl, jak jsem říkal, jsem začal číst Bibli.
0: Že jsi četl třeba v těch skutcích.
1: V těch skutcích, uh-huh. Jak byli naplnění duchem, začali se mluvit nových jazycích, začali být smělí, že jo, Petr, který zapřel Krista, tak najednou všechny osočoval, jo, mohl být za to, že jo, zabit, vy jste ho ukřižovali. Přišla tam moc, přišla tam boží sláva, takže bylo to takový inspirativní, že to je něco víc, jako co ještě Bůh dává. A my chceme lidi víc, my chceme to nejlepší, takže i já jsem to chtěl. No, tak to byl asi ten důvod.
0: Stačí milovat Boha a lidi. To je to, o čem si povídáme dnes ve Fortepiano. Mm. Takže když to zhrneme tady, tuhle naší část, o které jsme si teď povídali, milovat Pána Boha, bereš to jako, že je to základ toho všeho?
1: No, jako pro mě to je úžasný základ. Já obdivuju lidi, co milují druhý bez Boha. A mají to moc těžší, abych pravdu řekl. To máme lehčí, protože on rozlil svoji lásku do našich srdcí a my se to učíme používat. A znám lidi, co milují druhý a Boha ještě neznají.
0: A obětují se,
1: Boha,
0: že?
1: Boha ještě neznají.
0: Mnoha
1: a jako klobouk dolů. Takže pro mě osobně to je základ. Jo, jako v rodině, v manželství, ve všem. Já si nedokážu představit fungovat dneska vůbec bez poznání Boha, bez jeho lásky, protože vím, že to je velmi praktická věc, naše láska má nějaké hranice a u mě to funguje tak, že když už prostě se mi nedostává, tak můžu jít k Bohu a mám víc trpělivosti, nápadů, změní se věci a Bůh tam jako kdyby doplní, dolije, že zase můžu pokračovat z tého milosti a lásky, tak jsem na to strašně vděčný, moc nám to pomáhá prakticky v manželství.
0: A dá se to nějak předat? Stál si také před tou otázkou jako každý rodič, který má děti, jak těm dětem přiblížit Boží lásku? Že předat se to úplně nedá.
1: Ale
0: si
1: budeme říkat, co chceme, tak oni stejně budou kopírovat většinou náš život. Takže můžeme toho napovídat spoustu a je dobrý jim říkat věci. A pak ten příklad hodně inspiruje. Nicméně každý má vlastně svobodnou vůli, o které jsme se bavili. A každý se vydá nějakou cestou a je to milost, když jako kdyby děti se dostanou k té osobní víře jako my. A za to se modlím, aby naše děti, moje a vlastně všech, co znám v církvi, následovali Boha a aby ho znali, že oni ho budou milovat, když ho poznají a to je takovej, jako kdyby, takovej kruh, kdy se to jako kdyby stupňuje, kdy člověk se odváží Bohu důvěřovat natolik, že mu svěří svůj život a pozná Boha fakt, že je dobrý. Jo, že už nedržíme svůj život ve svých rukách, ale svěříme ho jemu. Pak ho můžeme poznávat a být naplněn jeho láskou a jako ten život získá úplně jiný rozměr.
0: Hodně rodičů se trápí nad tím, jestli dětem dostatečně ukázali na Pána Boha, kde udělali chyby, když třeba se děti vydali jiným směrem a tak dále. To všichni, kteří máme děti, známe, že se někdy nad tím i trápíme a modlíme se, kde jsme udělali chybu. A ptáme se nebo hledáme ten způsob, jakým nejlepším způsobem těm lidem můžeme Pána Boha přiblížit. Hmm. Na co ty jsi přišel ve svém životě?
1: Asi to nebudu vztahovat jenom na děti, ale všeobecně na lidi, kterým nějakým způsobem chceme přiblížit Boha, svědčíme nebo toužíme, aby uvěřili. Tak je jedna z věcí, co jsem si uvědomil, že my nemůžeme očekávat, že oni budou tam, kde jsme my, po x desítkách letech, prostě hnedka. Jo, ta cesta jednak má každý jinou a jednak, když na ní nastoupí, tak prostě jsou různé oblasti, v kterých jinak Bůh s nima jedná, jinak prostě rostou. A tohle nemůžeme očekávat, že nás budou kopírovat, jako kdyby přesně, jak jsme žili my, ani to očekávat. Ale myslím, že to nejcennější je, co jsem zmiňoval, jako se nám podaří seznámit s Bohem a prostě, aby s ním žili, tak...
0: Aby si to vyzkoušeli.
1: Aby si to vyzkoušeli, aby Boha poznávali, aby k ním mluvil, aby je proměňoval. Protože tehdy to je trvalý, že jo? Jestli něco udělají, protože jim něco řekneme, je to hezký z poslušnosti, ale není to trvalý. Takže když Bůh promění jejich srdce a postoje, tak to je věc pevná a trvalá. Takže za to se modlím a potom toužím, aby ti, co Boha neznají ještě, anebo mu nevydali celý svůj život, aby k tomu došli, protože to je to, o čem to je. Jako jsme tady chvilku na světě a co potom, jako kde budeme.

0: Na Rádiu 7 pořad Fortepiano vstoupil do své druhé poloviny. Povídám si dnes s Jirkou Němcem o dvou největších přikázáních. Vy, kteří posloucháte, tak už víte, která to jsou. A vy, kteří jste si pustili naše vysílání třeba teď, tak se zkuste zamyslet, jestli byste věděli, která jsou to ta dvě největší přikázání. Protože Pán Bůh nám dal ve Starém zákoně 10 přikázání. Židé to měli ještě složitější, ty jich měli strašně moc, několik set, ale v Novém zákoně Pán Ježíš udělal docela revoluci ve všech věcech a zdálo by se, že to zjednodušil, ale ty nároky, které na nás má, dá-li se to tak říct ovšem, jsou možná ještě trošku vyšší než v tom Starém zákoně, já tedy nevím, nechci se do toho úplně pouštět. Jiří, jak ty to vidíš?
1: No, tak já myslím, že zase nám Ježíš ukázal, že potřebujeme Boha, aby jsme naplnili ty přikázání. A myslím, že to je hlavní, o co Bohu jde, aby jsme byli s ním. A z toho vychází náš život, z toho vychází ta láska.
0: Jde tam o ten vztah.
1: Jo, jde o ten vztah, z kterého vychází podle mě úplně všechno.
0: My jsme si tady už povídali o tom, co to je milovat Boha na základě tvého příběhu osobního. Jak můžeme Boží lásku poznávat, těch způsobů je určitě strašně moc. Jak můžeme Pána Boha poznávat a jeho lásku, protože on je všechno ve všem. Ale jak je to s těmi lidmi? Ty už jsi řekl, že obdivuješ lidi, kteří milují lidi a nevěří v Pána Boha.
1: No.
0: Skutečně takoví lidé kolem nás jsou, musíme to poctivě říct, že to tak je. A musí také někde čerpat k tomu tu sílu. Bez toho to nejde. A my jako věřící lidé, křesťané, máme ten zdroj, kde čerpáme, a to je Pán Bůh sám, Pán Ježíš Kristus.
1: Kéž bychom čerpali.
0: Ano, ano, ano. A platí to, že kdo miluje Boha, miluje lidi, protože milovat lidi bez Boha jde, ale milovat Boha a nemilovat lidi, to nejde.
1: No, Ježíš to byl celkem striktní, nebo apoštolové, oni říkali, že to nejde prakticky. Nemůžu nenávidět bratra a říkat, že miluju Boha, jako to pak si člověk na něco hraje. Jo, pokud je ta láska k Bohu opravdová a jeho láska je ve mně, tak se prostě projevuje i k lidem, no.
0: Tam někde v Novém zákoně je také to místo, ale nenašla jsem si to, takže budu to parafrázovat, že kdo miluje Boha a nenávidí svého bratra, a teď nevím, jak to pokračuje dál. Že to prostě nejde.
1: Že to nejde, jako že to je lež, že žije ve lež, že to prostě nejde dohromady. Asi na to schválně ťukl autor, protože možná se tak někteří chovali, jakože ústy vyznávali, že milují Boha, ale jejich život tomu nenasvědčoval, tak jasně striktně to napsal.
0: Setkáváme se přece i mezi křesťany s tím, že máme problémy v našich vztazích.
1: Máme.
0: A že tam někdy přijde i ta nenávist, neodpuštění, různé těžké věci. Co s tím?
1: Já myslím, že není problém, když to přijde. Myslím, že to je normální. A v každém vztahu, jak víme, ať už v osobním, rodinném, církevním, pracovním, nastávají situace, kdy prostě se to tře a kdy každý smýšlíme jinak. A jenomže otázka je, co s tím. Jako není problém, že si ublížíme. Není problém, že ti řeknu něco, co ti ublíží. Problém je ten, co s tím uděláme. Jo? Jestli ty se to necháš v sobě, necháš to tam zahnít, řekneš to svým kamoškám a už to valí a je to problém veliký. Jo? Ale jestli přijdeš za mnou a řekneš, prostě ty jsi mi řekl to a to, myslel jsi to tak, jo? A vyjasníme si to, můžeš mě odpustit, já si můžu dát příště pozor. Bůh k tomu vede, že si máme hlídat, co říkáme, a máme taky jednat s tím hříchem nebo s tím, co se nám nepodaří. A to je způsob lásky. To je těžší, to je ta úzká cesta. Když se to nechá jen tak, je to jednoduchý zamest pod koberec, ale je těžší vlastně jako kdyby to nepříjemný vyhrabat a odstranit s Boží pomocí a tehdy se uzdraví ty vztahy. Takže myslím si, že to je složitější cesta, je to práce, ale stojí to za to a s Boží pomocí to prostě jde a musí to jít. Já jsem strašně smutný, když si lidi v sobě drží dlouhou dobu, roky něco proti někomu, neřeší to, nebo o tom mluví pak s někým druhým. Myslím si, že Bůh je z toho smutný a tohle není naše cesta pro nás v žádném případě.
0: Tam to druhé přikázání, které říká Pán Ježíš, zní přesně Miluj svého bližního jako sám sebe. Ten pojem bližní nezahrnuje nutně jenom křesťany.
1: Ne.
0: Bližní je každý člověk, ne?
1: No, myslím, že není každý. Promiň.
0: No, povídej.
1: Mně se líbí strašně to podobenství, kdy Ježíš vlastně mluvil o tom, o té pomoci druhému člověku. Jo? Oni se ptali, kdo je můj blížní, že jo, aby vlastně jako kdyby se vyhnuli tomu, že by někoho měli milovat nebo na tom pracovat. A on tam popisuje ten příběh, kdy někomu ublížili, zbili ho člověka a teďka chodili kolem různí lidé a jeden mu potom pomohl, ten, o kterým by se to nečekalo. A Ježíš to úplně otočil, tu otázku, a vlastně říká, kdo je tvým blížním? A ukazuje, tak jak já jsem to pochopil, takže vlastně bližním je ten, koho já si udělám bližním. Pro koho já ten skutek lásky udělám. To znamená, že na mě záleží, jestli ty budeš mým bližním, jestli to bude tamten člověk, tamten. Že to není otázka, že Bůh nám říká, ten je tvůj bližní a ten není. Ale je to otázka, koho já učiním svým bližním. Komu já vyjádřím tu lásku nějakým způsobem. Myslím, že to jede víc do hloubky, až když to schválně otáčí a dává to na nás, komu ty budeš bližním. Takže takhle to, jak to chápu, já je to strašně zajímavý.
0: Láska se vždycky nějak projevuje. A když mluvíme teď o té lásce k bližnímu, o lásce k lidem kolem nás, jde to vůbec?
1: No jde to. Hele, ještě to jde, ještě prostě je tady církev, je tady Duch Svatý, ještě to jde, protože až budeme vzatí, tak to bude velký problém. Jako jo. Ale dneska to ještě jde a s Boží pomocí to jde moc dobře. A myslím si, že i když to není jednoduchý, protože jsme lidé, kteří dělají chyby, jak jsi říkala, kteří ubližují, i když nechtějí, tak jde to navzájem si odpouštět, milovat, ukazovat si zrcadlo a musíme to dělat, musíme v tom růst. A
0: dá se to naučit? Svým způsobem asi jo?
1: Jako dá se naučit, já si myslím, že pro nás je potřeba vědět, že i to vyjádření lásky se dá naučit, že každý vlastně přijímáme jinak tu lásku, nebo je nám jiným jazykem ta láska vyjádřena, jako srozumitelná. Takže to se dá naučit a jako co třeba mě pomáhá, když si pamatuju, když jsem byl ještě v úklidové firmě, tak tam jsem se setkal s člověkem, kterýho jsem měl problém milovat. Jako fakt to bylo správce autosalonu. Pak teda po nějaké době jsem slyšel, že měl bouračku, že zemřel. Takže to je taková smutná věc. Ale když jsme byli v kontaktu, tak on mě strašně iritoval, protože tam člověk strávil tolik času a tolik telefonátů, tolik nepříjemností, aby to bylo autosalony musího špíglnigl, že jo, ty podlahy, všecko. A nám se to nedařilo nějakou dobu, chemie a tak. A úplně to bylo strašně nepříjemný, v noci jsem tam jezdil a tak a měl jsem problém asi toho člověka milovat. A pak zase Bůh je tím naším zdrojem nebo pomocí, protože stejně jako všechny věci předkládám Bohu, takže i tuhle nepříjemnost. A Bůh mě dal zažít úžasnou věc a slyšel jsem to od více lidí, nejenom, že jsem to prožil já, ale že mě dal prožít lásku k němu. Jako kdyby tu boží lásku a taky mě dal porozumět, proč on tak jedná třeba. Jo. A to byla obrovská změna, to říct, pro mě uvnitř, jak jsem k němu pak mohl přistupovat, co jsem vnímal a takže zase Bůh mě v tomhle velmi pomohl. A jako někdy to je těžký, ale dá se to učit, můžeme od Boha přijímat jeho milost, lásku, moudrost, takže je to práce, ale jde to.
0: Tak to je ten případ, kdy já mám problém někoho milovat, protože se třeba nějak vůči mě chová a dělá problémy a tak dále a tak dále. A pak je tady druhá strana, když mě někdo nemá rád. Setkal ses někdy, měl jsi někdy takový případ, že jsi cítil, že tě někdo nemá rád?
1: Já nevím, jestli to bych to vyloženě řekl, nemá rád, ale někomu nemusím být pochutí.
0: No.
1: Jak už jsem zmiňoval, některé moje nastavení můžou někoho iritovat, někdo to má nastavený úplně jinak. A já nevím, se musíme přijímat v lásce, musíme pochopit toho druhého.
0: Víš, někdy cítíme třeba, ani to neumíme pojmenovat, že někdo s námi má problém. A teď jako, jak se k tomu zachovat? Bible nás vyzývá k tomu, že když někdo proti nám něco má, tak abychom my šli za ním. Ne on za námi, ale my za ním. Že někdy je to lepší, než vyčkávat, že se to změní, jít a zeptat se, prosím tě, vnímám to nějak. Možná, že se pletu, ale zdá se mi, že proti mě něco máš.
1: No, jako tohle je úžasný. Jako Bible je návod pro život, fakt. Nejenom, že se setkáme s Bohem, písmu a tak, ale fakt je to úžasná pomůcka, jak to říct.
0: Ale není to snadné.
1: To nikdo neříká, to je těžký boj, ale nebýt toho, že víme tu cestu, tak po ní ani nevykročíme, ale fakt i za někým vnímá, že proti tobě něco má, otevřít tu věc, popovídat o tom, najít s Bohem nějakou cestu, tak to je úžasný, než když něco, jak jsem říkal, tam zůstane pod povrchem, zahnívá to je veliký problém. Takže Bůh nám radí, že máme, Bůh hodně mluví o vztazích, protože z toho pramení vztahu s Bohem a s lidmi všechno, tady mluvíme o té lásce, jo. A taky písmo říká, že nemáme říkat nic, co by nebudovalo druhé. Jo. Takže někdy ublížíme slovem, někdy skutkem, jo, různě. Takže je potřeba to otvírat.
0: Protože jsme jenom lidé. Jsme jenom lidé a stane
1: se to.
0: Je to
1: tak? Chyby děláme.
0: A ještě jedna věc, o které bych se chviličku chtěla zastavit, a to je prokazování lásky. Pán Bůh nás k tomu taky vybízí. Bible nás k tomu vybízí, abychom si prokazovali lásku. Tady mám jenom jedno místo z Janova listu. Milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. A on nám to nějak prokázal, ukázal, dokázal a stále ukazuje. A vede nás k tomu, abychom to i my dělali. A zase těch případů a příkladů může být mnoho, jak i tou láskou si můžeme někoho získat, že?
1: Jako Bůh si nás získal svoji lásku. To je prostě jasný. On dal sám sebe, on dává, on o nás přemýšlí. Já jsem někdy fascinovaný tím, jak Bůh někdy prokazuje jeho lásku, že jako dovolenou, když vybírám čas odpočinku,

0: ti, to je veliká
1: třeba
0: věc.
1: Posloužíš někomu nějakým způsobem prakticky, že?
0: Prakticky pomůžeš, dáš peníze, čas, modlitbu, všechno vlastně, co vidíš, nějakou potřebu, co ten člověk má, Bůh ti k tomu dává milost, aby si naplnil, tak to k člověku mluví. To člověku mluví a váží si to a jak říkáš, může si ho získat. A myslím si, že hodně i v dřívějších dobách církev fungovala tak hezky, že vlastně jako kdyby můžeš získat člověka beze slov možná, že? A jakože může přemýšlet o té lásce, kterou zažívá s tebou jako z církví a pak k tomu přidáš evangelium. Jako.
1: Možná i v těch případech, kdy jsme v rodině, kdy ostatní nejsou křesťané, tak tam místo slov by měly nastoupit ty skutky lásky.
0: Mě fascinuje to písmo, jak Bůh promlouvá k ženám, že když mají manželi nevěřící, že dokonce můžou beze slov získat svým chováním.
1: To je docela síla, že?
0: No, jako, to je velká inspirace pro posluchačky. Mm-hmm. Věřím, že spoustu ženských věřících mají manželi, kteří nevěří v Boha. A tohle to je jeden z velkých způsobů, jak Boha můžou vlastně zprostředkovat manželům.
1: Tak jsme v samém závěru našeho dnešního povídání. Já jsem ti slibovala, že ta hodina uteče rychle.
0: Utekla rychle.
1: Utekla velmi rychle. Já tady mám ještě citát z 1. Petrova listu. Ač jste ho neviděli, milujete ho. Ač ho ani nyní nevidíte, předzv něho věříte. A jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. Hmm. A tak docházíte cíle víry, spasení duší. Jásáte nevýslovnou vznešenou radostí.
0: To je co?
1: Jásáš někdy?
0: Já jásám. Já někdy jásám, někdy jásám v církvi, někdy klečím, někdy jásám. Naučil jsem se, že se moc nedívám na to, už jak lidi reagují, třeba na mě, ale někdy jásám před Bohem. Někdy si víc uvědomím, jaká milost to je, že mě našel a kde žiju, jako mám církev, přátelé, rodinu, jak se Bůh o mě stará, takže někdy já sám, když zažiju jeho přítomnost, jeho lásku, je dobré žít s Bohem, stojí to za to a pozbuzuju všechny, aby jsme do toho investovali nejvíc, do lásky k němu a k druhým.
1: Ono totiž, když druzí lidé a na sobě navzájem vidíme tu lásku a tu radost, tak nás to přitahuje.
0: Je to tak?
1: A úplně poslední, můžeme dát jen to, co máme. Tím bych chtěla skončit dneska, protože nemůžeme lidem něco vyprávět a vykládat, co sami nezažíváme, co sami nemáme, co jsou jenom naučené nějaké poučky nebo něco, co jsme kdysi prožili, že je to tak.
0: Co není čerstvý, tak je mrtvý a lidi to poznají. Proto pro nás, pro věřící, je to hodně důležité, aby jsme měli čerstvý vztah s Bohem. Ne nostalgicky, co v 90. bylo, že jsme si o tom povídali, ale aby jsme dneska prostě zažívali Boha, dneska ho poznávali a takhle ho lidem ukázali a vedli ho k němu a vzájemně si pomáhali ve víře. To čerstvost, máme rád.
1: Tak tohle čerstvé doporučuje můj dnešní host ve fortepianu Jiří Němec. Děkuji, Jirko, že jsi přišel.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A zveme i vás, milí posluchači, abyste čerpali z té studny Boží, ano, která je nevyčerpatelná. A abychom všichni společně stáli za tím, že stačí milovat Boha a lidi a dělali to.
0: Ano.
1: Děkuji,
0: ať tam
1: Jirko.
0: V tom pomáhá.
1: Děkuji, Jirko.
0: Děkuji taky.

Bylo 11 hodin, máme pondělí 3. srpna. U mikrofonu je Broňa Procházková, budu průvodcem dnešního dne, vysíláním dnešního dne. Čeká nás vpravdě horký den, tak se budu snažit vyhnout slovům, jakože Rádio 7 zahřeje u srdce, že tu můžete čekat vřelé přijetí, že jsou tu písničky se žhavými rytmy. To bych byla horkým kandidátem na to, abych dostala stopku za mikrofonem. Tak vám raději přeji pozvolný průchod dnešním dnem a chladnou hlavu. No a pojďme se podívat na začátek, co nás čeká ve vysílání. Jak často přemýšlíme o tématu smrti, vzkříšení a životě poté? Další z Ježíšových výroků, který se těmto tématům věnuje, otevřou v repríze relace No Filter Tom Michalko a Lukáš Kryško. Přemýšlet společně s nimi můžeme za 15 minut. Ve čtení na pokračování se dnes rozloučíme s knihou Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží. Suzana prožila mnohé boje, bolest i zklamání. Celý život se snažila své děti řádně vychovat, aby poznali Boha a žili před ním v bázni. Zažila smrt poloviny z nich a také smrt svého manžela. Na sklonku života ji však čekala veliká Boží milost, jak uslyšíme ve 12.15. V prázdninových relacích pořadu Kudy kam jsme poslouchali sérii přednášek o pastoračním poradenství, které zazněly na setkání starších a služebníků církve Křesťanské sbory. V posledním dílu bude řeč o metodě vnitřního uzdravení prostřednictvím vysvobozování. Biblický rozbor této praxe připravil kazatel církve bratrské Rastislav Betina. Uslyšíte po 13. hodině. Od 2 hodin otevíráme rádiovou poštu, čekáme na SMSky, na e-maily, žhavíme telefon. Alida, už jsem to porušila, žádné žhavení telefonu, prostě necháme tak pozvolně rozeznít telefon a až do 3 hodin hrajeme písničky na přání. Díky, že jste s námi.

Do příběhů sourozenců, kteří byli Ježíšovými přáteli, nás za okamžik, za pár minut, v reprízovaném pořadu No Filter vezmou Tom a Milan Michalko. Tom Michalko a Lukáš Kryško.

0: pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Nový No Filter je tady. Jsem tady já, Tom Michalko, a pro změnu místo Milana Michalka, mého táty, tu mám opět neúplně hosta, spíš domácího, a je to Lukáš Kryško. Ahoj, Lukáši.
2: Ahoj, Tome, ahoj všichni.
1: Tak, nahráváme večer, což znamená, že energie pomalu klesá a my se budeme snažit ji uchovat, respektive budeme se snažit, abyste z nás nepoznali, že to nahráváme večer, takže proto se snažím tu energii nějakým způsobem tady nahypovat.
2: Vydolovat poslední zbytečky.
1: Tak, tak. Nahráváme s Lukášem sami, takže uslyšíte opravdový No Filter. Nebude tady Milan. Ne, on nás nefiltruje. Ale Milan je momentálně na Ukrajině, takže se k nám tentokrát nepřipojil. A je to na nás. Takže
2: je to na nás.
1: Téma je volné, můžeme si dělat, co chceme.
2: Tak o čem si dáme řeč?
1: O čem dáme řeč? Jaký jsi měl den dneska, Lukáši?
2: Byl jsem v Boleslavi v práci ve Škodovce, takže pracovní a samozřejmě to ještě je spojené s cestou, takže i hodně cestovací. Mm-hmm. A možná protože jsem ještě před chvilkou řídil auto, tak jsem ještě jako relativně dobrý, ale přijde ta únava tak za půl hodinky, takže máme ještě dost času.
1: Jo. Já jsem dneska nahrával už dva podcasty hodinové.
2: Hezky.
1: Ale nemluvil jsem, já jsem tam byl za technika, takže to bylo krásné, ale momentálně nahrávám podcast, nebo už to, asi šestá epizoda, co jsem takhle nahrával, a je to gynekologický podcast, tak kdyby Rádio 7 mělo zájem o nějaké další programy, tak můžu zprostředkovat, ale musím říct, že jsem ani nepotřeboval teda vědět tolik věcí. Ale to nevadí, to je jenom.
2: Ale jo, tak můžeme někdy dát
1: můžeme rozebrat i tohleto. Tak, ale my nejsme v gynekologickém podcastu, my jsme v No Filteru, to znamená, že vždycky šťouráme do nějakého biblického příběhu, do nějaké pasáže. Hmm. A Lukáš umí šťourat a máme tady s Lukášem takovou sérii, kterou jsme, no, Lukáš nazývá Já jsem, a jsou to Ježíšovy výroky, které Ježíš o sobě řekl, a chceme je postupně projít. Už jsme tady měli pastýře, už jsme tady měli chléb, už jsme tady měli, pomož mi, něco
2: světlo,
1: světlo, dveře. Jo, pastýře jsem říkal. A teď dneska v pátém díle nás čeká vzkříšení.
2: Konkrétně to Já jsem vzkříšení a život. Pochází to z Janova evangelia z 11. kapitoly 20. až 27. verš. Mm-hmm. A vlastně tak trochu navážeme na to, co jste tady minule rozebírali s Milanem, že jsem právě i dneska poslouchal váš pořad, takže v podstatě se budeme pořád pohybovat mezi Marií, Martou, Lazarem a nejvíc samozřejmě Ježíšem. Mm-hmm. Jinak samozřejmě ta série je vlastně o hledání možná identity Ježíše, což je taky jako dobrý. Minule jsme si takhle pojmenovali a myslím, že to můžeme takhle držet, protože vlastně Ježíš sám o sobě tvrdí něco. Mm-hmm. Většinou je to něco zásadního, něco, co vychází ze Starého zákona, a něco, co by možná i nám mělo ukázat, kdo Ježíš je, kým by pro nás mohl být. Tak pojďme na to.
1: Super. Tak kde se budeme orientovat v Bibli?
2: Budeme v Janově, v Evangeliu, v 11. kapitole 20 až 27. Já ten text teďka s dovolením přečtu.
1: Dobře.
2: Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel, ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš řekl: Tvůj bratr vstane. A řekla mu Marta: Vím, že stane při vzkříšení v posledních den. Ježíš řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Zase plný highlightů. Mně se vždycky líbí, jakože v tom Janově, když čteš příběh o čemkoliv, tak minimálně 2-3 výroky, které víš, že jsou takové ty highlighty, které buď jsou někde na zdi v modlitebnách, nebo jsou nějakým na webech, jako některých církví, tak jenom je to silný vždycky.
1: Mm-hmm. Mimochodem, není teda náhoda, že vlastně pokračujeme ve stejném příběhu, jaký jsme rozebírali v minulém No Filtru. Teda, respektive, je to trošku náhoda, ale vlastně to chci využít, protože, ano, protože jsem našel Bibli, kterou jsem nemohl najít v minulý podcast a v ní jsem měl poznámky, takže můžeme se pustit i do mých poznámek.
2: Ne, takže možná propojíme ten minulý pořád, jo, poznámky starotvího s tím, co vlastně máme tady k tomu.
1: Přesně tak. Takže trošku kontextem můžeme začít, kdy se to odehrává.
2: Určitě.
1: Odehrává se to teda s námi už známýma osobama, které nejsou poprvé v Ježíšově příběhu. Je tam Marie, je tam Marta, je tam Ježíš. V tuto chvíli tu na chvíli není Lazar, ale malý spoiler, za chvíli bude. Takže vlastně jsou to Ježíšovi blízcí, je tam nějaký vztah. Trošku je tam frustrace ze strany Marty. To taky není úplně novinka u Marty. Tu frustraci ona umí projevit. Známe to i z toho Ježíšova napomenutí, když říká Marto, Marto, co pak nevidíš, ona si vybrala dobře, ta Marie, je tady se mnou, ty tady lítáš s hadrem a snažíš se nám posloužit. Teď je tady zase opačně ta Marta trošku vytočená. Ježíši, proč jsi nepřišel? Proč to tak trvalo? Říká Ježíši, no já vím, jednou budeme všichni vzkříšení. To je jasné. Je tam ta frustrace trošku.
2: Je tam ta frustrace a je vlastně jako možná spojená, a to je dobrý říct, že součástí toho příběhu je smrt. A jestli bych někdy obhajoval i lidi, kteří jako měli nějakou frustraci kolem Ježíše, tak tady u té Marty asi rozumím strašně moc.
1: No jasně.
2: Protože ona říká, no ty jsi přišel pozdě. A když se podíváš do toho příběhu předtím, tak on tam předtím ještě jako, že jo, ty učedníci mu říkají, Lazar umírá. A on začne říkat, no jo, tak ještě chvilku počkáme. Takže vlastně jako čtenář toho příběhu si řekneš, on to ten Ježíš ale tak trochu jako udělal schválně, takže ta Marta může mít vlastně jako právo být tak trošku jako rozezlená nebo naštvaná, protože kdyby fakt přišel včas, tak by ho mohl uzdravit, jo, a ona věřila tomu, že by to udělal, takže jako zase buďme k ní milosrdní, je trošku frustrovaná, ale zároveň vlastně správně.
1: Jo.
2: A vlastně dobře, protože věří Ježíši, že kdyby tam byl, tak by byl býval, byl Lazara uzdravil a neumřel by.
1: Jo.
2: Je to ale možná otázka, jestli jako náhodou nemáme podobný pohled jako k Ježíši a k Bohu, jo? Že vlastně místo, aby jsme, a teďka jako, že místo, aby jsme, my můžeme Martě skvěle poradit, ale ty emoce a všechno to, co se kolem ní děje, je přirozené, ale jako, že možná někdy máme podobný postoj jako Marta, že místo toho, aby jsme šli s nějakou vírou a uměli se možná poznést, tak jako nás ty vnější věci pohltí a jsme vlastně v té frustraci a jsme v postavení, kdy možná i v modlitbě se modlíme podobně jako Marta. Jo, že vlastně vyčítáme Ježíše, hele, kdybys to opravil, tak by to bylo lepší. Ale my nevíme, co je zatím. A Ježíši to vlastně hezky vysvětluje.
1: Jo. Kdybyste náhodou slyšeli divné zvuky ode mě tady, tak je to proto, že tady na té ulici v zásadě v tuto hodinu večer tu jezdí auta bez výfuku, nebo nevím, ale tady prostě z nějakého důvodu mají chuť túrovat zrovna tady. Takže pardon.
0: Zajímá vás obsah No Filtru víc? Zapojte se do skupiny No Filter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
1: Prosím tě, než jsme začali nahrávat, ty jsi trošku popisoval, jak Židé přistupovali ke smrti nebo k posmrtnému životu.
2: Jo.
1: On je to jako důležité to zmínit pro ten kontext.
2: Ten kontext určitě, protože ten diskuze je právě o vzkříšení a my se budeme hodně bavit o vzkříšení. A vlastně Ježíš je tady vlastně trochu challengeuje a říká, tak přece víš, že vstane z mrtvých, že jo? A ona odpovídá, no jasně, vstane z mrtvých až na konci věku. Ano. A to je vlastně to, jak Židé věří v to, co se děje ve chvíli, kdy umře člověk. Oni věří, že vlastně ten člověk se odebere do nějaké posmrtné říše, do nějakého podsvětí, řekněme, kde čeká ta duše a vlastně čeká na to, až bude zkříšení, řekněme nějaký možná i soud, nebo možná nějaké rozuzlení, kdy ty všichni lidé budou zkříšení, proto potřebují Židé to tělo, aby vlastně se ta duše měla ke komu nebo k čemu vrátit. Ale v té chvíli, kdy jsou v tom podsvětí, tak jsou vlastně v nějakém nehybnosti, zůstávají na místě a není tam nějaký jako už z novozákonního pohledu nějaký jako už rozdělení, že už jste v nebi nebo jste ještě v nějakém pekle. Mm-hmm. Ne, oni prostě mají nějaké místo, kde se čeká na to, až se stane vzkříšení. A tohleta víra je právě hodně protknutá i do tohoto příběhu, protože vlastně Ježíš na to naráží a naráží pak i na to, co vlastně má Marie v hlavě a v srdci. Každý Žid, když umřel ten člověk, tak samozřejmě brečeli, to vidíme, protože ten příběh pokračuje Ježíš, tím, že přijdou a Ježíš je pohnut a brečí. Ale všichni ví, že se jednou potkají, že to bude právě v tom vzkříšení. Ano. Tak jenom, aby jsme do toho neprojektovali to naše chápání, že vlastně my věříme, že po smrti už je to rozdělení jasné nahoru nebo dolů, tak tady to bylo takové jako ještě pořád neutrální místo a oni o tom neutrálním místě a o neutrálním bodě částečně mluví, ale vlastně Ježíš tam naznačuje, že se to jako výrazně změní a mění se to právě na základě toho, že on je vzkříšení a život. K tomu mám ještě možná dva takové odkazy ze Starého zákona, které možná částečně na tohleto naráží. Nebudu mluvit o tom jednom nejvýznamnějším, a to je z Ezechiele, kde je to údolí mrtvých kostí. To všichni známe, ale mám tady text z Izajáše z 26. kapitoly 19. verš, kde se praví toto. Tvojí mrtví obživnou. Má mrtvá těla vstanou. Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu. Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů. Takže Izajáši tady čteme právě už narážku na zmrtvých vstání. Ale co je možná ještě zajímavější, tak je tady text, který říká porazíš i zemi stínů, což vlastně znamená možná i jako porazíš vlastně smrt. Nebo překonáš smrt. No a druhý text je v Danieli ve 12. kapitole 2. verš. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou. Jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. A to už je takový jako hodně blízko tomu, řekněme, dnešnímu chápání a tomu, jak i křesťanství nebo křesťané chápou právě to zmrtvých stání, které následuje po reálné smrti. Tady je vlastně zajímavý to, že když já jsem na toto téma kázal, tak sám jsem vlastně bojoval s tím, jakou já vlastně jako křesťan mám představu o tom, co to je vlastně vzkříšení. Jo, jakože jednak tomu rozuměli Židé předtím, to znamená ten rozhovor té Marty, jednak tomu rozuměli ještě dřív Židé, jednak tomu rozuměli, nebo nějak tomu rozuměli lidé jako v Novém zákoně a vlastně jak je pro nás, jako lidi, kteří žijeme v 21. století, důležité slovo vzkříšení. Já si myslím, že osobně jako skoro nula, jo, nebo jako není to pro mě vlastně vůbec téma. Jo. Doslova bych řekl, že to není ani vůbec téma jako pro běžného křesťana dneska. Že jako nemáš v životě příliš chvil, kdy bys přemýšlel o tom, co bude po smrti a jaké bude vlastně to, co se bude dít, to znamená to vzkříšení. Možná to téma je víc jako větším tématem pro lidi, kteří žijou v době, kdy jako víc lidí umírá, když třeba křesťané jsou pronásledovaní a místa, kde lidé jsou pronásledovaní, tak právě to vzkříšení je pro ně možná nějakým důležitým bodem, možná v místě, kde jsou války, tak se to stává tématem, ale pro člověka v 21. století tady na západě, to si řekněme otevřeně, to jako moc téma není. A...
1: není, tak obecně smrt není. Ne ve smyslu, že bychom se nepotkávali se smrtí, ale není to každodenní záležitost nebo každoměsíční záležitost. Možná, jako čím člověk stárne, tak asi je to blížší, protože příbuzní nebo známí kamarádi, tvoje komunita, taky stárne a potom pomalu odchází, ale není to... to stejné, jako když přejedeš pár set kilometrů na východ a projíždíš Ukrajinou vesnici za vesnicí a každý hřbitov, který potkáš, má čerstvé hroby, čerstvé květiny, protože víš, že ta smrt je tam přítomná mnohem, mnohem víc.
2: No a právě proto si myslím, že je ta pak přítomnost toho přemýšlení o tom, co se vlastně děje, ano, po smrti tak. A co je vlastně to skříčení, mnohem, mnohem kritičtější. Takže jenom, že je přirozené pro mě, ale věřím, že i pro spoustu těch, kteří nás poslouchají, že vlastně jako to není denní chleba nebo denní téma, ale věřím tomu, že už jenom to, když přijedete na Ukrajinu. Já si pamatuju, že když jsme byli naposled na Ukrajině, tak v Ternopilu bylo na náměstí, a myslím, že to je trvalá výstava fotek padlých občanů Ternopilu. A jestli tam bylo třeba 1000 fotek, já nedokážu to číslo teďka odhadnout.
1: Taky ne, jako opravdu hodně, nebo prostě je to významná výstava, veliká.
2: Výstava, určitě. Výstava připomenutí možná a když si to člověk prochází a vidí ty datumy narození a vidí ty obličeje, tak mu asi dochází ta přítomnost té smrti a přítomnost právě i toho fenoménu, co se vlastně děje s člověkem, když umře. No a to je vlastně možná téma, které pak jako dovysvětluje i to, co tady Ježíš vlastně řeší, a to je vlastně, že já jsem vzkříšení a život. Že možná dneska pro nás tohle téma není tak blízký, takže na tomu asi taky úplně nerozumíme, jako jsme nerozuměli třeba dobrému pastýři nebo tomu, že jsme ovce, protože to je pro nás příliš vzdálený obraz.
1: Pro mě to vzkříšení, nevím, jestli to je vlastně úplně správně, ale já si do toho taky projektuju věci, které mi přichází a odchází ze života. Nemusí to být nutně lidé, nebo můžou to být vztahy za mě, protože to může být někdy bolestivé úplně stejně nebo podobně, když někdo blízký ti odejde ze vztahu. A tam taky věřím v jisté vzkříšení, že Ježíš může obnovit něco, co bylo ztraceno a pro mě je to taky vzkříšení, nebo u některých projektů, které jsou mi blízké a zdá se, že třeba už umřely ty projekty a vlastně pokud Ježíš bude chtít, tak to bude moct vzkřísit. A třeba v jiné formě, v jiné té, ale já si do toho projektu i tyhle ty věci, které samozřejmě nejsou tak hodnotné jako lidský život, ale třeba u těch vztahů si myslím, že to minimálně dává smysl.
2: Hezký.
1: A myslím si, že v tom Ježíš může zaplakat úplně stejně s tebou v tu danou chvíli, v ten daný moment, než se to vyřeší, i když třeba on ví, že se to vyřeší. A jsou to přátelství, které třeba se na nějaké roky prostě rozpadly z nějakého důvodu, a obnovili se, protože prostě Pán Bůh udělal zázrak a způsobil odpuštění nadpřirozené věci. A to mi přijde jako něco, co si z toho můžeme vzít i do toho západního světa nebo středně evropského, kde
2: neříš. Vlastně bychom mohli říct, že vzkříšení může být jako součástí, ale jako je to pravda, jo? Že se křísí jako naděje nebo křísí se radost ze života, nebo křísí se nějaký jako vztahy, to je asi to nejdůležitější. To znamená, je to nějaký princip návratu k něčemu, vrácení se k něčemu, ne vždycky bez bolesti, i pro toho Lazara, že jo, to nebyl příjemný zážitek, to víme i z toho příběhu, tak vlastně i jakékoliv vzkříšení čehokoliv, tak je nějakým způsobem bolestivé. A kdybychom to přehnali nebo přenesli i do vztahu k Ježíši, tak vlastně tak je to vztah a tak je to nějaký vzkříšení do života s Kristem, když vlastně odevzdám svůj život k němu nebo jemu.
1: Určitě. Je to taky nějaká smrt toho starého já a vzkříšení. Je to nový život. To nové, nový život a nová forma života.
2: Je fakt, že i naše tradice jako zná takový to vzkříšení do života, které se týká jara a Velikonoc, že, které je vlastně jako nějakým vzkříšením nového života. A vlastně je to nějaký jako i cyklus, který v tom můžeme zažívat. Takže můžeme konstatovat s Ježíšem, že ano, vzkříšení je nějaký princip, který vlastně do našeho života je zajímavý a dobrý, možná správný. A že to nemusí být jenom to vzkříšení posmrtné, o kterém samozřejmě ten příběh je, ale že vlastně to můžeme vnímat jako princip pro ty, kteří vlastně dneska se neřeší úplně, co se stane po smrti, ale že se můžou křísit některé věci v jejich životě. No. To je dobrý, to mi baví.
1: Jo, a myslím si, že pro mě teda to, co je pro mě asi nejsilnější část tady z tohohle příběhu, jestli teda můžu nebo máš
2: jo, určitě, jo. Určitě, ne.
1: Je, Marta říká, pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. Když již uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ní, hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal, kam jste ho položili? Pojď se podívat, pane, řekli mu. Ježíš se rozplakal. Prostě tady tohle to je tak zvláštní situace. Prostě mě to nepřestává udivovat, jak Ježíš dokáže projevit emoce, dokáže se vžít do té dané situace. Přestože má tu moc, přestože ví, co se stane, přestože má tu moc ho vzkřísit, tak stejně nezapomene být s něma. Zeptat se, kam jste ho položili, být v tom momentu, v tu danou chvíli. Mně přijde, že tak často asi projektujeme do Ježíše jenom do té vyřešené situace, do toho výsledku, do toho happy endu. A strašně často zapomínáme, že on je v tu chvíli s náma. To je něco, co mě nepřestane udivovat na tom příběhu. Prostě Ježíš se rozplakal.
2: Mně to právě ještě přijde paradoxní proto, že v tom příběhu předtím, jak jsem už říkal, je, že zdržoval. Nevím, jestli jsem to říkal, tak to možná teďka přidává, prostě zdržoval. On vlastně byl vyzván těma učeníkama, že jo, a oni mu říkali, Lazar umírá, tak pojď mu pomoct.
1: No jasně.
2: A on říká, počkáme ještě chvíli. A právě do toho pak přichází teda ta úžasná věc, kdy on tam přichází asi v pravý čas, aby mohl být a projevit i tu spoluúčast. Já si myslím, že projevoval lásku. A vlastně až na základě možná tady toho úplného dávnu, kdy jako fakt to umření znamená, jako tam už není naděje žádná, tak i do té smrti on přináší tu naději. Víš, jakože v tomhle jako je trošku jako scénaristicky dobře udělaný z jeho pohledu, ale zároveň v plné emoci a v plné jako nahotě ukazuje, jako a já mám tady tu moc, která ve starém zákoně byla v tom Izajáši, že já vlastně tady porážím smrt a ta už se jako neškrtne, protože já mám tady jako zkřísím i člověka, který je dávno mrtvej.
1: Jo, to je vzácné. Tak myslím si, že pomalu budeme muset uzavírat tuhletu část. A bylo by škoda to nějak nezhrnout. Když bys měl vypíchnout něco, co by nás mělo povzbudit do dalšího týdne? Nebo během tohohle týdne?
2: Ale já jsem právě u toho Ježíše identifikoval tyhle ty 4 body, které si myslím, že jsou pro nás možná klíčové, a to je, že přichází ve správný čas. Jo, může se stát, že máme někdy pocit, že nepřichází Ježíš, nebo zdržuje, nebo opravdu plánovitě jako má, si dává na čas, ale že přichází ve správný čas, i když nám se zdá, že už je to pozdě, jo, to je vidět na té Martě, takže má pravý čas, nebo přichází v pravý čas. Druhý bod je ta láska, miluje. Že tam není proto, aby zamachroval, já jsem tady dobrý Ježíš, já vám budu něco ukázat, hele, já tady skřížím. Ne, je tam ta emoce, budu to dělat kvůli vám, proč vás miluju. Pak je tam to samotné zvítězení nad smrtí, křísí.
3: Ano.
2: A ten příběh dál pokračuje právě tím, že vyučuje v tom, co to znamená to skříšení a život.
3: Jo.
2: Že tyhle ty čtyři body, když se naučíme, to znamená, že Ježíš přichází v pravý čas, Ježíš vás miluje, Ježíš vás kdykoliv a v jakékoliv situaci skřísí k novému životu a Ježíš vás dál povede a bude vás vést a vyučovat. Mm. To je jako za mě nějaký princip, který já jsem si z toho vzal a nějak mám pocit, že by mohl pomoci vám, který to posloucháte.
3: Super. Tak moc děkujem, že jste nás poslouchali. A díky Lukáši za myšlenky, za další pokračování série Já jsem. A my se posuneme do No Filtru speciál, kde vytáhneme nějaké osobní příběhy, kdy u nás v životě něco Ježíš vzkřísil a možná, že jsme úplně to načasování nefílovali podobně jako Marta.
2: To určitě ne a právě na Martu bych se já soustředil v tom No Filtru speciál, protože i na ní se tam dají ukázat jako hezké principy. Minimálně v tom, jako ano, vyčítá, ale má tu emoci, o které jsme se bavili, ale ona má nějaký jako cíl a za tím cílem se jde, takže budeme se zabývat i tím, co Marta a Ježíš a co ten jejich vztah vlastně znamená. V tom textu, který jsme četli, je krásně vidět.
3: Super, tak jo, mějte se krásně, zase za týden.
2: Ahoj.
0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
4: K rozhovoru Toma Michalka a Lukáše Kryška se můžete vrátit ve vysílání v úterním večeru o 6:30 večer, nebo také v sobotu v 10:15. Pořad najdete i na vašich oblíbených podcastových místech. A je to opět za týden, a to s titulkem, s dílem, který nese titulek Já jsem cesta, pravda i život.

že se jedná o domáckou formu jména Miloslava, které má základ ve slovech milý a sláva. Jiní tvrdí, že Miloše je obdobou latinského jména Amata či francouzského Aimé. Může ovšem jít také o jméno samostatně vytvořené, a to příponou uše k přídavnému jménu se složkou mil, jako například milá. Tak milé Miluše, tento den patří vám. Gratulujeme.

0: Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. 1. Korinským 12:27.
1: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

0: ale měl život věčný.
1: Krátce po 12. hodině vám v pondělí 3.8. od mikrofonu Rádia 7 dobré poledne přeje Broňa Procházková. Polední modlitba, to je věc, která nás čeká a já v tuto chvíli zvu k polední modlitbě, kterou mnozí znáte. Otče náš, modlitba Páně. Čas od času se vracívám k modlitbě Páně. Jsou to slova, která jsou vlastně známá. Jsou to slova, co mají hloubku. Tak do té situace, ve které jsme, ať ta slova zní, a z té situace, ve které jsme, ať ta naše slova plynou směrem k Bohu. Zvuk modlitbě. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěcej jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

S modlitbou a písničkou Miriam Kaiser jsme vstoupili do druhé poloviny dne. Ve vysílání nás za 10 minut čeká čtení na pokračování. Čeká nás závěrečná část z knihy Susana Wesleyová Služebnice Boží. Ve 12.15 čteme na pokračování a ve 13 hodin je tu pak repríza pořadu Kudykam. Rastislav Betina se zaměří na vnitřní uzdravení.

0: Ve čtení na pokračování se dnes rozloučíme s knihou Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, Služebnice Boží. Před námi poslední část. Suzana prožila mnohé boje, bolest i zklamání. Celý život se snažila své děti řádně vychovat, aby poznali Boha a žili před ním v bázni. Zažila smrt poloviny z nich. Na stáří se její muž Sem musel vzdát farářského místa. Po pádu z koně měl ochrnutou ruku. Byl ze dne na den slabší a zanedlouho zůstal upoután na lůžko. Pro Suzanu život ztratil smysl, když viděla svého umírajícího muže. Synové John a Charles jí pomohli vyklidit faru a prodat vše potřebné. Vše nepotřebné. Byly splaceny všechny dluhy a Suzana se přestěhovala k dceři Emílii. Čte Rosita Mertová.
1: Byl poslední den v květnu. Ještě trochu brzy, aby šípkové růže rozkvetly. Susan obdivovala košaté keře růží, rostoucí podal kamenné zítky pokryté mechem, když se procházela po cestě za farou Westleyho a Petty. Od Semova úmrtí už uplynuly 3 roky a 1 měsíc a Susan měla dojem, že se s tou skutečností stále ještě nesmířila. Bylo zvláštní, jak hluboce jí ovlivnil tento muž přes všechny rozchody, trpké hádky, dluhy a všechno zanedbávání. Bylo jí teď téměř 70 a stále se ještě podivovala síle a hloubce pravé lásky. V tom se blížil listonoš. Susan ho uviděla na konci cesty, vedoucí z údolí, a zdálo se, že pro ní něco má. Dobrý den, paní Wesleyová, dopis pro vás. Přehraboval se v brašně, kterou měl přes sedlo. Kde pak ho jen mám? Culil se. Poštovní služba mu byla skutečným potěšením. Od vašeho syna, paní. Děkuji. Možná mi také hned řeknete, co je v něm, abych ho nemusela otvírat. Ale paní, nikdy v životě bych nečetl cizí poštu, to nám zakazuje královské nařízení. Ještě než zahnul za roh, zarazil koně. Kdo to jsou ti Moravané? Moderní verze duchovních potomků Jana Husa. Zdůrazňují Bibli a prosté bohoslužby. Mají své sídlo v Ochranově v Sasku. Všechna čest, vy a vaši synové, i vaše dcera zde, vy všichni jste tak chytří, tolik toho víte. O Moravanech vím, protože Jackie se dostal s těmi lidmi do styku, když se plavil do Ameriky. Váš syn byl v koloniích? Pošťákovi oči vyjadřovali údiv. Všechna čest, paní. 2 z mých synů, Jackie a Charles, jako misionáři mezi Indiány brzy po... Hlas se jí zadrhl. Brzy poté, co můj muž zemřel. Dělali si sice výčitky, že mne opouštějí tak brzy po pohřbu, ale já jsem byla u Emílie. Řekla jsem jim, že kdybych měla 20 synů, byla bych ráda, kdyby se věnovali této práci, i kdybych je už neměla vidět. Já jsem je však zase uviděla. Charles zůstal v Novém světě 1 rok a John 2 roky, v kolonii pana Oglethorpa v Georgii. A pak se vrátili, aby kázali nám, britským pohanům, místo indiánským pohanům. Pošťák se hlasitě zasmál. Přesně tak. Pořád si ještě myslíte, že jsme všichni chytří? Zase se uculoval. Ano, paní, mám rád chytré lidi, kteří posílají tolik pošty. A byl pryč.

Dopis od Jackieho. To je ohromné. Přečte si jej hned cestou na faru, obklopena sladkou vůní vlhkých luk. Svým typickým slohem, trochu nadsazeným ve srovnání se způsobem jeho řeči, popisoval shromáždění Moravanů, kterého se účastnil v Aldersgate Street. Dokonce uvedl přesný čas. 8:45 večer dne 24. května. To bylo před méně než jedním týdnem. Zřejmě tento dopis napsal bezprostředně potom. Pocítil jsem, že důvěřuji Kristu, jenom Kristu, že mě spasí, a byla mi dána jistota, že on zhladil mé hříchy, právě mé, a že mne vykoupil od zákona hříchu a smrti. Byla zmatena. Zastavila se a pokoušela se uspořádat své myšlenky. Samozřejmě, spasení je Kristovým dílem, tak to stojí v Bibli. On věděl, že ona to ví, a věděl také, že ona věděla, že on to ví. Zde však zřejmě šlo o víc, než o něco, co každý věděl. Pocítil, že důvěřuje Kristu. Pocítil. Nejen rozumová znalost. Její Jackie mluví o jakési emocionální zkušenosti, o stránce víry, která přesahuje rozum. Nemohlo to být ono vnitřní svědectví, o kterém jsem tak často mluvil. Jackie by byl jistě použil tento výraz. Byla ráda, že se chce na cestě do Německa počátkem června rozhodně u ní zastavit. Byla opravdu ráda? Pomalu překonávala pocit paralyzující ztráty, ale stále ještě trpěla hlubokou melancholií. Období melancholie se u ní objevovalo už i dříve, každých několik let. Pak se k tomu přidaly zármutky a otřesy související se Semem a s dětmi. Naproti tomu blahodárně vnímala, že se zbavila dluhů. Jak prožívala tento pocit svobody? Bůh zřejmě před lety její slib přijal. Jak se mu teď mohla zasvětit dokonaleji? Než přijel Jackie, objevila Susan první poupata na šípkových růžích. Aby však ucítila, jak voní, musela se sklonit až ke květům. Plná vůně se objeví až za několik týdnů. Susan se právě procházela, když se Jackie blížil. Stále ještě jezdil na svém malém hnědém koni a také jeho zevnějšek se za ta léta příliš nezměnil. Zatímco muži, včetně Semiho, většinou nosili pečlivě napudrované paruky, černé kabáty zvané frak a přiléhavé kalhoty, Jackie nešel s módou a nadále nosil pěšinku uprostřed a česal si své tmavé vlasy přes uši. Ještě ve věku 35 let měl poměrně útlou, štíhlou postavu. Se zářící tváří se skočil Jackie z koně, vřele objal Susan a vyzvedl ji, že se její nohy nedotýkaly země. Nazdar, mami! Postav mě na zem, prosím. Jak se daří mému nejmilejšímu synu? Ten se činí ve Westminsteru. Mám od něho pozdravovat? Přátelsky ho rýpla do žeber. Víš dobře, koho mám na mysli? Oči mu zářily. Nějak se změnil. Vyzařovalo z něj nové nadšení. Mami, víme přece všichni, že Semi je tvou zřítelnicí. Charles a já jsme šťastní, že můžeme hrát druhé housle. Přestaň. Susan šla pomalu podél cesty a vychutnávala okamžik, kdy s ním byla sama. Jackie ji vzal za ramena, jak to kdysi dělával Sem, a přitáhl ji k sobě.

Vy hoši jste dobře vystihli, že jsme dávali Semimu přednost. Pro Sema to byl prvorozený a k tomu jeho jmenovec. Avšak ani já nejsem bez viny. Miluji ho možná příliš. Milovat příliš? To snad není možné. Ale tebe a Charlese mám také moc ráda. Jenom jinak. Ty jsi můj oharek vyrvaný z plamenů. Můj pilný student. Ten, kdo převzal můj smysl pro metodu a pro pořádek. Charles je můj malý Sem. Tolik mi připomíná svého otce. Všichni tři věrně sloužíte Bohu. Jsem na vás hrdá. Podívila by ses, jak i Charles velice miluje metodičnost. Už ti vyprávěl o svatém klubu? Moc mi nepíše, ale ty ses o něm zmínil. Ano, Charles založil v Oxfordu klub pro modlitby a studium Bible. Chodil jsem tam také po několik let. Posměváčkové nám říkali metodisté, protože jsme svůj život uspořádali podle určité metody. Svíral paži své matky. Po kom jsme to asi zdědili? Susan se usmívala. Před lety jsme s Emílií četli zprávu o dvou dánských misionářích. Žili v Trenkvíbaru. Když jsem přemýšlela o jejich zkušenostech, uvažovala jsem, jak bych mohla Bohu lépe sloužit. Výsledkem byla hodina, kterou jsem trávila denně vždy s jedním z vás. Podivila jsem se, jak člověk svým životem ovlivňuje životy druhých, aniž by si toho sám byl vědom. Ano. Je to překvapivé, když o tom člověk přemýšlí. Pár Moravanů cestuje z jednoho kontinentu na druhý a ovlivní tady v Londýně můj život víry. Charles a já jsme celé léto jezdili po zemi a konali evangelizační shromáždění, která přinesla mnohé ovoce. Slyšela jsem o tom. Anglie je správným místem pro vás oba. A nebe je o mnoho duší bohatší. Jak by se ho měla zeptat? Ve svém dopise si psal něco o zvláštní zkušenosti. Měl Charles stejnou zkušenost? Ano, 3 dny přede mnou. Četl komentář Martina Lutera k listu Galackým a prožil totéž, co já. Zkušenost spásy, která přesahuje rozum. Opravdu? Susan se zastavila a obrátila k němu. To je právě ta kniha, která dovedla Johna Bunyana k spasitelnému poznání. Před časem jsem četla životopis tohoto muže, někdy ve stejnou dobu, kdy jsem četla jeho cestu poutníka. Pokračovala zase v cestě. Psal si, že se tvé srdce zvláštním způsobem rozehřálo. To nevystihuje situaci úplně přesně, ale nevím, jak to vyjádřit lépe. Za celých 69 let její služby neviditelnému Bohu se Susanino srdce ani jednou nerozehřálo. Také nyní měla dojem, že je tvrdé a chladné a sklíčené záchvaty melancholie. A po Semově smrti bylo ještě chladnější. Mami, jsi připravena pro věčnost? Věřím, že ano. Smířila jsem se se svou minulostí, smířila jsem se dokonce i s Hetty po všech těch letech. Odpustila jsem jí a ona odpustila mě. Ale je ještě něco víc, mami. Mnohem víc, ale už jsme doma. Ještě si o tom musíme někdy později promluvit. V příštích měsících si vyměnili mnoho dopisů. Jackie popsal své nové zkušenosti a dal tento popis přečíst matce. Znělo to dobře. Také jsem jí poslal úvahu, kterou nazval nejnovější teologické názory bratra Johna. Věroučné omily ji tak vyděsily, že napsala Jackiemu do Ochranova, aby se vrátil a napravil své omily, už jen proto, aby Semi měl v celé věci pokoj.
Napsala Charlesovi, jak velice se raduje z toho, že učinil novou duchovní zkušenost a že jeho život víry dostal novou hloubku. Odpověděl zvláštním dopisem, v němž tvrdil, že před touto zkušeností byl duchovně mrtvý. Napsala obratem. Vysvětlovala mu, že i před touto zkušeností žil duchovním životem, a to velice plodným životem.

Do března následujícího roku jí Semi poslal mnoho materiálu, který se zabýval Jackieho důrazy a jeho novými přáteli, takže nabyla jistoty, že Jackie podkopává zdravé učení. Po týdny studovala, četla a snažila se utřídit si tento příval teologických argumentů, které byly v rozporu s jejím mateřským instinktem a s její důvěrou v Jackieho moudrost. Přece nebylo možné, aby se tak daleko uchýlil od správné cesty. Ale Semi přece byl zralejší ve víře a kovaný muž církve v dobrém postavení. Jackie a Charles neměli žádné postavení, žádný pravidelný příjem, žádnou vlastní farnost, a to Susan skličovalo. Jestliže jejich kázání v Londýně byla tak dobrá, jak slyšela, proč potom nepracovali s podporou oficiální církve? To by se konec konců slušelo. Jednoho dne ji navštívil muž jménem George Whitefield, který úzce spolupracoval s Jackiem. Byl právě na cestě po hrabství Devon a chtěl si při té příležitosti promluvit se Susan o službě jejího syna. Sotva George Whitefield odcestoval, napsala se mimo. Vysvětlila jsem mu, že s jejich způsobem života nesouhlasím a že bych si přála, aby oba měli místo, kde by mohli pravidelně kázat. Řekl, že si nedovedu představit, kolik dobra vykonali v Londýně, že se většina farářů nachází v hlubokém duchovním spánku a že nikdy předtím nebylo více zapotřebí cestujících kazatelů. Spolu s ním přišel muž, který mi řekl, že se pod vlivem Charlesova kázání obrátil a že oba moji synové konají jen dobro. Zeptala jsem se, zda moji synové nechtějí měnit církevní řády, toho jsem se obávala. On mne ujistil, že na to vůbec nepomýšlejí. Susan věděla, že se mimu bylo velice proti mysli, jakým způsobem jeho malí bratři vykládali křesťanskou víru. Rozdílnost mezi bratry tvořila propast, která procházela jejím mateřským srdcem. Proč jen nemohly ženy prostě propustit své děti a přenechat je sobě samým, jako pověstné krkavčí matky? Měla dojem, že pořád ještě nosí Semiho, Jackieho a Charlese pod svým srdcem jako kdysi před léty. Asi už nikdy nebude volná jako v mládí, v době, než si ji sem

Než rozkvetly šípkové růže, přišel Jackie do Devonu a vzal Susan s sebou do Londýna. Musím ti ukázat něco ohromného, mami. Něco ohromného? Znám to místo docela dobře. V Londýně spatřila zbořeninu, byla to stará slévárna. Vzpomínám si, jak budova vyhořela asi tak v době, kdy si odešel z domova. Stále ještě nemá střechu. Doufám jen, že ji dostaneš levně. Vyšla skupina dělníků. Všude byly trámy a neopracované kameny. V místě, kde kdysi stála slévárna, vládl značný zmatek. Velký požár Londýna zničil také tuto oblast, která se pak neopravovala. Na vyvýšenině, na okraji Moorfields, se rozkládal pěkný park s mohutnými jilmy. Ale ze tří stran se sem šířila divadla a nevěstince a lidé v nich zaměstnaní. Tak velké nezastavěné místo v tomto přeplněném městě bylo stále vzácnější. Levně? Jackie pokyvoval hlavou a díval se spokojeně na zhon dělníků. Ano, dostal jsem je velice levně. Perfektní místo pro nás. A co bude stát rekonstrukce? Tu musíš přece také zaplatit. Odhaduji, že za 600 liber to vybudujeme tak, jak to potřebujeme. Na nejvýš 650. To není špatná cena. A k čemu potřebuješ tento dům? Charles a já potřebujeme ústředí, něco jako hlavní stan. Čím blíže bude ke středu města, tím lépe. A pro tebe zařídíme byt v nejvyšším patře. Budeš moci studovat, psát dopisy, spát, dívat se z okna na jilmy. Na co budeš mít chuť? Susan tu myšlenku zvažovala. Zatím počítala s tím, že bude střídavě bydlet u svých dcer a že bude tu a tam dávat pozor na děti. Mít byt pro sebe, to znělo lákavě. A mít toto bydlení v Londýně, to bylo ještě lákavější. V duchu počítala. 42. Cože? Jackie na ní tázavě pohlédl. Je tomu už 42 let, kdy jsem bydlela v Londýně, a 24, kdy jsem zde byla naposledy. Bylo by pěkné se vrátit. Susan však pochybovala, že by se Sammy mu líbilo, kdyby žila s Charlesem a Jackiem v jejich ústředí. A skutečně, Sammy psal jeden dopis za druhým, ve kterých se rozčiloval, soptil a nazýval Moorfields hnízdem rozkolu. Susan sledovala práci svých synů a někdy měla obavy, že Sammy má pravdu. Charles a Jackie sice byli duchovními anglikánské státní církve, avšak ani jejich způsob práce, ani jejich bohoslužby neodpovídaly běžné praxi ordinovaných farářů. A pak, v srpnu, prožila Susan Wesleyová životní obrat. Vlastně to nebyl ani tak její vnější život, který se změnil, jak při zpětném pohledu zjistila. Změna se týkala jejího vnitřního života. Susan začínala a končila každý den s Kristem. Svým životem vzdávala čest Bohu všeho míra. A přece. To všechno, včetně jejich zbožných myšlenek, zůstávalo nějak mimo ní. Jednoho slunného srpnového odpoledne šla Susan ke svaté večeři páně. Tak to činívala každý týden od té doby, kdy se jako dítě obrátila zády k disenterskému sboru svého otce a připojila se k anglikánské církvi. Poklekla u oltáře, jako obvykle přijala oplatku a čekala, že jí bude podán kalich. Známý hlas kněze zněl jako vždy. Krev našeho Pána Ježíše Krista, jež byla vylita za tebe, zachovej tvou duši i tvé tělo k životu věčnému. Pij na památku, že Kristova krev byla vylita za tebe, a buď mu vděčná. Vzala kalich, napila se a podala jej dál. Kristus, sám Kristus zemřel za mne. Kolikrát to slyšela za těch 57 let.
znala liturgii naspaměť. Teď však v ní tato slova zapálila oheň a naplnila její srdce teplem. Jackieho a Charlesova zkušenost teď zaplavila i její srdce. Její slova a její činy vždycky patřily Bohu. Teď mu poprvé patřilo také její srdce. Její vroucí srdce zpívalo v době, kdy bohatě kvetly šípkové růže, a zpívalo píseň, která přetrvá i zimu. Susan si teď přála, aby také Sammy prožil toto zbohacení, aby okusil stejnou duchovní plnost, měl stejné vnitřní svědectví. On se však vždy bránil všemu, co neplynulo z rozumového výkladu písma, a stejně jako Sam, když si byl jist určitým názorem, nestrpěl žádný jiný. Uvažovala, že se bude muset ve svých dopisech vyjadřovat velmi opatrně, možná ho raději navštíví osobně. Nakonec se přece jen rozhodla pro psaní. Od chvíle, kdy byl Sammy z domu, pravidelně mu psala dlouhé dopisy. Ona a Sammy byli v mnohém zajedno. Také ona nikdy nedala na své pocity a Sam byl stejný. Přesto se chtěla pokusit sdělit nádheru této nové zkušenosti dopisem, i když musela připustit, že Jackie měl pravdu. Slova byla nedostačující. Ale už k tomu neměla příležitost. Její syn, kterého tak milovala, zemřel zcela neočekávaně v listopadu téhož roku ve věku pouhých 49 let.

Mnozí duchovní neměli rádi Jackieho názory, stejně jako je neměl rád Sammy. Avšak tisíce lidí mu naslouchali, když cestoval z místa na místo a kázal pod širým nebem. Jeho matka byla často s ním a byla na to hrdá. Stále ještě se potýkala s návaly melancholie. Na druhé straně našla svůj životní rytmus. Četla, psala, nebo prostě naslouchala. Pořád ještě milovala řád a rutinu a ze všeho nejvíce to, že neměla nouzi. Už nikdy žádné dluhy, žádné smlouvání, žádné odříkání. V březnu roku 1741 zemřela Kezi v bytě, který jí Jackie zařídil na faře. Krátce poté zemřel Bob Harper, manžel Emílie, který bez tak nebýval doma. Byla teď skutečnou vdovou, i když si tak připadala už dlouho. V roce 1742 začínalo jaro velmi pozdě. Trvalo dlouho, než se ukázaly první květy, které činí z jara období naděje. Susan bylo 73 let. Cítila, jak jí síly neustále ubývají. Jen zřídka už vycházela z domu, avšak vycházet ani nemusela. Někteří přední intelektuálové Anglie ji navštěvovali a ona se z těchto návštěv a rozhovorů velmi radovala. Naplňovalo ji hrdostí, jak přejícně se všude mluvilo o cestách a kázáních Jackieho a Charlese. Sam snil po léta o tom, že z Epworthu jednou vzejde duchovní probuzení, a teď přicházelo, i když oklikou přes Oxford a Londýn, prostřednictvím jeho synů. K boží slávě převraceli Anglii na ruby a Susan, šťastná a spokojená, s nimi tyto převraty prožívala. V červenci, když šípkové růže byly v plném květu, musela Susan ulehnout. Byla na to po léta zvyklá, avšak tentokrát věděla, kolik uhodilo. Poprosila Nancy, Petty a Emílii, aby přišli. Také Charles tu teď byl. Věděla, že Jackie káže v Bristolu a smířila se s tím, že bude muset umřít, aniž by ho ještě jednou držela za ruku. Necítila žádnou trpkost. Jeho práce byla důležitá. Důležitější než stará žena, která byla na cestě do boží slávy. Pak jí selhávala řeč. Žena, která vždy měla pohotově slovo, mírné nebo ostré, bude brzy beze slov. Jednu prosbu však ještě chtěla za každou cenu sdělit. Prosím vás, děti, až budu vysvobozena, zaspívejte chvalospěv k boží slávě. Bylo to zvláštní, jak se jí život rozplýval pod rukama, kousek po kousku. Zatímco jí bylo zatěžko přijmout Samovu smrt, se svou vlastní smrtí byla teď vyrovnána. Proč také ne? Vždyť Ježíš, kterého milovala, má všechno ve své péči. Ještě poznávala tváře těch, kteří bděli kolem jejího lože, a její srdce zajásalo, když mezi nimi objevila také Jackieho tvář. Její ústa však už nemohla zpívat. Také se nedokázala pohnout a už potom ani netoužila. Její tělo bylo uvolněné, její duch byl jasný a klidný. Byla připravena setkat se s Kristem. Stěny pokoje se rozestoupily. Tlumené světlo v místnosti se rozjasnilo v nádhernou zář. Ta naplnila její oči a její duši. Byla doma.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Dnes jsme v relaci čtení na pokračování dokončili jednu knihu, zítra otevřeme další. Jak život šel, to je titul knihy, která popisuje životní příběh Miloše Šolce staršího. Znáte tohoto významného českého tenistu i významného baptistického kazatele? Jestli ne, počkejte si na čtení na pokračování zítra ve 12.15, kdy tuto knihu otevřeme poprvé.

0: jest.
1: Série přednášek kazatele církve bratrské Rastislava Betiny, který se ujal tématu pastorační poradenství, je u konce. Dokonáno jest. Původně byly jeho promluvy určeny pro účastníky setkání starších a služebníků církve křesťanské sbory v České republice a se svolením přednášejícího i organizátorů nám toto biblické vyučování nabídly prázdninové pořady Kudy kam, ty červencové. V srpnových vydáních relace Kudy kam se Dana Kenningová zaměří na symboliku biblických prostředí. Ve středu od 21. hodiny to bude poušť. Ve středu v 21. poušť.

Minula 14. hodina z dnešního dne, tím je pondělí 3. srpna. Svátek má Miluše. U mikrofonu Rádia 7 zůstává Broňa Procházková i pro odpolední vysílání, které za okamžik dá prostor vašim písničkám. Písničky na přání znějí vysíláním až do 15. hodiny. A co po ní? O tom, že je třeba zamést si před vlastním prahem, nebo o tom, že otcovo zastání má nesmírný význam, i o tom bude řeč během dalšího zastavení v příběhu Gedeona, ke kterému zve Saša Štěpánovský, 15 minut po 3. hodině. List Židům představuje Ježíše jako dědice všeho, jeho postavení nad lidmi i anděli. Do první kapitoly se začneme v 15.45 při čtení z Bible. Svět motýlů je nejen plný barevných křídel, ale dovede být i dramatický. Za Modráskem Bahením i dalšími zástupci se vydáme s Petrem Rausem po 4. odpolední. Dochází vám inspirace, na jaký film se podívat během dlouhých letních večerů? Jan Peroud z Filmany vám rád poradí. Poslouchejte reprízu ranního telefonátu 16.30. V prázdninovém jazzovém klubu navštěvujeme různé hudební kouty. Tentokrát nás čeká cestování Indií s českým průvodcem. Klavírista Vojtěch Procházka spolu s indickou houslistkou a norským hráčem na tabla nás vezmou na ochutnávku severoindické tradice v soudobém pojetí. Začínáme po 5. hodině. Nabídka k poslechu představena. Doufám, že máte vybráno a doufám, že s Rádiem 7 zůstanete. Rádi budeme s vámi. Krásné odpoledne strávené, pokud možno ve stínu a s plnou sklenicí vody.

Čas před námi patří vám, vám posluchačům, kteří posloucháte, kteří máte nápad, co hrát v této hodině do 15. a kteří byste chtěli zahrát tu svou oblíbenou, nebo kteří byste chtěli nechat zahrát pro někoho z vašich blízkých. Připomínám kontakty. Telefon 515 535 485. Můžete nás zachytit na Facebooku na Messenger. Na Messengeru také na adrese e-mailové studio@radio7.cz. No a pro WhatsApp a SMSky je tu číslo 608 566 773.

Jako první se do studia Rádia 7 dovolala Iva a přeje si písničku Rájem, rájem jednou chtěl bych jít. A posílá ji svým blízkým známým na dálku, Mileně, Radce, Mílovi a také vám všem, kteří posloucháte.

Písnička, kterou do dnešního odpoledne vybrala Iva. Když jsme o ní v telefonátu před chvílí mluvili, tak mě napadla otázka, kolik stupňů asi tak bude v nebi, kolik stupňů je v ráji, jaká je ta teplota ideální. No tak kdybychom byli lidé, kdybychom my lidé měli o tom hlasovat, myslíte, že bychom se shodli? No, asi ne, ale každopádně se shodneme, kolik ne, kolik by tam nemělo být, kolik už je moc. Včera před dnem jsem mluvila se svojí dcerou, která je dlouhodobě v Estonsku, a ona mi říká, mami, měli jsme tu vlnu veder, tak jsem se jí zeptala, co to je vlna veder v Estonsku, tak říkala, že 2 dny bylo 27, tak já hlasuji proto, aby v ráji byla estonská vlna veder.

Mohli byste zahrát něco od Elevation Worship? Píše David. No jasně, že mohli. Co takto písnička o vzkříšení, novém životu, nových začátcích a nové naději? Hodí se?

0: Davidovo přání splněno, další přání ráda splním.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

Zdravíme všechny do sedmičky a posluchače. Poprosím o trochu španělštiny. Výběr je na tobě. Děkuju. Jiří, umíte španělsky? Já teda ne, ale abychom věděli, o čem bude řeč, tak tu mám soupis toho, nebo výcuc z toho, co bude znít v následující písničce, kterou zpívá Jesús Cabello. Ty jsi mě sevřel ve své dlani. Vždy jsi mi stál po boku, zažehl jsi světlo v mých snech, v mracích popela je moje budoucnost pokrytá strachem, ale i když fouká vichr, dávám vše, co mám, do tvých rukou. Když jsem opuštěný, dávám vše, co mám, do tvých rukou. Tak tady je trocha španělštiny.

závan španělštiny doznívá 4:45, 4:30. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7, je s vámi Broňa Procházková. Před námi do 15. hodiny čas pro vaše hudební přání. Máme tu další z nich a bude to přání k narozeninám. Pro svého manžela nechává vybrat písničku Má náději na tom spočívá budou zpívat křesťané Ostrava a vybírá ji pro svého manžela Bohouška. Tady je.

kolem sebe, všude je spoustu míst, kde potřebujou tebe. Tak

0: budem tu v ráji.
1: Doznívá kapela Way to Go. Pojďme na další přání. Prosíme o zahrání písně Pro Lenku k potěšení, k pohodovému úklidu. Tak tu bokem přemýšlím, jestli to není oxymoron, pohodový úklid. Možná ne. Od Jany a Zdeňka píseň Já věřím od Jam Band. Jedná se o záznam živé nahrávky, tak prosím omluvte sníženou kvalitu. Leni, ale na kvalitu úklidu to rozhodně nemá vliv. Jam Band, Já věřím.

pro Lenku od Jany a Zdeňka Jam Band. Měli jste rádi kapelu Do nebe volající? I za vámi míří písnička, kterou vybírá Milena a kterou posílá i svým kamarádkám na dálku, Ivě a Radce.

S další písničkou se nám uzavře ten trojkrokový valčíkový rytmus. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Radka pošle písničku, pošle přání Ivě a Mileně a vybírá písničku od kapely Trebint. Rádi plníme.

písnička, kterou vybrala Radka. Děkujeme za ní. 15. hodina je na dohled. Díky všem, co se do dnešních písniček na přání zapojili. Další jsou tu opět zítra po 14. hodině. A uzavře to poslední přání této hodiny. Přišla zpráva, která mi přišla narušená, tak se omlouvám, ale vyčetla jsem z ní, že pokud je možno, tak najít písničku, která zněla těsně po půlnoci. Našla jsem tu písničku, ráda ji pošlu. Babička Maruška z Poruby ji posílá a teď to mám právě narušené. Navrátilovi z CBO Poruba, to je jediné, co mohu přečíst. Tak doufám, že i takto přání, písničkové přání, udělá radost tam, kde má.

Krátce po 15. hodině zní znělka Rádia 7, a to v pondělí 3. srpna. U mikrofonu ráda s vámi Broňa Procházková. Hodinka před námi nabídne k poslechu za 15 minut úvahu Saši Štěpánovského. Po druhé se bude zamýšlet o Gedeonovi, Saša Štěpánovský. Ve 3:15 pak čteme z Bible první kapitolu listu Židům z Nového zákona. A se 16. hodinou je tu Kaleidoskop, který aktuálně nabízí sérii o hmyzu kolem nás, báječném hmyzu kolem nás. A tentokrát se zaměříme na motýly. Než se ale do dnešního odpoledne naplno s první písničkou pustíme, tak zvu k modlitbě. Modlitbě za Ukrajinu.

Společně se scházíme, i když na dálku, scházíme se před tebou, Bože, před tvojí tváří a skláníme se. Tobě patří celá zem, ty jsi Pán, ty jsi Bůh, ty jsi soudce všech věcí, ty máš poslední slovo. Prosíme tě o tvoji milost, prosíme tě o pomoc, prosíme tě za konec války na Ukrajině, prosíme za konec, co přinese trvalý mír, nápravu práva, spravedlnost, obnovu. Prosíme za milost dobrého a pokojného vývoje v naší zemi a zemí kolem nás. Čemu zlému je možné teď zabránit, tak ať zabráníme. Prosíme za představené evropských zemí, prosíme za moudrost, jednotu a pevnost. Prosíme, posiluj imunitu před prázdnými sliby, před pokřivenou pravdou a rychlými řešeními, co řešeními nejsou. Prosíme za to, ať kvete pevná naděje jako lék proti strachu. Prosíme, ať jsme posilou pro lidi kolem sebe. A děkuju, že se nemusíme bát, protože nepatříme strachu. Patříme tobě. Děkujeme. Amen.

Gedeona se zastává otec a boží boj nabírá na síle. Další setkání s Gedeonem přináší Saša Štěpánovský.

Minule jsme si začali vyprávět příběh o muži, který se jmenoval Gedeon, což znamená v překladu bourák nebo bořič nebo lamač, a byl to člověk, který si tak rozhodně nepřipadal. Ale Bůh ho povolal, aby vysvobodil, nebo aby Bůh skrze něj vysvobodil Izraelce z midiánského soužení a zotročování. A říkali jsme si, že jako první věc, co udělal Gedeon, že vybudoval Bohu oltář, který nazval Hospodin je pokoj. A já jsem vám říkal, že je důležité, jako ta první věc v našich životech, abychom měli pokoj s Bohem, skrze Ježíše Krista, byli smířeni s Bohem a také s lidmi. Tím, že poprosíme za odpuštění našich hříchů, ale také, že odpustíme druhým, tak jak nás Ježíš učil modlit se, odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A když sledujeme dál ten příběh Gedeona, tak v noci mu Bůh říká, je to Soudců 6. kapitola od 25. verše, aby vzal bíčka, který patří jeho tátovi, a aby zboural Bálův oltář, který patří tvému otci, a pokácíš posvátný kůl, který je u něj. Oni totiž, Izraelci, ze strachu z těch národů, které uctívali různé modly mimo jiné toho Bála, tak oni ty modly taky uctívali. Mysleli si, že tím získají jejich přízeň, že si jim bude lépe dařit. A Bůh mu říká jako první věc, běž domů a pokácej, znič ten oltář toho Bála, který má tvůj táta, ten posvátný kůl. A jestli toužíme potom Pánu Bohu sloužit a patřit mu a následovat ho, to je velice důležitá věc, abychom ve své rodině se vypořádali, obrazně řečeno, se všemi modlami. Abychom, tak toto řeknu, pokud chceme bojovat se zlem, měli bychom, tak jak se říká, nejdřív si zamést před vlastním prahem, aby nebylo nic, co bychom v životě měli tak, aby nás to zotračovalo, myslím ty zlé věci. Bůh mu prostě tohle dal na srdce, aby skácel tu modlu, kde on vzal 10 mužů ze svých služebníků a udělal, co mu Bůh řekl. Učí se poslušnosti. Jenomže víte co, on se bál sousedů, bál se mužů toho města, a tak to neudělal ve dne, a udělal to v noci. To je zvláštní, vidíte, on se bál a přesto to udělal. Víte proč? Protože víc se bál Boha. Měl, tomu se říká boží bázeň. Ne, že by měl z Pána Boha strach, ale měl k němu takovou úctu a takovou touhu Boha poslechnout, že to bylo větší než ten strach z lidí, který měl ve svém srdci. Zboural tu modlu, muži se ráno v tom městě probudili a koukají Bálův oltář stržený, posvátný kůl skácený. Tam je bíček obětovaný na oltáři, to byl postavený oltář Hospodinu. A teď říkali, kdo to byl, kdo to udělal. Hledali Gedeon, to provedl Gedeon, syn Joášův. Tak šli za Joášem a říkají, vyveď svýho kluka, zemře, protože on si dovolil strhnout Bálův oltář a pokácel posvátný kůl, který byl u něj. A to je zajímavá reakce toho táty. Joáš všem odpověděl, kteří se proti němu postavili. Což pak vy povedete při za Bála? Vy ho snad budete zachraňovat? Kdo za něho povede při, bude do rána usmrcen. Jestliže on je Bůh, jako ten Bál, tak ať hájí sám sebe, strhnul přece jeho oltář. A nazval jej v onen den Jerubálem, to znamená odpůrcem Bálovým, se slovy, ať s ním vede při Bál, vždyť mu strhnul oltář. A já tomu rozumím tak, že táta dal svému synovi nové jméno, Jerubál, ten, kdo odporuje Bálovi a kdo prostě s ním bojuje. A i kdybych to teď špatně pochopil, co jsem teď řekl, tak rozhodně si stojím za tím, co teď vyslovím, že Bůh nám dává nové jméno. Čteme o tom v písmu, baví se s Šimonem Petrem, říká Šimone, synu Jonášův, ty se budeš jmenovat Petr. Ty jsi skála a na té skále vybudují církev. Jakubovi a Janovi Zebedovým říkal synové Hromu Boanerges. A Bible říká ve Zjevení, že ti, kdo zvítězí, ti, kdo zachovají víru v Krista až do konce, jednou dostanou bílý kamének a na tom bude napsáno jeho nové jméno,
které nezná nikdo jiný než ten, kdo ho dostává. Jsou na to různé výklady a jeden z nich je ten, že tam nám Bůh jednou řekne, jak nás opravdu vidí a dá nám to nové jméno. Tady v tom příběhu otec se zastává svého syna, toho Gedeona. Nedovolí, aby ho usmrtili. Zastává se ho a vyslovuje to jméno Jerubál, odpůrce Bála. A víte, já bych chtěl jen tím připomenout, že role otce, toho fyzického, je velice důležitá. Ne, že by role maminky byla méně důležitá, ale otec je ten, kdo zvláště synům dává to potvrzení, říká, ty seš chlap, ty jsi muž. A otec je ten, kdo má od Boha ten úkol povzbuzovat své syny a také své dcery, který té dceři říká, ty jsi hezká holka, budeš dobrou maminkou, budeš dobrou ženou a který ti dává tu hodnotu. Ty maminky mají také velice důležitý úkol, ale otec je důležitý. A já jsem jednou tady v rádiu vyprávěl, jak když jsem byl malý, ještě jsem nechodil do školy, někdo mě křivě obvinil, že jsem něco ukradl. A ta maminka tehdy toho okradeného chlapce mě dovedla do bytu, kde jsme bydleli tehdy v paneláku, byl doma táta, ona mu to řekla, co jsem provedl. Já jsem to neudělal, ale prostě mě jenom tekly slzy, protože já jsem se neuměl bránit, byl jsem hodně malý. A táta, můj táta tehdy řekl větu, kterou si pamatuju dodnes. To on by nikdy neudělal. Zastal se mě. A otec je ten, kdo se zastává. A náš nebeský otec je ten, kdo se nás zastává. Ježíš, když odešel z této země po svém vzkříšení, poslal na svět zastánce, přímluvce Ducha pravdy, Ducha svatého. To je náš zastánce. A ten nás uvádí do veškeré pravdy. Když čteme dál příběh o Gedeonovi, tak tam čteme, že co Gedeon udělal, že skácel tu modlu, tak to vyprovokovalo Midiánce a Amálekovce a syny z východu a oni vytáhli proti Izraelcům. A tam čteme. A duch Hospodinův vyzbrojil Gedeona, ten zatroubil na beraní roh a aby Ezerovci se za ním shromáždili, poslal posly po celém Manasesovi. On se také shromáždil, ten kán Manases, a poslal posly k Ašerovi, Zabulónovi, Neftalí a vyšli mu naproti. Vyšli Gedeonovi naproti. Vidíte, přátelé, Gedeon skácel modlu ve svém domě, táta se ho zastal a Hospodin Gedeona vyzbrojil Duchem svatým. To je důležitá věc v tom našem duchovním životě. Když jsme ochotní jít tou cestou, Bible to nazývá posvěcení. Když jsme ochotní dát Bohu to, co jemu se nelíbí v našich životech, dát to pryč a následovat ho v tom, čemu se říká posvěcení nebo svatost, tak Bůh naplňuje takového člověka Duchem svatým, který je přímluvce, zastánce, utěšitel. Nechci, abyste tomu rozuměli tak, že to záleží na našich skutcích, protože spasení je z milosti. A tam, kde člověk je ochotný vyčistit svoje srdce od zlého, od model, od nepravosti, od hříchu, tak tam v tom srdci je potom místo, aby tam přišel Boží duch, který vyzbruje člověka k tomu, aby dělal ty boží věci a nesl ovoce Ducha svatého. Láska, radost, spokoj, dobrota, laskavost a tak dále, věrnost, ticho, sebeovládání. A ta poslední věc na závěr dnes, všimněte si, další parťáci z dalších kmenů vyšli Gedeonovi naproti. To je o jednotě, o spolupráci. A o tom je také církev. Když Pavel viděl bratry, kteří mu šli 50 kiláků z Říma naproti, tak vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. O tom je také církev. A tohle vám přeju. Zdař Bůh.

Zdař Bůh nám popřál Saša Štěpánovský. Jeho další úvaha zní vysíláním zítra ráno v 6.45, v opakování pak v 15.15.

0: Kalendárium.
1: V krátkém putování proti proudu času se zastavme v roce 2008. 3. srpna umírá ruský spisovatel a publicista Alexandr Solženicyn. Sám se v době druhé světové války přihlásil do Rudé armády. Za kritiku Stalina v dopise, který psal příteli, byl zatčen a odeslán do trestného tábora. Na různých místech pak strávil celkem 8 let. Jeho tvorbu silně ovlivnila právě válka a následný pobyt v Gulagu. V roce 1970 obdržel Nobelovu cenu za literaturu. 4 roky na to vychází na západě jeho nejznámější dílo Souostroví Gulag. Solženicyn je následně zbaven občanství a vykázán ze země. Do Ruska se vrátil v roce 1994 a umírá zavčas roku 2008. Posuňme se do roku 1940. Sovětská armáda obsadila Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Tyto státy byly prohlášeny za svazové republiky SSR. Z času druhé světové války se posuňme do doby první světové války. Roku 1914 vyhlásilo Německo válku Francii. Přepadlo bez vyhlášení války neutrální Belgii. Itálie, spojenec Rakouska, Uherska a Německa se odmítla zapojit do války a vyhlásila neutralitu. Pojďme pryč z válečných zpráv. Roku 1903 byl v Nizozemí představen elektrokardiograf, přístroj, který monitoruje činnost srdce. A skončíme hlouběji v historii v roce 1492. Říká vám tento letopočet něco? Krištof Kolumbus vyplul ze Španělska na svou cestu za objevením nové cesty do Indie. Díky níž lidstvo objevilo nový světadíl, Ameriku. Krištof Kolumbus vyplouvá 3. srpna.

List Židům. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh k našim otcům skrze proroky. Ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty. Slovem své moci nese vše, co je. On sám vykonal očistu našich hříchů a posadil se po pravici velebnosti na výsostech. Tento syn o tolik převyšuje anděli, oč vznešenějšího jména se mu dostalo. Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl: ty jsi můj syn, já jsem ode dneška tvým otcem. A znovu: já jemu budu otcem a on mi bude synem. A znovu, když přivádí prvorozeného na svět, říká: klanějte se mu všichni boží andělé. O andělech sice říká: anděli svými činí vichry, jeho služebníky jsou plameny. Ale o synu říká: tvůj trůn, Bože, trvá na věky věků. Žezlo spravedlnosti je žezlem vlády tvé. Miluješ spravedlnost a nenávidíš zlo. To proto tě, Bože, tvůj Bůh pomazal olejem veselí nad společníky tvé. A dále: na počátku si, Pane, stvořil zemi. Nebesa jsou dílem rukou tvých. Ona pominou, ty však zůstáváš. Všechna jak roucho zestárnou. Svineš je jako plášť a budou proměněna. Ty však si tentýž, tvá léta neskončí. A kterému z andělů kdy řekl: seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím? Andělé jsou ovšem pouzí služebníci. Duchové posílání sloužit těm, jimž se má dostat

Pohodové odpoledne, plné stínu a pokud možno odpočinku, vám přeje Broňa Procházková. Z pondělí 3. srpna uplynula 16. hodina. Ta je pozváním do světa hmyzu za okamžik. O 16:30 pak reprízujeme ranní telefonát, kde nám pár tipů na filmy dal Jan Peroud z Filmany a v 17:00 vyrazíme do jazzu. Jazzu a etna. Jazzový klub se zabarví severoindickou hudbou. Hrát bude Bansal Trio. Na klavír Vojtěch Procházka. A to mezi 17. a 18. hodinou. Příjemný čas s Rádiem 7.

0: Opět po týdnu vás Broňa Procházková vítá u čtvrt hodinky, ve které se dostáváme do světa hmyzu. A opět po týdnu tu vítáme Petra Rause. Vítej, Petře, ahoj.
1: Ahoj.
0: Petr je dlouholetým moderátorem Rádia 7, tvůrcem pořadu, ale je i entomolog, tedy ten, který se zabýval studiem hmyzu. Svět hmyzu je pestrý, je rozmanitý, je tam velká variabilita, to už tu myslím, o tom byla řeč a myslím, že jsme to ukázali, ale svět hmyzu může být i neskutečně krásný. Když se řekne, že hmyz je krásný, tak myslím, že málo koho nenapadne motýl, svět motýlů. Dnes se vydáme do světa motýlů. Řekneš nám, Petře, na úvod něco obecně o motýlech?
1: Motýly mají krásná křídla. Kdybychom měli motýla bez křídel, jakože jsou takové druhy, kde třeba samička nemá křídla, nebo má je jenom malička, tak by nás nezaujal. Ale ta obrovská, relativně obrovská motýlí křídla každého zaujmou. Jsou krásná. Motýly děti jsou housenky, ty už lidem většinou tak krásné nepřipadají, i když jsou některé housenky neobyčejně krásné. A to i mezi těmi chlupatými, objevují se tam druhy barevné, housenka třeba takového velmi závažného škůdce lesů, bekyně velkohlavé, je vlastně krásná. Ale to se chce trošku naučit tu krásu vidět.
0: Ta křídla jsou nejen krásná, ale při bližším pohledu jsou velmi zajímavá. Vím, že se říká, nesahej motýlovi na křídla, je to tak? Platí to?
1: Ano, protože ta křídla jsou pokrytá drobnými šupínkami. A šupínky vytvářejí potom tu krásu, ať už tím, že obsahují pigmenty, tedy barvy, které vytvářejí ty vzory, které na motýlích křídlech vidíme, a nebo obsahují dutinky naplněné vzduchem. A v tomhle případě potom získávají křídla takové ty proměnlivé barvy. Typicky brazilské babočky z rodu Morfo, které bývají někdy v takových všelijakých jakoby obrázcích s motýly. Modrá, která přechází do zelené a do fialové. U nás mají tento typ šupinek batolci. To jsou vlastně babočky nebo příbuzní baboček, kde sice jsou na první pohled hnědí, ale když se na ně podíváme pod vhodným úhlem, tak hrají do modra, do fialova, ta barva se mění, protože vlastně vzniká lomem světla na těchto šupinkách na křídlech.
0: Jak motýly létají, podobně jako mouchy?
1: Pomaleji, protože ta křídla jsou velká. Nejkrásnější let mají otakárci, kteří hodně využívají plachtění, že nemávají křídly, ale kloužou vzduchem. Ten let motýlů bývá většinou poměrně neobratný. Výjimkou zase jsou lišají. Většinou noční, ale nejenom noční motýly, kteří lítají podobně jako kolibříci, velmi obratně, velmi rychle, sají nektar z květů za letu, neusedají, mají dlouhý sosák. Možná znáte z denních lišajů, teď nevím, jestli to řeknu dobře, dlouhososku, makroglosa, tedy v tím odborným názvem, létá na zahrádkách kolem květů, často přiletí i na okno nebo na balkon, pokud tam jsou nějaké květiny, a saje v letu.
0: Už malé dítě ví, že motýl, dospělý motýl je něco jiného než motýl za mlada. Už malé dítě ví, že ta proměna tohoto druhu hmyzu je ta dokonalá, ta úplná. Připomeňme vajíčko, larva, dospělý motýl. Já, když se mi změní teplota těla o 1 stupeň Celsia, tak jsem z toho celá hotová. A tady je proměna, kdy to celé se přeskládá v té kukle v úplně něco jiného. To je skutečně něco neskutečného. Jak je to řízeno?
1: Nedovedu říct. Fakt je, že v té kukle se tělo té housenky prakticky rozpustí, zůstanou tam jakési terčky, jakési body, kolem kterých se pak to tělo, nové tělo, znovu skládá od začátku až do té výsledné podoby. Zřejmě je to řízeno chemicky, hormonálně, ale ty jednotlivé procesy nedovedu popsat a nevím, jestli vůbec je máme tak zmapované, aby to někdo popsat dokázal.
0: Každopádně, když mluvíme o životě motýla, tak mi přijde, že je dobré to rozdělit na ten život housenky a život toho dospělce.
1: Možná, když mluvíme o motýlích housenkách, tak je na místě upozornit na jednu věc. Ne všechno, co vypadá jako housenka, je skutečně housenka motýla.
0: Dobrá, co je tedy housenka? Podle mě je to takový váleček, který se hýbe a který je chlupatý.
1: A žere a žere a žere.
0: A žere a žere a žere.
1: Ano, a teď záleží na tom, kolik má ta housenka nožek. Motýl je hmyz, tudíž i housenka je hmyz. A může mít jenom 3 páry nožek. Ale ona pak má ještě takzvané panožky, jakési náhrady nožek, které jí vyrostou na dalších článcích těla. Pokud jsou tyhle panožky, kromě těch 3 základních pravých nožek na hrudních článcích, panožky už jenom na konci těla, tak je to housenka. Ale pak najdeme stejně vypadající larvy, které za těmi 3 páry pravých nožek mají těch panožek spoustu. A pak to není housenka, ale housetice a nevyvine se z ní motýl, ale pilatka. Což je blanokřídlý hmyz, říká se jim někdy bylinné vosy, blanokřídlý hmyz, který se živí rostlinnou stravou, pozná se tedy housenka od housenice jednak podle počtu těch nožek a pak ještě profesor Rauscher s oblivou říkával studentům, víte, housenice jsou podstatně sladší.
0: Housenky jsou některé velmi krásné. Můžeme zmínit nějakou krásnou housenku, na pohled krásnou.
1: Třeba štětconoši. To jsou chlupaté housenky s takovými barevnými skvrnkami, velmi krásné, motýl je ovšem úplně nenápadný, toho si ani nevšimnete.
0: A platí to někde i naopak, že motýl je naopak nápadný a housenka nenápadná u některého druhu?
1: To bývá docela časté, že ty housenky sami o sobě nápadné nejsou, anebo jsou i lidem odporné, škaredé. Spíš se k ním ani pořádně nedostanou, což je třeba u čeledi Iponomeutidae předivky, které vytvářejí pavučiny. Třeba předivka brslenová na keři, na brslenu, jich je velké množství a ten keř je vlastně celý obalený pavučinou a v tom jsou ty spousty housenek, se tam kroutí a potom se spouští, když jsou dospělé, na vláknech na zem, v zemi se potom kuklí.
0: Létajícího motýla máme spojeného s létem, s letní loukou, je to tak. A je i jiné období, kdy můžeme potkat motýla, létajícího motýla?
1: Některé motýly potkáme velmi brzy z jara. Typicky babučka paví oko, žluťásek řešetlákový. To jsou totiž motýly, kteří zimují jako dospělí. Většina motýlů zimuje jako vajíčko, někteří jako kukla, ale tyhle ty druhy zimují jako dospělí. Často je najdete ve sklepě, někde u okénka sedí dospělý motýl. Na jaře, když vyletí, snaží se brzy naklást vajíčka, ale je dospělý, můžete ho potkat v přírodě. Tady možná ještě taková zajímavost s tím výskytem motýlů. Ne všechny druhy, které u nás potkáme, tady dokážou nejenom přezimovat, ale vůbec se tady množit. Některé druhy motýlů tady nemají housenky. A všichni jedinci, které tady potkáme, jsou imigranti. Přiletěli někde ze Středomoří. Typicky třeba babočka admirál, taková ta krásná černá babočka s červenou a bílou kresbou. Snad v poslední době už se objevují případy, kdy se stoupající teplotou přežijou housenky i tady, ale většinu mého života to bylo tak, že všichni admirálové, kteří u nás létali, přiletěli někde ze Středomoří.
0: Chceš mi říci, že tu dálku ty motýly uletěly?
1: Jejda, motýly jsou dobří letci, navzdory tomu, že se nezdají. Typický příklad je tedy ze Spojených států, z Ameriky, Danaus flexipus, motýl, který žije v celých Spojených státech, ale množí se jenom na jednom pohoří v Mexiku. A každá generace se vylíhne v Mexiku, letí do Severní Ameriky, tam žije a na to, aby nakladla vajíčka, se vrací zpátky do Mexika.
0: Kolik druhů motýlů u nás je?
1: Nevím, já jsem se motýlům nikdy blíž nevěnoval, takže to si netroufnu říct, ale budou to řádově stovky, možná tisíce, protože těch drobných motýlů je velké množství, možná 10 000, nevím.
0: Pojďme z toho množství vytáhnout jeden druh a pojďme se zaměřit na jeden druh motýla.
1: Upozorním vás na jednu zajímavost z toho světa motýlů a to jsou někteří modrázci. Malí motýlci většinou modré barvy, patří k modrázkům i ohníváčci a ty jsou oranžoví, ale teď mě jde o ty modrázky. Asi třetina druhů u nás v České republice se částečně vyvíjí v mraveništích, což je docela neobvyklá věc. A já možná bych to přiblížil na příkladu modrázka bahenního, ale podobně žijou i ty další druhy. Samička tohodle modrázka klade vajíčka na květy totenu krvavého, což je taková ta rostlina, které se říká, děti říkají komíničci, roste to na vlhkých loukách. Vyvíjnou se housenky, začnou se živit semeníky na těch květech, moc nerostou, ale vyvíjejí se poměrně rychle. Ale na rozdíl od slušných motýlů, kteří zůstanou na své živné rostlině až do dospělosti, tak tyhle ty housenky, tak nějak po 3 týdnech, se té rostliny pustí a spadnou na zem. A tam zůstanou ležet. A i když nelezou, tak pracují. Vyručují chemické látky, takovou zvláštní směs cukrů a aminokyselin, která voní podobně jako feromon mravenců. A pokud tuhletu housenku najde mravenec, tak si ji odnese do mraveniště, protože ji pokládá za součást svého mravenčího světa. A pokud je to v případě tady toho modrázka bahenního mravenec žahavý, tak má housenka vyhráno. Pokud je to jiný mravenec, tak housenka zahyne. Ti mravenci žahaví, když si tuhletu housenku odnesou do mraveniště, tak ji začnou krmit a živit. A ona se nechá živit ráda a kromě toho navíc ještě krade a žere larvy a kukly těm mravencům a roste v tom mraveništi. Když dospěje, tak se zakuklí, ale ta kukla pořád vyručuje stejný feromon, takže pořád je chráněná a opatrovaná těmi mravenci. Problém nastane, až když se z kukly vylíhne motýl. Ten totiž už tuhle schopnost vyručovat feromon nemá. Takže mravenci ho pokládají za nepřítele. A napadli by ho a sežrali. Proto se nejčastěji ta kukla vylíhne brzy ráno, kdy jsou mravenci ještě stuhlí a neaktivní. A ten motýl, když vyleze z kukly, tak má měkká křídla. Protáhne se i těmi úzkými mravenčími chodbičkami a musí se ale co nejrychleji dostat ven, protože kdyby ho mravenci chytli, tak ho zežerou. Takže hned na začátku toho volného života takový závod o přežití, ale když se modrásek dostane ven, tak se mu křídla napnou, stvrdnou a už je z něj řádný motýl, tak jak ho známe z luk.
0: Tak jestli jsme dosud nedali zakusit úžas ze světa hmyzu, tak myslím, že teď přišel na každého z nás. Co si ze světa motýlů bereš? Jaké bude dnešní podobenství Petra Rause?
1: Já bych zůstal u toho modrázka bahenního, protože připadá mi, že to je takové ilustrativní. Zejména pro křesťana, pro člověka, který svěřil svůj život Kristu. Protože on žije taky v takovém prostředí, které doposud bylo přátelské, člověk žil mezi ostatními lidmi jako jeden z nich, všechno v pohodě. A pak, když dojde k té proměně a z člověka se stane křesťan a odevzdá svůj život Kristu, tak se nezřídka stane, že se na něj i ti dřívější kamarádi začnou dívat jinak.
0: Vylučuje jiné feromony. Nevylučuje
1: jiné. Je to jinak. A člověk se s tím musí nějak srovnat. A Bible na to upozorňuje předem, že to tak bude. A někdy to pro člověka, pro křesťana není snadné se s tímhle tím srovnat. Samozřejmě je to něco jiného, než když člověka nemají druzí lidé rádi, protože člověk sám je protivný. I to se stává, ale o tom teď nemluvím. Jde mi o to, kde ta nevole ostatních vyrůstá čistě z té životní orientace a z víry, které ti ostatní nerozumí a připadá jim to jako něco cizorodého, čeho je třeba se zbavit.
0: Odlez pryč, narovnej křídla a leď.
1: Slunci vstříc.
0: Petře, děkujeme za dnešní setkání, za dnešní výpravu do světa hmyzu, děkujeme za představení aspoň něčeho malinkého z toho pestrého světa motýlů. No a těším se opět na to příští setkání.
1: I já se těším.
0: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková. Mým hostem byl Petr Raus.

Za hmyzem se vypravíme opět v pátek o 9:30 dopoledne. Petr Raus se zaměří na včely. S písničkou ale u motýlů ještě chvíli zůstaňme.

Dochází vám inspirace, na jaký film se podívat během dlouhých letních večerů? Máme řešení. Přesněji řešení má Jan Peroud z Filmany. Repríza dnešního ranního telefonátu s ním zní za okamžik o 5:30.

0: Léto přeje dlouhým večerům a dobrým filmům. Streamovací platforma Filmana i letos připravila tipy na hodnotné i oddechové snímky. Které z nich by neměly uniknout vaší pozornosti? Na to se zeptáme dnešního hosta, Jana Perouta, jednoho z otců myšlenky Filmany a předsedy správní rady nadačního fondu Filmana. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno, díky moc za pozvání.
0: O streamovací platformě Filmana nemluvíme na Rádiu 7 poprvé, přesto vás v úvodu poprosím o stručné přiblížení. Co je to za platformu, kdy vznikla, nějaké malé okénko do historie?
1: Děkuji, moc rád. Filmana je vlastně takové místo pro dobré, hodnotné filmy, které, jak říkáme, můžou nasytit duši na internetu. Letos na podzim to budou 3 roky, kdy jsme Filmanu založili nebo rozjeli. Zešla z myšlenky, že je tady spousta dobrých a hodnotných filmů, které, když skončí, tak by vás můžou něco zanechat, nějak vás posunout, duchovně obohatit, nebo jak vám pomoct třeba na cestě, ať už k víře, nebo na cestě k prohlubení víry, že takové filmy tady jsou, ale není se na ně kde dívat. Protože to jsou často filmy, které stojí trošku na okraji zájmu klasických komerčních služeb nebo velkých televizí. A já, protože jsem z generace, která se na filmy ráda dívá přes internet, ne přes klasické televizní vysílání, tak jsem vlastně hledal, kde by se takové filmy daly sehnat. A v té době byla jedinou z možných cest nějak ty filmy ukrást, čili nelegálně stahovat. Což přišlo, že pro nás věřící lidi není úplně jako optimální cesta. Takže jsme hledali a našli jsme, že vlastně v zahraničí se podobné typy platform prosazují, že fungují. A tak jsme se rozhodli, že do toho půjdeme taky, protože my jsme filmaři a přijde nám, že předávat vlastně evangelium, předávat dobrou zprávu prostřednictvím filmu je taky velmi přirozené a vlastně dobré, protože oni filmy jsou příběhy a jak známo, v Biblii je spousta příběhů a i sám Ježíš používal téměř výhradně podobenství a troufáme si říct, že filmy jsou taková jako novodobá podobenství. Takže jsme to rozjeli a vlastně principem toho je, že když si dáte Filmanu třeba do Google, tak máme jedna stránka, kde se můžete zaregistrovat a jsou tam filmy. Buď to proregistrované zadarmo, anebo potom, když nás někdo chce podpořit a podívat se na všechny filmy v nabídce, tak se může pořídit předplatné. Ty filmy jde potom sledovat, ať už v mobilní aplikaci, nebo v aplikaci pro chytré televize, anebo prostě jen na počítači. Takže to je asi ve zkratce. Myšlenka Filmany je zastřešena nadačním fondem, který má za cíl právě podporovat šíření i vznik dobrých filmů. Takže celá ta naše mise je nezisková, ale zároveň jsme moc rádi, když se zapojí diváci tím, že tu platformu podpoří svým předplatným, protože tak nějak společně můžeme budovat něco zajímavého a dobrého.
0: Díky za ta úvodní slova. Můžete nám poradit, které filmy stojí za pozornost právě v tomto letním období a které, jak jste zmínil, možná stojí na okraj zájmu nějakých velkých komerčních společností?
1: Na úvod bych asi jmenoval 3 filmy, které teďka v letě premiérujeme, to znamená, jsou u nás jako poprvé. Snažíme se vždycky vybírat ty filmy tak, aby byly co nejvíc pestré, ať už žánrově, za cílením, aby tam opravdu každý našel svoje. Neděláme si úplně iluze o tom, že se člověk bude každý den dívat na nějak duchovně laděný snímek, to zase jsme v realitě. Ale jednou za týden, jednou za 14 dní se podívat na opravdu něco, co člověka může posílit, může být fajn. Spojovacím prvkem tady těch 3 filmů, které teďka vychází v létě, mimo jiné je to, že vlastně nejsou úplně primárně duchovní, že to není tak, že by tam z toho to křesťanství nebo ta víra stříkala na první dojem, ale o to možná jsou hodnotnější, protože správný film vlastně by neměl klást odpovědi, ale měl by vám spíš dávat otázky, aby byste sami nad tím na konci filmu přemýšleli. Tím filmem, kde budete vlastně asi nejvíc přemýšlet, je německý film Hra na Boha, který je takovou rozpravou o eutanázii, což je téma, které vlastně ve společnosti se vyskytuje vždycky jednou za čas, vyběhne v různých zemích, každá země k tomu přistupuje trošku jinak. Celý film se odehrává před německou etickou komisí, kam si nějaký starší architekt, jemuž zemřela manželka, který ztratil smysl života, vlastně by chtěl z toho světa odejít, ale nebylo mu to umožněno, tak vlastně se sešla etická komise a diskutuje o tom, co vlastně zatím stojí a co je možné a není možné z různých hledisek, ať už morálních, etických, církevních nebo křesťanských a podobně. Není to takhle možná trošku jako nuda, ale vlastně ten film na to, že se odehrává de facto na jednom místě, tak je velmi strhující. Myslím si, že vás nenechá chvilku odechnout nebo odpočinout si od toho tématu, nebo že byste to chtěli vypnout. Je to opravdu poměrně zajímavé a myslím si, že pořád aktuální téma. Další z filmů, který měl před 2 týdny premiéru, je Výlet do Říma, což je takový možná nenápadný rodinný film o tom, že se malá rodinka vydává na výlet do Říma. 2 malé děti chtějí se tam podívat na svátou atmosféru, jednak Říma, druhá jako památek v Sixtinské kapli a podobně. A v jednu chvíli musí nečekaně odjet z toho města kvůli nějakým rodinným záležitostem, což se těm dětem pochopitelně nelíbí, protože se na ten výlet těšili možná rok. A tak se rozhodnou, že té mámě utečou a absolvují ten výlet sami. Takže se rozjede takové paralelní pátrání, rodiče jsou zděšení, snaží se teda pomocí všech možných prostředků ty děti najít. A ty děti vlastně jako prochází tím městem tak nějak jako trošku bezstarostně a bez předsudků potkávají různé postavy v tom městě a prožívají s nimi ty jejich vlastně příběhy, těch jednotlivých postav, těch Italů, těch dětí, co tam jsou. Je to až takové jako poetické a velmi zajímavé. Ten Řím tam hraje vlastně jako velkou kulisu, ale není to čistě o tom Římě, to spíš o těch příbězích různých lidí, kteří jsou zejména často na okraji společnosti, ať už staří nebo uprchlíci a podobně. Takže myslím si, že to vlastně jako milý film, ale zároveň jako dost hluboký. Teďka v půlce srpna bude mít premiéru film Bez křídel. Je to film z Bulharska, což taky není úplně typická destinace pro filmy, které se tady u nás vyskytují. A jak my to máme rádi, tak je to vlastně film podle skutečné události, kdy jeden muž přijde po zásahu proudem elektrickým o obě ruce. Vlastně jako ztratí najednou taky smysl života, ztratí své místo ve světě a neví, co a jak dál. S pomocí svých přátel, s pomocí ostatních nějak začne teda opravdu bojovat a stane se z něj vlastně velmi úspěšný paralympionik, který se stane několikonásobným mistrem světa ve skoku dalekém a postupně s tou vnitřní proměnou se dochází k té vnější proměně, promění si tyho vztahy a pak chce i pomáhat jako lidem, kteří jsou o tom podobně jako on. Zase tohle to není téměř vůbec duchovní film, což ale do určité míry máme rádi, protože takové ty a priori duchovní filmy člověku sice vysvětlí všechno od A do Z, ale nenechají tam úplně tolik prostor pro přemýšlení a pro vlastní interpretaci svého příběhu do příběhu toho filmového hrdiny. To byly jakoby ty premiéry a pak možná asi krátce zhrnu jenom filmy, které jsme vybrali právě na léto z naší jako stávající nabídky. Ty jsou trošku jako vlastně zase jiné. Teďka pro ty horké dny, které zrovna zase nastávají, může být zajímavým typem film Výheň. To je drama z Ameriky, které vychází z prostředí běhu a odehrává se ve velké části v Africe při jednom ultramaratonu, ve kterém ta hlavní hrdinka Mary, která si prožila velkou ztrátu manžela, tam vlastně jako znovu nachází sebe sama, nachází tam Boha a nachází tam nový smysl života a nějakou novou energii. Zase není to nějaká pohádka o jednoduchém vítězství, ale spíš o tom, že teda uprostřed těch hlubokých věcí a těžkých věcí nám může Bůh promlouvat a nějak nás směřovat novým směrem. Zase možná pro mladší diváky, třeba teenagerského věku, je film Úžasná láska, který vypráví třeba pro mě osobně neúplně známý příběh Ozeáše, proroka, ale vlastně vypráví ho přes partičku mladých lidí, která si vlastně v létě vyjede někam kempovat. To je vlastně příběh lásky, která sice není nejzní, ale je vlastně jako extrémně věrná. A myslím si, že ten film nám může říct, že boží láska není jenom odměna pro jako dokonalé lidi, ale hlavně dar pro ty, kteří se chtou nechat najít tou boží láskou. A nebo potom úplně jako lehký rodinný film ze sportovního prostředí Vždy vítězem. Je to opravdu takový odechový americký film z prostředí křesťanské školy a golfu v Americe. A možná poslední typ, který je naopak vlastně jako zase náročnější, je to norské drama Až na věky. To je vlastně oceňovaný film i ekumenickou porotou vlastně na filmových festivalech, který je o tom, když vztahy přestanou držet pohromadě, přestanou být kompatibilní a odhalují tam otázky nějakých vnitřních krizí, zranění, které třeba navenek se dlouhou dobu neprojevují, ale potom v jednu chvíli se dostanou ven. Pro toho křesťanského diváka, byť to zase není úplně a priori duchovní film, tak může být zajímavý tím, že neuhýbá před nějakou bolestí vztahů a hodně zve k přemýšlení o nějaké odpuštění, odpovědnosti a o tom, co je ve skutečnosti jako důležité. Takže pokud člověk řeší nějaké vztahové problémy nebo věci, tak myslím si, že tohle to může být určitě jako zajímavá reflexe.
0: Tak to byla opravdu pestrá nabídka filmu, věřím, nejen pro letní období. Byly tam filmy z různých koutů světa. Bylo to pestré i žánrově a to jste i dříve zmínil, že je také vaší snahou, aby to bylo žánrově pestré. Máte mezi těmi zmíněnými filmy nějakého vašeho osobního favorita, který byl pro vás takovým milým překvapením?
1: No, já bych vytáhl ještě film, teda, který jsem nezmínil. A to je film Wishman. Mm-hmm. My jsme ho teda nepřeložili. A to je taky příběh podle skutečné události. Jedno motocyklového policisty z Ameriky, který po té, co si prožil nějaký poměrně složitý životní příběh, tak založil nadaci Make a Wish, která vlastně pomáhá dneska už celosvětově nemocným dětem splnit vlastně jejich možná poslední přání nebo jejich jako největší přání, které v těch těžkých nemocech mají. A je to taky příběh o velké proměně obyčejného člověka, do kterého by člověk nic neřekl, že může něco velkého spustit, navíc ten charakter jeho byl takový jako pošramocený a zažil tam obrovskou proměnu v tom životě. A pro mě hrozně důležité, aby ten film jak obsahově, tak i formálně byl dobrý. A ten film je opravdu jako hrozně dobře natočený a tím, jak je podle skutečné události a je filmařsky opravdu velmi příjemně udělaný. Myslím si, že mě v poslední době bavil hodně a myslím si, že se na něj rád podívám znovu. Tak bych mohl doporučit film Wishman.
0: Takže ať už člověk hledá něco rodinného, nebo něco oddechového, anebo naopak něco těžšího, co kopíruje ty životní těžkosti, které prožíváme a ukazuje to něco hlubokého na tom, tak těch typů zaznělo mnoho. Pojďme ještě v závěru připomenout posluchačům, kde tedy mohou najít letní typy filmany a sledovat vaše další doporučení.
1: Všechny filmy najdete na filmana.cz, kde po jednoduché registraci máte možnost hlednout ať už několik desítek filmů vyloženě zadarmo, anebo potom celou naši knihovnu po uhrazení příspěvku předplatného, díky kterému můžeme vlastně ty filmy nakupovat, překládat a dávat k dispozici. Budeme moc rádi, když se za náma podíváte, když nakouknete, co máme pro vás nachystaného a snažíme se vlastně každý týden, teďka v létě, myslím, co dva týdny vlastně uvádět úplně nový film a k tomu ještě další obsah, který třeba hledáme na internetu, aby bylo co nejvíc dobrého obsahu na jednom místě.
0: Hostem ranního telefonátu byl předseda správní rady nadačního fondu Filmana Jan Peroud. Díky za váš čas i za přiblížení typů nejen pro letní období.
1: Moc děkuju a přeji klidný a pokud možno požehnaný den všem.

cesta určuje život náš. Tak proč se ptáš? Proč se ptáš? Já jen vím, že už nechci promarnit ty chvíle, který jsem měl tu chvíli tvou. Tak co ty?

prázdninovém jazzovém klubu navštěvujeme různé hudební kouty světa. Tentokrát nás čeká cestování Indií, a to s českým průvodcem. Tím bude klavírista Vojtěch Procházka, který spolu s indickou houslistkou a norským hráčem na tabla nás vezme na ochutnávku severoindické tradice v soudobém pojetí. Začínáme po 5:00. Odpoledním vysíláním ráda provázela Broňa Procházková.

Jazzový klub na Rádiu 7. V pravidelné hudební hodině vás vítá Broňa Procházková. Přes léto v jazzovém klubu putujeme různými kouty naší planety. Už jsme procestovali řadu míst a dnes nás čeká návštěva Indie. Do této exotické a navěmi nesmírně bohaté země se ovšem vydáme s českým průvodcem. Jazzový klavírista Vojtěch Procházka nahrál spolu s Raga Bansal Triem roku 2015 album Chandra. Indická houslistka Hartreet Bansal, norský perkusista Andreas Bratlí a právě český pianista zde zpracovávají klasickou hudbu severní Indie soudobým způsobem. Dobré naladění a dobrý poslech. Raga Bansal Trio, Chandra.

Hrajeme s Alba Chandra, které do jazzového klubu přináší severoindickou hudební tradici. Rága, barva, nálada, někdy překládáno jako to, co barví mysl. Rága není stupnicí, ale obsahuje uspořádané sekvence tónů. Není ani čistou improvizací, je spíše kompozicí se danou strukturou, avšak dostatečným prostorem pro interpretaci a improvizaci. Každá rága je asociována s určitou částí dne, případně ročním obdobím. Zachycuje nálady, jemné emoční stavy. Každá ze skladeb, kromě poslední na desce Chandra, nese v názvu příslušnou rágu, tedy tónový materiál, s nímž je v indické tradici spojená řada informací. Před námi je nejpopulárnější ze severoindických rág – Bhairavi. Jazzový klavír ji dobarvuje následovně.

V jazzovém klubu Rádia 7 posloucháme album Chandra, zrcadlící hudbu severní Indie. Fúze jazzu s indickou hudbou má již docela dlouhou tradici. Okouzlení tímto exotickým zvukem přináší už 60. 70. léta a novým příspěvkem je i projekt Raga Bansal Tria. V něm se sešly indická houslistka Harpreet Bansal, norský perkusista András Bratlí a přední český klavírista Vojtěch Procházka. Vojtěch Procházka je znám zejména z působení v kapele Vertigo. Je součástí ale i dalších uskupení pohybujících se na poli jazzu a improvizované hudby. Po českých studiích pokračoval v Paříži, už zde se zajímal o indickou hudbu a dále pokračoval stáží v Norsku. Setkává se tu i se svými spoluhráči z Raga Bansal Tria. Ačkoliv se indická houslistka Harpreet Bansal narodila v Norsku a v tamní hudební komunitě je pevně zachycená, prošla také důkladným hudebním vzděláním u indických mistrů. Pokračujeme v poslechu alba Chandra.

housle Harpreet Bansal, klavír Vojtěch Procházka, tabla Andreas Bratlý. V hodině jazzového klubu jsme putovali Indií. Hudební setkání mezi Indií a Západem může někdy působit problémy, třeba různou váhou harmonie. V podání Raga Bansal Tria je pro mě ale toto setkání velmi přitažlivé. Co k tomu dodává Vojtěch Procházka? Indové z nás stejně nebudou. Nesnažím se hrát stylově čistě, ale tak, aby to co nejlépe odpovídalo dané situaci. Už jen to, že hrají na piano, je pro indickou hudbu neobvyklé. Formálně to jsou dva nesmiřitelné světy, ale když jde o hudbu, je všechno možné. Před poslední skladbou Alba Chandra z roku 2015 se od mikrofonu loučí Broňa Procházková.

0: srpna. Od mikrofonu vám hezký a klidný podvečer přeje Kateřina Hodecová. A než vás začnu zvát k poslechu konkrétních pořadů, mám tu pro vás takovou ochutnávkovou lahůdku z toho večerního programu. Totiž další část série Bible Guide, pořadu, který pro vás mapuje biblický obsah, abychom se všichni mohli zorientovat v tom, co Bible vlastně říká i co neříká. Tak dobrý poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 28. kapitola A. V této kapitole pokračuje popis odsouzení bezbožného vládce fénického města Týr. Tato předpověď pádu fénického města a jeho vládce pak přechází do textu popisujícího stvoření a pád Satana. Spolu s verši ve 14. kapitole Izajáše jsou to místa v Bibli nejpodrobněji popisující ďábla. Naše zvědavost by si přála jistě daleko víc podrobností, ale musíme se spokojit s tím, co v Bibli máme. Příběh o pádu bohem stvořeného cheruba zasazuje do souvislostí i příběh pádu prvních lidí. Co tedy víme o ďáblu ze stránek Bible? Andělé a nebeské bytosti byly stvořeny ještě před stvořením prvních lidí. V prvním verši Bible čteme: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná. Nebe, místo andělů a také Božího nebeského trůnu, bylo stvořeno první. K pádu Satana pak došlo také ještě před stvořením lidí. Když se v zahradě Eden potkala Eva s mluvícím hadem, tak v něm písmo rozpoznává tuto padlou nebeskou bytost. V Genesis o jeho pokoušení prvních lidí čteme. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? A tohoto pokušitele pak v hadovi poznáváme také ve verších v knize Zjevení. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět, byl svržen. Z textů v knihách Izajáš a Ezechiel pak rozumíme tomu, že ďábel byl kdysi vznešenou nebeskou bytostí, která se rozhodla žít pro sebe místo pro svého stvořitele a tím se stala Božím nepřítelem. Místo pravdy se naplnila lží a chtěla dokonce odstranit Boha a nahradit ho sebou. Tak o něm mluvil Ježíš. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Odstranit Boha a nahradit ho sebou se mu samozřejmě nepodařilo. Bůh ho z nebe vyhnal stejně, jako později vyhnal ze zahrady Eden Adama s Evou. V Izajáši o tom čteme. Jak jen si to spadl z nebe, ty zářný, neboli Lucifere, světlonoši, synu jitřenky. Tento cherub byl nazýván světlonošem, neboli Luciferem. Důvodem jeho pádu byla pýcha, snaha vyvýšit sebe nad Boha, nemuset se klanět Bohu. V Izajáši dále čteme, říkával jsi přece v srdci, vyšplhám se až k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, nahoře setkávání se usadím, vyšplhám se až do oblačných výšin, budu se rovnat s Nejvyšším. Andělé jsou, podobně jako lidé, stvořeni se svobodnou vůlí. Svobodná vůle umožňuje volbu. Ten, kdo má svobodnou vůli, určuje svůj osud svou volbou. Jediný způsob, jak žít s Bohem, je si ho zvolit. Bůh nestvořil zlo jako nutný protiklad dobra. Zlo vzniklo důsledkem svobodné vůle. Je důsledkem volby dokonale svobodné bytosti. Takovou bytostí je jak člověk, tak i anděl. Nebeský cherub, světlonož, dal svou volbou vzniknout zlu. Jak řekl Ježíš, stal se otcem lži, původcem zla. Zlo není nic jiného, než přechodný stav, který do Božího stvoření přinesli ti, kteří svou svobodnou vůli použili proti Bohu. Zlá volba rodí zlo. Na to Bůh upozornil jednoho z prvních lidí Adamova prvorozeného syna Kaina. Hospodin tehdy Kainovi řekl, proč se zlobíš? Proč máš skřivenou tvář? Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat. Člověk po pádu sice není schopen žít bez hříchu, je ale stále schopen svobodné volby. Může se rozhodnout zle a spáchat zločin, tak jako Kain. A nebo se rozhodnout dobře a odmítnout hřích. Jen ten, kdo je schopen volby, může být Bohem souzen. Já a ty nejsme schopni žít bez hříchu. Jsme ale schopni zvolit si směr a způsob svého života. Bůh od nás neočekává dokonalost, očekává od nás ale správnou volbu.

0: Končí krátká, ale velmi obsažná relace Bible Guide, kterou pro vás připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Pokračování nabídneme už zítra v 8 hodin ráno anebo v 18 večer, tak jako dnes. No a tady už je stručný přehled pořadu, které jsme pro vás připravili na dnešní podvečer. Zrovna jsem se zvedal, že odejdu, když přišla starší dáma a sedla si na místo, kolem kterého bych se musel protáhnout. Říká Petr Štecha z Litoměřic a dodává, i lidi, kteří chodí pozdě na shromáždění církve, si Bůh může použít. Jak a k čemu pomohl Petrovi pozdní příchod starší dámy, to poslouchejte v relaci Život víry o 6:30. Dnešní kanafásek nás povede k zamyšlení nad tím, čím vlastně plníme svůj volný čas. Věnujeme ho smysluplným věcem nebo ho spíše utápíme ve zbytečnostech a prázdném lelkování. Příběh Radka Daniela s výstižným názvem Ztracený čas si nalaďte ve 7:45. Podle obsahu je jasné, že to bude pořad nejenom pro děti. Při pohledu zpět máme šanci zjistit, že Bůh byl s námi i tehdy, když jsme to nevěděli. A to nám dá naději, že je s námi i teď, říká v posledním pořadu Uši k duši na téma dotek psycholog Marek Macák. Setkejte se s ním ve 7:45. Do událostí z konce dějin, které sledujeme v knize Zjevení, vstupuje mocný anděl. Kdo to je a jaká je jeho úloha? To v pořadu Světem Bible prozradí John Vernon McGee. Nalaďte si jeho vyučování 15 minut po 8 hodině večerní. Další letní repríza pořadu Hláska nabídne v 9 večer setkání s Lucií Holden. Řeč bude o evangeliu, mateřství, vzorech a živé víře. Učedníci se Ježíše ptali, jak poznají, že přijde konec. Znamení doby, jak jej uvádí evangelista Marek, odkrývá rozhovor Petra Vaďury a Jáchyma Gundáše v relaci ke kořenům od 22. hodiny. Ve čtení na pokračování se dnes rozloučíme s knihou Sandy Denglerové Susan Wesleyová, služebnice boží. Susana Wesleyová prožila mnohé boje, bolest i zklamání. Celý život se snažila své děti řádně vychovat, aby poznali Boha a žili před ním v bázni. Zažila smrt poloviny z nich a také smrt svého manžela. Na sklonku života ji však čekala veliká boží milost, jak uslyšíme ve 11:45. Tak tolik velmi stručně přehled pořadu, které jsme pro vás připravili na dnešní 3. srpnový večer v programu Rádia 7. Přejeme vám dobrý poslech.
1: Posloucháte Rádio 7.

Pod dnešním datem v kalendáři je připsáno jméno Miluše a někteří badatelé se domnívají, že se jedná o domácí formu jména Miloslava. To má základ ve slovech milý a sláva. Jiní tvrdí, že Miluše je obdobou latinského jména Amata či francouzského Aimé. Může ovšem jít také o jméno samostatně vytvořené příponou uše k přídavnému jménu se složkou mil, jako například milý. Ať to je, jak to je, milé Milušky, přejeme vám dnes vše dobré, ať je vám Pán Bůh blízko a vy jemu.

0: Kalendárium.
1: 3. srpna roku 1492 Krištof Kolumbus vyplul ze Španělska na svou cestu za objevením nové cesty do Indie. Díky níž lidstvo objevilo nový světadíl – Ameriku. V roce 1903 byl v Nizozemí představen elektrokardiograf, přístroj, který monitoruje činnost srdce. V roce 1914 Německo vyhlásilo válku Francii. Přepadlo bez vyhlášení války neutrální Belgii a Itálie, spojenec Rakouska, Uherska a Německa, se odmítla zapojit do války a vyhlásila neutralitu. To je památka na první světovou válku. A v roce 1940, tedy v době druhé světové války, sovětská armáda právě v dnešním dni obsadila Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Tyto státy byly prohlášeny za svazové republiky Sovětského svazu. V roce 1889 se narodil Otto Gutfreund, český sochař. Věnoval se mnoha stylům, které se na přelomu 19. a 20. století střídaly na umělecké scéně. Výrazně prosadil do sochařského umění kubismus. Nejznámějším jeho dílem je bezesporu sousoší Babičky v Babiččině údolí u Ratibořic. V roce 1899 se narodil slavný automobilový závodník Louis Chiron. Mnozí ho znají už jen v přeneseném slova smyslu. Chtějí-li o někom říci, že jezdí opravdu hodně rychle, tedy jede jako Chiron. V roce 1680 zemřel Tomáš Pešina z Čechorodu, kněz, český dějepisec a spisovatel. Napsal pětisvazkové dílo o Moravě i kroniku Moravské země. Dílo je výrazně vlastenecké. Zajímavé je, že psal česky, což v té době bylo velmi neobvyklé. A ještě jedno výročí připomeňme, totiž rok 2008 a úmrtí ruského spisovatele a publicisty Alexandra Solženicyna. Sám se v době druhé světové války přihlásil do Rudé armády. Za kritiku Stalina v dopise, který psal příteli, byl zatčen a odeslán do trestného tábora. Na různých místech pak strávil celkem 8 let. Jeho tvorbu silně ovlivnila právě válka a následný pobyt na Gulagu. V roce 1970 obdržel Nobelovu cenu za literaturu. 4 roky na to vychází na západě jeho nejznámější dílo Souostroví Gulag. Solženicyn je následně zbaven občanství a vykázán ze země. Do Ruska se vrátil v roce 1994. Tolik dnešní kalendárium Rádia 7 s datem 3. srpna. Připravují je pro vás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: překročíme tuhle řeku.
1: Jana Pestová a píseň Povodeň. S další písničkou už se dostáváme k 6:30, a tedy času relace Život víry. Tentokrát uslyšíte příběh Petra Štecha z Litoměřic, který zažil zvláštní věc, totiž přelomovou věcí v jeho životě bylo to, že jedna dáma přišla pozdě do církve.

0: teba, láska.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Jmenuji se Petr Štecha a ten můj příběh o tom, jak jsem se setkal s Ježíšem, začíná vlastně někde v dobách ještě totality v roce 1986, což byla doba, kdy asi úplně nebylo snadné jednak se možná k Bohu přiznat. A nejenom to, ale i třeba sehnat Bibli, získat Bibli, nebylo tak, jako že dneska si člověk jde do obchodu, koupí si Bibli a ještě si může vybrat z několika překladů. Asi tam nějak to začínalo. Takovým nějakým hlavním impulzem asi bylo to, že jsem se jednou od své spolužačky na střední škole dozvěděl, že věří v Boha. A to samozřejmě v té době bylo hodně zajímavé. Možná hlavně z toho důvodu, že se o tom nemluvilo a že všude v různých těch občanských naukách a podobných předmětech se upřednostňovalo vlastně to, že svět tady se vyvinul postupně jako ten materialistický způsob vysvětlení a že by nějaký Bůh zatím mohl být, tak to se vůbec nepřipouštilo. A vím, že teda i tohle z toho mě právě třeba v těch hodinách tak jako trošku provokovalo. Říkal jsem si, jak to můžou tvrdit s takovou jistotou. Takže to asi byly takové nějaké otázky, které někde hluboce ve mně dřímaly. A pak když ta spolužečka přišla s tím, že teda věří v Boha, nebo že uvěřila, tak přímo, že uvěřila v Ježíše, tak to byla taková chvíle, když jsem si říkal, aha, tak já bych asi o tom chtěl vědět trošku víc, zjistit, o čem to teda skutečně je. A ta příležitost ta se nabídla nějak krátce na to, co jsme se o tomto bavili. Ona říkala, hele, teďka tam u nás ve sboru, to bylo v Mladé Boleslavi v Jednotě bratrské, bude tam nějaká přednáška, hele, tak přijď se tam podívat, jestli chceš a možná i tu Bibli si budeš moc koupit, kterou jsem teda tak nějak jako vyhlížel, že bych se do ní rád někdy podíval a trošku se seznámil s tím obsahem. No, tak musím říct, že jsem sebral všechnu odvahu a vyrazil jsem tedy v daný den na dané místo a byl jsem celkem zklamán, musím říct, protože přednáška byla taková neúplně zajímavá pro mě v tu dobu. Bylo to cosi o Komenském, o jeho, já nevím, co to přesně bylo, to téma. A vím, že po nějaké době jsem si říkal, no tak tohle jsem nepřišel poslouchat, jako to mě zajímají jiné věci. A býval bych byl o tom tať odešel, ale zrovna, když už jsem tak jako zvažoval, že se zvednu a odejdu, tak přišla nějaká starší dáma a jak si sedla si tam do toho místa v lavici, kterým já bych se musel protáhnout. A tak mi to bylo takové, jak si jsem si říkal, teď tady budu ještě dělat takovýhle jako rozruch a ostudu, že se kolem ní budu protahovat, no to dělat nebudu. Tak to je jenom možná takové pozastavení nad tím, že i lidé, kteří chodí pozdě do shromáždění, tak si je Pán Bůh může použít, protože jsem neodešel, zůstal jsem tam a to bylo, myslím, zásadní, protože pak skutečně po té přednášce, která nebyla až tak zajímavá, tak jsem se mohl s některými lidmi, kteří tam byli z křesťany, trošku pojprávit, mohl jsem si trošku jako nějaké věci vysvětlit, říct. A hlavně teda, oni říkali, hele, tak jestli máš čas, tak pojď, můžeme k nám domů a já to mám nějaký nový zákony nebo něco, tak to si něco vybereš, to nebude problém. A takže já jsem říkal, no tak jo, fajn, tenkrát to už byla jako konec střední školy, nástavby, tak to byla taková pohoda prostě, jako nějaký povinnosti, úkoly, jako prakticky žádný, jako hodně volný čas. Tak jsem vyrazil, říkal jsem, fajn, to bude dobrý. A musím říct, že se mi tam velice líbilo. Hrála tam nějaká muzika a muzika mě tenkrát, no, do dneška mě muzika oslovuje, líbí se mi. My jsme tenkrát měli s takovou partou nadšenců kapelu, hráli jsme takový nějaký hard rock a trošku heavy metal a tak to bylo takový někdy trošku divoký, ta naše muzika. A tak jsem říkal, tohle se mi taky celkem líbí, to zní zajímavě, tahle ta muzika. A bylo to, mám takový pocit, že zrovna z Brna, z baptistické jednoty, nějaké nahrávky a bylo to, velice se mi to líbilo, hezký dvojhlasy tam byly. Takže celkově to naladění bylo fajn a oni potom v nějakou chvíli řekli, hele, tak už půjdeme domů, ještě se pomodlíme. Teďka to byl ten okamžik, kdy jako jsem říkal, tak co se teďka bude dít, co teďka nastane. A tak se jako někdo se tam modlil nějak a někdo jiný, zase nějak jinak. A pak právě jsem tam slyšel modlitbu, Bože, já ti děkuji za to, že ses mi dal poznat. A během toho modlitebního stišení tato věta mě tak nějak stále rezonovala v hlavě a jsem si říkal, tak jako, když se za tohleto děkuje, tak proč by se za to nemohlo prosit? A do dneška jako, je mi to takovou zvláštní jako záhadou, jako, jaká to byla Boží moc už tenkrát, že jsem v sobě nějak sebral tu odvahu v tom, a k údivu mnohých, kteří tam byli, tak jsem říkal, Bože, prosím tě, dej se mi poznat. A asi to nebylo něco jako, že by najednou se udělalo nějaké velké světlo nebo nějaké hvězdičky kolem začal lítat, ale já jsem věděl, že v tu chvíli jsem udělal nějaký první krok někam dál a skutečně potom hned následně jsem mohl vydat svůj život Pánu Ježíši, ač jsem úplně pořádně nevěděl vlastně, co to všechno obnáší, ale byl to takový krok určitýho rozhodnutí jít. A pak, když jsem vlastně tam odcházel, tak ještě tu Bibli jsem si vzal, ten nový zákon, a jsem přišel domů, tak jsem tím listoval a teď jsem do toho koukal, říkal jsem, no tak, ale to je zajímavý, a teďka kde začít, jak začít, teď tam člověk nacházel ty listy Římanů, jsem říkal, co pak jsem nějaký Říman židům, no, žid taky nejsem, ale pak jsem tam objevil Janovo evangelium, protože to už jsem slyšel jaksi, že to by bylo asi to správné, čím bych chtěl začít, říkám, aha, fajn. Tak jsem se do toho nějak začet a musím říct, že mi ty věty celkem dávaly smysl. Třeba na rozdíl od toho, když jsem, a to bylo několik let předtím, když vlastně doma jsme nakrátko měli starou Bibli Kralickou, a tak tam člověk udělá vlastně to, co asi udělá každý člověk, když dostane knížku do ruky, že ji vezme hnedka od první stránky, a teď jsem tam prostě četl o tom stvoření a v těch termínech a výrazech té kraličtiny, o těch létavcích a podobně, tak to úplně, to se říká, to jako nějak tomu nerozumím, tomu neberu, ale když jsem pročítal toho Jana, tak tam jsem skutečně nacházel slova, který mě ukazovali na tu podstatu toho, o co vlastně jde. A s tím se možná potom ještě pojí jedna taková věc, protože já když jsem, že samozřejmě člověk udělá nějaké rozhodnutí, ale pak může přijít i nějaká pochybnost. A já jsem tu pochybnost samozřejmě měl, ale říkal jsem si, jestli pak já jsem to udělal všechno správně, tak jak mám, a jestli je to opravdu ta správná cesta. Začaly různý takový nejasnosti v mém životě. A vím, že jednou jsem se právě probudil jsem se ze sna, z takového trošku zmateného. A v hlavě mi rezonovalo Jan 5:24. Já jsem si říkal, tyjo, co to je, to je nějaký nesmysl přece, jako proč zrovna tady ten verš, to si vymyslel, to je úplná blbina, hloupost. Ale jako ráno mi to nedalo, a tak jsem si to našel a jsem tam čet, amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. A pro mě v tu chvíli tohleto slovo bylo neskutečným takovým zásekem hluboko do mý duše, takový ujištění o tom, že když jsem se rozhodnul, když jsem slyšel to slovo a uvěřil, takže vlastně nemusím pochybovat o tom důsledku, o tom výsledku, co vlastně to znamená do mého života ohledně spásy, ohledně záchrany. Tak to možná taková věc toho rozhodnutí samotného, pokud by šlo třeba o takové ty věci těch důsledků, toho, co člověk jako, jak se život změnil. Pro mě se asi změnil možná v přístupu k té muzice, to asi možná na prvním místě, protože tak nějak jsem shledal, že ne všechna ta tvrdá muzika jaksi je správná, když se člověk začne těmi texty malinko zaobírat, tak zjistí, že to úplně není to pravý ořechový. Tak to byla asi taková jedna z těch prvních změn. Samozřejmě to, že člověk, když nevěřil, tak bral Boží jméno nadarmo, pak si to najednou uvědomí, že vlastně to je špatně, tak to je věc další, taková asi automatická. Ale možná ještě jeden taková vnitřní změna byla v tom, že do té doby jsem tak nějak druhý lidi hodně posuzoval a zkoumal podle sebe, podle svého měřítka, jako vůči mně, že jako já bych byl ten nejlepší a teďka tady ten je horší a ten je ještě horší. A ten pohled na lidi se, musím říct, hodně zásadně změnil, že jsem si uvědomil, že vlastně tím měřítkem vůbec nemůžu být já, ale že tím měřítkem musí být Ježíš a že já zdaleka nedosahuju toho měřítka těch kvalit, tak jak by to mělo být, a je to do značné míry zápas na pořád, abychom byli Kristu podobní a abychom nezůstávali stejný v těch našich zvyklostech starého života.
0: Podle čeho se rozhodovat, co je správné, co je špatné? Třeba tvrdá muzika je špatná a která je dobrá. Podle čeho se to dá rozlišit?
2: To je nesmírně těžká, složitá otázka. Samozřejmě jsou lidi, kteří třeba z různých názvů skupin hledají, že v tom je skrytý jakýsi akronym, jakási zkratka, že v tom je skrytý nějaký název, jiný další. Ale obecně si myslím, že pokud v tom textu je nějakým způsobem vzýváno násilí, nebo přímo je tam vzýván ďábel, satan, tak tam asi není žádná další diskuze. Tam je to víceméně jasné. Do určité míry možná i obaly desek, obaly CDček napoví, jestli to působí k nějakému pokoji, k nějaký pohodě, nebo jestli to má spíš vzbudit možná až trošku odpor, jestli to má vzbudit nějakou kontroverzi. Takže tak, určitě si myslím, že je tvrdá muzika, která může být i křesťanská, byť by možná někteří křesťani nesouhlasili, ale tak to je věc diskuze. Na druhou stranu může být zase i muzika, která vůbec třeba není tvrdá, a přitom si myslím, že může být zavádějící v tom obsahu, v tom pojetí.
0: A obecně, i když bychom vztáhli i na ostatní věci, co děláme, podle čeho rozlišit, co je dobré, co je špatné?
2: Rozumím té otázce, ano. Tak myslím, že tím základním rozpoznáním, co je dobré a co je špatné, tak to nám ukazuje Boží slovo. V Božím slovu nacházíme jednoznačně nějaké vodítko. Ať už vodítko ve smyslu třeba i 10 přikázání, nebo obecně toho, co je ve starém zákoně, v těch všech ustanoveních, která byla, tak tam určitě nacházíme jednoznačné rozlišení, co je správné dělat a co není správné dělat. Tím, že Ježíš přišel, tak ukázal vlastně ještě trošku jiným způsobem a posunul, řekl bych, zásadním způsobem na větší hlubinu to, co je dobré a co není dobré. Možná jenom mě teďka napadá zkázání nahoře, kdy prostě přichází s takovým srovnáním. Říká, ano, ve starém zákoně nebo v zákoně je napsáno, že například nescizoložíš. Jo. Ale Ježíš jakoby to posunul na mnohem vyšší úroveň tím, že říká, když někdo už jenom pohledne na ženu chtivě, tak už v tom je skryté to cizoložství. Nebo zmiňuje nezabiješ. A zase posouvá to na mnohem vyšší úroveň, když říká, už tím, že se na někoho hněváme a zlobíme, tak vlastně jako bychom zabíjeli. Takže určitě, pokud je to srovnání, co je dobré a co je zlé, nechat se jednak tedy inspirovat písmem Biblií, ale samozřejmě i nechat se vést, protože věřím tomu, že Ježíš nám v těch věcech, které nejsou do detailu popsány v zákoně, co se smí nebo nesmí, takže Ježíš nám v tom jednoznačně dává porozumět, pochopit. No, možná jeden z příkladů, asi kde by to bylo, je třeba otázka kouření. Že? Jako kouření ve starém zákoně nenajdeme to ani v novém zákoně, nicméně pokud jde o to pochopení, tak asi vůči každému dojde, že pokud se doptává Ježíše upřímně na jeho názor, tak si myslím, že dojde celkem velice rychle k tomu správnému rozhodnutí s tím skončit.
0: Je v tom životě křesťana potřeba církev? Nejde si být jen tak věřící, uvěřím, řekl jsem Bohu, co jsem udělal, a je potřeba tam mít ještě to společenství těch dalších lidí?
2: Tak tohle je otázka, kterou si možná zvlášť v dnešní době celá řada lidí klade. Myslím si, že právě tím, že Boží slovo je do značné míry přístupné, ať už je to po vlnách rozhlasu nebo po internetu, v televizi, najdeme si nejrůznější kázání, nejrůznější vyučování, psané texty kázání, v podstatě podle směru, který nám vyhovuje, od řekněme nějakých tradičních pohledů na věc až po evangelikální a charismatický, to všechno tam je. A jsou skutečně lidé, kteří by možná si řekli, no tak mě to stačí, já si to prostě pustím, poslechnu, a mě to potěší, mě to nějakým způsobem nabije, můžu jít dál, ale já si myslím, že to je špatně, protože myslím si, že v našem životě by měla být taková ta nejenom to přijímání toho slova jako takového, ale to, že v tom společenství jsme a že to společenství, církev, můžeme nějakým způsobem spolu vytvářet, že i tam je prostor pro, možná ne třeba úplně vždycky pro to vyučování, i když samozřejmě taky, ale třeba právě pro sdílení, protože různé těžkosti můžeme se s někým o tom sdílet, můžeme se za to společně modlit, můžeme to míst společně, možná někdo bude mít nějakou konkrétní radu, kterou bych normálně asi neměl, neslyšel, někde nenašel bych ji na internetu. Takže církev jako společenství, a tady bych asi možná podtrhnul to společenství jako to místo, kde vlastně jsme lidi, kteří věří stejnému Bohu, prožili stejnou zkušenost s Ježíšem, jsou jeho krví ospravedlněni, očištěni, tak to je naprosto zásadní. Samozřejmě pokud si někdo pod církví představí jenom nějaké obřady nebo kostel jenom jako takový, tak to samozřejmě málo. Já si myslím, že církev je hlavně o lidech.
0: A jaký Bůh je? Dá se popsat? Dá se popsat život s ním?
2: To je zajímavá otázka. Nesnadná, jaký Bůh je. Jaký Bůh je a nesklouznout do nějakých klišé, nesklouznout do nějakých frází. Já bych řekl, že možná bych řekl možná něco novýho. Tak pro mě osobně Bůh je vždycky znovu překvapující. Vždycky mě znovu nějakým způsobem zaskočí, a teď to myslím dobrém, jo, že přece jenom jako za tu řadu, můžu vlastně říct desetiletí, který už člověk nějak s Bohem prožil, tak člověk už leco zná, leco ví, a tak jako asi v každé oblasti, když už člověk něco prožije a něco s něčím se seznámí, tak už je pak málo věcí, které by člověka překvapily, nějak znovu oslovily, nějak zbohatily. A já musím říct, že to je, vnímám to vůči sobě takovou velkou boží milost, že vždycky jako najdu něco nového. Najdu něco nového, jako čím se můžu zabývat, co můžu jako tak nějak hledat dál. A abych jenom nemluvil tak jako obecně, tak teďka úplně konkrétně od té doby, co jsme nedávno před půl rokem byli s manželkou v Izraeli, tak musím říct, že jednak teda to by bylo na nějaké úplně jiné další a dlouhé vyprávění, co tam člověk duchovně prožil, Ale říkal jsem si, přece jenom asi bych neměl tu hebrejštinu úplně dát za hlavu, a takže teďka takovým novým koníčkem nebo novým takovým směrem je, že se prokousávám pomalinku hebrejskýma písmenkama, seznamuju se s tím, jak ta hebrejština je tvořená a jak vlastně ty počátky úplně toho, co Pán Bůh vlastně svěřil Izraeli, celou tu Tóru, to od počátku, co je, tak jak je to vlastně psáno a jak tam jsou možná skryté poklady další, které nám samozřejmě díky tomu, že to máme přeloženo do češtiny, tak nám možná někdy unikají nebo úplně nejsou vždycky podchyceny, tak to je taková nová věc, čím mě Pán Bůh překvapil, že mi tuhle tu touhu dal.
3: Svědectví Petra Štechy natočil pro Rádio 7 Pavel Kohl. Pokud jste i vy navázali s Bohem osobní vztah a chcete se o svůj příběh podělit s druhými, ozvěte se nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz nebo nás vyhledejte na sociálních sítích. Rádi váš příběh pošleme dál. Premiéru pořadu naladíte vždy v pátek v 11 hodin a 15 minut a v tom další bude o svém životě mluvit Věra Ovdíjenková. A další příběhy a svědectví o životě s Bohem potom nabízí relace Stopy, to uslyšíte zítra v 19.45 a v ní bude mít slovo Pavel Dirda.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: Minula 19. hodina. V tomhle časovém prostoru pro vás mám relaci Kanafásek, tedy pro vás dospělé, kteří pořád máte rádi pohádky, ale taky a především je to pořad pro všechny děti. Tak ve 19:15 uslyšíte další příběh Radka Daniela s výstižným názvem Ztracený čas. Ve 19:15 je tu pak relace Uši k duši a v ní poslední pořad na téma dotek. Opět uslyšíte rozhovor Lucie Endlicherové s psychologem Markem Macákem.

Michaela Kadlecová ve večerním programu Rádia 7. Teď je to skupina All Tide, po ní ještě Not an Idol a to už jsme ve čase čtvrté na 8, a tedy pořadu Kanafásek.

0: mi to.
1: Nech mě bejt.
0: Ale já to chci.
1: Mami, ona mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

Ahoj, děti i vy dospělí, kteří máte pořád rádi pohádky. Čas je to nejcennější, co máme, protože žádná vteřina se nedá vrátit zpátky. Přesto ho občas dokážeme strašně moc promarnit. Stačí se naštvat, urazit a začít si o druhých domýšlet to nejhorší, aniž bychom znali celou pravdu. Přesně to se stalo Mirce, když ve třídě hledala ztracené pouzdro od tety. Hněv Mirku úplně oslepil a stál jí spoustu zbytečně ztraceného času a trápení. A přitom by stačilo jediné, místo zbytečných představ opravdu zjistit, jak se věci staly. I pro takové situace platí známý verš z Janova evangelia z 8. kapitoly. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Ta svoboda a čistá hlava, kterou tím získáte, za to totiž rozhodně stojí. Příběh z knihy Povídá se povídá napsal Radek Daniel, čte Marcela Dýrová, vydalo nakladatelství Advent Orion.

Tak, a dárek od tety je fuč, pronesla nešťastně Mirka. Vím určitě, že jsem si ho dávala do tašky a teď tu není. Slzičky se jí zaleskly v očích jako skleněné korálky. Ztratit takové krásné pouzdro bylo v skutku k pláči. Dostala ho před měsícem od tety k narozeninám a už o něj stačila přijít. Barevné pastelky, překrásné ořezávátko s růžovým slonem, jahodová guma a spousta dalších věcí. Všechno bylo fuč. Ten večer nemohla Mirka žalem ani jíst, ani se učit. A nakonec, když zalezla pod peřinu, nemohla ani oka zamhouřit. Druhý den přišla do školy nejméně o půl hodiny před vyučováním. Seděla v lavici, hlavu v dlaních a usilovně přemýšlela, kam jen svůj penál mohla dát. Projdu celou třídu a třeba ho někde objevím, rozhodla se nakonec. S nadějí odsouvala židličky, pátrala v každé skulince, v každém zákoutí. Nakoukla pod skříň i za skříň, prošla celou třídu. Nikde nebyl. Pak ale uviděla, co si zářit v lavici její nejlepší kamarádky. Schýbla se a ouha, pouzdro leželo pod hromádkou papírů. V Mirce by se krve nedořezal. Jak je to možné? Divila se. Moje nejlepší kamarádka a teď tohle. Zlodějka jedna. Už s ní do smrti nepromluvím, soptila. Ten den z vyučování neměla vůbec nic. V matematice vypočítala jen jeden příklad z pěti. Ve čtení koktala a při tělocviku uklouzla na žebřinách. Kluci se jí smáli a paní učitelka ji nechala po škole. Prý, aby se naučila číst a počítat. Za všechno může Janičák. Pouzdro mi ukradne a ještě jsem kvůli ní po škole. Už ji nechci ani vidět. Hartucila cestou ze školy. Než dorazila k domovu, byla tma. To byl teda den. Ani bruslit už nepůjdu. Povzdechla si, když odemykala dveře. Příchodem domů však její smolný den zdaleka nekončil. U večeře rozlila limonádu. V kuchyni se jí podařilo rozbít hrneček a z okna nedopatřením schodila květináč. Do postele uléhala s ještě horší náladou než včera. Přebalovala se z jedné strany na stranu, snažila se usnout, ale spánek ne a ne přijít. Když jí nakonec přece jen stěžkla víčka, přemohla jí slastná mrákota a měla v hlavě jen samá strašidla. Ta ji pak pronásledovala po celý zbytek noci. Chmurné náladě se loudala ráno do školy. Slíbila, že bude v hodinách dávat pozor, ale hněv jí to nedovolil. Pořád musela myslet na Janinu zradu. Ani v oblíbené hodině prvouky to nebylo lepší. Soptila a soptila. Paní učitelka jim vyprávěla o drahocenném čase. Lidský život se skládá nejen z roků, měsíců, týdnů a dnů, ale i z hodin, minut a vteřin. A právě tyto malinké chvilenky, jednoho poskočení vteřinové ručičky, se musí každý naučit správně využívat. Jinak se vám může z života stát šedivá přehlídka ztraceného času. Pak se paní učitelka dětí ptala, co dělají ve volném čase. Nejradši si čtu, volal Jirka ze zadní lavice. Já koukám na televizi, přiznala se Dominika. Honzík zase s tátou lepí modely letadel a Anička vyšívá. Učitelka pak pokračovala dál. Čas se dá promarnit různými způsoby, bezcílným lenošením, odbytou prací, nebo když si nic nenaplánujete a děláte to, co je vám právě příjemné. A víte, děti, jak může člověk ještě mrhat časem? Zeptala se paní učitelka. Nikdo nevěděl. Všichni jen kroutili hlavou. Když se pěstuje nenávist k druhým, vysvětlovala paní učitelka. To pak ošklivé myšlenky v hlavě zakoření, rozrostou se jako plevel, berou všechnu energii a drahocenný čas. Takový člověk nic nestihne,
jen se vzteká a nakonec začne ubližovat druhým. Co se s tím dá dělat? Zeptala se nesměle Mirka. Na tuhle nemoc existuje jediný lék. Láska a odpuštění. Na rovinu si ovšem popovídat, vysvětlit si to a odpustit. Teď už tomu Mirka lépe rozuměla. A možná proto se jí včera nedařilo. Problémy ve škole, rozbitý hrnek a květináč a ještě k tomu špatně spala. Takhle to dál nejde, řekla si. Jdu za Janou, ať mi celou věc pěkně vysvětlí. Pak budu mít klid. O přestávce se vyřítila na chodbu. V úprku vrazila do pana školníka. Pomalu, pomalu, princezničko, ať si neublížíš, řekl jí s úsměvem. Včera jsem našel tvé pouzdro. Válelo se ve třídě na zemi. Nevěděl jsem, kde sedíš, tak jsem ho položil do lavice u okna. Našla si ho? Mirku při těch slovech zamrazilo. Jsem to ale trdlo. Jak jsem Janu mohla takhle obviňovat? Prolétlo jí hlavou. Ano, pane školníku, našla, děkuju. Vyhrkla a tryskem zmizela za jeho zády. Co mě to jen napadlo? Vyčítala si v duchu. Proč jsem se jí nezeptala hned? Nemusel se ten den tak zamotat. Musím Janu rychle najít. Zastihla ji u dívčí šatny. To jsem ráda, že tě vidím, vykřikla děvčata téměř současně. Bylo mi hrozně líto, že si včera zůstala po škole, vyhrkla Jana. Čekala jsem tě do večera na rybníci, ale zbytečně. Proč tě tady paní učitelka nechala tak dlouho? Ale chtěla mě jen naučit lépe hospodařit s časem. Mávla rukou Mirka a vážným hlasem povídá. Jano, musím ti něco říct. Jsi moje nejlepší kamarádka. Při těch slovech chytla Janu za ruku a šťastně se spolu rozběhli ke třídě. Už nikdy takovou hloupost neudělám, usmyslela si Mirka a rozverně šťouchla loktem do své kamarádky.

knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion. Takže k poslechu pokračování vás zveme zase zítra večer v 19:15.

Je 7:30, posloucháte večerní vysílání Rádia 7. Dnes je s vámi u mikrofonu Kateřina Hodecová. Přeji klidný večer a dobrý poslech.

Už za pár minut vás pozvu k poslechu relace Uši k duši a v ní uslyšíte pátou část malé série Dotek. Dnes s podtitulem Dotek jako milník. Nenechte si ujít rozhovor Lucie Endlicherové s Markem Macákem.

chvíle, kdy nechce se ti vstát, a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit,

0: Lucie Endlicherová zdraví nejenom posluchače, ale taky svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej.
1: Ahoj.
0: My už jsme minule společně tak meditovali o odvaze k životu, o doteku jako o něčem, co zprostředkovává, co napomáhá odvaze k životu. Mě ta odvaha k životu tak zůstala v hlavě a říkala jsem si, že když už se potkáváme poslední den v roce, tak by bylo zajímavé přemýšlet o odvaze k novým věcem. Protože když se řekne odvaha k životu, tak to je první věc, která mě tam napadne. Já mám u odvahy k životu hodně před očima nějakou rostlinku, která se prodere skrze beton a začne růst nebo tak něco. Říkám si, že každý z nás tohleto zná a zakouší takové to, kdy se musí zvednout, musí začít znovu, kdy žije navzdory. Kde ty máš místo, kde čerpáš odvahu k životu?
1: Já když jsem byl na vysoké škole, tak jsem trávil poměrně velkou část dnů, těch jako jarních a letních, na vysokých místech. A tam jsem si četl knížky lidí, kteří se na život uměli podívat zvysoka. Jo, takže filozofii a tak. A pak jsem začal číst různé životní příběhy různých lidí. A pro mě je tohle spojeno. Možná je to i taková metafora, jo, že když se podívám do velkého údolí a mám velký výhled, do hlubokého údolí a mám velký výhled, tak mi to pomáhá trošku mít odstup od toho svého života, protože já jinak jsem zahlcen detaily a to mě paralyzuje. Pak mám jako jakž takž odvahu žít do zítra a i tím se jako trápím. A dívat se z dálky i na svůj život, podívat se do minulosti a trošku si to jako shrnout pro sebe, čím všem jsem prošel, a podívat se do životu jiných lidí, čím vším procházeli, že vlastně to neměli snadné, ale že vlastně to dávalo smysl a že vlastně se přeci jenom rozhodovali vstupovat do věcí, do kterých to chtělo odvahu, tak je pro mě obrovskou inspirací. Ale v tomhle věku, mě 40, tak pro mě do velké míry i opravdu to vztažení se k sobě samému někdy, když si jako připomenu, co všechno jsem překonal, proč, jak jsem se cítil před nějakým krokem životním a že vlastně potom jsem žil dál a něco se zvládlo a šel jsem dál, mohl jsem být hrdý na to, že jsem se posunul, přestože to byla z jedné strany boží milost, z druhé strany moje odvaha a někdy spíš jako netrpělivost nebo horká hlava. Tak to je pro mě asi podstatný.
0: Marku, proč jsou pro nás lidi tak důležité nějaké předěly? Víš, přemýšlím o tom, že pro spoustu lidí je prostě konec roku nějaký symbol něčeho, nového začátku, nových možností, dáváme si předsevzetí, říkáme si, už to budu dělat jinak. V čem nám to myšlenkově pomáhá, abychom začali jinak nově?
1: Myslím, že nám to pomáhá to právě tak nakouskovat a říci, teď už je to nějaká příležitost udělat krok. Jednak si připomenout nebo zvědomit, jaký vlastně ty kroky chci v životě udělat dál, ale je to i nějaký jako milník, u kterého si můžu říct, tady je a odsud dál se bude dít něco jako jinak. My tohle potřebujeme, ale mám dojem, že je součástí trochu i duchovní zralosti a dělají to nejenom věřící lidé, ale i více uvědomělí nevěřící lidi, že umějí takovéhle milníky si generovat i v rámci běžného života. Ten nový rok je takový sdílený, protože víme, že to dělají trochu všichni. Vlastně nám to, že píšeme ten datum nově, tak nám dává ten pocit, že teď je to jiná doba, je to jiný čas, než to byl ten čas předtím. A to nám pomáhá vlastně k tomu vědomí, že teď žiju nový život vlastně trošku. Ale takhle se dá vzít každý nový den, jo. Takhle se dá vzít, když reflektujeme, kde teď jsem, co potřebuju dál dělat jinak, tak můžeme podobné vlastně příležitosti generovat a podobné milníky si stavět i jindy. Myslím, že ve staré smlouvě to trochu fungovalo právě, když se někdo s Bohem setkal na nějakém místě, jak tam postavil oltář. A nemusel k tomu být jako on Silvestr. Ten oltář vzniknul proto, že se stalo něco podstatného, že bylo třeba něco připomenout. Vznikaly v různých dobách, na různých místech. A my v našem životě, když jsme věřící a žijeme ho v dialogu s Bohem, tak vlastně pro nás se takovým jako novým rokem může nečekaně stát jakýkoliv den. Jo? Nikdy nevím, co Bůh připraví a kam mě ten život dovede zase pod nějakou jako boží režii, abych dneska postavil oltář, ke kterému se budu moct vracet. Tam to začalo. Tam začalo něco nového. Tam jsem se rozhodl.
0: Úplně nám to vrací ten dotek, o kterém tady přemýšlíme celou dobu, protože to je přesně ono, že je to citlivost na ten dotek a je to ten symbol toho doteku, je to ten symbol toho propojení, které se, byť je na duchovní rovině, tak se zhmotňuje něčím fyzickým, tím milníkem, tím místem, které pořád dokola má připomínat Eben Ezer, až dosud nás provázel Hospodin.
1: Myslím, že ten nový rok je velmi dobrou příležitostí k tomu tohle udělat, ale rád bych z toho udělal, protože ty novoroční předsevzetí jsou chronicky jako slabá v tom, aby u nich člověk vydržel. A myslím, že je to tím, že my zároveň víme, že ten nový rok je trošku jakoby hra, že je to vlastně jako umělý. Zatímco v tom, když vezmeme život vážně a zvlášť život s Bohem, tak když dojdu na nějaké místo a uvědomím si, teď mě Bůh něčemu vyzývá, nebo teď je příležitost, abych se k něčemu rozhodl, tak to není umělý. A to se vám může stát klidně 5. ledna, anebo 1. dubna. Takže ten nový rok je trošku připomínkou, možná je to symbol něčeho, co vlastně můžeme se učit trošku dělat jako kdykoliv. A dobrou praxí v duchovních cvičeních bývávalo ta schopnost jednou za čas, ideálně každý den jednou se zastavit, postavit se před Boha, podívat se na svůj poslední den, anebo pár dnů to jedno, a tváří v tvář Bohu se zeptat, kde se z mě dotknul, co se teď stalo, k čemu mě teď voláš, a vlastně potom každý den je příležitost nechat se dotknout, někdy se něco stane, někdy ne. Potom můžeme slavit Silvestra častěji.
0: Mně přijde, že někdy jsme jako křesťané, zvlášť pokud klademe důraz na to, že někomu je den jako den, takže pak ztrácíme právě tu schopnost té citlivosti na to, někde ten milník postavit, někde ho mít, protože to je přece jeden ze smyslů symbolů, jeden ze smyslů milníků, aby bylo kam se vracet. A samozřejmě, že stejně tak platí, že je den jako den, protože jsou před Bohem a jsou od Boha darem, ale to přece nic nemění na tom, že tohle může být ten den, který je mimořádný, protože ke mně Bůh nějakým mimořádným způsobem přišel. A stalo se to tehdy a tehdy. Nestalo se to ani včera, ani zítra, stalo se to teď.
1: Ano, a s Bohem se jakýkoliv den může stát novým rokem, jo. Ale není to, protože já se rozhodnu, nebo že jako, jakmile chci říct, že každý den je zázračný, tak jakoby to zase ztrácí smysl. Jo, je to spíš o jako připravenosti kdykoliv to jako zažít nebo zjistit. A kdykoliv přímo tu výzvu, před kterou se najednou octnu. Ty největší výzvy v životě, na které přistoupíme, přicházejí nevyžádaně, nebo nás spíš tak jako zaskočí, ale to jsou často ty milníky. Já si to rád potom připomínám, jsem takový symbolicky žijící člověk, jo? Takže já, když se stane něco, co mě právě takhle osloví a co vím, že je obtěžkáno smyslem, jak někdo říká, nebo těhotné smyslem, jo? Nějaká událost, nebo najednou udělám právě nějaké rozhodnutí a podobně, nebo se stane něco v životě někoho, na komu mi záleží, co je taky takhle podstatný a je to i milník pro mě, že se něco stalo, tak já si to rád připomínám různýma věcma, takže já si jako koupím něco, co mi potom, vlastně si tuhle koupil jako knížku, která měla na obale obrázek, který má připomínat, že se něco změnilo. A mám ji tady, prostě v knihovně chodím kolem ní, ale je to pro mě připomínka něčeho, co bylo 2 měsíce zpátky. Změním si fotku na obrazovce v počítači, jo, nebo různé věci, které pro mě jsou připomínkou na nějakou dobu, abych mi to, co vidím a potkám, trochu jako zrcadlilo to, co se stalo a co by mi snadno uniklo v tu chvíli, kdybych se zase jenom ponořil do toho běžného proudu každodenního. Tam člověk potom pro stromy nevidí les. Tohle milníky, připomínky nám pomáhají si uvědomit, že nejsou kolem jenom stromy a nejsou všechny stejné.
0: Rozumím tomu dobře, že tohle jakési ohlížení do minulosti, budování tady těch pomníků, může pomoci v tom běžném běhu věcí těch všedních dnů, které nejsou takhle obtěžkány smyslem.
1: Ano, protože oni nám pomáhají uvědomit si, to není jenom ohlížení se do minulosti, oni nám pomáhají udržet dobře zamířené světlo na to, co se děje v přítomnosti. Já dávám někdy příklad svého pracovního zahlcení. Já jsem člověk, který si umí vygenerovat hodně práce a potom jsem otrávený. Ona se zbudí do dalšího dne a otravuje mě všechny detaily, které vím, že mě čekají, a prostě nejsem ten, co vstává ráno jako svěží a tak. Možná to souvisí s tím, že jsem spíš takový ten noční tvor, ale jedna z věcí, kterou já si potřebuju často připomínat a kterou Pán Bůh mě naučil si připomínat, je, já se tak jako vrátím v mysli do doby, kdy mi bylo 15 nebo 16, a vžiju se do toho Marka, 15 nebo 16 letýho, v tom roce 96, který snil o tom, co bych jednou chtěl dělat. A uvědomím si, že dneska dělám přesně to, o čem jsem snil. A lepší. A v tu chvíli ten den vypadá jinak. Že se potřebuji vrátit, udělat tak jako mentální trošku cestování časem. A jsou věci, které mi to taky připomínají.

0: Marku, jak bychom mohli vlít aspoň kapku naděje do života člověka, který, když se na svůj život podívá, tak jak ty jsi to popisoval, tak má dojem, že nežije nic z toho, co si přál někdy v 15 nebo 16.
1: To bych byl dobrý psycholog, kdybych na tohle měl snadný recept. Já myslím, že je to právě ještě druhá jako rovina, jo. Z božího hlediska my nežijeme svůj příběh. Náš život je ponořený do příběhu, který nás přesahuje. Z božího hlediska jde hlavně o to mluvil ten Martin Buber, o kterém jsme mluvili kdysi, naučit se žít tváří v tvář Bohu. A tomu můžu i dneska říct, jak to mám. To můžu i dneska říct i při pohledu do minulosti, který může být smutný. Tak mám příležitost teďko se před něj postavit a říct mu, kde teď v tuhle chvíli jsem. A čím víc pravdivě komunikuju s ním, s vědomím, že je to Bůh, tak tím víc je šance, že zažiju právě to, že mě podebere a že zjistím, že jsem v lepším příběhu, než jsem si myslel. A ten může začít kterýkoliv den, ale zase je to otázka trochu božího jako slitování, protože může trvat dny, měsíce, někdy může trvat roky toho, že se stavím před Boha a říkám mu, podívej se, mně se v tomhle nelíbí. Pokud to říkám směrem k němu, tak dozrávám do místa, kde najednou zjistím, že se na mě dívá s láskou a kde najednou zjistím, že ten příběh, ve kterém ve skutečnosti jsem, je jiný a daleko lepší, než jsem čekal. To je svědectví lidi, kteří se obrátí k Bohu. Jo? Často vyprávějí svůj příběh a žijou svůj příběh, který může být velmi složitý a řekněme špatný. A ve chvíli, kdy najednou poznají Boha, tak zjistí, že on s nima byl už předtím. Najednou i ta minulost vypadá jinak, přestože je stejná. Člověk zjistí, že Bůh už tehdy nějak byl za oponou, že už tehdy byl nějak přítomen. A myslím, že to je dobrý vzor pro nás. A jako věřící lidi si to taky musíme jakoby často připomínat, protože někdy se cítíme stejně. Můžeme být věřící, můžeme mít vztah s Bohem a cítit se naprosto opuštěně, anebo mít dojem, že věci nedávají smysl. Potřebujeme si tehdy vzpomenout, anebo se podívat do životu jiných lidí, kteří zjistili, anebo do chvíli, kdy my jsme v minulosti zjistili, že Bůh byl s náma tehdy, když jsme o tom nevěděli. A to nám dá naději k tomu vydržet tehdy, pokud to pořád nevíme, anebo si uvědomit, že je tady i teď.
0: Končí pořad Uši k duši. Naslyšenou se i příště těší Lucie Andlicherová a Marek Macák.

Minula 20. hodina. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7. Od mikrofonu vám hezké chvíle u poslechu přeje Kateřina Hodecová. Největší část hodinky, která se před námi právě otevírá, bude patřit relaci Světem Bible a opět zamyšlení a zastavení u biblické knihy Zjevení. To je kniha, které se mnozí možná podvědomně vyhýbáme, protože je plná obrazů a na první čtení nesrozumitelných odkazů. Ale právě proto je důležité jí číst a ne se jí vyhýbat. A tak to je pozvánka k poslechu za necelou čtvrt hodinku. Slova se opět chopí Pavel Vopalecký. Teď tu mám pro vás několik písní, s tou první přichází Emanism.

Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Mnoho divů si už vykonal, můj Bože, Hospodine. Ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Mnoho divů si už vykonal, můj Bože, Hospodine.

0: Mnoho divů si už vykonal, můj Bože, Hospodine. Všechnu naději jsem složil v tobě, Hospodine. Ty ses ke mně sklonil, slyšel jsi mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl jsi mě z jámy zmaru, z tůně bahna. Postavil jsi mé nohy na skálu, dopřál jsi mi bezpečně kráčet a do úst si mi vložil novou píseň, chvalospěv tobě, Bože.
1: Rádio 7, každý den jsme s vámi.

0: Pokračování cyklu Světem Bible nás přenese do tajuplných momentů 10. kapitoly knihy Zjevení a připomene pravdu o hranicích lidského poznání. I když Bůh ve svém slově odhaluje plán přicházejícího soudu a záchrany, některé věci záměrně ponechává zahalené tajemstvím. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho nás provede obrazem nebeského vyslance, který si nárokuje celou zemi i moře pro svého stvořitele a který potvrzuje, že konec lidských dějin je pevně v rukou božích. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, pokud nás posloucháte pravidelně, tak jistě víte, že jsme posledně spolu načali 10. kapitolu knihy Zjevení. Do mezery mezi 6. a 7. polnicí je vsunuta tato naše 10. kapitola. Jistě víte, že v sérii takových vsuvek či meziher tahle ta dnešní představuje už druhou v pořadí. První taková mezihra byla mezi 6. a 7. pečetí a týkala se dvou skupin lidí, kteří byli v průběhu velkého soužení označeni boží pečetí. Nyní v mezihře mezi 6. a 7. polnicí jsou na scénu uvedeny tři osobnosti a v naší dnešní 10. kapitole je popis mocného anděla a v prvních 14 verších 11. kapitoly jsou pak představeni dva svědkové bez bližšího udání totožnosti. Tu jsem viděl dalšího mocného anděla, jak sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho hlavou byla duha, jeho tvář byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy. To je první verš podle ekumenického překladu. O tom, kdo je tímto mocným andělem, existují mezi významnými fundamentalistickými vykladači Bible určité nezhody, jak jsme si naznačili už posledně. Náš doktor McGee zaujímá stanovisko, že tu nejde o samotného Krista, nýbrž pouze o anděla, tak jak je doslovně v textu uvedeno. Důkazů o tom, že jde jen o silného anděla a nikoli o samotného pána Ježíše Krista, je snad docela dost. Kristus se totiž v knize Zjevení jako anděl vůbec neobjevuje. Je pravda, že ve Starém zákoně před svým vtělením byl Mesiáš mimo jiné spatřován jako anděl Hospodinův. Ale poté, co vzal na sebe naše lidství, zemřel, vstal z mrtvých a přijal oslavené tělo, jej vidíme v místě slávy a velebné moci po boží pravici. Od na nebe vstoupení jsme ho už nikdy nespatřili ve spodobnění anděla. Zde na zemi v čase svého lidství také nebyl andělem, byl člověk. A v knize Zjevení je nám odhalen jako Mesiáš ve slávě. Je nade všechno vyvýšen. Bude dobře, když budeme mít stále na paměti, že kniha Zjevení je zjevením Ježíše Krista. V každé kapitole se nám odkrývá nová a nová sláva jeho osoby, jeho síla, jeho svrchované jednání. On je to, kdo bude soudit zemi i lidstvo, které zavrhlo Krista, jak si to tu právě pročítáme. I viděl jsem jiného silného anděla. Jiného znamená dalšího z téhož rodu, téhož druhu. Jednoho silného anděla jsme poznali už v 5. kapitole Zjevení ve 2. verši. Tam to bylo bez diskuse, že nešlo o Krista. Kdyby tím andělem byl Kristus, pravděpodobně by před ním Jan padl a klaněl by se mu. Udělal to už jednou, když viděl oslaveného Krista v 1. kapitole Zjevení. Důvod je zřejmý. Apoštol Jan před ním nepadl a neklaněl se mu, protože to byl jenom anděl. Některé písmáky v našem textu 10. kapitoly Zjevení vedl ke ztotožnění tohoto silného anděla s Kristem, především jeho zjev, jeho oděv a další znaky. Ačkoliv všichni andělé jsou služebníky Krista, v tomto případě jde o mimořádného Kristova vyslance a proto také nese určité vnější znaky Kristova výsostného postavení. Sestupuje z nebe. Je oděný anebo zahalený oblakem. Oblaka slávy jsou spojována s druhým příchodem Pána Ježíše Krista, ale anděl popisovaný zde nepřichází v oblacích slávy. Nýbrž je prostě zahalen oblakem. Věřím, že tu nejde o druhý příchod Kristův na zem za účelem zřízení jeho království, vysvětluje průběžně náš kazatel. Jde spíš o oznámení předem, že jeho druhý příchod se už přiblížil. Vzpomeňte si, že andělé ohlašovali už jeho první příchod. Ačkoliv už na zemi přišly tresty, opakované a rychlé, osudové a bouřlivé, ani se to nedá popsat, duha znovu znamená boží závazek, smlouvu, že už nikdy Bůh nesešle potopu jako prostředek ke zničení člověka. Jeho tvář byla jako slunce. To je skutečně odznak oslaveného Krista. Podobně to bylo řečeno o samotném Pánu Ježíši ve zjevení 1.16. Z toho však nevyplývá nutně, že by muselo jít o Božího syna, komentuje McGee. Mojžíšova tvář například taky zářila, poté, když několik týdnů pobýval v Boží přítomnosti. 2. Mojžíšova 34.29. Také tvář tohoto anděla září, protože přišel z přítomnosti samotného Pána Ježíše Krista. Asi si vzpomenete, že oděv andělů při vzkříšení Pána Ježíše rovněž zářil, Lukáš 24.4. A ve zjevení 18 v prvním verši uvidíme anděla, který ze sebe vydává světlo jako slunce a měsíc. A přece tam nikdo nebude tvrdit, že je to Kristus. Podle mne tento anděl ze zjevení 10. kapitoly není Kristus. Je tím, co je řečeno. Silný anděl, posel. Jeho nohy jsou jako ohnivé sloupy. To je stále ještě součást vnějšího vzhledu tohoto zvláštního Kristova posla. Přichází se zvláštním a slavnostním ohlášením blížícího se soudu. Všechny tyto identifikační rysy jsou jeho pověřovacími doklady a mluví o jeho spojení s osobou Pána Ježíše Krista, kterého je mimořádným vyslancem. Druhý verš a třetí přečtu znovu z obou překladů kralického i ekumenického. A v ruce své měl knížku otevřenou, i postavil nohu svou pravou na moři a levou na zemi. A volal hlasem velikým, jako by lev řval. A když dokonal volání, mluvilo 7 hromů hlasy své. A ekumenicky v ruce měl otevřenou knihu, pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu. A vykřikl mocným hlasem, jako když zařve lev. Na jeho výkřik odpovědělo 7 zahřmění. Jsem přesvědčen, že tato knížka nebo ten svitek je právě ona 7 zapečetěná kniha, kterou jsme viděli v našem textu už dřív. Důvodů, proč si to myslím, povídá náš učitel, je několik. Jedním je prostá skutečnost, že je to jediná kniha, o které dosud byla řeč. Není jinak určena než pojmenováním knížka. V řečtině je na tomto místě sice použito trochu jiné slovo, než které bylo použito pro knihu se 7 pečetěmi, ale to nevylučuje možnost, že jde o tutéž knihu. Tato knížka, pakliže je totožná s knihou se 7 pečetěmi, byla původně v otcových rukou v nebi. Zjevení 5, první verš. Připomeňme, že nejprve byla předána do rukou Pána Ježíše. Do rukou, které byly kdysi probodeny hřeby. Pánu Ježíši byla dána proto, že on jako jediný ji mohl otevřít. Byla otevřena rozlomením 7 pečetí. A nyní 7 polnic, z nichž 6 už zaznělo, jsou součástí jejího obsahu. Hned po odstranění pečetí předává Pán Ježíš Kristus knihu andělovi. A jak ještě dále uvidíme, ten ji nakonec dává Janovi, aby ji snědl. Naznačili jsme si, že tato kniha, kterou Pán Ježíš postupně zbavil jejich 7 pečetí, je jakýmsi soupisem právních nároků na zemi. A jsou v ní zřejmě obsaženy také soudy, jež se mají uskutečnit ve velkém soužení. Připomíná nám předchozí úvahy náš přednášející. Jsou to soudy, po nichž se Pán Ježíš na této zemi ujme moci. Kniha je nyní už otevřena a my se díváme na ty probíhající soudy. Kniha v rukou anděla vyjadřuje jeho autoritu při vznášení Kristových nároků na moře a na zemi. Jednou nohou se postaví na moře, druhou na zemi a obojí požaduje pro Boha. Hospodin už kdysi dávno dal Izraelovi pokyny ohledně země, kterou mu daroval. 3. Mojžíšova 25.23 podle ekumenického překladu. Země nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země je má. Vy jste u mne jen hosté a přistěhovalci. Možná někteří vlastní na této zemi docela slušné nemovitosti a mají k tomu opravňující doklady. To právo bylo možná po léta předáváno, až se dostalo k vám a vy jste za ně dobře zaplatili. Považujete se za vlastníky. Ale komu to všechno ve skutečnosti patří? Hospodinova je země se vším, co je na ní. Žalm 24, první verš. Bůh si dělá nárok na pevninu, ale i na moře. Svěřuješ mu, tedy člověku, vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš, všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby i netvora, který se prochází po mořských stezkách. Žalm 8, verše 7 až 9. Bůh, jako by zde říkal, moje je moře a moje je také země, kterou jsem ti dal. Já jsem postavil člověka na zemi. Člověk je na zemi jenom nájemníkem. Žijeme v maličkém světě, který Bůh stvořil. Patří jemu a člověk mu zaň nebyl a dosud není schopen zaplatit. Anděl nyní prohlašuje, že země i moře jsou vlastnictvím Pána Ježíše Krista. Když Kolumbus kdysi dávno přistál na jednom ostrově, zde na západní polokouli, vypráví náš zaoceánský přítel, vystoupil z lodi na břeh, zarazil do země španělskou vlajku a jménem krále a královny státu, který ho vyslal, vznesl nárok na tento ostrov. Tu a tam se taková metoda používala. Když lidé narazili na neobsazené území, prohlásili je za své. S právním dokladem v ruce, s dokladem, který se týká země, se také mocný anděl, jehož zde v textu písma pozorujeme, postaví pravou nohou na moře a levou nohou na pevninu a mocným hlasem oznámí Kristův nárok na tohle všechno. Království tohoto světa se po vykonání soudu nad celým světem stanou královstvími Pána Ježíše Krista. Dospěli jsme nyní k jakémusi mezníku v půli cesty a záhy se dozvíme, že mnoho času už nezbývá. Také k zapsání je toho už docela málo a tak to může být jen útlá knížka. Římanům 9.28 nám oznamuje tohle. Neboť Hospodin vykoná svůj soud na zemi rychle a úplně. Ekumenický překlad. Doba velkého soužení bude relativně skutečně krátká. Pán Ježíš sám řekl, že to bude krátký čas. Prorok Daniel upřesnil, že půjde o 7 let, což v podstatě není až tak dlouho. 7 zahřmění, o němž je řeč v tom 3. verši 10. kapitoly, je boží amen k andělovu prohlášení, vysvětluje zase dál náš učitel. Žalmista inspirovaný božím duchem pak píše, Žalm 29, 3. verš. Hospodinův hlas burácí nad vodami. Zahřímal Bůh slávy. Hospodin nad mocným vodstvem. A v knize Jobově 37. kapitole čteme 5. verš. Podivuhodně hřmí Bůh svým hlasem. Dělá veliké věci nad naše poznání. Doktor Vincent k tomu má velmi poučnou poznámku. Židé byli zvyklí mluvit o hřmění jako o sedmi hlasech. V žalmu 29., třeba že je to krátký žalm, se výraz hlas Hospodinův objevuje sedmkrát. Izrael mluvíval o hromu jako o hlasu Hospodinově, nebo o sedmi hlasech Božích. Měli bychom studiu těchto věcí věnovat dostatečný čas, abychom se dobrali jejich hlubšího významu, abychom se pak třeba i podvědomně nebo taky docela vědomně nepokoušeli odříznout rohy, odstřihnout, co překáží a přizpůsobit všechno tak, aby se nám to hodilo do nějakého našeho prorockého schématu. Těchto sedm hromů zde představuje Boží hlas. Domnívám se, že je to hlas Pána Ježíše z nebe. A když odmluvilo sedm hromů hlasy své, byl bych psal. Ale slyšel jsem hlas z nebe řkoucí ke mně, zapečeť to, co mluvilo sedm hromů, než nepiš toho. A ještě ekumenicky 4. verš z 10. kapitoly knihy Zjevení. Jakmile doznělo to sedmero zahřmění, chtěl jsem to zapsat, ale uslyšel jsem hlas z nebe, zachovej v tajnosti, co se ozvalo v sedmeru zahřmění, a nic nepiš. Takže sedmero zahřmění představovalo srozumitelná slova. Sedmero zahřmění bylo věcnou výpovědí. Apoštol Jan byl v této scenérii jen písařem, který zaznamenával všechna vidění tak, jak mu byla dána. Viz Zjevení 1. kapitola 11. verš. Už se chystal zapsat slova těch sedmi hromů, ale v psaní mu bylo zabráněno. Jak je známo, kniha, kterou právě čteme, je kniha Zjevení. Proč je zde tedy něco zatajováno? Mimochodem, tohle je jediné místo v celé této knize, kde je něco zapečetěno nebo ukryto. Nic jiného zde není vědomně a výslovně utajeno. Na konci knihy Bůh dává velmi jasně najevo, že řekl všechno, co bylo třeba. Ani dnes před člověkem Bůh nic neskrývá. Na samém konci knihy Zjevení apoštol Jan píše: a řekl mi, nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví. Čas je blízko. Zjevení 22.10. A přece toto zvláštní poselství sedmi hromů není apoštolu Janovi dovoleno zapsat. Docela zajímavé. Je to jen předstírání, když si někdo dovolí říci, že ví, co ty hromy mluvily. Jsou takoví radikální spekulanti, ale jejich dohady jsou směšné. Wittringa interpretoval sedm hromů dokonce jako sedm křižáckých tažení. Danbus z nich udělal sedm národů, které přijali reformaci. Eliot se domníval, že jsou to papežské buly proti Luterovi. Některé kulty předpokládají, že odhalili, co bylo vysloveno. Pán Ježíš Kristus však Janovi řekl, zapečeť to, co mluvilo sedm hromů, nepiš to. Dodnes to zůstává tajemstvím, které neznáme ty ani já, ani kdokoliv jiný. Pokusíme-li se říci, co hromy mluvili, za pár roků sami zjistíme, jak jsme směšní. Proč nenechat biblickou zprávu tak, jak je, a nevzít si varovné ponaučení z těch pokusů, které už provedli jiní? Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi a přísahou, při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všechno, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce. Ten silný anděl prokazuje, že není Kristus, a to tím, že přísahá skrze věčného stvořitele. Pozvedl svou pravici k nebi a přísahal. Přísahal při věčném stvořiteli, při tom, který je živ na věky věků. Pisatel listu Židům praví, Židům 6.13, tak dal Bůh zaslíbení Abrahamovi, poněvadž při nikom větším přísahat nemohl, přísahal při sobě samém. Bůh nemohl přísahat při nikom jiném, protože nikdo větší není než Bůh. Tento anděl, o němž je tu řeč, nepřísahal při sobě samém, protože on není Bůh. A není ani Ježíš Kristus. Kdyby ten anděl byl Kristus, bylo by tu řečeno, že přísahá sám při sobě, vysvětluje svoje pochopení věci náš doktor McGee. Vždyť Pán Ježíš Kristus je věčný Bůh. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Jan 1, první dva verše. Pokud jde o totožnost Pána Ježíše, máme od něho samotného tento výrok. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem. Jan 8:58. A navíc, podle písma, Kristus je skutečně stvořitel. Třetí verš, první kapitoly Janova evangelia, všechno povstalo skrze ně, tedy skrze to věčné slovo, a bez něho nepovstalo nic, co jest. A ještě Koloským 1:16, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Anděl tedy přísahá při tom, který je živ na věk věků, který stvořil nebesa, moře a všecko. Jinými slovy, jak jsme si z řady míst písma ukázali, přísahá vlastně ve jménu Krista a jako Kristův zástupce zde vyhlašuje Kristův nárok na všechno, protože on je stvořitel a pán. Milí posluchači, tímto se s vámi pro dnešek loučím a pokračovat budeme v našem dalším pořadu.
0: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami amerického kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly z celé série v češtině, ukrajinštině i mnoha dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. No a samozřejmě budeme velmi vděční, když nám napíšete, k čemu vás poslech tohoto pořadu vede, co vám dává, k čemu vás inspiruje. Ideálně pište na adresu studio@radio7.cz. A samozřejmě budeme vděční i za vaši finanční podporu, to proto, aby tento pořad mohl být nadále vysílán.

0: Posloucháte večerní vysílání Rádia 7. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Kateřina Hodecová.
1: U tebe jsem bezpečí.

0: Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham.
1: Pomýjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo, učte se činit dobro. Kniha proroka Izajáše, 1. kapitola 16. a 1. část 17. verše.
2: Chtěl bych ti napsat píseň, ale nevím jak. V hlavě mám prázdno, a co je v srdci, tak to říct nedokážu.

tvůj hlas, ač tichý je, ani v bouři jej nelze přeslechnout. Tvé slovo, když v srdci žije,

Bylo 21 hodin, s vámi je Rádio 7 a u mikrofonu Kateřina Hodecová. No a před námi relace Hláska. Moje největší přání pro vlastní děti je, aby znali Boha, říká Lucie Holden. Nejen o mateřství, dětech a vztahu s Ježíšem bude řeč v následujícím pořadu.

0: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska z dílny Rádia 7, ve kterém s hosty přemýšlíme, jak uchopit, žít a předávat dobrou zprávu o Ježíši Kristu v různém prostředí a kontextu. Prostředí, na které se čas od času zaměřujeme, je mimo jiné rodina, potažmo vztahy rodičů a dětí. O tom, jak využít čas mateřství a ukazovat živou víru těm nejmenším, si budu dnes povídat s Luci Holden. Vítej v Hlásce.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Luci je boží dcera. Společně s manželem Justinem a dcerkami touží být rodinou učedníků, která činí učedníky. Bydlí a slouží v Liberci, kde jsou aktivní součástí apoštolské církve s názvem Církev v jiném stylu. Od roku 2021 jsou s Justinem také součástí Křesťanské akademie mladých. Mohla bys to prosím doplnit ještě o něco bonusového, co máš ráda, co tě těší?
1: Jako rodina moc rádi chodíme teď na houby, to je taková naše nová záliba. Máme moc rádi společně strávený čas v přírodě obecně.

0: A je taky spoustu novinek vždycky s dcerkama, teď třeba se nám kloubou zuby u obou, tak to je teďka něco, čím docela intenzivně žijeme. Nejenom přes den, ale i v noci, tak je to legrace.
1: Děkuji, tak o to víc si vážím, že jsi přijala pozvání k rozhovoru. Rozhovor často začínám otázkou na cestu víry mých hostů. Jaké bylo tvé setkání s Ježíšem a co pro tebe znamená následovat jej?
0: Já mám tu obrovskou výhodu, že jsem se do Ježíše mohla zamilovat už hrozně malá, protože jsem vyrůstala ve věřící rodině. A měla jsem tu výhodu, že moje rodiče byli ve víře velmi autentický a na nic si moc nehráli. A díky tomu jsem mohla zažít nejenom, jaký byli doma, ale i jaký byli v církvi a že nepřepínali, že prostě byli sami sebou. První setkání, které si pamatuju s vírou, s Bohem, bylo na křesťanském táboře, když mi bylo 6 let. Takže ten můj život nebo ta moje cesta s Ježíšem začala opravdu brzo, ale byl tam vývoj a když se náš tehdy svobodný sbor stal součástí apoštolské církve, to mi bylo nějakých 12, 13, tak jsem právě mohla začít jezdit na velký národní akce, jako byl Christfest, CSD, Impulzy. A ty mě začaly hodně formovat, začaly formovat moji víru a i můj pohled na Boha a na službu. A dneska to pro mě znamená následovat Ježíše. Bude to znít možná drsně, ale pro mě je teď období, kdy se učím nést svůj kříž a umírat sama sobě, což zní hrozně drsně, ale v podstatě to znamená dělat to, co po mně v tu chvíli Bůh chce, což bývá to nejméně pohodlné často. Často to bere nejvíc sil a rozhodně to je ta varianta, na kterou nikdy nejsem schopná být sama. Musím tam prostě mít Boha k tomu. Takže pro mě teď v tomhle období života být jako Ježíš nebo následovat ho znamená nedělat to z vlastního výkonu a z vlastní síly, ale do všeho ho zvát a být mu blízko a čerpat z jeho síly a z jeho milosti. A bych mohla naplňovat to, do čeho mě teď povolal, což momentálně asi největší část toho je právě mateřství.
1: Wow, děkuju za upřímnost. V medailonku na webu Křesťanské akademie mladých je o tobě a tvém manželovi Justinovi napsáno, že oba dva jste prožili povolání do služby už v dětském věku. Můžeš nám přiblížit, jak se to událo ve tvém životě?
0: Já si upřímně nemůžu vybavit úplně jenom jednu událost. Vím, že těch konferencí nebo akcí nebo i rozhovorů s nějakýma dalšíma služebníkama bylo víc. A rozhodně si pamatuju na sjezdu, tuším, že to bylo 2013, a bylo to v Českém Těšíně a tehdy jsme si pozvali, nebo já jsem ještě nebyla v týmu tehdy, ale tehdy tým pozval americkou kazatelku Paige Allen. A to byla první žena, kterou já jsem viděla kázat jako holka. A když jsem ji viděla nahoře na stage a viděla jsem, jak drží mikrofon, jak mluví o Bibli a hrozně krásně a autenticky mluví o Ježíši, tak jsem věděla, že to chci taky. Takže to byl jeden z momentů, kdy jsem prožila něco, co jsem věděla vždycky. Já jsem vždycky hrozně ráda lidem vysvětlovala věci a říkala věci. A vždycky jsem strašně ráda pomáhala lidem porozumět věcem. Takže pro mě prostě v tomhle kázání dávalo obrovský smysl. A pamatuju si, že ona se za mě tenkrát modlila a vlastně první vyslovila nahlas, že ano, ty můžeš jednou taky kázat. Já vím, že v české církvi někdy na to jsou různý pohledy a ne vždycky si třeba myslí lidé, že žena kázat by mohla nebo měla. A já si nemůžu pomoct, pro mě to je prostě vášeň a boží volání, který nemůžu ignorovat. Ale těch momentů, kdy mě Bůh nějak volal, bylo strašně moc a volal mě prostě hloubš a hloubš a já jsem vždycky měla obrovský hlad po něm, potom být mu blíž a tím, že jsem si ho zažívala fakt hrozně intenzivně na spoustě těch akcích, tak na to ta jediná opravdu upřímná odpověď podle mě ani nemůže být jiná než pane, co můžu dělat, jak ti můžu sloužit, jak ti můžu dát svůj život. Bylo tam víc věcí, kdy jsem cítila, že mě to strašně táhne. Poradenství, práce s mladými lidmi, kázání nebo nějaké vyučování. v poslední době nejvíc žiju právě mateřstvím, ale to volání bylo tak nějak průběžný a postupný a velká větší mozaika, která se skládala.
1: Přála by si to samé i pro své děti, aby také toto povolání, když třeba bude možná jiné, prožili v dětském věku?
0: Já bych si strašně moc přála, aby obě holky a případně další děti, které třeba ještě možná budeme mít, aby hlavně znali Boha. To je pro mě největší moje přání. A asi bych si i přála, aby měli od malička jasno, že je Bůh volá a že si je chce použít, že s nima počítá. Ale na druhou stranu nevím, jestli takhle to má vymyšlený Bůh. A někdy se to nestane během dětství. Někdy je někdo povolaný až prostě, nebo se mu vykrystalizuje, co vlastně má dělat až třeba v dospělosti. Někdy se to mění. A taky jsem zažila spoustu lidí, kteří měli jako velké povolání, třeba proroctví od někoho a šli si za tím a pak někde strašně uhnuli nebo úplně přestali chodit do církve, nebo tam bylo nějaký morální selhání. A možná spíš než nějaký velkolepý start a úžasný povolání na začátku, bych radši, aby běželi až do konce. Aby prostě doběhli to, co pro ně Bůh má. A jestli je chce povolat v dětství, nebo v pubertě, nebo až v dospělosti, to nechám na něm. A samozřejmě jako máma bych si trochu přála to dětství, aby to bylo jasný.
1: Když se vrátíme o nějaký ten pátek zpátky, tak jak vzpomínáš na výchovu svých rodičů a co inspirativního jsi od nich vzala do svého rodičovství?
0: Naši jsou neuvěřitelní srdcaři a mají úžasně sloužící srdce. A jedna z věcí, kterou nás naučili, ne protože by to do nás jako mydlili, ale prostě protože to dělali a brali nás s sebou, byla právě tahle služba. Vždycky, když byla nějaká sborová brigáda nebo se něco dělalo někoho doma třeba ve církvi, tak my jsme tam byli a byli jsme tam první a odjížděli jsme poslední. A vždycky, když se něco dělalo, tak se to dělalo pořádně. A tohle sloužící srdce mi, věřím, fakt předali a je to něco, čeho si strašně vážím. A moc si vážím toho, kolik toho do nás investovali. Oni oba uvěřili až během vysoké školy, mamka vlastně a taťka je podobně starý, takže až prostě někdy mezi 20. a 30. rokem. A mě měla mamka ve 27, takže to bylo vlastně hrozně brzo po tom, co uvěřili. A oba jsou z rozbitých rodin, kde dneska už třeba u mamky je to lepší, ale u táty ty vztahy jsou opravdu tak napjatý dodnes, že my ani nemůžeme třeba na svatbu zvát oba ty páry, jakoby babičku a dědu s novejma manželkama, manželama. Takže pro ně to byla velká výzva, nejenom rodinu začít, ale vůbec jako udržet a vést jí dobře. A já si strašně vážím toho, kolik oni měli, na kolik šli seminářů, kolik si koupili knížek, jak moc nad tím přemýšleli a jak moc se opravdu snažili nepředat nám všechno, co si zažili oni. A ono to nejde nikdy stoprocentně, ale obrovsky si vážím týhle jejich snahy o to dělat to podle Božího srdce. A naši nikdy nebudovali kariéry, oni budovali rodinu. A dali do toho, to byla opravdu jejich priorita. Bylo to vidět na tom, jak trávili čas, bylo to vidět na tom, do čeho se investovali peníze, i když jich třeba nebylo hodně. Takže třeba společný sport, společný výlety, společný dovolený. Vždycky jsme měli jako low cost. Když to nešlo, tak jsme jeli prostě pod stan, ale byli jsme spolu na těch 14 dní přes léto a jezdili jsme na kolo a všude možně na výlety. A tady toho všeho si strašně vážím. A teď, když jsem máma, a myslím si, že asi nejsem sama, tak si svých rodičů vážím mnohem víc, protože člověk najednou to vidí z té druhé strany a vidí, co všechno do toho jde.
1: Jana Čmělová v jednom z předchozích rozhovorů v Hlásce řekla tuto větu. Nikdo nemá větší potenciál ovlivnit víru dítěte než jeho rodiče. Souhlasila bys s ní?
0: 1000%. To je upřímně řečeno jedna z největších břemen, který v mateřství cítím, jestli vůbec ne největší. řemeno toho, že jak já vychovávám svoje děti a jak je mám ráda, jak se k ním vztahuju nebo jak jim prokazuju lásku, je to nejvíc, jak je kdy kdo ovlivní v jejich životě. A nejenom v jejich životě, ale i v tom, jak vidí Boha. A dneska pracujem často s mladýma lidma, protože jsem nějak zapojená i do poradenství. Tak vidím, jak strašně často mladí lidé jsou zaseknutí a nejsou schopní jít k Bohu, protože ho vidí jako přísného, nebo chladného, nebo distancovaného, nebo někoho, kdo neodpouští, nebo někoho, pro koho jsem zátěž. A když se potom pátrá po koření, tak je to většinou, protože nějak takhle ten mladý člověk vnímal svoje rodiče jako přísné, odtažité a tak dále. Mm-hmm. A nejenom to, jak předáváme víru, ale vůbec jak my jako svým charakterem, svojí výchovou, svojí láskou se jako vztahujeme a jak komunikujeme s našimi dětma, je, já v tom vidím fakt ten největší úkol rodičovství a je to ale zároveň taky jedna z věcí, s kterým mám největší bázeň a za kterou se hodně modlím, aby nám Bůh dával milost a moudrost, protože chyby uděláme, ale abychom to nepokonili moc prostě.
1: Myslím si, že asi každý rodič, který je zároveň následovníkem Krista, řeší otázky, jak dětem ukázat živou víru, jak je povzbuzovat k rozhodnutí pro Ježíše a zároveň jak rozvíjet jejich celistvou osobnost a dopřát jim i tu svobodu objevovat život i víru vlastním tempem. Řešili jste tyto otázky s Justinem už před vstupem do manželství a měli jste v tom případně jednotné nebo odlišné představy?
0: Řešili, měli jsme hodně odlišné představy. A my tak míváme odlišné představy na všechno. My jsme jako hodně podobní a zároveň hodně rozdílní a tím se doplňujeme. Ale na čem jsme se shodli už od začátku a co si myslím, že se snažíme fakt držet, je právě ta autenticita. Že si na nic nehrajeme a že se nesnažíme, aby naše rodina byla jako věřící na oko pro ostatní, ale aby to bylo něco, co je opravdu vychází to z našeho srdce. A oba, věřím, vnímáme i tu strašnou důležitost svobody a toho, aby ty děti mohly klást těžké otázky, mohly nesouhlasit, mohly se ptát těžké otázky víry. No dobře, ale když je to takhle, tak proč je tohle nebo proč je tamto? Klasická otázka je, proč je zlo, ale těch otázek, které mladí lidé mají ohledně víry, ohledně Bible, ohledně Boha je strašně moc. A tak chceme být bezpečným místem, kde tyhle otázky můžou zaznít. A ty děti mají jakoby bezpečný prostor na to, kde můžou pochybovat, klást ty otázky, ale zároveň získávat odpovědi nebo aspoň vědět, kde je můžou najít. Pokud je budou chtít od nás slyšet, samozřejmě, v tom věku určitě už ty děti moc nechtějí.
1: A řešíte doma oblasti jako nějaká rodinná bohoslužba nebo výběr vhodných materiálů pro děti? Řešíte to spíše systematicky nebo sbíráte inspiraci všude možně v průběhu času?
0: Já si myslím, že sbíráme inspiraci tak spontánně a taky se asi hodně řídíme tím, v jakém jsme teďka fázi. My jsme teďka třeba ve fázi, kdy moje starší dcera nechce vůbec, abych četla knížky já. Ona prostě chce sedět a chce koukat na tu knížku a sama listovat a ona mi ji jako čte. Mm-hmm. A úplně odmítá, abych já četla jí. A mladší dcera zase, když tu knížku mám, tak ji chce strkat do pusy a ožežlávat. Takže teď jako není úplně prostor na to, abych si jako sedla a četla si s holkama třeba Bibli. Ale my máme Bible a otvíráme je často, otvíráme většinou večer. A tak je to teď prostě ve fázi, kdy starší dcera si listuje sama Biblí a ptá se, něco tam je a kdo je tohle. Hodně jí zajímají zvířátka, tak jsme třeba měli období, kdy prostě jsme vždycky nalistovali tu samou stránku s Noemovou archou a říkali jsme si všechny zvířátka, které tam jsou, 10x dokola. A jak listuje, tak se vždycky ptá, a kde je Bůh? Tak jí říkám, že Bůh je všude, ale že si chce vidět Boha, tak se můžeme podívat na Ježíše, takže se nalistujeme Ježíše, jak byl miminko a prostě koukáme na Ježíše, jak byl větší. Takže jsme v takových jako asi začátcích a i když máme nějaký představy toho, jak bychom to chtěli, tak teď jsme v takové fázi, kdy spíš tak spontánně a přirozeně prostě předáváme úplný základy.
1: Mm-hmm. A jsi schopná říct, jak tvůj růst v Ježíši ovlivňuje mateřství a jak naopak mateřství ovlivňuje tvůj růst v Ježíši?
0: Já když jsem se stala maminkou před skoro 3 lety, tak jsem poprvé v životě byla v situaci, která nešla vypnout. Poprvé v životě jsem měla nějakou velkou zátěž, od které jsem se nemohla dát 2-3 dny klid, pokoj, prostě nešlo to. Bylo to 24/7 a mě přestal stačit můj výkon. A já jsem tehdy obrovským způsobem padla na pusu a úplně mě to prostě položilo, protože jsem byla zvyklá na to zvládat věci dobře, zvládat je sama a najednou to nešlo. A já jsem musela poprvé v životě úplně nově a hodně intenzivně hledat Boha. Ne, že bych ho nehledala předtím, ale bylo to na úplně jiný, hlubší úrovni. A právě tohle moje zaměření na výkon a že já to zvládnu ze své síly, Bůh hodně, hodně lámal. Takže to mateřství ovlivnilo moje chození s Ježíšem takhle. No a tím, že jsem začala opravdu úplně jinak hledat Boha, opravdu jinak být v něm a čerpat z něj, a překopalo se mi hodně pohledů na věci. Začala jsem s novým zápalem číst třeba Bibli, s novým zápalem se modlit. Tak to všechno teď zase ovlivňuje moje mateřství a já velmi dobře vnímám dny, kdy zůstávám v Bohu a 20krát denně se modlím, prostě malý, i víckrát asi malý modlivičky, Pane, teď potřebuji opravdu tvoji trpělivost. A nebo Pane, co mám teďka dělat? Vůbec nevím, jak mám tuhle situaci vyřešit. Dej mi prosím moudrost. A jako fakt je to 20krát za den. Často jsou to modlitby typu děkuju, že můžu. Děkuju, že mám tyhle dvě krásné holky. A je to neustálý rozhovor s Bohem. A vnímám velký rozdíl mezi dny, kdy to takhle mám, a mezi dny, kdy chci jít do starých kolejí a jet na svůj výkon a jet na to, že to přece zvládnu sama, pak to nezvládám, musím prostřována na sebe, na ostatní. Prostě je tam velký rozdíl, takže ovlivňuje se to navzájem opravdu hodně a já jsem nesmírně vděčná Bohu za to, jak náročný pro mě mateřství ze začátku bylo, protože bez toho bych nepřišla blíž k němu.
1: Už jsme se dotkli role tvých rodičů, teď i více role Ježíše ve tvém mateřství a mám taky otázku, jakou roli pro tebe v mateřství a v té touze ukazovat dětem na Ježíše hrají další maminky, ať už vrstevnice nebo i zkušenější mámy?
0: Já si myslím, že to bez toho nejde. Jak je takové to pořekadlo, že je potřeba celá vesnice k tomu vychovat děti? Já si fakt myslím, že to tak je. A že když je na to ta maminka úplně sama a izolovaná, tak je to nesmírně náročný. A jako jasně, zvládnout se dá všechno, ale já vnímám, jak obrovsky mě nabíjí vlastně všechny ty tři roviny, buď to být s maminkama, který jsou o něco dál nebo hodně dál a vidět jejich pohled, čerpat jejich zkušenosti, dá to člověku takovou perspektivu, když třeba řešíte, že máte první dítě a učíte ho na nočník, tak můžete mít pocit, že ho to nikdy nenaučíte, že, to prostě, že se to nikdy nestane. A pak máte maminku, která má 3 děti, který chodí na nočník úplně sami, nebo na záchod už úplně sami a vůbec to neřeší. Tak to člověku dá takovou perspektivu, že teď a tady to může takhle vypadat, ale přece to takhle nebude. A hodně se od těch starších nebo těch zkušenějších maminek učím, jak teďka předáváš dětem víru, jak to přesně děláte, jak se modlíte, co děláte, co používáte. A tak průběžně si čerpám od nich takovou jejich moudrost a vhled a vidím, že se jim to mění, že musí taky reagovat na to, jak děti rostou, proměňujou se. Obrovsky mě nabíjí, když mám jinou maminku s batoletem a nemusím jí vysvětlovat, co je záchvat steku, jak dlouho to trvá, protože si to velmi čerstvě pamatuje, protože to taky má a můžeme si jako porovnat poznámky a třeba si dát nějaký dobrý tipy. A jsem i teďka trošku v pozici, že mám zase kolem sebe s maminky, které jsou úplně na začátku a tak mě moc baví i je jako povzbuzovat a podporovat a říkat jim, že to zvládnou a prostě jakoby dávat jim takovou tu podporu, kterou jsem dostávala já na začátku úplně a kterou pořád dostávám. A myslím si, že jako ženy my strašně moc potřebujeme procesovat verbálně a říkat si navzájem věci a tady ten jakoby čas, kdy si děti hrajou kolem nás a 20krát nás vyrušejí během 1 minuty, ale přesto jsme si schopni říct hluboký myšlenky, je strašně důležitý. Thank you.
1: máš možnost být v kontaktu i s maminkami, které nejsou křesťanky nebo křesťanskou víru a vztah s Ježíšem teprve objevují a jak případně reagují na to, že ty a tvoje rodina následujete Ježíše?
0: Ty reakce jsou asi různý. Většinou je tam velký zájem. My se na to téma dostaneme poměrně rychle, protože já na naše děti mluvím anglicky. Takže se ptají, proč dojdeme na to, že můj manžel je původně Američan, dneska Čechoameričan, co vlastně dělá tady za práci, proč přijel. Takže ta cesta k tomu, že jsem věřící, je vlastně hrozně přirozená a rychlá. A často narážím na to, že nemáme dost času probrat věci do hloubky, a tak se snažím vždycky v těch momentech být citlivá na to, na co se mě ptá ten člověk a i co mi třeba dává Duch Svatý na srdce, abych řekla. A navigovat to, ale mám kolem sebe jakoby na různých těch místech, kam chodíme s holkama, tak jsou ty menší skupiny maminek a teď mě nově čeká školka, tak jsem zvědavá moc na to, jak to bude probíhat tam.
1: Když se od těch maminek zase na chvilku vrátíme k těm dětem, co vnímáš jako stěžejní, jde-li o vedení další generace k objevování osobní živé víry? Už zazněla třeba ta autenticita, kterou si vnímala i u svých rodičů, tak přidala bys tam ještě něco dalšího?
0: My jsme na přípravě k adopci měli spoustu různých věcí, a protože naše druhá dcera je adoptovaná, nebo jsme v tom procesu. A jedna z věcí, kterou nám říkali, byla, že to nejdůležitější ve výchově, ve finále, je bezpodmínečná láska a to, jaký rodič dává dítěti příklad. To znamená, jestli já křičím, když jsem naštvaná, nebo jestli já lžu, nebo kradu, nebo já nevím, co dělám, nedělám. Ale prostě ten náš příklad, že naše akce, naše skutky komunikují mnohem víc než naše slova. A já už jsem tu autenticitu zmínila a fakt ji řeknu klidně po třetí nebo po čtvrtý, protože to opravdu vnímám jako obrovsky důležitý. Já na druhou stranu vnímám ten zmatek nebo i tu nechuť k víře od mladých lidí, kteří mají doma třeba věci, které nejsou úplně v pohodě, ale navenek se ta rodina tváří velmi jako spořádaně a křesťansky a všechno v pořádku. A pro tyhle děcka je to potom strašně těžký. A druhá věc je, když prostě se dělají věci na oko. A myslím si, že hlavně v dospívání, ale i předtím, děti jsou strašně, strašně citliví na to, když je něco na oko, když je to jenom divadlo. A pro mnoho dětí je to potom velká, velká překážka. A myslím si, že ta bezpodmínečná láska, to, že fakt děti milujeme bez ohledu na to, co dělají, což je samozřejmě něco, co je velmi těžký a musíme, jako čerpáme to z Boha velmi často, protože občas člověk má velmi, velmi negativní emoce vůči svým dětem, protože třeba zrovna probíhá 40-minutový záchvat vzteku nebo něco, prostě těch situací je strašně moc, rodiče vědí. A myslím si, že pro předání víry je zásadní vědět, proč já věřím a mít v sobě, proč já věřím, proč čtu Bibli, proč chodím do církve, nebo to dělám zase jenom na oko, nebo kvůli ostatním, nebo protože se to tak dělá. A myslím si, že když máme tyhle ty odpovědi v sobě, tak budeme pak schopni odpovídat i svým dětem a vést je. A oni to ucítí, že to fakt žijeme a že to není jenom na prázdno.
1: Ve výchově dětí je to hodně o tom, co jim jako rodiče předáme, co je naučíme. Uměla bys říct, čemu se ty sama učíš od svých dětí?
0: Hrát si. Být v okamžiku a hrát si a taky nedělat věci dokonale a na poprvé dobře, ale dělat chyby a dělat věci jako, já nevím, bábovičku, která se rozsype a být v pohodě. A užívat si, být v momentu a užívat si ty každodenní momenty a neutíkat do, co budu dělat do budoucnosti nebo někam ještě úplně jinam. Takže to jsou teď věci, které se aktuálně učím a mám na podzim koupení holinky, takže plánuju běhat v kalužích. Buď s jednou, nebo pokud už bude druhá běhat taky, tak s oběma v kalužích. Na to se moc těším.
1: No výborně. Často se řeší vrchem spodem potřeby dítěte. Přemýšlím, jaké potřeby má máma, která pečuje, stará se o domácnost, slouží druhým, je oporou svému muži a nechce zapomínat na své fyzické, duševní ani duchovní zdraví. Tak je to možná i takový prostor povzbudit další mámy.
0: No, já si myslím, že každá máma má trochu jiný potřeby. Ty moje jsou teď momentálně spánek, ticho a samota. A ani jedno není úplně vždycky možný. My jsme s Justinem úplně na začátku mateřství vymysleli takovou hlášku airplane mode. Protože v letadle, když tam sednete a říkají vám tu celou věc o bezpečnosti, tak jedna z věcí, kterou vždycky říkají, že nejdřív musí člověk nasadit kyslíkovou masku sobě, než ji může dát někomu dalšímu. A my jsme se hodně brzo naučili, že to fakt je strašně důležitý. Takže i když zrovna obě dvě děti brečí a něco chtějí, tak já se jdu vyčurat, protože potřebuji se vyčurat a pak jdu vyřešit děti. A prostě fakt se snažím co nejvíc, někdy se samozřejmě nejde, někdy musí to dítě jít první, protože to prostě v tu chvíli potřebuje, ale když to jde, tak se postarat o sebe, než se jdu starat o ty děti, protože pak jsem pro ně mnohem lepší máma. A je to strašně těžký někdy si to dovolit, a hlavně když člověk v minulosti třeba bojoval s hranicema a měl pocit, že se musí o všechny kolem sebe postarat a na sebe jakoby zapomínal, tak pokud se tady ten vzorec, který já jsem ho třeba měla, přesune do mateřství, tak to může člověka úplně rozložit, protože ty děti něco potřebují pořád. Takže ten čas na mě tam pak skoro není. A může to být průšvih. A pro mě obrovský požehnání, že mám Justina, který je skvělý táta a skvělý týmový parťák a prostě úžasný manžel. Takže se můžeme navzájem vykrývat a učíme se způsoby, jak to udělat, aby třeba během toho, kdy máme šabat, kdy odpočíváme, aby jsme si opravdu odpočali. Takže se různě střídáme u dětí a tak. A bez něj by to nešlo. Aby nějaké moje potřeby, jako třeba nějaké samoty, nebo jak tomu říkáme my, bublinky, byly naplněny. Takže snažíme se to pořád vylepšovat, ale jestli nějaké maminky poslouchají, tak je chci moc pozbudit, aby nezapomínali na sebe, ale aby se starali o sebe, než se budou starat o další, protože pak fakt všechno je mnohem jednodušší a mnohem lépe se potom dělá mateřství. Nechci říct bez chyb, ale dobře, ucházejícně.
1: To byla krásná tečka za dnešní hláskou. Hostem byla Lucy Holden. Mluvili jsme o rodičovství, mateřství, o výchově, o dětech, o vztahu s Ježíšem, o tom, jak se tento vztah prolíná těmi dalšími vztahy. Luci, moc děkuji za tvůj čas a ochotu dát nám nahlédnout do tvého života, do toho, co řešíš jako máma, jako manželka, a přeji hodně té každodenní síly a vytrvalosti na té krásné cestě, na které jsi.
0: Děkuji moc a děkuji za pozvání.
1: Loučím se s tebou a loučím se taky s našimi posluchači. Pokud budete mít zájem a chcete-li zůstat v kontaktu, tak si můžete vyhledat například na Instagramu náš profil Pořad Hláska a s dalším dílem tady budeme opět za týden.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Inspirovala mě autentická víra mých rodičů, kteří si na nic nehráli. To bych ráda předala i svým dětem. I tato slova zazněla z úst Lucie Holden, která vyprávěla o svém vztahu k Bohu, výchově rodičů i roli mámy. Další pořad Hláska vám nabídneme v premiéře ve středu v 11 hodin a 15 minut. Jeho hostem bude tentokrát Dan Drápal.

Nepřestaneme chválit Ježíše, znělo v písni Šilo Ben Hoda. A teď je to skupina Salvador a jejich jednoduché věci.

0: Ben Drápal a skupina Azimut. Před námi je teď skupina Ovca, skupina polská, která zhudebnila 46. žalm.
1: S rádiem 7 do slunečných i bouřkových dnů.

0: Je to 22. hodina a s ní také pozvánka k poslechu relace ke kořenům. V programu Rádia 7 nabízíme podrobné biblické studium. Studium knihy, která má velký potenciál ovlivnit k dobrému náš život. Dobrý poslech.
1: Ke kořenům. Biblické výklady a

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém výkladu Markova evangelia. Před námi je dnes 13. kapitola. Naším hostem je Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: 13. kapitola Markova evangelia je kapitola, kterou někdy označujeme za Markovu apokalypsu, takže bychom si nejprve měli říci, o jaký literární žánr se v případě apokalypsy jedná.
1: Apokalyptická literatura se prolíná celou vlastně biblickou literaturou, nacházíme ji na různých místech toho biblického kánonu. Můžeme ve zkratce říct, že to je literární žánr velmi specifický už na první pohled. Literární žánr využívající velmi bohaté, někdy dramatické, někdy dokonce až takové nervy drásající obrazy, většinou popisující nejrůznější katastrofy, válečné konflikty, případně i některé přírodní katastrofy. A je to žánr, jehož hlavním účelem bylo dodávat odvahu a dodávat určitou novou naději těm, kteří se octli právě ve velmi špatné politické, společenské situaci. Apokalyptická literatura není jednolitá, má své různé proměny, své různé důrazy a tím společným rysem jejím je velké zdůraznění boží moci jako toho, co nakonec všechny ty porivy a všechny ty proměny ve společnosti i velmi dramatické vede k cíli. I v situaci, kdy se Izrael nebo později křesťané dostávali do životního ohrožení, do velmi drastických podmínek pro následování politického útlaku, mohli si stavět před oči představu Hospodina, který všechno směřuje k cíli, všechno směřuje k vyvrcholení a při tom vyvrcholení nakonec ti, kteří zůstanou věrní, dojdou té boží pomoci, dojdou té boží ochrany, i kdyby přitom měli procházet velkým utrpením.
0: Apokalyptika vzniká už v době před Ježíšem, zhruba ve 3.

0: druhém století před Kristem. Byla to doba, jak už si zmínil, velkého pronásledování, doba těch řeckých panovníků a posléze tedy římské nadvlády nad Judeou, která přišla jakoby nečekaně, protože velcí proroci přece ohlašovali, že po návratu ze zajetí bude obnoveno izraelské království, bude nastolena opět ta královská dynastie, alespoň tak s tím mnozí počítali. A místo tohoto velkého happy endu přichází velký pád. Něco podobného ale přichází v prvním století i na křesťany. Křesťané očekávali příchod Kristův, jeho království, obnovu všech věcí. A místo toho přichází pád Jeruzaléma, válka židovská, posléze pronásledování křesťanů. Tak je to i tady v tomto našem textu nějak znát, že apokalyptika reaguje na tuto změnu očekávání a změnu reality?
1: Určitě víme, že ta Ježíšova doba, doba, která bezprostředně potom následovala, byla velmi rozjitřená. Byla to doba velkých proměn společenských a náboženských. A víme, že například celé to náboženství Izraele stálo na takovém rozcestí, kdy se muselo rozhodovat, kterou cestou půjde dál. Na jedné straně tady je zkušenost raného společenství církve, která se do těch novozákonních textů promítá. A to už i zkušenost pronásledování, nejdříve pronásledování v té konfrontaci s pravověrným židovstvím, později v konfrontaci s tím římským světem. Je tady ale i zkušenost toho společenství Izraele, které také prochází určitým otřesem v období kolem pádu chrámu a vlastně celkové velké takové hluboké proměny v tom židovském náboženství, které se muselo odpoutat od fixace na chrám a na to jeruzalémské centrum. To znamená, je to doba, která apokalyptické literatuře jednoznačně přeje. Pro nás je zajímavé si uvědomit, že apokalyptika právě vystupuje vždycky do popředí jako takový zajímavý, lákavý žánr v podobném období určité rozkolísanosti. A nemůžeme si nevšimnout, že i dnešní doba je poměrně vstřícná k tomu, co bychom mohli označit dnes za takovou moderní apokalyptickou literaturu, apokalyptickou kinematografii a tak dál. To znamená, zdá se, že i my cítíme určité ohrožení, cítíme určitou rozkolísanost těch společenských poměrů a v takové chvíli, ve chvíli té nejistoty, je člověk citlivělý a otevírá se nejrůznějším, někdy i velmi radikálním možnostem. To je na jednu stranu velmi nebezpečné, protože taková rozkolísaná situace může vlastně přinést jako velmi drastickou politickou proměnu, přijít až k tomu, že se objevují nejrůznější totalitní režimy. To vždycky nacházíme v takových dobách touhu po určitém sklidnění, po vládě pevné ruky a ty opakující se motivy. Na druhou stranu, a to je také příznačné pro dnešní dobu, tam, kde se rozpadá ta jistota v nějakém řádu světa, v tom smysluplném uspořádání světa, tak tam velmi silně vystupují do popředí etické otázky. Etika je vždycky vlastně takovým náboženstvím, které nastoupí ve chvíli rozpadu těch jistot. Najednou se do popředí dostávají otázky, jak máme jednat, jak má člověk jednat, co je správné a co není. A myslím, že to je také velmi příznačné pro dnešní dobu a vlastně to do určité míry vysvětluje i ten velmi silný nástup sekulárního humanismu, který už desetiletí je tím pravým mainstreamovým náboženstvím Evropy a západního a severního světa.
0: No a pro věřícího člověka, pro křesťany nebo zde pro židy věřící je vždycky důležitá ta otázka, kam ještě mohu zajít, v jakýchsi kompromisech s tou mocí, která vlastně postupuje proti víře, proti náboženství. Do jaké míry dělat kompromisy, do jaké míry jít do konfliktu, i když by mě to stálo třeba nějaké utrpení nebo život.
1: Ta otázka je podstatná. Ještě je důležité k ní přidat jednu otázku, která podle mého názoru je ještě podstatnější. A to je, jestli mám být kompromisní ve vztahu k okolnímu světu, jestli je to otázka pasivity nebo aktivity. My vidíme, že v apokalyptických dobách, v těch dobách přejících apokalypse, apokalyptické literatuře, se objevuje nejenom vědomí, že bude nás čekat nějaké utrpení a ochota to utrpení přijmout, ale také velmi aktivní touha po tom konfliktu s tou vnější skaženou zlou společností, která nás nějakým způsobem ohrožuje. A najednou tam se vlastně to poselství apokalyptické literatury obrací ještě ve svůj opak. To znamená, není to upokojující literatura, ale je to naopak literatura, která nás vybičuje k určité akci, kterou nasměřujeme proti tomu zlému světu, který je kolem nás. Vezmeme tu boží spravedlnost do své ruky a přiblížíme ten finální konflikt konce světa, uspíšíme to, aby dobro zvítězilo nad zlem. Což samozřejmě sebou obvykle přináší pravý opak, než po čem jsme toužili. Proto si myslím, že je důležité zdůrazňovat, že apokalyptická literatura i při těch svých divokých obrazech je v zásadě literatura upokojující. To literatura, která má přinést svým čtenářům klid, má jim přinést vědomí toho, že to, co se děje s určitým směřováním a nemá vyvolávat nějakou divokou reakci nebo nějaké divoké akce proti společnosti, proti nepříteli. Pro mě velmi zajímavé, že když jsme četli v našem sboru Markovo evangelium na pokračování každou neděli pravidelně, tak právě tento text 13. kapitoly té apokalypsy připadl na datum 11. září, na výročí té velké katastrofy, toho velkého otřesu, apokalyptického otřesu, který zažila celá západní společnost při vlastně tom útoku ve Spojených státech. A nebylo možné se samozřejmě pak tomu tématu vyhnout a byl jsem rád do určité míry, že to tak bylo, protože mi to právě ukázalo, jak to vnější ohrožení vyvolává určitou hysterii v nás, kterou apokalyptická literatura má moc upokojit.

0: Ve vysílání Rádia 7 v pořadu ke kořenům uvažujeme nad Markovým evangeliem, před námi je 13. kapitola. A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: pohleď, mistře, jaké to kameny a jaké stavby. Ježíš mu řekl: obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno. Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci. Ježíš jim odpověděl: mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: já jsem to, a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království. V mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. Vy sami se mějte na pozoru. Budou vás vydávat soudům. Budete biti v synagogách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit, ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost stát tam, kde být nemá, kdo čte rozuměj, tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal, a kdo je na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť. Běda těhotným a kojícím v oné době. Modlete se, aby to nebylo v zimě. S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška, a nikdy nebude. A kdyby Pán neskrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny. A tehdy, řekne-li vám někdo: hle, tu je Mesiáš, hle tam, nevěřte. Vyvstanou lži Mesiášové a lži proroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru. Všecko jsem vám řekl předem. Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce a měsíc ztratí svou záři. Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí. A tehdy uzří syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Tehdy vyšle anděli a zhromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzasších konců země po nejzasší konce nebe. Od fíkovníku si vezměte poučení. Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, před dveřmi. Amen pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec. Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách, než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem. Bděte. Přečetli jsme 13. kapitolu Markova evangelia, kapitolu, která popisuje události konce. Základní výchozí situace je popsána v chrámě, kdy učedníci obdivují Herodův chrám, který byl skutečně asi krásný, jak nám popisuje Josefus Flavius ve své válce židovské. A Ježíš zde říká, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno. A mě teď, Jáchyme, zajímá, jestli právě to rozmetání chrámu v roce 70 při dobytí Jeruzaléma Římany nestálo na počátku těchto apokalyptických textů.
1: Ten ozvuk zboření chrámu je slyšitelný nejenom v takových náznacích v evangeliích, ale potom ho nacházíme také v dalších částech Nového zákona, vždy v nějaké souvislosti s pronásledováním církve. To byla živá zkušenost. Nacházíme to například, když v knize Skutků se píše o tom, že poprvé dopadlo pronásledování v Jeruzalémě na církev. Čteme, jak se všichni rozprchli do okolí, do těch okolních měst a do hor, do vlastně té divočiny kolem. A odráží se v tom ta živá zkušenost toho, co se vlastně asi dělo při pádu chrámu. To, že jsou ty události takovýmto způsobem nesnad docela zaměnitelné, ale velmi si blízké, příbuzné, že můžeme mluvit o jedné a porozumět, že souvisí nějak i třeba s jinou zkušeností, tak to už nám ukazuje další z těch charakteristických prvků apokalyptické literatury. A to sice, že je vždy svěží, je vždy čerstvá. Je to literatura, která obdivuhodně sedí na mnoho situací z lidských dějin, na mnoho situací, kterými procházela církev, procházela společnost. Když mluvíme o tom, že tady se odráží zkušenost pádu chrámu, tak zase můžeme se vrátit k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, a to je zkušenost třeba toho velkého otřesu z 11. září. Můžeme tam slyšet další motivy, jako byl například ten šílený útok, Breivikův útok v Norsku, kdy v něm opravdu nacházíme postavu, která jakoby vyvstala z toho dnešního textu. Takového falešného proroka, falešného mesiáše, který sám sebe chápe jako ochránce křesťanských hodnot, jako ochránce té dobré západní křesťanské kultury proti zlému multikulturalismu, proti zlým příchozím z okolního světa, proti cizím náboženstvím. A vidíme, že to, co přináší, může mnohé lidi zmást, může to zasadit do nich nejrůznější otázky nebo přímo vést k tomu, že budou takové falešné proroky následovat. A to je zase ta věc, která souvisí s tím, o čem jsme mluvili, a to sice apokalyptická literatura chce upokojovat, ale často rozohňuje. A to si myslím, že je to největší nebezpečí, kterému stojíme v ústrety, když čteme takový text. Že může ta 13. kapitola Markova evangelia nás vlastně svým způsobem pohltit, stejně jako například Zjevení Janovo. A v tom jejím velmi dramatickém textu a vypjatém textu, který jsme slyšeli, můžeme ztratit ze zřetele všechny ty ostatní důrazy Nového zákona, všechny ostatní důrazy písma, ten důraz na lásku k nepřátelům, na pokoj, na to, abychom odložili obavy o svou budoucnost. To všechno se nám může ztratit a zatemnit a stačí jeden, dva ohniví kazatelé, kteří budou klást důraz právě na ty apokalyptické texty a možná se najednou přistihneme, jak někde kráčíme ozbrojení, aby jsme si to tedy konečně vyřídili s tou šelmou a bychom konečně pomohli tomu dobru zvítězit. To znamená, v tom je ta literatura stále pro nás ohrožující, stále vlastně svým způsobem nebezpečná.
0: Možná je dobré si připomenout, že takovéto texty byly aktuální v různých historických etapách. Vzpomeňme třeba kolem roku 1000, jak byly vypjaté apokalyptické představy a očekávání příchodu konce světa. Ve 13. století vystoupil Jáchym Sfiore, který ohlašoval příchod věku ducha jako příchod konce. Když potom v 14. století došlo k papežskému schizmatu, tak se znovu objevily ty apokalyptické představy. Známe Jana Milíče z Kroměříže a jeho spis o Antikristovi. A nakonec, když se podíváme i na učitele národu Jana Amose Komenského, tak jeho pedagogické úsilí i jeho pancofická díla byla všechna inspirována očekáváním příchodu Božího království. A potom je 19. století, které přineslo množství různých hnutí, která znovu oprášila tady tu myšlenku druhého příchodu Kristova a znovu začala sledovat ta znamení blížícího se konce. Mimochodem, to je jeden z takových důležitých motivů, motiv znamení. Proč ten text právě na znamení klade takový důraz?
1: Je to taková součást toho, že apokalyptika přináší nejrůznější notaje, které velmi často v sobě zahrnují ty konkrétní tehdejší dobové politické narážky. Vlastně nemůžeme zapomenout na to, že je to literatura. Je to skutečně text, který má i určitou literární ambici. To je rovina věci, kterou často při čtení Bible vlastně nevnímáme nebo ji pokládáme stranou, že to nejsou jenom texty zvěstné, což je to, co nás samozřejmě v tom církevním kontextu velmi silně zajímá a co je předmětem toho našeho hlavního zájmu, ale jsou to také dobové literární dokumenty. A antická literatura, starověká literatura má svá určitá specifika, má své styly, má své školy, které kladou důraz jednou na vykreslení, dejme tomu, idyly každodenního života, po druhé zase důraz na nejrůznější dramatické obraty, dramatické události. A to všechno my můžeme v těch novozákonních textech sledovat. Právě to využívání znamení a jinotajů je něco, co ti autoři až s takovou urputností stále opakují. My to vidíme, když čteme knihu Daniel, vidíme to, když čteme knihu Zjevení, když čteme právě Marka nebo ty apokalyptické části evangelií. A je těžké zbavit se dojmu, že to je prostě určitá literární forma, že zatím je určitá autorská ambice. Něco prostě k některému žánru patří a proto se to tam velmi silně objevuje. Neříkám, že ta znamení nemají obsah. My je můžeme samozřejmě rozklíčovat, můžeme je se pokoušet co nejvíc interpretovat, ale opět se dostáváme do toho, že neměli bychom číst ten text jako nějakou matematickou rovnici, kde si ty neznámé vysvětlíme, řekneme si správně, co to znamená, pojmenujeme si je a potom tomu budeme lépe rozumět. To, co ten text přináší, je jeho celková dikce. Tu máme sledovat, té se máme snažit porozumět. Ostatně taková literární analýza i ve srovnání s jinou literaturou tehdejší doby je, myslím, velmi užitečná pro to porozumění novozákonním textům a je to takový směr, kterým by se možná měla obracet naše pozornost častěji při tom našem společném čtení, dívat se na to, jak ti autoři používají nejrůznější prostředky k vyjádření toho, co chtějí říct.
0: Náš text navazuje na knihu Daniel, cituje tam onu znesvěcující ohavnost na místě svatém, o které píše Daniel v 11. kapitole, mimochodem také kapitole velmi složité a těžko srozumitelné. A používá zde ten text opět pojem Mesiáš, o kterém jsme mluvili, když jsme si povídali o 12. kapitole Markova evangelia. A dokonce zde používá i termín lži Mesiášové a lži proroci. A to je možná zajímavý motiv, protože takových falešných Mesiášů a falešných proroků v dějinách bylo velké množství.
1: Bylo a myslím si, že bohužel stále je. A nejvíce děsím toho, že jsme to někdy i my sami, aniž bychom třeba chtěli nebo věděli o tom, byli si toho plně vědomi, protože ono to nějak souvisí trochu právě s tím procesem zvěstování. Já jsem si to už vícekrát uvědomil, že když člověk káže, když člověk předává evangelium, snaží se oslovit evangeliem ty ostatní, tak často hledá způsoby, jak prolomit takovou určitou netečnost nebo nezájem těch posluchačů. A někdy ten způsob je prostě to, že se zatlačí trochu na pilu a vyvolá se určitá dramatická situace, vyvolá se nějaká krize, která, dejme tomu, ve skutečnosti v životě toho člověka ani není, ale my ji jako vytvoříme tím, že o ní mluvíme. A vytvoří se pocit určité akutní nouze. Zatím je snad dobrý záměr, prostě probudit lidi z letargie, ale někdy je to opravdu takové až pouťové vyvolávání. Mesiáš je tady, Mesiáš je tam, tady přichází, už je za rohem, honem, honem rychle něco udělejte se svým životem. A vlastně si myslím, že i o tom mluví trochu ten text, o tom zbytečném vyvolávání nějakých vln nebo něčeho, čím chceme překonat lhostejnost člověka. A já věřím, že evangelium to nepotřebuje, že Boží slovo nepotřebuje takovou přehnanou dramatizaci a že si máme dávat pozor a ptát se sami sebe, jestli se v nějakém momentu nestáváme takovými falešnými proroky, kteří vlastně jenom čeří vodu místo aby skutečně lidem zvěstovali to, co je útěšné a to, co je upokojující.
0: Na druhou stranu všem musíme připustit, že apoštol Pavel tyto motivy má ve svých listech poměrně často. Od něj pochází ten výrok Maranata. A když se podíváme na druhou epištolu Petrovu, tak to je text, který zrovna moc útěšný není. I když samozřejmě on uklidňuje věřící, ale na druhou stranu je to text, který zvěstuje soud.
1: No totiž protikladem toho chrastění řetězy a toho vyvolávání špatného svědomí nemá být lhostejnost. Kdyby jsme přistoupili na to, že toto nechceme dělat, nechceme být těmi falešnými proroky, těmi strašiteli, a začali bychom hlásat nějaké evangelium nevzruchu a takového jako upokojení, nic se neděje, nic se nemusí ani dít, protože všechno je v nejlepším pořádku, tak se budeme vzdalovat od podstaty Kristova evangelia stejně jako právě když strašíme a když vykřikujeme. Tím opakem nebo tím jádrem, ke kterému se máme přiblížit, jak věřím, je právě to, co zaznívá z toho dnešního textu, a to je výzva k bdělosti. A bdělost je nejenom bdělost ve smyslu ostražitosti ve vztahu k tomu, co přichází, schopnosti všimnout si včas nebezpečí, všimnout si včas toho, že se něco špatného děje. Není to ale jenom výzva k bdělosti ve vztahu k ostražitosti i k tomu dobrému, co přichází, ale i k bdělosti jako k určité střízlivosti. My se nemáme nechat ani uspat, nemáme se nechat ani opít, nemáme žít v nějakém vytržení, ve kterém je člověk vždycky nepozorný, ale máme být bdělí a střízliví, abychom rozpoznali, co se ve světě děje, abychom správně poznali, kdy máme zasáhnout, kdy máme jednat a kdy naopak se nemáme strachovat. A když vezmeme v úvahu, že to je slovo do rozbouřené doby, tak nás to upokojuje právě ve vztahu k těm, kteří buď to nám chtějí říct, že se neděje vůbec nic, anebo ve vztahu k těm, kteří nám hned volají, že je konec světa. Máme najít v tomto rovnováhu a já věřím, že tím hlavním poselstvím té 13. kapitoly pro dnešní dobu, pro dnešní křesťany je věřme evangeliu, to nás upokojí před jakýmkoliv strachem z té hektické proměnlivé doby. Očekávejme, buďme bdělí k tomu, co se děje ve společnosti, nebuďme lhostejní, a nenechme si na nos věšet žádné fundamentalistické bulíky, ale věřme evangeliu. To není jedno a to samé. A to, že budeme bouchat pěstí do kazatelny, to Ježíšův příchod neuspíší a církvi to nepomůže.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. V dnešní relaci čteme 13. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, v tom našem textu je několik pozoruhodných věcí, které možná stojí za to zmínit. Především, když jsou v první části zmiňovány ty různé války a soužení, tak je tam řečeno, že věřící lidé, kteří věří v Krista, budou právě pro Krista trpět. Tam jsou ještě uvedeny ty židovské reálie utrpení, protože je tam napsáno, že budou vás vydávat veleradě, synedriu, budete biti v synagogách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste vydali svědectví. Proč je součástí těch apokalyptických hrůz pro následování pro Krista?
1: Věřím, že to souvisí s tím, jaká je vlastní podstata té Kristovy cesty, Kristova evangelia. A kdo následuje Krista, nemůže jít jinou cestou, než šel on sám. Vidíme, že Ježíš nedělal ve svém životě nic, co by si zasloužilo odsouzení, ale stejně byl odsouzený a odsuzovaný. A to proto, že ta alternativa existence, opravdové skutečné existence, kterou nabízel toho opravdového lidství, se prostě do tohoto světa nevejde. Nevešla se tehdy a nevejde se ani dnes. A proto je mi velmi blízké to pojetí, které hlásali čelní teologové radikální reformace už velmi dávno, a to sice, že jedním z těch znaků pravé církve je právě utrpení pro Krista. Tam, kde je Kristus následován, tam to logicky a bez nějaké možnosti se tomu vyhnout vede k utrpení, vede to ke konfrontaci. Zajímavé je, že ta konfrontace vždy má vlastně ty dvě roviny. Jednu rovinu politickou a jednu rovinu náboženskou. A my můžeme sledovat a mít dobře otevřené oči, kde dnes spolu ruku v ruce jsou lidé pronásledováni na jedné straně tou náboženskou mocí a na druhé tou politickou společenskou mocí. A takové příklady nemusíme hledat příliš složitě a můžeme je nacházet v tom aktuálním dění kolem nás. Není to něco, co by patřilo do starověku, není to něco, co by patřilo jenom do nějakých temných dob, ale je to součástí naší reality. Tam, kde církev začíná si notovat s tou světskou mocí, tak tam dříve nebo později budou lidé pronásledováni pro Krista a budou vydáváni veleradám a synagogám a budou tam nejrůznějším způsobem popotahováni všemi těmi církevními a státními papaláši.
0: Zajímavé je, že ústí celého toho příběhu není někde v nebi, ale je v setkání. Tehdy uzří syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. A tehdy vyšle anděli a zhromáždí své vyvolené od čtyř úhlu světa, od nejzasších konců země po nejzasší konce nebe. To znamená, že perspektivou křesťanů zde je přímo Ježíš sám osobně.
1: To vidíme opakovaně, že vlastně ta očekávání, která v náboženských představách napříč těmi tradicemi se zhmotňovala často v představách o nějakém místě, specifickém místě, které je spojené s budoucností člověka, rajském, nebeském, tak v tom kontextu novozákonních textů se personifikuje právě v osobě Krista. A myslím, že to byl Jürgen Moltmann, jeden z významných teologů 20. století, který v jedné své knize napsal, že nebe není tam, kde bydlí Bůh, ale že kde je Bůh, tam je nebe. A my to můžeme úspěšně vztáhnout právě na tu boží přítomnost v Ježíši Kristu. To znamená, nehledáme nějaké speciální místo, ale hledáme ten okamžik společenství s Kristem a s Bohem. Tam je to, k čemu směřujeme, ať už to bude mít jakoukoliv podobu. Proto vlastně také nový zákon věnuje tak malou pozornost a malou pečlivost tomu popisu té budoucnosti. Všechno jsou to obrazy, které jsou ale velmi rozmanité. V jednu chvíli se mluví o nebeském občanství, v druhé chvíli o obnoveném Jeruzalémě. Mluví se o nové zemi a zároveň se nějak mluví o obnově a o čistě té země, na které jsme. Není to exaktní jazyk, který by popisoval prostě tu konkrétní jasnou představu, ale to důležité tím klíčem je Ježíš Kristus, který je živý a přichází.
0: Velmi zajímavé je, že ten text obsahuje i určitý rozpor, Ježíš zde říká, amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Ale v zápěti říká, o onom dni neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec. Čili on nejprve předpoví, že se to stane ještě za života té žijící generace, ale v zápěti připustí, že o tom vlastně nic neví.
1: Je to jeden z těch momentů, kdy se nemůžeme vyhnout vlastně takové té tělnatosti, tělesnosti Markova evangelia, ve které Kristus vystupuje jako Ježíš z Nazareta. Není to žádný nebešťan, není to žádný převlečený Bůh, ale je to Boží syn, ten, koho si Pán Bůh vyvolil, ten, kterého si vybral, v kterém našel zalíbení. A tento Ježíš ve své důvěře vyjadřuje svou víru tímto způsobem, ale zároveň i své vlastní slovo dává do úvozovek tím, že říká a přiznává, že to je věc Boží vůle. To, co pro nás má být směřujícím v tomto textu, to není hledání nějakého konkrétního data, jak se to opakovaně a opakovaně v dějinách vždycky dělo, ale má to být právě důvěra v Boží prozřetelnost a v to, že Bůh neusnul, nezapomněl na tento svůj příslib, nezapomněl na to zaslíbení té budoucnosti, vrcholící budoucnosti. Velmi zajímavé je to místo, kde se mluví o fíkovníku, který dává znamení tím, že se zazelená. To je motiv, který nějak souvisí s církví, nějak souvisí se společenstvím církve a myslím, že to je právě o nás, o tom našem očekávání a ten správný čas, ten čas té zralosti poznáme podle toho, že se zazelenáme, což není v naší moci. Není to něco, co můžeme si naprojektovat sami, co můžeme sami u sebe vyvolat, ale pozná se to na nás, protože něco je uvnitř v nás, něco je uvnitř v církvi. To tělo Kristovo je tělo, které je pregnantní, je v očekávání, je těhotné. Je to něco, co v nás zraje k tomu budoucímu. My to můžeme poznávat jenom z toho, jak to tělo na jednu stranu vzdychá v těch úzkostech toho nadcházejícího porodu a v té bolesti a těžkosti toho těhotenství. A zároveň tak, jak to známe z reality našeho života, také krásní. Nějak to tělo stává se zralejším, plnějším, schopným něco ze sebe vydat také dobrého a důležitého pro ty ostatní. A to je, myslím, právě to, co máme sledovat. Máme se dívat, jestli jsme takový vyschlý fíkovník, nebo jestli se na nás třeba něco zelená. To je příznak toho Božího příchodu a toho, že Pán Bůh je tady, že je za dveřmi a že na něho můžeme a máme čekat.
0: V závěru této apokalyptické Ježíšovy řeči je ještě jedno malé podobenství. Ježíš zde říká, jako člověk, který je na cestách, než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátne mu nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za koropění, nebo ráno, aby vás nenalezl spící, až z nenadání přijde. Není, Achime, toto jádro celého toho vyprávění, aby vás nenalezl spící?
1: Určitě to je jedna z těch rovin té bdělosti nebo výzvy k bdělosti, toho očekávání. A my vidíme, jak je to nesnadné, protože stejně jako člověk, který se snaží bdít v noci, tak dlouho vydrží ještě z těch zásob, které měl z toho předchozího dne, z té své bdělosti, z toho, že něco v průběhu toho dne dělal, byl v pohybu. To ještě dojíždí, ale ta noc je dlouhá a právě před tím rozedněním to bývá nejhorší, protože to stále nepřichází, už čekáme, kdy to bude a stále to není. A ono to očekávání církve je velmi podobné, to znamená ta výzva k tomu, abychom neuvadali, ta je na místě a je důležitou součástí toho apokalyptického svědectví. Zároveň se tam objevuje motiv zodpovědnosti. To je něco, co až doposud jsme nezmiňovali v takové šíři a to je zodpovědnost za to nesení důvěry v evangelium. To se projevuje i v našem jednání, nejenom v tom, že říkáme, že věříme tomu, co Kristus říká, co zaslibuje, ale také se to odráží v tom, jak z této důvěry žijeme, co z této důvěry děláme. Když budeme lhostejní ke světu kolem nás, k lidem, kteří jsou v nouzi, tak tím signalizujeme vlastně to, že to slovo pro nás není živé, že pro nás nemá skutečný význam a že nemá skutečný význam v tom konkrétním životě, který prožíváme.
0: No vlastně tou bdělostí je ta práce, kterou pán zadal těm jednotlivým služebníkům.
1: Máme tady nějaký úkol a toho se nemáme vzdávat, to je to, co z tohoto textu docela jasně vystupuje. Zároveň, ale to v nás hned možná vyvolává pocit určité provinilosti a obavy. Možná až takový pocit, že bychom byli radši, kdyby ten pán vlastně ani nepřišel, protože kdo ví, co se stane, když nás zastihne spící. A já si myslím, že to někdy zbytečně zatemníme a stemníme ten text tím, že v tom vypíchneme jenom to špatné svědomí, které se váže k tomu, že máme pocit, že tu svoji zodpovědnost nekonáme úplně důkladně. A v tom myslím, že nám může být pomoci apoštol Pavel, který na jednu stranu ví, že jsme ti služebníci neužiteční, že mnoho toho neděláme, co bychom dělat měli, ale na druhou stranu nám připomíná, že to, co přichází, je radostné, že to není žádná hrůza, že to nemá být a nemusí být v našem životě žádná hrůza, ale že to je očekávání úlevy, očekávání nápravy věcí, které nejsou v pořádku. A že to naše volání po spravedlnosti, po pořádku v tomto světě není zbytečné, že naše práce není zbytečná a proto je dobré v ní vytrvat.
0: Tímto povzbuzením končíme naši dnešní úvahu nad 13. kapitolou Markova evangelia. Hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji a těším se zase příště na setkání nad 14. kapitolou.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Končí relace ke kořenům. Premiéru dalšího pořadu vám nabídneme v sobotu ve 20 hodin a 15 minut. Opět budeme pokračovat v rozboru Markova evangelia a příště to bude s důrazem na pomazání.

Bylo 23 hodin a před námi se tak otevírá posledních 60 minut z pondělka 3. srpna. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a hezký večer, pozdní večer i dobrý poslech následujících pořadů přeje Kateřina Hodecová. V této hodince vás zvu k poslechu další části čtení na pokračování z knihy Suzana Vesliová Služebnice Boží. Říkám dalšímu pokračování, ale ono je to vlastně závěrečný díl. A tak chcete-li se dozvědět, jak se zakončil život této pozoruhodné ženy, nalaďte si čtení na pokračování za necelou čtvrt hodinku.

oslobodená. Veď si pomohol vždy, keď bolo treba.

Nechávám zvítězit nad sebou tebe. Život je někdy boj a jedná se o to, kdo vyhraje, kdo bude mít poslední slovo, jestli my, anebo Pán Bůh. A i když to tak možná nevypadá na první pohled, platí to i v případě Ukrajiny a tamního válečného konfliktu. Ostatně o tom zpívá Pavel Helan a Lili Ostančuk.

0: Ve čtení na pokračování se dnes rozloučíme s knihou Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží. Suzana prožila mnohé boje, bolest i zklamání. Celý svůj život se snažila své děti řádně vychovat, aby poznali Boha a žili před ním v bázni. Zažila smrt poloviny z nich. Na stáří se její manžel Sam musel vzdát farářského místa. Po pádu z koně měl ochrnutou ruku. Ze dne na den byl slabší a zanedlouho zůstal upoután na lůžko. Pro Suzanu život ztratil smysl, když viděla svého umírajícího muže. Synové John a Charles pomohli vyklidit faru a prodat vše potřebné. Byly splaceny všechny dluhy a Suzana se v posledních letech svého života přestěhovala k dceři Emílii. Tady jsme skončili v té uplynulé části a právě teď začíná ta závěrečná. Z knihy Sandy Denglerové čte Rosita Mertová.
1: Byl poslední den v květnu. Ještě trochu brzy, aby šípkové růže rozkvetly. Susan obdivovala košaté keře růží, rostoucí podal kamenné zítky pokryté mechem, když se procházela po cestě za farou Wesleyho a Petty. Od Samova úmrtí už uplynuly 3 roky a 1 měsíc a Susan měla dojem, že se s tou skutečností stále ještě nesmířila. Bylo zvláštní, jak hluboce jí ovlivnil tento muž přes všechny rozchody, trpké hádky, dluhy a všechno zanedbávání. Bylo jí teď téměř 70 a stále se ještě podivovala síle a hloubce pravé lásky. V tom se blížil listonoš. Susan ho uviděla na konci cesty, vedoucí z údolí, a zdálo se, že pro ní něco má.
2: Dobrý den, paní Wesleyová, dopis pro vás.
1: Přehraboval se v brašně, kterou měl přes sedlo.
2: Kde pak ho jen mám?
1: Culil se. Poštovní služba mu byla skutečným potěšením.
2: Od vašeho syna, paní.
1: Děkuji. Možná mi také hned řeknete, co je v něm, abych ho nemusela otvírat.
2: Ale paní, nikdy v životě bych nečetl cizí poštu, to nám zakazuje královské nařízení.
1: Ještě než zahnul za roh, zarazil koně.
2: Kdo to jsou ti Moravané?
1: Moderní verze duchovních potomků Jana Husa. Zdůrazňují Bibli a prosté bohoslužby. Mají své sídlo v Ochranově v Sasku.
2: Všechna čest, vy a vaši synové, i vaše dcera zde, vy všichni jste tak chytří, tolik toho víte.
1: O Moravanech vím, protože Jackie se dostal s těmi lidmi do styku, když se plavil do Ameriky.
2: Váš syn byl v koloniích?
1: Pošťákovi oči vyjadřovali údiv.
2: Všechna čest, paní.
1: 2 z mých synů, Jackie a Charles, jako misionáři mezi Indiány, brzy po... Hlas se jí zadrhl. Brzy poté, co můj muž zemřel. Dělali si sice výčitky, že mne opouštějí tak brzy po pohřbu, ale já jsem byla u Emílie. Řekla jsem jim, že kdybych měla 20 synů, byla bych ráda, kdyby se věnovali této práci, i kdybych je už neměla vidět. Já jsem je však zase uviděla. Charles zůstal v Novém světě rok a John 2 roky, v kolonii pana Oglethorpa v Georgii. A pak se vrátili, aby kázali nám, britským pohanům, místo indiánským pohanům.
2: Pošťák se hlasitě zasmál. Přesně tak. Pořád si ještě myslíte, že jsme všichni chytří?
1: Zase se uculoval.
2: Ano, paní, mám rád chytré lidi, kteří posílají tolik pošty.
1: A byl pryč.

Dopis od Jackieho. To je ohromné. Přečte si jej hned cestou na faru, obklopena sladkou vůní vlhkých luk. Svým typickým slohem, trochu nadsazeným ve srovnání se způsobem jeho řeči, popisoval shromáždění Moravanů, kterého se účastnil v Aldersgate Street. Dokonce uvedl přesný čas. 8:45 večer dne 24. května. To bylo před méně než jedním týdnem. Zřejmě tento dopis napsal bezprostředně potom. Pocítil jsem, že důvěřuji Kristu, jenom Kristu, že mě spasí, a byla mi dána jistota, že on zhladil mé hříchy, právě mé, a že mne vykoupil od zákona hříchu a smrti. Byla zmatena. Zastavila se a pokoušela se uspořádat své myšlenky. Samozřejmě, spasení je Kristovým dílem, tak to stojí v Bibli. On věděl, že ona to ví, a věděl také, že ona věděla, že on to ví. Zde však zřejmě šlo o víc, než o něco, co každý věděl. Pocítil, že důvěřuje Kristu. Pocítil. Nejen rozumová znalost. Její Jackie mluví o jakési emocionální zkušenosti, o stránce víry, která přesahuje rozum. Nemohlo to být ono vnitřní svědectví, o kterém jsem tak často mluvil. Jackie by byl jistě použil tento výraz. Byla ráda, že se chce na cestě do Německa počátkem června rozhodně u ní zastavit. Byla opravdu ráda? Pomalu překonávala pocit paralyzující ztráty, ale stále ještě trpěla hlubokou melancholií. Období melancholie se u ní objevovalo už i dříve, každých několik let. Pak se k tomu přidali zármutky a otřesy související se Semem a s dětmi. Naproti tomu blahodárně vnímala, že se zbavila dluhů. Jak prožívala tento pocit svobody? Bůh zřejmě před lety její slib přijal. Jak se mu teď mohla zasvětit dokonaleji? Než přijel Jackie, objevila Susan první poupata na šípkových růžích. Aby však ucítila, jak voní, musela se sklonit až ke květům. Plná vůně se objeví až za několik týdnů. Susan se právě procházela, když se Jackie blížil. Stále ještě jezdil na svém malém hnědém koni a také jeho zevnějšek se za ta léta příliš nezměnil. Zatímco muži, včetně Semiho, většinou nosili pečlivě napudrované paruky, černé kabáty zvané frak a přiléhavé kalhoty, Jackie nešel s módou a nadále nosil pěšinku uprostřed a česal si své tmavé vlasy přes uši. Ještě ve věku 35 let měl poměrně útlou, štíhlou postavu. Se zářící tváří se skočil Jackie z koně, vřele objal Susan a vyzvedl ji, že se její nohy nedotýkaly země. Nazdar, mami! Postav mě na zem, prosím. Jak se daří mému nejmilejšímu synu? Ten se činí ve Westminsteru. Mám od něho pozdravovat? Přátelsky ho rýpla do žeber. Víš dobře, koho mám na mysli. Oči mu zářily. Nějak se změnil. Vyzařovalo z něj nové nadšení. Mami, víme přece všichni, že Semi je tvou zřítelnicí. Charles a já jsme šťastní, že můžeme hrát druhé housle. Přestaň. Susan šla pomalu podél cesty a vychutnávala okamžik, kdy s ním byla sama. Jackie ji vzal za ramena, jak to kdysi dělával Sem, a přitáhl ji k sobě.

Vy, hoši, jste dobře vystihli, že jsme dávali Semimu přednost. Pro Sema to byl prvorozený a k tomu jeho jmenovec. Avšak ani já nejsem bez viny. Miluji ho možná příliš. Milovat příliš? To snad není možné. Ale tebe a Charlese mám také moc ráda. Jenom jinak. Ty jsi můj oharek vyrvaný z plamenů. Můj pilný student, ten, kdo převzal můj smysl pro metodu a pro pořádek. Charles je můj malý Sem, tolik mi připomíná svého otce. Všichni tři věrně sloužíte Bohu. Jsem na vás hrdá. Podívila by ses, jak i Charles velice miluje metodičnost. Už ti vyprávěl o svatém klubu? Moc mi nepíše. Ale ty ses o něm zmínil. Ano, Charles založil v Oxfordu klub pro modlitby a studium Bible. Chodil jsem tam také po několik let. Posměváčkové nám říkali metodisté, protože jsme svůj život uspořádali podle určité metody. Svíral paži své matky. Po kom jsme to asi zdědili? Susan se usmívala. Před lety jsme s Emílií četli zprávu o dvou dánských misionářích. Žili v Trenkvíbaru. Když jsem přemýšlela o jejich zkušenostech, uvažovala jsem, jak bych mohla Bohu lépe sloužit. Výsledkem byla hodina, kterou jsem trávila denně vždy s jedním z vás. Podivila jsem se, jak člověk svým životem ovlivňuje životy druhých, aniž by si toho sám byl vědom. Ano, je to překvapivé, když o tom člověk přemýšlí. Pár Moravanů cestuje z jednoho kontinentu na druhý a ovlivní tady v Londýně můj život víry. Charles a já jsme celé léto jezdili po zemi a konali evangelizační shromáždění, která přinesla mnohé ovoce. Slyšela jsem o tom. Anglie je správným místem pro vás oba a nebe je o mnoho duší bohatší. Jak by se ho měla zeptat? Ve svém dopise si psal něco o zvláštní zkušenosti. Měl Charles stejnou zkušenost? Ano, 3 dny přede mnou. Četl komentář Martina Lutera k listu Galackým a prožil totéž, co já. Zkušenost spásy, která přesahuje rozum. Opravdu? Susan se zastavila a obrátila k němu. To je právě ta kniha, která dovedla Johna Bunyana k spasitelnému poznání. Před časem jsem četla životopis tohoto muže, někdy ve stejnou dobu, kdy jsem četla jeho cestu poutníka. Pokračovala zase v cestě. Psal si, že se tvé srdce zvláštním způsobem rozehřálo. To nevystihuje situaci úplně přesně, ale nevím, jak to vyjádřit lépe. Za celých 69 let její služby neviditelnému Bohu se Susanino srdce ani jednou nerozehřálo. Také nyní měla dojem, že je tvrdé a chladné a sklíčené záchvaty melancholie. A po Semově smrti bylo ještě chladnější. Mami, jsi připravena pro věčnost? Věřím, že ano. Smířila jsem se svou minulostí, smířila jsem se dokonce i s Hetty po všech těch letech. Odpustila jsem jí a ona odpustila mě. Ale je ještě něco víc, mami. Mnohem víc, ale už jsme doma. Ještě si o tom musíme někdy později promluvit. V příštích měsících si vyměnili mnoho dopisů. Jackie popsal své nové zkušenosti a dal tento popis přečíst matce. Znělo to dobře. Také jsem jí poslal úvahu, kterou nazval nejnovější teologické názory bratra Johna. Věroučné omily ji tak vyděsily, že napsala Jackiemu do Ochranova, aby se vrátil a napravil své omily, už jen proto, aby Semi měl v celé věci pokoj.
Napsala Charlesovi, jak velice se raduje z toho, že učinil novou duchovní zkušenost a že jeho život víry dostal novou hloubku. Odpověděl zvláštním dopisem, v němž tvrdil, že před touto zkušeností byl duchovně mrtvý. Napsala obratem. Vysvětlovala mu, že i před touto zkušeností žil duchovním životem, a to velice plodným životem.

Do března následujícího roku jí se mi poslal mnoho materiálu, který se zabýval Jackieho důrazy a jeho novými přáteli, takže nabyla jistoty, že Jackie podkopává zdravé učení. Po týdny studovala, četla a snažila se utřídit si tento příval teologických argumentů, které byly v rozporu s jejím mateřským instinktem a s její důvěrou v Jackieho moudrost. Přece nebylo možné, aby se tak daleko uchýlil od správné cesty. Ale Sammy přece byl zralejší ve víře a kovaný muž církve v dobrém postavení. Jackie a Charles neměli žádné postavení, žádný pravidelný příjem, žádnou vlastní farnost, a to Susan skličovalo. Jestliže jejich kázání v Londýně byla tak dobrá, jak slyšela, proč potom nepracovali s podporou oficiální církve? To by se konec konců slušelo. Jednoho dne ji navštívil muž jménem George Whitefield, který úzce spolupracoval s Jackiem. Byl právě na cestě po hrabství Devon a chtěl si při té příležitosti promluvit se Susan o službě jejího syna. Sotva George Whitefield odcestoval, napsala se mimo. Vysvětlila jsem mu, že s jejich způsobem života nesouhlasím a že bych si přála, aby oba měli místo, kde by mohli pravidelně kázat. Řekl, že si nedovedu představit, kolik dobra vykonali v Londýně, že se většina farářů nachází v hlubokém duchovním spánku a že nikdy předtím nebylo více zapotřebí cestujících kazatelů. Spolu s ním přišel muž, který mi řekl, že se pod vlivem Charlesova kázání obrátil a že oba moji synové konají jen dobro. Zeptala jsem se, zda moji synové nechtějí měnit církevní řády, toho jsem se obávala. On mne ujistil, že na to vůbec nepomýšlejí. Susan věděla, že se mimo bylo velice proti mysli, jakým způsobem jeho malí bratři vykládali křesťanskou víru. Rozdílnost mezi bratry tvořila propast, která procházela jejím mateřským srdcem. Proč jen nemohly ženy prostě propustit své děti a přenechat je sobě samým, jako pověstné krkavčí matky? Měla dojem, že pořád ještě nosí Sammyho, Jackieho a Charlese pod svým srdcem jako kdysi před léty. Asi už nikdy nebude volná jako v mládí, v době, než si ji sem

Než rozkvetly šípkové růže, přišel Jackie do Devonu a vzal Susan s sebou do Londýna. Musím ti ukázat něco ohromného, mami. Něco ohromného? Znám to místo docela dobře. V Londýně spatřila zbořeninu, byla to stará slévárna. Vzpomínám si, jak budova vyhořela asi tak v době, kdy si odešel z domova. Stále ještě nemá střechu. Doufám jen, že ji dostaneš levně. Vyšla skupina dělníků. Všude byly trámy a neopracované kameny. V místě, kde kdysi stála slévárna, vládl značný zmatek. Velký požár Londýna zničil také tuto oblast, která se pak neopravovala. Na vyvýšenině, na okraji Moorfields, se rozkládal pěkný park s mohutnými jilmy. Ale ze tří stran se sem šířila divadla a nevěstince a lidé v nich zaměstnaní. Tak velké nezastavěné místo v tomto přeplněném městě bylo stále vzácnější. Levně? Jackie pokyvoval hlavou a díval se spokojeně na zhon dělníků. Ano, dostal jsem je velice levně. Perfektní místo pro nás. A co bude stát rekonstrukce? Tu musíš přece také zaplatit. Odhaduji, že za 600 liber to vybudujeme tak, jak to potřebujeme. Na nejvýš 650. To není špatná cena. A k čemu potřebuješ tento dům? Charles a já potřebujeme ústředí, něco jako hlavní stan. Čím blíže bude ke středu města, tím lépe. A pro tebe zařídíme byt v nejvyšším patře. Budeš moci studovat, psát dopisy, spát, dívat se z okna na jilmy. Na co budeš mít chuť? Susan tu myšlenku zvažovala. Zatím počítala s tím, že bude střídavě bydlet u svých dcer a že bude tu a tam dávat pozor na děti. Mít byt pro sebe, to znělo lákavě. A mít toto bydlení v Londýně, to bylo ještě lákavější. V duchu počítala. 42. Cože? Jackie na ní tázavě pohlédl. Je tomu už 42 let, kdy jsem bydlela v Londýně, a 24, kdy jsem zde byla naposledy. Bylo by pěkné se vrátit. Susan však pochybovala, že by se Sammy mu líbilo, kdyby žila s Charlesem a Jackiem v jejich ústředí, a skutečně Sammy psal jeden dopis za druhým, ve kterých se rozčiloval, soptil a nazýval Moorfields hnízdem rozkolu. Susan sledovala práci svých synů a někdy měla obavy, že Sammy má pravdu. Charles a Jackie sice byli duchovními anglikánské státní církve, avšak ani jejich způsob práce, ani jejich bohoslužby neodpovídaly běžné praxi ordinovaných farářů. A pak, v srpnu, prožila Susan Wesleyová životní obrat. Vlastně to nebyl ani tak její vnější život, který se změnil, jak při zpětném pohledu zjistila. Změna se týkala jejího vnitřního života. Susan začínala a končila každý den s Kristem. Svým životem vzdávala čest Bohu všeho míra. A přece. To všechno, včetně jejich zbožných myšlenek, zůstávalo nějak mimo ni. Jednoho slunného srpnového odpoledne šla Susan ke svaté večeři páně. Tak to činívala každý týden od té doby, kdy se jako dítě obrátila zády k disenterskému sboru svého otce a připojila se k anglikánské církvi. Poklekla u oltáře, jako obvykle přijala oplatku, a čekala, že jí bude podán kalich. Známý hlas kněze zněl jako vždy. Krev našeho Pána Ježíše Krista, jež byla vylita za tebe, zachovej tvou duši i tvé tělo k životu věčnému. Pij na památku, že Kristova krev byla vylita za tebe, a buď mu vděčná. Vzala kalich, napila se a podala jej dál. Kristus, sám Kristus zemřel za mne. Kolikrát to slyšela za těch 57 let.
znala liturgii naspaměť. Teď však v ní tato slova zapálila oheň a naplnila její srdce teplem. Jackieho a Charlesova zkušenost teď zaplavila i její srdce. Její slova a její činy vždycky patřily Bohu. Teď mu poprvé patřilo také její srdce. Její vroucí srdce zpívalo v době, kdy bohatě kvetly šípkové růže, a zpívalo píseň, která přetrvá i zimu. Susan si teď přála, aby také Sammy prožil toto zbohacení, aby okusil stejnou duchovní plnost, měl stejné vnitřní svědectví. On se však vždy bránil všemu, co neplynulo z rozumového výkladu písma, a stejně jako Sam, když si byl jist určitým názorem, nestrpěl žádný jiný. Uvažovala, že se bude muset ve svých dopisech vyjadřovat velmi opatrně, možná ho raději navštíví osobně. Nakonec se přece jen rozhodla pro psaní. Od chvíle, kdy byl Sammy z domu, pravidelně mu psala dlouhé dopisy. Ona a Sammy byli v mnohém zajedno. Také ona nikdy nedala na své pocity a Sam byl stejný. Přesto se chtěla pokusit sdělit nádheru této nové zkušenosti dopisem, i když musela připustit, že Jackie měl pravdu. Slova byla nedostačující. Ale už k tomu neměla příležitost. Její syn, kterého tak milovala, zemřel zcela neočekávaně v listopadu téhož roku ve věku pouhých 49 let.

Mnozí duchovní neměli rádi Jackieho názory, stejně jako je neměl rád Sammy. Avšak tisíce lidí mu naslouchali, když cestoval z místa na místo a kázal pod širým nebem. Jeho matka byla často s ním a byla na to hrdá. Stále ještě se potýkala s návaly melancholie. Na druhé straně našla svůj životní rytmus. Četla, psala, nebo prostě naslouchala. Pořád ještě milovala řád a rutinu a ze všeho nejvíce to, že neměla nouzi. Už nikdy žádné dluhy, žádné smlouvání, žádné odříkání. V březnu roku 1741 zemřela Kezi v bytě, který jí Jackie zařídil na faře. Krátce poté zemřel Bob Harper, manžel Emílie, který bez tak nebýval doma. Byla teď skutečnou vdovou, i když si tak připadala už dlouho. V roce 1742 začínalo jaro velmi pozdě. Trvalo dlouho, než se ukázaly první květy, které činí z jara období naděje. Susan bylo 73 let. Cítila, jak jí síly neustále ubývají. Jen zřídka už vycházela z domu, avšak vycházet ani nemusela. Někteří přední intelektuálové Anglie ji navštěvovali a ona se z těchto návštěv a rozhovorů velmi radovala. Naplňovalo ji hrdostí, jak přejícně se všude mluvilo o cestách a kázáních Jackieho a Charlese. Sam snil po léta o tom, že z Epworthu jednou vzejde duchovní probuzení, a teď přicházelo, i když oklikou přes Oxford a Londýn, prostřednictvím jeho synů. K boží slávě převraceli Anglii na ruby a Susan, šťastná a spokojená, s nimi tyto převraty prožívala. V červenci, když šípkové růže byly v plném květu, musela Susan ulehnout. Byla na to po léta zvyklá, avšak tentokrát věděla, kolik uhodilo. Poprosila Nancy, Petty a Emílii, aby přišli. Také Charles tu teď byl. Věděla, že Jackie káže v Bristolu a smířila se s tím, že bude muset umřít, aniž by ho ještě jednou držela za ruku. Necítila žádnou trpkost. Jeho práce byla důležitá. Důležitější než stará žena, která byla na cestě do boží slávy. Pak jí selhávala řeč. Žena, která vždy měla pohotově slovo, mírné nebo ostré, bude brzy beze slov. Jednu prosbu však ještě chtěla za každou cenu sdělit. Prosím vás, děti, až budu vysvobozena, zaspívejte chvalospěv k boží slávě. Bylo to zvláštní, jak se jí život rozplýval pod rukama, kousek po kousku. Zatímco jí bylo zatěžko přijmout Samovu smrt, se svou vlastní smrtí byla teď vyrovnána. Proč také ne? Vždyť Ježíš, kterého milovala, má všechno ve své péči. Ještě poznávala tváře těch, kteří bděli kolem jejího lože, a její srdce zajásalo, když mezi nimi objevila také Jackieho tvář. Její ústa však už nemohla zpívat. Také se nedokázala pohnout a už potom ani netoužila. Její tělo bylo uvolněné, její duch byl jasný a klidný. Byla připravena setkat se s Kristem. Stěny pokoje se rozestoupily. Tlumené světlo v místnosti se rozjasnilo v nádhernou zář. Ta naplnila její oči a její duši. Byla doma.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Vesliová Služebnice boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. O překlad se postaral Wilhelm Schneberger. Zítra ve 12 hodin a 15 minut, tedy těsně popoledni, vám nabídneme k poslechu první část čtení z knihy Miloše Šolce Jak život šel.

Blíží se půlnoc, je tedy čas se loučit. Od mikrofonu Rádia 7 odchází Kateřina Hodecová. Přeji vám dobrou noc a také dobrý poslech následujících pořadů Rádia 7. Nočním vysíláním vás bude provázet moje kolegyně Klára Litterová. Mějte se moc hezky. Těším se někdy příště naslyšenou.

Odbyla půlnoc, která nás uvedla do nového rána 4. srpna. Máme úterý a s vámi je u poslechu Rádia 7 Klára Litterová. Pojďme teď nahlédnout do nabídky pořadů pro tuto noc. Do událostí z konce dějin, které sledujeme v knize Zjevení, vstupuje mocný anděl. Kdo to je a jaká je jeho úloha? To v pořadu Světem Bible prozradí John Vernon McGee. Nalaďte si jeho vyučování za 15 minut. V prázdninových relacích Kudy kam jste poslouchali sérii přednášek o pastoračním poradenství, které zazněly na setkáních starších a služebníků církve Křesťanské sbory. V posledním setkání bude řeč o metodě vnitřního uzdravení prostřednictvím vysvobozování. Biblický rozbor této praxe připravil kazatel církve bratrské Rastislav Betina. Uslyšíte v 13:00. Ve čtení na pokračování se dnes rozloučíme s knihou Sandy Denglerové Susana Wesleyová, služebnice Boží. Ta prožila mnohé boje, bolest i zklamání. Celý život se snažila své děti řádně vychovat, aby poznali Boha a žili s ním v bázni, před ním v bázni. Zažila smrt poloviny z nich a také smrt svého manžela. Na sklonku života ji však čekala veliká Boží milost, jak uslyšíme 15 minut po 2. raní. Největší osvoboditel Izraele si o sobě myslel, že neumí mluvit. Příběh Mojžíše je o tom, že Bůh si nevybírá připravené, ale připravuje ty, které si vybral. Od hořícího keře až na práh zaslíbené země. Ve 3:00 začíná klíčové slovo s dalším portrétem slavné biblické postavy. Do našich životů často přilétají nečekané rány, pochybnosti, strach, obvinění nebo zklamání. 5. díl seriálu o Boží zbroji s podtitulem Štít víry nás naučí, jak se těmto útokům účinně bránit. Společně se podíváme na to, jak víra funguje jako ochranný štít, který dokáže uhasit každou ohnivou střelu, a jak tuto víru prakticky posilovat. K modlitbám podle Bible jste zváni ve 4:15. Při pohledu zpět máme šanci zjistit, že Bůh byl s námi i tehdy, když jsme to nevěděli. To nám dá naději, že je s námi i teď, říká v posledním pořadu Uši k duši na téma dotek psycholog Marek Macák. Setkejte se s ním po 5. raní. Svět motýlů je nejen plný barevných křídel, ale dovede být i dramatický. Za modráskem Bahením i dalšími zástupci se vydáme s Petrem Rausem po půl šesté.

0: Pokračování cyklu Světem Bible nás přenese do tajuplných momentů 10. kapitoly knihy Zjevení a připomene pravdu o hranicích lidského poznání. I když Bůh ve svém slově odhaluje plán přicházejícího soudu a záchrany, některé věci záměrně ponechává zahalené tajemstvím. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho nás provede obrazem nebeského vyslance, který si nárokuje celou zemi i moře pro svého stvořitele. A který potvrzuje, že konec lidských dějin je pevně v Božích rukou. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, pokud nás posloucháte pravidelně, tak jistě víte, že jsme posledně spolu načali 10. kapitolu knihy Zjevení. Do mezery mezi 6. a 7. polnicí je vsunuta tato naše 10. kapitola. Jistě víte, že v sérii takových vsuvek či meziher tahle ta dnešní představuje už druhou v pořadí. První taková mezihra byla mezi 6. a 7. pečetí a týkala se dvou skupin lidí, kteří byli v průběhu velkého soužení označeni Boží pečetí. Nyní v mezihře mezi 6. a 7. polnicí jsou na scénu uvedeny tři osobnosti a v naší dnešní 10. kapitole je popis mocného anděla a v prvních 14 verších 11. kapitoly jsou pak představeni dva svědkové bez bližšího udání totožnosti. Tu jsem viděl dalšího mocného anděla, jak sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho hlavou byla duha, jeho tvář byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy. To je první verš podle ekumenického překladu. O tom, kdo je tímto mocným andělem, existují mezi významnými fundamentalistickými vykladači Bible určité nezhody, jak jsme si naznačili už posledně. Náš doktor McGee zaujímá stanovisko, že tu nejde o samotného Krista, nýbrž pouze o anděla, tak jak je doslovně v textu uvedeno. Důkazů o tom, že jde jen o silného anděla a nikoli o samotného pána Ježíše Krista, je snad docela dost. Kristus se totiž v knize Zjevení jako anděl vůbec neobjevuje. Je pravda, že ve Starém zákoně před svým vtělením byl Mesiáš mimo jiné spatřován jako anděl Hospodinův. Ale poté, co vzal na sebe naše lidství, zemřel, vstal z mrtvých a přijal oslavené tělo, jej vidíme v místě slávy a velebné moci po Boží pravici. Od nanebe vstoupení jsme ho už nikdy nespatřili ve spodobnění anděla. Zde na zemi v čase svého lidství také nebyl andělem, byl člověk. A v knize Zjevení je nám odhalen jako Mesiáš ve slávě. Je nade všechno vyvýšen. Bude dobře, když budeme mít stále na paměti, že kniha Zjevení je zjevením Ježíše Krista. V každé kapitole se nám odkrývá nová a nová sláva jeho osoby, jeho síla, jeho svrchované jednání. On je to, kdo bude soudit zemi i lidstvo, které zavrhlo Krista, jak si to tu právě pročítáme. I viděl jsem jiného silného anděla. Jiného znamená dalšího z téhož rodu, téhož druhu. Jednoho silného anděla jsme poznali už v 5. kapitole Zjevení ve 2. verši. Tam to bylo bez diskuse, že nešlo o Krista. Kdyby tím andělem byl Kristus, pravděpodobně by před ním Jan padl a klaněl by se mu. Udělal to už jednou, když viděl oslaveného Krista v 1. kapitole Zjevení. Důvod je zřejmý. Apoštol Jan před ním nepadl a neklaněl se mu, protože to byl jenom anděl. Některé písmáky v našem textu 10. kapitoly Zjevení vedl ke stotožnění tohoto silného anděla s Kristem, především jeho zjev, jeho oděv a další znaky. Ačkoliv všichni andělé jsou služebníky Krista, v tomto případě jde o mimořádného Kristova vyslance a proto také nese určité vnější znaky Kristova výsostného postavení. Sestupuje z nebe. je oděný anebo zahalený oblakem. Oblaka slávy jsou spojována s druhým příchodem Pána Ježíše Krista, ale anděl popisovaný zde nepřichází v oblacích slávy. Nýbrž je prostě zahalen oblakem. Věřím, že tu nejde o druhý příchod Kristův na zem za účelem zřízení jeho království, vysvětluje průběžně náš kazatel. Jde spíš o oznámení předem, že jeho druhý příchod se už přiblížil. Vzpomeňte si, že andělé ohlašovali už jeho první příchod.

Ačkoliv už na zemi přišly tresty, opakované a rychlé, osudové a bouřlivé, ani se to nedá popsat, duha znovu znamená boží závazek, smlouvu, že už nikdy Bůh nesešle potopu jako prostředek ke zničení člověka. Jeho tvář byla jako slunce. To je skutečně odznak oslaveného Krista. Podobně to bylo řečeno o samotném Pánu Ježíši ve zjevení 1.16. Z toho však nevyplývá nutně, že by muselo jít o Božího syna, komentuje McGee. Mojžíšova tvář například taky zářila, poté, když několik týdnů pobýval v Boží přítomnosti. 2. Mojžíšova 34.29. Také tvář tohoto anděla září, protože přišel z přítomnosti samotného Pána Ježíše Krista. Asi si vzpomenete, že oděv andělů při vzkříšení Pána Ježíše rovněž zářil, Lukáš 24.4. A ve zjevení 18 v prvním verši uvidíme anděla, který ze sebe vydává světlo jako slunce a měsíc. A přece tam nikdo nebude tvrdit, že je to Kristus. Podle mne tento anděl ze zjevení 10. kapitoly není Kristus. Je tím, co je řečeno. Silný anděl, posel. Jeho nohy jsou jako ohnivé sloupy. To je stále ještě součást vnějšího vzhledu tohoto zvláštního Kristova posla. Přichází se zvláštním a slavnostním ohlášením blížícího se soudu. Všechny tyto identifikační rysy jsou jeho pověřovacími doklady a mluví o jeho spojení s osobou Pána Ježíše Krista, kterého je mimořádným vyslancem. 2. verš a 3. přečtu znovu z obou překladů kralického i ekumenického. A v ruce své měl knížku otevřenou, i postavil nohu svou pravou na moři a levou na zemi. A volal hlasem velikým, jako by lev řval. A když dokonal volání, mluvilo 7 hromů hlasy své. A ekumenicky v ruce měl otevřenou knihu, pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu. A vykřikl mocným hlasem, jako když zařve lev. Na jeho výkřik odpovědělo 7 zahřmění. Jsem přesvědčen, že tato knížka nebo ten svitek je právě ona 7 zapečetěná kniha, kterou jsme viděli v našem textu už dřív. Důvodů, proč si to myslím, povídá náš učitel, je několik. Jedním je prostá skutečnost, že je to jediná kniha, o které dosud byla řeč. Není jinak určena než pojmenováním knížka. V řečtině je na tomto místě sice použito trochu jiné slovo, než které bylo použito pro knihu se 7 pečetěmi, ale to nevylučuje možnost, že jde o tutéž knihu. Tato knížka, pakliže je totožná s knihou se 7 pečetěmi, byla původně v otcových rukou v nebi. Zjevení 5, 1. verš. Připomeňme, že nejprve byla předána do rukou Pána Ježíše. Do rukou, které byly kdysi probodeny hřeby. Pánu Ježíši byla dána proto, že on jako jediný ji mohl otevřít. Byla otevřena rozlomením 7 pečetí. A nyní 7 polnic, z nichž 6 už zaznělo, jsou součástí jejího obsahu. Hned po odstranění pečetí předává Pán Ježíš Kristus knihu andělovi. A jak ještě dále uvidíme, ten ji nakonec dává Janovi, aby ji snědl.

Naznačili jsme si, že tato kniha, kterou pán Ježíš postupně zbavil jejich 7 pečetí, je jakýmsi soupisem právních nároků na zemi. A jsou v ní zřejmě obsaženy také soudy, jež se mají uskutečnit ve velkém soužení. Připomíná nám předchozí úvahy náš přednášející. Jsou to soudy, po nichž se pán Ježíš na této zemi ujme moci. Kniha je nyní už otevřena a my se díváme na ty probíhající soudy. Kniha v rukou anděla vyjadřuje jeho autoritu při vznášení Kristových nároků na moře a na zemi. Jednou nohou se postaví na moře, druhou na zemi a obojí požaduje pro Boha. Hospodin už kdysi dávno dal Izraelovi pokyny ohledně země, kterou mu daroval. 3. Mojžíšova 25:23 podle ekumenického překladu. Země nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země je má. Vy jste u mne jen hosté a přistěhovalci. Možná někteří vlastní na této zemi docela slušné nemovitosti a mají k tomu opravňující doklady. To právo bylo možná po léta předáváno, až se dostalo k vám, a vy jste za ně dobře zaplatili. Považujete se za vlastníky. Ale komu to všechno ve skutečnosti patří? Hospodinova je země se vším, co je na ní. Žalm 24, první verš. Bůh si dělá nárok na pevninu, ale i na moře. Svěřuješ mu, tedy člověku, vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš, všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby i netvora, který se prochází po mořských stezkách. Žalm 8, verše 7-9. Bůh, jakoby zde říkal, moje je moře, a moje je také země, kterou jsem ti dal. Já jsem postavil člověka na zemi. Člověk je na zemi jenom nájemníkem. Žijeme v maličkém světě, který Bůh stvořil. Patří jemu. A člověk mu zaň nebyl a dosud není schopen zaplatit. Anděl nyní prohlašuje, že země i moře jsou vlastnictvím Pána Ježíše Krista. Když Kolumbus kdysi dávno přistál na jednom ostrově, zde na západní polokouli, vypráví náš zaoceánský přítel, vystoupil z lodi na břeh, zarazil do země španělskou vlajku a jménem krále a královny státu, který ho vyslal, vznesl nárok na tento ostrov. Tu a tam se taková metoda používala. Když lidé narazili na neobsazené území, prohlásili je za své. S právním dokladem v ruce, s dokladem, který se týká země, se také mocný anděl, jehož zde v textu písma pozorujeme, postaví pravou nohou na moře a levou nohou na pevninu a mocným hlasem oznámí Kristův nárok na tohle všechno. Království tohoto světa se po vykonání soudu nad celým světem stanou královstvími Pána Ježíše Krista.

Dospěli jsme nyní k jakémusi mezníku v půli cesty a záhy se dozvíme, že mnoho času už nezbývá. Také k zapsání je toho už docela málo a tak to může být jen útlá knížka. Římanům 9:28 nám oznamuje tohle. Neboť Hospodin vykoná svůj soud na zemi rychle a úplně. Ekumenický překlad. Doba velkého soužení bude relativně skutečně krátká. Pán Ježíš sám řekl, že to bude krátký čas. Prorok Daniel upřesnil, že půjde o 7 let, což v podstatě není až tak dlouho. 7 zahřmění, o němž je řeč v tom 3. verši 10. kapitoly, je boží amen k andělovu prohlášení, vysvětluje zase dál náš učitel. Žalmista inspirovaný božím duchem pak píše, Žalm 29, 3. verš, Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem. A v knize Jobově 37. kapitole čteme 5. verš, podivuhodně hřmí Bůh svým hlasem, dělá veliké věci nad naše poznání. Doktor Vincent k tomu má velmi poučnou poznámku. Židé byli zvyklí mluvit o hřmění jako o 7 hlasech. V žalmu 29. třeba, že je to krátký žalm, se výraz hlas Hospodinův objevuje 7krát. Izrael mluvíval o hromu jako o hlasu Hospodinově, nebo o 7 hlasech božích. Měli bychom studiu těchto věcí věnovat dostatečný čas, abychom se dobrali jejich hlubšího významu, abychom se pak třeba i podvědomně nebo taky docela vědomně nepokoušeli odříznout rohy, odstřihnout, co překáží a přizpůsobit všechno tak, aby se nám to hodilo do nějakého našeho prorockého schématu. Těchto 7 hromů zde představuje boží hlas. Domnívám se, že je to hlas Pána Ježíše z nebe.

A když odmluvilo sedm hromů hlasy své, byl bych psal. Ale slyšel jsem hlas z nebe řkoucí ke mně, zapečeť to, co mluvilo sedm hromů, než nepiš toho. A ještě ekumenicky čtvrtý verš z desáté kapitoly knihy Zjevení. Jakmile doznělo to sedmero zahřmění, chtěl jsem to zapsat, ale uslyšel jsem hlas z nebe, zachovej v tajnosti, co se ozvalo v sedmeru zahřmění, a nic nepiš. Takže sedmero zahřmění představovalo srozumitelná slova. Sedmero zahřmění bylo věcnou výpovědí. Apoštol Jan byl v této scenérii jen písařem, který zaznamenával všechna vidění tak, jak mu byla dána. Viz Zjevení 1. kapitola 11. verš. Už se chystal zapsat slova těch sedmi hromů, ale v psaní mu bylo zabráněno. Jak je známo, kniha, kterou právě čteme, je kniha Zjevení. Proč je zde tedy něco zatajováno? Mimochodem, tohle je jediné místo v celé této knize, kde je něco zapečetěno nebo ukryto. Nic jiného zde není vědomně a výslovně utajeno. Na konci knihy Bůh dává velmi jasně najevo, že řekl všechno, co bylo třeba. Ani dnes před člověkem Bůh nic neskrývá. Na samém konci knihy Zjevení apoštol Jan píše: a řekl mi, nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví. Čas je blízko. Zjevení 22.10. A přece toto zvláštní poselství sedmi hromů není apoštolu Janovi dovoleno zapsat. Docela zajímavé. Je to jen předstírání, když si někdo dovolí říci, že ví, co ty hromy mluvily. Jsou takoví radikální spekulanti, ale jejich dohady jsou směšné. Wittringa interpretoval sedm hromů dokonce jako sedm křižáckých tažení. Danbus z nich udělal sedm národů, které přijali reformaci. Eliot se domníval, že jsou to papežské buly proti Luterovi. Některé kulty předpokládají, že odhalili, co bylo vysloveno. Pán Ježíš Kristus však Janovi řekl, zapečeť to, co mluvilo sedm hromů, nepiš to. Dodnes to zůstává tajemstvím, které neznáme ty ani já, ani kdokoliv jiný. Pokusíme-li se říci, co hromy mluvili, za pár roků sami zjistíme, jak jsme směšní. Proč nenechat biblickou zprávu tak, jak je, a nevzít si varovné ponaučení z těch pokusů, které už provedli jiní?

Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi a přísahou, při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všechno, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce. Ten silný anděl prokazuje, že není Kristus, a to tím, že přísahá skrze věčného stvořitele. Pozvedl svou pravici k nebi a přísahal. Přísahal při věčném stvořiteli, při tom, který je živ na věky věků. Pisatel listu Židům praví, Židům 6.13, tak dal Bůh zaslíbení Abrahamovi. Poněvadž při nikom větším přísahat nemohl, přísahal při sobě samém. Bůh nemohl přísahat při nikom jiném, protože nikdo větší není než Bůh. Tento anděl, o němž je tu řeč, nepřísahal při sobě samém, protože on není Bůh. A není ani Ježíš Kristus. Kdyby ten anděl byl Kristus, bylo by tu řečeno, že přísahá sám při sobě. Vysvětluje svoje pochopení věci náš doktor McGee. Vždyť Pán Ježíš Kristus je věčný Bůh. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Jan 1, první dva verše. Pokud jde o totožnost Pána Ježíše, máme od něho samotného tento výrok. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem. Jan 8:58. A navíc, podle písma, Kristus je skutečně stvořitel. Třetí verš, první kapitol Janova evangelia. Všechno povstalo skrze ně, tedy skrze to věčné slovo, a bez něho nepovstalo nic, co jest. A ještě Koloským 1:16. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Anděl tedy přísahá při tom, který je živ na věk věků, který stvořil nebesa, moře a všecko. Jinými slovy, jak jsme si z řady míst písma ukázali, přísahá vlastně ve jménu Krista a jako Kristův zástupce zde vyhlašuje Kristův nárok na všechno, protože on je stvořitel a pán. Milí posluchači, tímto se s vámi pro dnešek loučím a pokračovat budeme v našem dalším pořadu.

končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i v dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán.

0: Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, neumře na věky. Věříš tomu? Jan 11. kapitola 25. až 26. verš.
1: V tichu hrdých alejí, topolov a jarných pries, v sebe zisťujem, čo život je a čo v ňom je už cez. Dôkazom, že vždy človek k dobrú zem.

Máme po jedné hodině 4. srpna. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 s Klárou Litterovou. Vítejte u poslechu dalšího pořadu Kudy kam. V letních měsících se věnujeme problematice pastoračního poradenství. Nové trendy v této důležité oblasti života církve zkoumali ve světle písma svatého účastníci setkání starších a služebníků církve Křesťanské sbory.

0: Jest.
1: Série přednášek kazatele církve bratrské Rastislava Betiny, který se ujal tématu pastorační poradenství, je u konce. Původně byly jeho promluvy určeny pro účastníky setkání starších a služebníků církve křesťanské sbory v České republice. A se svolením přednášejícího i organizátorů vám toto biblické vyučování nabídly prázdninové pořady Kudy kam. Premiéru dalšího dílu bude ve středu ve 21 hodin, hovořit bude Dana Koeningová. Téma je symbolika biblických prostředí. Poušť.